0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm jsi ty, celý můj svět,
1: laskavá

0: Někdy se ví, co Bůh chystá.
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

hlavního vchodu a světla dole svítí a vem si sebou vodu a vrať se do desíti. Na cestách pozor dávej, řidiči jsou slepí, na holou země se dávej a uřícený nepij. A když je venku zima, vem si teplou čepku, nebav se s ožralýma, chytneš jenom depku a jdi na tu výšku, bacha na matiku, moji vkladní knížku najdeš v prádelníku. Máma mi na krk dala klíč a pak mě pohladila. Budu teď chlapče pár let pryč, ale jako bych tu byla. Když půjdeš mezi lidi, vyčisti si boty a hned každý vidí, že nejsi z nuzné lhoty. Nenech na sebe křičet od nějakých pobudů a choď do holiče, ať neděláš ostudu. A když poletí bláto, neboj se a stůj, nezapomeň na to, že jsi můj. Na lidi buď slušný a nechoď furt v tom tričku, o neděli svatodušní, zapaluj mi svíčku. Máma mi na krk dala klíč a přešla přes trať. Budu teď chlapče pár let pryč, tak se tu nestrať. A tak se snažím, nejde to samo. A tak se snažím, mámo. A tak se snažím, nejde to samo. A tak se snažím, mámo.

Krásný den a dobrý poslech, vážení přátelé nepopulární hudby, začínají folková pohlazení od mikrofonu. Zdraví Vítě Troníček. Víte, co mám na folkové muzice nejraději? Vždycky, když mám pocit, že svět se zbláznil, a že mám ten pocit poslední dobou docela často, kdykoliv otevřu zprávy nebo shlédnu zpravodajství ze světové, ale i třeba tuzemské politické scény, mám chuť si zakřičet nebo alespoň do něčeho kopnout. Jenže pak stačí se pustit nějakou naši folkovou muziku, lidová moudra novodobých lidových muzikantů, myšlenky světu utajených básníků, melodická pohlazení servírovaná v nejpřirozenějších akustických podobách, kterou si můžete s trochou šikovnosti třeba i sami zahrát na kytaru a zaspívat. No a ono se mi hned uleví a je mi dobře. Jakoby to udržovalo plamínek naděje, že to s lidmi ještě není tak špatné. Folková muzika od nepaměti byla majákem naděje, světlonošem, znamením člověčiny, a to i v dobách, kdy se jí cíleně snažil někdo umlčet. Proč o tom dnes takto mluvím? No protože v posledních týdnech je mi oporou a lékem novotou vonící album mé oblíbené skupiny Kapky z Červené vody. Jmenuje se Míza a nečekejte, že si dnes budeme pouštět něco jiného, protože tohle album a tahle málo viditelná kapela si to hergot zaslouží.

Právě tahle písnička se stala titulní skladbou druhého studiového alba folkové a víceméně rodinné skupiny Kapky z Červené vody. Za více než 25 let existence tahle partička sice natočila celkem asi 7 autorských alb, ale je pravdou, že teprve při posledních 2 CDčkách se svěřili do rukou profesionálního nahrávacího studia, čímž překročili pomyslný práh domácího muzicírování a po domácku udělaných nahrávek, ze kterých se pak v médiích dá použít bohužel málo co. Když před covidem v roce 2019 vyšlo předchozí studiové album Záhoří, byl jsem nadšený. V plné síle a kráse se totiž konečně podařilo zachytit to letité souznění lehce introvertní partičky, která začínala jako 13členný napůl dětský soubor, aby se sestava nakonec ustálila na 4lístku kytarista a autor všech písní David Švestka, jeho bratr basák Pavel Švestka, jeho žena Hanka Švestková hrající na klávesi a ozdobou skupiny je bezesporu krásný hlas Kláry Macháčkové, která k tomu střídá flétny a rytmiku. Jde o to, že ta chemie je naprosto jedinečná. Nejde jen o ty rodinné a přátelské vazby. Zde z každého společného akordu cítíte stejný pohled na svět i lásku ke kraji z míst, kde končí Orlické hory a masiv Kralického sněžníku střeží rodící se Hanušovickou vrchovinu. Je skvělé, že se to Kapkám podařilo přenést i na tohle album.

Posloucháme písničky z nového alba červenovodské skupiny Kapky. Album se jmenuje Míza a je to přesně můj šálek čaje. Pořád si říkám, čím to je, že na mě písničky veterináře Davida Švestky a jeho tiché party tak mile působí, že nedokážu být k němu moc kritický. Ale prostě tomu rozumím. Už na minulém albu jsem si dovolil Davidovi verše přirovnat ke skácelovým slovním obrazům a nejsem zdaleka sám, kdo si to myslí. I když mi občas na první poslech není zřejmé, o čem mi Kapky zpívají, probouzí se vždy ve mně zvědavost a musím se k textům a myšlenkám Davidovým stále vracet a převalovat i na jazyku a v mysli. Z předchozí Markéty Lazarové namátko vybírám Můj ty světe barevný, nikdo tě nepozná celý a člověk má tak málo dní, kde by byl bdělý, víc mu neprozradí. No, nebo v úvodní písni Atomy. Nikdo už neví, co je symbolem pokroku, i hloupá odpověď probouzí dvě otázky, ty malé oblázky malované ukryté, není to složité, zase jsme u lásky. V každé písni o Davida Švestky najdeme mnoho zajímavých postřehů a myšlenek. Vidění světa člověka, který se prostě snaží žít dobrý život v míru s okolím i přírodou. Ale umí i vystrčit drápky. Třeba s jeho pohledem na overturismus na Dolní Moravě se plně ztotožňuji. Jeho tichý protest song Do tří moří je jednoduše geniální. Naslouchejme, přátelé.

Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu. Pořad o domácí scéně žánru folkové, trampské a country hudby s Vítou Troníčkem.

Nádherně zaranžované vokály. V písničce Jarní déšť slyším asi nejvíce pozitivní prvky, které folkové skupině Kapky přinesla spolupráce s žalmanovským nahrávacím týmem, tedy mistrem zvuku Petrem Michalem a hudebním režiou Petrem Novotným v jeho českém studiu Dýnín, kteří prostě vědí, jak vypointovat vokály, neublížit tiché zpívané poezii, posloužit písničkám a hlavně nedělat z kapely to, co není. Mnoho folkových kapel si totiž vylámalo zuby ve studiu na tom, že studiová tvorba přece jen umožňuje zdobení a aranžování nad rámec normálního živého zvuku a těch pódiových možností interpretů. Je prostě snadné stvořit něco, co neodpovídá realitě, notabene, když jde o tak křehký materiál. Tady se ale brousilo a pilovalo do detailu. Žádní studioví hosté, jen to, co Kapky sami zvládnou naživo. Je to velmi autentické a mě osobně o to více sympatické, ale zároveň je zřejmé, že v celkovém vyznění takto komorně pojaté tvorby zůstanou Kapkám zřejmě opět uzavřeny dveře do širšího hudebního světa, nedej bože, do hudebního průmyslu, do současné ukřičené doby, která prostě vyžaduje určitou show a neklade na posluchače nároky na pozornost. Ale to nevadí a Kapky to, myslím, dobře vědí. A pokud to víte i vy, nechte si to pro sebe, anebo to řekněte jen těm, kteří mají šanci porozumět a umí naslouchat, jo? To tajemství a neviditelnost je součástí kouzla jedinečnosti téhle kapely. Jakkoliv bych Kapkám upřímně přál obří plné sály diváků a chtěl jejich muziku slyšet třeba v playlistu Radiožurnálu. To je hezká představa.

zastydí. Letí déšť tisíce kapek, v každé kapce jedna jiskra, která z ledu barvy louky.

Duše těch, kteří věřili v tento kraj. Duše těch, kteří věřili.

duše těch, kteří věřili v tento kraj. Duše těch, kteří věřili v tento kraj.

Posloucháme písničky z nového alba mé oblíbené folkové skupiny Kapky z Červené vody. Zjistil jsem, že písničky Davida Švestky mě hodně uklidňují, třeba když řídím. Možná je to dáno tím, že chci slyšet co nejvíc té desky, tak prostě jedu zákonitě pomalej. A nebo kašlu na spěch. Ale od té doby, co poslouchám v autě tohle album, tak nové radary v Žamberku u kasáren a v Pastvinách nemají šanci. Děkuji, už mi Kapky ušetřili dost peněz a zdravím pracovnice dopravního referátu. Album Míza, vydané k 25 nám skupiny, přináší 11 písniček, necelých 40 minut krásné muziky a myšlenek k hlubšímu poslechu. Těch písniček už ostatně David za svůj život napsal opravdu hodně a má vypsaný a originální styl. Kapky si prostě nemůžete splést s jinou folkovou kapelou. Možná věrní posluchači budou zde postrádat nějaký autorský moment překvapení. Já si spíše dovolím vyslovit přání, aby kapela někdy v budoucnu nahrála v takovéto kvalitě ve studiu a v této podobě i některé starší songy z těch zmiňovaných 5 domácích demáčů. V obalu CDčka, které tentokrát zdobí barevný linoret Zbyňka Hraby, nehledejte texty. Předpokládám, že to je schválně. Kapky prostě chtějí, abyste o to více naslouchali. A funguje to.

0: Tak co? Líbí? Mně moc. Samozřejmě nové album skupiny Kapuky s názvem Míza, natočené v roce 2025, naleznete na streamovacích platformách jako Spotify. CDčko si můžete objednat přes webovky kapky.com anebo vyrazit na nějaký jejich koncert. Eventuálně na jejich moc krásný festival Putování za písničkou, který se koná na kouzelném místě na vrcholku kopce přímo nad jejich červenou vodou, vždycky v červnu. Moc držím palce, aby se nejen tahle jejich nahrávka šířila a dělala posluchačům radost, alespoň takovou, jakou mám při jejich poslechu já. Kapky, to je jeden z důvodů, proč si myslím, že naše rozhlasová folková pohlazení mají i po více než 20 letech ve vysílání Českého rozhlasu stále své místo. Tak se mějte a za týden se naslyšenou bude těšit Vítě Trníček.
1: Tento pořad vyrobil Český rozhlas Pardubice.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Kdo končí?
2: Prosím, končí.
3: Já mám nalíkají.
1: Co je bez toho strudaná?
4: My bychom to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
5: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné úterní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Pavlína Filipovská. Dobrý den, vítejte.
6: Dobrý den, jsem tu ráda.
5: Dobře, jste to řekla, nemám co dodat, jen snad, že i dnes hrajeme o váš smích na tváří.
0: Humoriáda.

0: díky patří vám, zpíval Petr Rezek. My děkujeme Pavlíně Filipovské, že je tu s námi v dnešní Humoriádě. A první otázka, jak se rekreuje, kam vyráží v létě?
1: My vyrážíme s manželem, to on mě hlídá, ale není to ze žárlivosti, je to tak z péče, jo.
0: Opečovává.
1: Ano, ano, ano. Je to křesťan prostě. A my máme takový krásný postranní sídlíčko v západních Čechách na Přimdě. A tam v domečku si užíváme klidu, krásného vzduchu a pohodlíčka.
0: No to zní báječně.
1: Ano. A tam zajíždíme prostě často, ono to není zas tak daleko, a jsme tam šťastní.
0: Tak to je bezva. A vy jste dorazila teď od tamtud, či z domova?
1: Ne, já jsem dorazila čistě jen přes Žižkov, jsem se snažila dopracovat a docela ve mně byla malá dušička, poněvadž jsme měli před sebou, ono se to říká štrůdl, ale není to správně česky. No prostě hodně aut.
0: Fronta byla.
1: Jedno za druhým. A ten pan řidič byl cizokrajnej, takže se tu v Praze moc nevyznal a několikrát za tu trasu, poměrně nedlouhou a jednoduchou, přes Žižkov dolů z kopečka, zabloudil. Já nevím, jak se to dělá, to jsem nevokoukala, ale jemu se to povedlo a měl zážitky, no a já měla strach, že si vás zmeškám.
0: No tak to bychom chvilku na vás určitě rádi počkali.
1: Posluchače, se kterými počítám.
0: Kolona se hnula, ano, a vy jste s námi a my jsme rádi. A pojďme na první výběr, koho nabídneme posluchačům.
1: Já bych ráda nabídla hned něco veselějšího, tak abych smazala ten stres z té klikatý cesty Žižkovem. Tak já bych nabídla nejlepšího a nejveselějšího ředitele divadla, pana Josefa Dvořáka.
2: Když se hrálo utkání a on měl představení, to byly muka. On, my semafor, pokud znáte, divadlo v podzemí, a on měl takový rádio, takhle veliký. Opravdu, paní. V tom byly baterie dvě tuškový a on to měl na uchu a to chrchlalo. Říkal, co blázníš, Karle, dyť nic neslyšíš. On nevěděl, kdo ho dal. A teď, jak byl nervózní chudák, představte si, my hrajeme ten den a inspicient volá Karla Efu, protože věděl, že je všechny nahoře Karel Efa na scénu, ale vždycky ho volal s předstihem, protože starý pán, aby měl čas přijít dolů, Karel Efa na scénu. A Karel Efa rádio na uchu, no, obchází. A když to volání bylo už asi po třetí nebo po čtvrtý, jak začalo být naléhavý. A to zaregistroval ten Karel Efa, prostě s rádiem sletěl dolů. Co je? Nic, pane Efo, nic, prosím, teď se připravte a na scénu. A on jak ztratil ten timing, tu chvilku na přípravu, kterou měl zafixovanou, když přišel pohodlně k tomu jevišti, připravil se na kouk, kdo tam je, druhým bokem zkontroloval, jestli ho jedno oko neklame. A potom rozčafně stoupil, on stupoval ovšem rozčafně, on měl jednu nohu v sádře, to byla, prosím, teda rekvizita, ta sádra, gips, a měl berlu. Tentokrát vletěl na jeviště a já říkal, je zle, protože měl berlu na druhé straně. On začal kulhat na tu zdravou nohu. A tou zasádrovanou flákal v podlahu, to byly rány jak v kamenolomu a on se řítil na forbínu a řekl první větu. A v okno asi tak velký, jako vypadlo on teď na nový scéně. Na národní třídě, no v okno nevěděl absolutně. A teď stál, a já stál kousek od něj a pozoroval jsem, ono mohl jsem mu napovědět. Taky je pravda, že bych mu napověděl, bejno, ale říkal jsem si, to je takový moment, kdy vznikají věci, a říkává pan režisér Filip, prosím vás, hrajte dál, ono se může něco narodit. Narodilo, přátelé. Narodilo, on stál opřenej o tu berlu, takhle s ní prošmátrával jeviště kolem sebe a jenom odfukoval. A najednou se otočil, udělal vpravo hled a tam stál náš, seděl náš klavírista a koukal na něj, co se děje. A on mu povídal, a nemám tě rád. Což se mi začalo líbit. A ten se zase otočil zpátky k pianu. S tím nemám nic společného. A najednou ten Karel Efa vzal tu první řadu jednoho po druhém. Tebe nemám rád, tebe nemám, tebe nemám, tebe taky ne, tebe taky ne. Já jsem říkal, ty báze, tady 400 lidí. To si teda dneska vyslechneme. Ale on probral jenom tu první řadu a potom, když viděl, že by to bylo velice namahavý a zdlouhavý, říkal, nikoho nemám rád a odešel. Nešel doposlechnout to utkání, ne, to byste se mýlili. On stál venku, co se stane každému komediantovi, když zažije takovouhle hrůzu, takovýhle sen a stál v portálu a každý se ptá, co jsem říkal. Karlíčku, promiň, že tě oslavujeme takhle.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak máme rozehráno s Josefem Dvořákem, ten nám zůstává na pozici A a na Bčko nastupuje dvojice z našeho archivu Miloslav Šimek a Jiří Krampol. Dámy a páni, u rádia si vyberte a to můžete SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04 nebo nám zavolejte na 731 800 900. Na vaše hlasy se těší zde přítomná Pavlína Filipovská.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
3: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
4: Pokračuje Humoriáda. Dnes tu máme posádku Pavlína Filipovská a Pavel Kučera. Vy na našem telefonu můžete přidat své hlasy pro Josefa Dvořáka nebo pana Šimka s panem Krampolem. Tak koho si vyberete, zveme vás do dnešní hry. Dobrý den.
5: Dobré odpoledne, Honza Zlokavý. Zdravím vás, Pavle, a srdečně zdravím i paní Filipovskou.
6: Já vám děkuji.
5: Jsme rádi, že včas dorazila do Humoriády, protože dneska ta Praha, to je něco otřesného.
6: No vidíte to, jak jste to krásně vymaloval. Já jsem chtěla o tom mluvit, ne, teď už je to zbytečný, vy jste to řekl. Je to hrozný, ale je vidět, víte, že tenhle národ náš je dělnej. Že prostě jakmile někde se vyskytne krumpáč, lopata, kolečko na hlínu, cokoliv, a ještě z šikovný český ručičky, tak hned do toho a už je díra, už je jáma, bylo dláždění, není dláždění a ty značky zákazový vjezdu a tohle, no to už nebudu líčit. No, to.
4: Nejlepší je, když se všechno opraví najednou.
5: Nedávno říkali na jednom rádiu, že dneska jste dřív letadlem v Londýně než autem z jednoho konce Prahy na druhý.
4: No tak naštěstí tu máme toho Krtka, čili metro. Kdo je odvážný, může se svésti tady. Tak jo, a kam s vaším hlasem, Honzo?
5: Určitě za panem Šimkem a panem Krampolem.
4: Máme zapsáno, mějte se pěkně. Naslyšenou.
5: Na zdravíčko, díky, naslém.
4: Dobré odpoledne.
7: Dobrý den, Bohouši Vysočina. Prosil bych Krampola.
4: Máme zapsáno, mějte se hezky i vy. Zveme dalšího, kdo pak to bude s námi. Dobrý den.
8: Dobrý den, tady je Irena z Roudnice nad Labem. Oba vás moc pozdravuji, vaše přátelé pozdravují a vás také.
6: Děkujeme.
8: A stála bych si Krampola a Šimka.
4: Děkujeme za váš hlas, mějte se hezky. Připomínám, na Ačku je Josef Dvořák, ať víme. Dobré odpoledne, pro koho jste vy?
9: Dobrý den, zdravím do Humoriády vás, Pavle, a vašeho milého hosta Pavlínku Filipovskou. Dobrý den, Pavlínko, moc vás zdravím.
6: Já vás taky, ještě víc možná.
9: Líbí se mi vaše písničky, například Včera neděle byla, včera byl hezký den. Hlasuji, Pavle, pro Ačko a všem přeju krásný večer či příjemné středeční ráno s příjemným probouzením do nového dne.
4: Důža
9: z Rychnovska, nashledanou.
6: Děkujeme vám.
4: A Pavlína nemusí dneska ani zpívat, dneska nám zpívají posluchači, tak kdo pak dál je s námi? Dobrý den. Haló, haló. Tak ozvěnu poslouchat nebudeme, slumte si rádio, když voláte, a hlavně mluvte. Dobré odpoledne, kdo je další?
10: Miroslav Karvine, dobrý den, paní Filipovská.
6: Dobrý den.
10: Dobrý den, Ivan Pavle, a hlasuju pro pokračování Ačko.
4: Děkujeme i za váš hlas a mějte se hezky. No a přátelé, jdeme to sečíst všechno, i když tady Miroslav Karvine hlasoval pro pana Dvořáka i další, tak více hlasů dorazilo pro dvojici Šimek a Krampol, takže přepojujeme na železnou neděli.
11: Rozhlédli jste se dnes po sluncem zalité Praze? Jistě rozhlédli, kdo by odolal? Slušelo jí to. Po velkém úklidu Praha nově dýchá. Dvory, půdy, sklepy vydali svá tajemství a vydechli si. Ano, máme za sebou ostatně jako každým rokem v tuto dobu železnou neděli. Pozvali jsme proto k nám do studia inženýra Františka Vyrážku ze sběrného podniku Sebranka. Aby nás poinformoval jak Železná neděle v Praze vlastně proběhla. Dobrý večer.
12: Dobrý večer.
11: Pardon, podle hlasu a teď vidím i podobou soudru Vyrážkovi, mi silně připomínáte soudra inženýra Dlašku z havarijní údržby. Toho jsem tady zpovídal minule, je nějaká souvislost?
12: To je brácha. My jsme dvojčata.
11: Vy jste bratři dvojčata. Jak to, že se každý jmenujete jinak?
12: My jsme dvojčata, ale každý z nás má jiného otce. Brácha má Dlašku, já mám Vyrážku.
11: Takže jste dvojčata a každý máte jiného tatínka. No pozdravujte maminku.
12: Děkuji, vyřídím.
11: A rozumíte si s bratrem?
12: Tak brácha, když přijde normálně domů za choty, tak umakala v moubení. Neví vlastně, co se v zaměstnání, když chytne, uroně chytne, protože neví, jak to vlastně je.
11: Pardon, co jste říkal?
12: Vy mě neslyšíte?
11: Já vás slyším, jenom jsem nerozuměl obsahu.
12: No, říkám, že brácha je starý huhňadlo. Že mu nikdo nerozumí ani slovo.
11: Ne, soudru Vyrážko, teď jste nerozuměl vy mě. Já myslím, jestli si s bratrem, soudruhem Dlaškou, rozumíte názorově.
12: No, názorově ano. Vždyť jsme oba vedoucí.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Tak tolik Železná neděle s Miloslavem Šimkem a Jiřím Krampolem. Můžete je mít dál, když bude Ačko, když bude Bčko, nastoupí Miroslav Horníček na téma Horníček a televize. Tak to je výběr. Hlasujete, připomenu jenom spojení Humor mezera A, Humor mezera B na číslo 90 01 04, telefon 731 800 900. No, všechny osoby jsou spojené se semaforem, stejně jako náš dnešní host. Tak na koho z těch tří bychom mohli zavzpomínat?
6: No, když jste teď se zmínil o Miroslavu Horníčkovi, tak on vlastně k tomu semaforu taky bytostně patří. Ano. Protože ta první hra, kterou jsme uvedli slavnostně v semaforu v roce 1959, tak ta se jmenovala Člověk z půdy a onen Člověk z půdy, to byla hlavní role pro Miroslava Horníčka. Posléze pro Miloše Kopeckého a taky můj tatínek si to zahrál, no, protože on trochu žádlil, že nebyl obsazen hned, ale nakonec na něj došlo. Tak, takže všichni tihle tři se střídali v té hlavní roli, ano. A Miroslav Horníček se vyznačoval tím, že se k nám hůďatům, neskušeným, neumětelům vlastně a ze všech možných kouta, jako koutů, ze smetených, že se k nám choval nesmírně noblesně, jako ke kolegům, všem nám vykal. To nebylo žádný, pojď sem, ty holčičko, teď si, nebo si sedni, on bude lepší, když budeš sedět. Ne. On mi vysvětlil, proč bude lepší, když si sednu. A nebudu překážet, ale byl nesmírně noblesní a jednal s námi jako s váženými kolegy. A to byl moc krásný pocit, když tahle hvězda prostě se k vám chová s úctou, poslouchá, jestli z vás něco vypadne, co má vypadnout, nebo nevypadne a on to nějak omluví, přejde. No prostě byla s ním spolupráce úžasná. Moc na něj vděčně vzpomínám.
4: Říká Pavlína Filipovská o Miroslavu Horníčkovi a my budeme vzpomínat i dál v další písni, kterou bude právě Pavlína zpívat.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Odešel mi, tak to byla písnička Pavlíny Filipovské. Ta píseň je stejně stará nebo stejně mladá jako já. Jsem zjistil.
2: Takhle dokonce. No,
1: no a bylo to vtipné, bylo to
2: tak dítě,
1: finančně...
2: bavilo jste se.
1: Ano, bylo to o finančně závislém muži, který byl trošku vypočítavější a ten vztah nevyšel, jak jsem pochopil z toho textu.
2: No a byla to taková předzvěst dalších mužů, který jsem za svý cesty kostrbatý potkávala.
1: Tak
2: byli tací.
1: Nemusela otvírat tuto kapitolu, ale je to na vás, na to bych se neptal určitě.
2: No já si myslím, že na... Jak si je na to už čas v mém případě,
1: jim to spočítat,
2: abych udělala trošičku jako takovou
1: inventuru. Ano.
2: A nakonec s touhle písní docela souhlasím.
1: Výborně.
2: Ne úplně, že jo. Mm-hmm. Byli tací, kteří si mě vzali. Ale bylo jich, který mi slibovali a žádná kytka svatební se nedostavila.
1: Já bych to shrnul tak, ti, co stáli za to, zůstali.
2: Zaplať pánu.
1: Čili jeden hlavní teď v tuto chvíli.
2: Ano, ano, ten vybranej nakonec tento odnes.
1: Ten má to nejlepší, co může mít. A my teď budeme hlasovat s našimi posluchači. Vybírají si Miloslava Šimka s Jiřím Krampolem anebo Miroslava Horníčka. My už posloucháme další vaše hlasování. Dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne. Stáda Zemík vás zdraví a paní Filipovskou.
2: Děkuji.
3: Ale je to těžký to rozhodnutí.
1: No proto máme vás, abyste to rozhodli za nás.
3: No, já bych chtěl teda oba, ale tak dejte mi pana Horníčka.
1: Zapsáno, Stando, mějte se.
3: Děkuji vám, naschle.
1: Naschledanou. Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne, tady Míla z Prahy 8. Zdravím vás oba humoriádníka i humoriádnici.
1: A my našeho humorníka.
4: Děkuji. Já bych byl pro pana Horníčka. A jinak jsem hrozně rád, že jste zmínili pana Františka Filipa, protože já párkrát v práci v televizi potkal a byl to velice, a to plíno asi ví, velice šikovný pán a uměl. No, takových je škoda, že nejsou, že?
2: Díky, doufám, že tatínek poslouchá.
4: Doufám, no děkuji, naschle.
1: Děkujeme, naslyšenou.
2: Naschle.
1: Dobré odpoledne.
5: No dobrý odpoledne, tady vám zdraví, ale na Sněžici já vás zdravím a zdravím Pavlínku.
2: Děkuji.
5: Mějte se hezky a já bych chtěla Ačko.
1: Zapsáno.
5: Mějte se moc hezky, Pavlínko, a vy taky, bye.
1: Děkujeme, Pavlínka i Pavlínek vás zdraví, dobré odpoledne, kdo je s námi teď?
6: Dobrý odpoledne, Pavel. Já bych chtěl pozdravit vás všechny a chtěl bych se zeptat Pavlínky Filipovský, jestli ještě někde účinkuje, že bych se rád zase na ní přišel podívat. Nicméně hlasuju pro Miroslava Šimka.
1: Zapsáno. Děkuju. A posloucháme odpověď.
2: No, sem tam se ještě vyskytuju, pochopitelně.
1: Například v Humoriádě.
2: V Humoriádě. Rozhlas miluju. Už odmala. To bych pak třeba vysvětlila, kdyby byl čas.
1: No je čas.
2: Jako proč odmala. Tak to můžu hned?
1: No pojďme na to hned.
2: Začala jsem účinkovat v rozhlase díky tatínkovi. Tam to tak bejvá. Musí být přímluvce a někdo, kdo mě tam doved. Ale doved mě tam jenom proto, abych tak sledovala, koukala. Mě to strašně bavilo. A bylo to k panu režiséru Karlu Pechovi. Do takového nedělního krásného pořadu, který dělal tam pravidelně. A když tak viděl, jak já to sleduju, oči do kořán rozčent, já jsem se cítila nádherně v tom studiu, pak jsem viděla herce, jak se snažili u jednoho mikrofonu, teď se tam tlačili všelijak vejce, nemohli. A pan režisér Pech si tehdy usmyslel, že kus toho textu prostě budu říkat já. Jenomže netušil, že se tam vyskytují slůvka pro mě nevysvětlitelná a nevyslovitelná. Byly mi 4 roky a takový slůvko jako čtyřlístek, to bylo pro mě neuvěřitelně těžký říct. I ty zoubky ještě nebyly na to uspůsobený.
7: Přížišek.
2: Jo, jistě. No. Jsem připošišlávala. A pořád to nebyl čtyřlístek podle Karla Pecha. A už to všechny bavilo kolem a drželi palce, aby jdi do toho, jdi do, nedej se. A já jsem se nedala, já to zkoušela furt dlouho a nakonec to přece jenom dopadlo. Ten čtyřlístek, víte, mě to do dneska dělá potíž.
1: Ale tak, už ho říkáte dneska v humoriádě v současnosti, tak to dopadlo dobře v rozhlase.
2: A je znát, že to je čtyřlístek?
1: Jo.
2: No tak vidíte, a takhle jsem prorazila v rozhlase. Prosím.
1: Výborně. A teď ještě, abychom posluchači odpověděli, nějaké to vystoupení mimo rozhlas nebo někde, nějaká beseda,
2: ale
1: něco
2: ano,
1: občas bývá asi.
2: To víte, člověk prostě jakmile jednou okusí prkna, která prý znamenají svět, nevím, jestli celý svět, ale pro mě jsou neustále lákavá.
1: Takže?
2: Takže kdykoliv se naskytne možnost a někde si přímo i vyžádají, že jestli bych nepřijela, jestli bych nemohla, já zaplať pán Bůh můžu a ráda se s lidmi potkávám, protože víte, je to koření našeho života, naší profese. Bez tý by to nešlo prostě.
1: Kdo jednou ochutná ten potlesk a ten úspěch, tak by ho chtěl pořád.
2: Víte,
1: dá se to tak neskromně říct?
2: Dá se to tak neskromně, je to neskromný to říct, ale je to vyznání v podstatě.
1: Výborně.
2: Upřímný vyznání. Mm-hmm.
1: Tak my teď ochutnáme další kus z našeho archivu. Vítězové tohoto kola jsou Miloslav Šimek s Jiřím Krampolem.
7: Mohl byste hned v úvodu našeho rozhovoru krátce charakterizovat průběh letošní železné neděle?
8: Mohy. Zatím je to katastrofa.
7: Katastrofa. Takže i pracovní výsledky máte stejné jako bratr. Říkáte katastrofa, to mě překvapuje.
8: Mě ne. Vás možná ano, vy v Sebrance nepracujete. Zdá se totiž, že heslo, se kterým Sebranka do železné neděle vstupovala, seber, co můžeš, nebylo šťastné.
7: Můžete to nějak vysvětlit?
8: Mohu, k tomu jsem kompetentní. Tak zpátku na sobotu před železnou neděli sice každý občan Prahy udělal před svým domem spořádaně svoji hromadu. Ale když jsme do ní v neděli píchli, železa tam bylo pomalu.
7: Jak je to možné?
8: Pražané nám hromady rozebírají. Nejhorší je, když železná neděle připadne na měsíc v úplňku. Toto na hromadách vypadá jak na bleším trhu. Lidé lezou po hromadách jako brablenci.
7: Jako kdo?
8: Brablenci.
7: Brablenci.
8: No brablenci, vy neznáte brablenci?
7: Neznám.
8: Ferda Brablenec. Práce všeho druhu. Něco jako já. Autor Ondřej Topůjko. No.
7: Aha. Ferda Mravene.
8: No když říkám Ferda Brablenec. Nic. Prostě někteří neduživí, slabí, nedonošení jedinci za jasné noci unesou na hřbetě až desetinásobně těžší břemena, nežli jsou oni sami.
7: No, o co mají Pražané na hromadách takový zájem?
8: Tak především o tovar, který je na našem trhu nedostatku. Sám jsem to o železí té neděli při revizi viděl. Jeden občan na hromadě před betlémskou kaplí rovnal kosu, zřejmě se na někoho chystal. Další čtyři občané se přetahovali jako idioti o troubu. Další občan si odnášel rychle zastarelý typ papíňáku z dovozu.
7: Papiňák z dovozu, jaký ty máte na mysli?
8: Ešu za píšťalka. smutný, soudruhe, tak to je?
7: Nevím.
8: Já ti řeknu, co je smutný.
7: Co je smutný?
8: Smutný je to, že nám občané nekupí nahromady pouze železo, ale hlavně to, čeho se potřebují zbavit. Jsou to kolikrát tragikomické situace. Například v Praze 3 Kubelíkově ulici 44 nějací občané dali nahromadu starý otoman i se spícím dědečkem.
7: No. Soudru Vyrážko, o tom jsme četli asi všichni ve Večerní Praze. To je právě krásná ukázka toho, jak dnešní mladí lidé se dokáží vzorně postarat o své rodiče. Obětují otoman. Jakoby dědek nedokázal do starého železa dojít sám.
0: Humoriáda.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatáláska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
3: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
4: Jsme zpátky v Humoriádě. Náš dnešní host Pavlína Filipovská vybírá dalšího, kdo by vás mohl z našeho archivu příjemně zabavit.
5: S dovolením si dovolím na chvíli tedy ten váš, tady jak máte takový krásný vystoupení, pane kolego, skutečně to je vám co závidět, to se zase, a jak vám to krásně odsejpá, ale já bych to přerušila jenom na chvilku, já bych ráda uvítala hosta, který teď v Humoriádě, který by se teď představil, a je to moje srdeční záležitost, protože jak jsem se zamilovala tehdy díky Pechovi do toho rozhlasu Čtyřlístek, tak mě to zůstalo až do pozdních chvil a já jsem se díky dobrému jitru, který jsem dlouhá léta vysílala a byla jsem šťastná, protože jsem byla ve společnosti moudrých, laskavých a slušných lidí. A tak jsem se taky seznámila s jedním klenotem. Jmenoval se František Nepil. Škoda, že už používám toho minulého času, ale ten František je pořád s námi, aspoň se mnou určitě. Já si pořád připomínám tu jeho ušlechtilost, tu jeho laskavou mluvu, která sklidnila všechna příkoří a všechny nepěkné věci, které se bohužel na světě pořád a pořád dějí a opakují. A František Nepil byl takovým balzámem na duši i na uši. A já bych teď tedy ráda nabídla, když mám tu možnost, děkuji, já jsem si o ní řekla sama, no byste mi ji možná ani nedal, ale já jsem se toho chopila takhle statečně a chtěla bych nabídnout posluchačům Františka Nepila. On totiž hovoří tak léčivě a tak mile a přátelsky, že se mu nedá prostě odolat. Věřte mi, zkuste to.
6: Asi v polovině cesty se konečně něco událo. Nad královnou Astrid začal kroužit vrtulník belgické armády. Za chvíli se stoupil hodně nízko, zavěsil se nad příď a polaně spustil na palubu nejdříve jednoho, pak druhého a posléze třetího kurýra. Jeden po druhém se odebral v doprovodu námořního důstojníka do kapitánské kajuty. Nemáte představu, jak loď ožije, když se takhle konečně něco děje, jak se pasažérům rozhoří oči a co se jich shromáždí na přídi, aby takový kurýr neměl kam se stoupit. Vždyť se jich tam shromáždí mnohem víc, než se jich vůbec nalodilo a hlavně co dohadů a nejistot vyvolá přítomnost takových kurýrů v kapitánské kabině. Jedna část cestujících by se nedivila, kdyby se na trase plavby objevily miny. A druhá část předpokládá, že kapitán dostal rozkaz nepřistát v Douvru, nýbrž ve Folkestonu, popřípadě v Ipswichi, Southendu, Brightonu, Portsmouthu nebo v Lávru, jenž je ovšem ve Francii. Třetí část cestujících nevylučuje možnost, že kapitán dostal pokyn vrátit se do Ostende. Já osobně jsem byl přesvědčen, že všichni tři kurýři přiletěli za kapitánem, aby mu vysvětlili, kde je vůbec Anglie, protože jsme tam pluli už dvakrát tak dlouho než Emma Bornová a pořád jsme neviděli břehy. Kromě toho jsem měl podezření, že celá tato atraktivní operace byla už předem objednána a zahrnuta do ceny lodního lístku, aby se znudění pasažéři měli čím zabavit a nepropadli vandalismu či nějaké jiné protiprávní činnosti. Zřejmě však kurýři ukázali, kde je Anglie, neboť půl hodiny poté, co si je zase vytáhli po laně do helikoptéry, se objevily bílé útesy doverské. Nebyly v té mlze a mžení bílé, byly šedé a syré, ale mohl jsem si na vlastní oči vychutnat toto epiteton Constance, jež má stejný věhlas jako pojmy karárský mramor, amazonská džungle, gaskonští kadeti či cedry libánské. Jakmile jsme ovšem bílé útesy spatřili, nesměli jsme dále otálet. Museli jsme co nejrychleji zdupat po strašně úzkých točitých schodech do hlubin podpalubí a najít náš autobus. Nevěřili byste, jak špatně se něco tak zdánlivě velkého hledá, jak ztratíte jistotu, zda je ve třetím nebo ve čtvrtém podpalubí, zvláště když je v pátém. A už vůbec si nemůžete vzpomenout, zda jste před 4 hodinami nastupovali na ty šnekové schůdky z levého či z pravého podpalubí, a to tím spíše, že teď je to levé napravo a pravé nalevo. Nakonec to správné podpalubí přece jen objevíte, usadíte se na svém křesle, nakrájíte si pár koleček salámu, abyste zahnali to rozrušení ze ztráty autobusu, a než zjistíte, co jste si všechno zamastili, jste na pevnině. A co je důležité, nejste ani ve Folkestonu, ani v Ipswichi, Southendu, Brightonu, Portsmouthu či v Lávru, nýbrž v Douvru, kde být máte. Zaplať pámbu za ty kurýry.
4: A my jakožto kurýři tady s Pavlínou Filipovskou ve studiu jsme vám doručili do uší Františka Nepila. Bylo to takové sklidnění, jak Pavlína předznamenala, tak doufejme, že ta pohoda bude vládnout i dál.
5: Musí. Pojďme si ji odnést. No?
4: Výborně. Bezvá. Tak souhlasím. Hezké léto přeje Pavel Kučera všem i Pavlínce. Těšíme se na příště.
5: Já vám přeji krásné. Máte dovolenou před sebou.
4: Může být.
5: Jak jsem to... Ano. Ano, No tak prosím vás, pozor na ty vlny, jo, tam ten balc s nikým moc nemazlí. A vzpomeňte na to, že tady je spousta posluchačů, kteří se na vás těší, a třeba možná v koutě i jedna spolupracovnice, a to jsem já.
4: No tak děkujeme pěkně, budu se těšit na vlnách Českého rozhlasu na další setkání.
5: A vrať se nám v pořádku.
4: Krásný den.

Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.

0: bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: V kroměřížské nemocnici se dokončuje nový urgentní příjem. Ve Velkých Karlovicích dnes začíná týden kultury na Valašsku. Ministerstvo zdravotnictví chce rozšířit pravomoci všeobecných a dětských sester. Dnes čekáme oblačno až polojasno, teploty do 27 stupňů. Dobré ráno u zpráv Českého rozhlasu Zlín vám přeje David Jabůrek. V nemocnici v Kroměříži finišují s výstavbou nového urgentu. Budova je hotová po stavební stránce a aktuálně se pracuje na vnitřním vybavení. Půjde o moderní pracoviště, které výrazně zlepší péči o pacienty i pracovní podmínky zdravotnického personálu. Slavnostní otevření se podle ředitelky nemocnice Lenky Mergentalové plánuje na 17. září a do ostrého provozu pracoviště přejde v říjnu.
2: Investice je v celkovém objemu 200 milionů, z toho stavba a všechno to, co je s tou stavbou souvisí, je zhruba 150 milionů a tuto investici hradí Zlínský kraj z rozpočtu kraje.

0: Žitníka, který je tady z Velkých Karlovic, aby Míšovi zpříjemnili ty dny, které tady má.
1: Všeobecné a dětské sestry by v budoucnu mohly získat větší pravomoci. Ministerstvo zdravotnictví teď připravuje novelu zákona. Hotovou ji chce mít v září.
2: Jako JIPová sestra mám obrovské množství kompetencí a v ordinaci praktického lékaře v podstatě nemám skoro žádné.
3: Říká všeobecná sestra Hana Nejedlá z Prahy. Větší pravomoci by sestry mohly získat hlavně v péči o chronicky nemocné pacienty. Proč ministerstvo změny chystá, vysvětluje hlavní sestra České republiky Alice Strnadová.
4: Jsou to demografické předpovědi toho, jak nám stárne populace. Stárnou nám ale i zdravotniční pracovníci.
3: Podle prezidenta České lékařské komory Milana Kupka ale k tomu sestry nemají dostatečné vzdělání. To Zuzana Tomášková z České asociace sester odmítá a upozorňuje, že některé úkony navíc už teď sestry stejně dělají.
5: Tím, že navýšíme kompetence sestrám, tak vlastně zlegalizujeme tu činnost, kterou v současné době už běžně v těch týmech dělají.
3: Novela by podle ministerstva mohla být účinná od ledna 2028. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
1: Sezónu na Baťově kanále ovlivnila letošní extrémní vedra. Podle správců vodní cesty není zájem nízký, mírný úbytek návštěvnosti ale zaznamenali. Při vlnách extrémních veder si méně lidí kupovalo lístky na vodní plavby. Ředitel společnosti Baťův kanál Vojtěch Bártek si to vysvětluje tím, že se šli lidé raději koupat než na lodě.
6: Počasí.
1: Teploty ve Zlínském kraji aktuálně od 13 do 16 stupňů. Přes den čekáme maxima 23 až 27 stupňů. Převažovat bude oblačná obloha, odpoledne a k večeru se bude zvolna protrhávat. Vítr pak povane mírný, jihozápadní až jižní.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Ve Zlínském kraji se aktuálně jezdí bez nehod. Takové byly první dnešní zprávy Českého rozhlasu Zlín a teď už začíná ranní vysílání s Petrem Uhříkem.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Kdo vstává takto brzy, užije si delší den, pravidlo, které platí taky pro středu. Vítám vás, milí posluchači, do nového letního data. 19. srpen je svátkem pro Ludvíky, ale na oslavu, myslím, teprve správný čas přijde. My se už za chvíli budeme věnovat historii v kalendáriu a na přivítanou, jako obvykle, posílám českou porci muziky, konkrétně duet Marie Rotrové s Pavlem Bobkem. Je 5:05, od mikrofonu zdraví Petr Uhřík.
6: Český rozhlas Zlín.

0: Zdravíme se na vlně Českého rozhlasu Zlín, je středa, přání dobrého rána posílám k datu 19. srpna. Co najdeme v kalendáriu? V roce 1839 byla členům Francouzské akademie věd oficiálně představena jedna z prvních prakticky využitelných fotografických metod. Její autor, francouzský malíř a vědec Louis Daguerre, je pokládán za jednoho z průkopníků a otců fotografie. Jeho metoda se rychle rozšířila, ale byla drahá a náročná. 86. narozeniny dnes oslaví herečka a zpěvačka Jana Malknechtová, někdejší výrazná pěvecká hvězda divadla Semafor. Proslula například písní Motýl, kterou zaspívala s trumpetistou Jiřím Jelínkem. Zahrála si také ve filmových muzikálech Kdyby tisíc klarinetů a Starci na chmelu. Později se vdala, odstěhovala do Švédska a z české hudební scény naprosto zmizela. Připomenu letopočet 1960, v tehdejším Sovětském svazu byla vypuštěna na oběžnou dráhu kolem Země kosmická loď se dvěma pokusnými psy Strelkou a Belkou. V roce 1969 začaly na mnoha místech Československa masové protesty k prvnímu výročí vpádu vojsk Varšavské smlouvy jako výraz nespokojenosti s politikou nového komunistického vedení. Skončily 21. srpna a vyžádali si 4 mrtvé, 2 v Praze a 2 v Brně. 88. narozeniny by dnes oslavila zlínská rodačka herečka Věra Galatíková. Vystudovala pedagogické gymnázium a rok učila ve škole ve Vracově u Kyjova češtinu. Láska k divadlu ale převážila, uspěla v divadle, ve filmu, v televizi i v dabingu. Hrála například ve Vláčilově Údolí včel, v jasného filmu Všichni dobří rodáci nebo v televizním filmu Počítání oveček.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
0: Když se rádi vracíme do 60. let, najdeme tu spoustu kapel, které udávaly příští směr dalším muzikantům. Skupina Monkees do tohoto období patří, šlo o úspěšnou americkou odpověď na Beatles. Před 5 lety mimochodem jejich zpěvák a kytarista zemřel, no tak se jedna hudební kapitola víceméně uzavřela.

0: 5 hodin 18 minut, Český rozhlas Zlín přeje dobré ráno do středy 19. srpna. Věnujeme se chvíli dalším letním posunům z pohledu meteorologů, řekneme si, jaký nás čeká letní den.
1: Počasí.
0: Ranní teploty ještě na úvod krátké předpovědi. 16 stupňů je teď v Kroměříži, v Holešově, v Hošťálkové, ve Zlíně, ve Vizovicích, Bojkovicích, ve Vlašské Meziříčí, taky ve Vsetíně a v Rožnově pod Radhoštěm. 15 stupňů to je Staré Město, Luhačovice, Strání, Štítná nad Bláří. 14 stupňů hlásí Kateřinice Ojičná, Valašská Senice, Velké Karlovice a Horní Bečva, 13 stupňů má aktuálně Maruška, Hostýnské vrchy. Převažovat bude dnes oblačno, ráno ještě zbytky slabých srážek budou doznívat na východě kraje. Odpoledne pak spíše polojasno, večer postupně skoro jasno. Nejvyšší teploty 23 až 26, na západě kraje to může být až 27 stupňů, ráno a večer k tomu povane slabý, přes den mírný, jihozápadní až jižní vítr, rychlostí mezi 3 a 6 metry za sekundu. Rozptylové podmínky. Do dopoledních časů by měly být dobré, odpoledne až velmi dobré, biozátěž se nám posunula na dvojku, takže dnes je zátěž střední.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Myslíte si, že všechny planety sluneční soustavy se otáčí stejným směrem? Právě na tuto otázku odpoví už za chvíli dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem.
2: Třídění odpadu má svá pravidla, ale ta se mohou v jednotlivých obcích lišit. Jak poznat, kam konkrétní odpad patří, co dělat s obaly, které nelze jednoznačně zařadit a jak zjistit pravidla platná právě v naší obci? Nejen to budou mé otázky na vedoucí odboru životního prostředí Krajského úřadu Zlínského kraje Janu Káčerovou. Poradnu uslyšíte 21. srpna. Na společný čas se těší Kristýna Fuchsová.
1: Poslechněte si v pátek po 11. hodině v našem vysílání. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že se Venuše otáčí kolem své osy opačným směrem než všechny další planety naší sluneční soustavy? Tento způsob rotace se nazývá retrográdní a kvůli této obrácené rotaci vychází na Venuši slunce na západě a zapadá na východě. Původ této anomálie je záhadou. Dříve se uvažovalo o srážce s jiným tělesem, dnes se častěji hovoří o působení slapových sil slunce na atmosféru, které by mohlo rotaci Venuše zcela zastavit, případně v kombinaci s torzními silami na hranici pláště a jádra i otočit. Atmosféra planety je totiž velmi specifická. Je velice hustá, což dříve znemožňovalo pozorování povrchu. Až s vývojem nových technologií byli vědci schopni sondu Magellan vyslat na oběžnou dráhu Venuše. Od dosažení oběžné dráhy Venuše v roce 1990 se věnovala výzkumu povrchu. Postupně byla její dráha snižována a při sestupu a zániku získala navíc velmi cenná data o atmosféře. Přestože je tedy Venuše Zemi nejblíže a má i podobnou hmotnost a velikost, rozdílů je mnohem víc.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.
2: Ty, kdo bloudíš sám a sám, dlažbou

0: bylo 17:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: A u nich vás vítá David Jabůrek. Kroměřížská radnice dokončila nové velké dětské hřiště ve vnitrobloku na Švabinského nábřeží. Tvoří ho dvě sestavy z akátového dřeva. Velká workoutová sestava, stůl na ping-pong a posezení. Mluvčí radnice Jan Vondrášek také dodal, že stávající pískoviště získalo zastínění proti slunci. Základní škola v Zubří na Vsetínsku zmodernizuje učebnu chemie a aplikované elektroniky. Projekt za téměř 4 miliony korun z poloviny zaplatí dotace. Cílem je vylepšit výukové možnosti a taky zajistit bezbariérový přístup pro i mobilní žáky. Senát dnes projedná znovu zavedení elektronické evidence tržeb, takzvané EET 2.0. Podnikatelé by podle návrhu oproti minulému systému nemuseli tisknout účtenky. Vláda si od systému slibuje vyšší příjmy do státního rozpočtu. Opozice ale očekávaný přínos EET zpochybňuje. Část peněz chce kabinet použít například na obnovení školkovného nebo osvobození z propitného od daně. 75% starostů nebo zastupitelů má zdravotní problémy kvůli své funkci. Ukázalo to dotazníkové šetření Svazu měst a obcí, ve kterém odpovídalo skoro 800 starostek a starostů. 40% z nich je kvůli funkci v psychické nepohodě. Mezi důvody patří i tlak, kterému čelí třeba na sociálních sítích. A ve Zlínském kraji je teď od 13 do 16 stupňů. Přes den čekáme maxima 23 až 27 stupňů. Převažovat bude oblačná obloha, odpoledne a k večeru se bude zvolna protrhávat.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Řidiči, velký pozor na dálnici D49 od Hulína na Frišták. Jede auto v protisměru. Ještě jednou D49, auto v protisměru. A u Koryčan na Kroměřížsku na silnici na Kyjov se střetla dvě osobní auta. S opatrností projedete. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín. Pohodové ráno vám přeje David Jabůrek.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Vpád okupačních vojsk v noci na 21. srpna 1968 doprovázel příkaz šéfa spojů Karla Hofmana k okamžitému vypnutí rozhlasových vysílačů. Druhý díl dokumentárního seriálu Českého rozhlasu Vlny 68 mapuje tuto sabotáž, ale i to, jak pracovníci vysílacích středisek vysílání na vlnách postupně obnovili. Druhý díl už za chvíli, teď je 17:30.

0: Dnes je 19. Vpád vojsk Varšavské smlouvy 21. srpna 1968 provázel zásah šéfa spojů Karla Hofmana, který dal příkaz vypnout hlavní rozhlasové vysílače. Zásadní roli v informování veřejnosti a odporu proti okupaci sehrála regionální studia Československého rozhlasu v návaznosti na pracovníky spojů. Těm se dařilo signál obnovovat, varovat před pohyby vojsk a vyvracet sovětskou propagandu. Druhou část pětidílného dokumentárního seriálu Českého rozhlasu Vlny 68 připravili hlasatel rozhlasu roku 1968 Karel Sedláček a publicista Jiří Trnka.
1: Vážení posluchači, zůstaňte u svých přijímačů.
2: Vlny 68. 5 dní na společné vlně.
3: V noci z 20. na 21. srpna 1968 překračují vojska Varšavské smlouvy hranice Československé socialistické republiky. V tu dobu ještě regionální studia spí, ale odpočítávají se poslední hodiny před začátkem rozhlasové štafety krajských studií Československého rozhlasu.
4: Tu kritickou noc na 21. volali z UVKSČ do Pražského rozhlasu, aby posílili službu, že vydají v noci prohlášení. No tak tam potom přišlo několik redaktorů, Věra Šťovíčková, Igor Kratochvíl, byl tam jeden hlasatel, Vladimír Fischer, no a najednou volají z toho UVKSČ, že jim nadiktujou tu zprávu.
1: Včera dne 20. srpna 1968 kolem 23. hodiny překročila vojska Sovětského svazu, Polské lidové republiky, Německé demokratické republiky, Maďarské lidové republiky a Bulharské lidové republiky státní hranice Československé socialistické republiky.
3: Zaznělo v 1 hodinu a 55 minut, tedy 5 minut před rozkazem vypnout vysílače.
4: A potom volali z toho ústřední zprávy spojů, tam byl vrchním soudruh Hofman, že se musí vypnout všechny vysíleče, takže se vysíleče vypnuli.
3: Jenže redaktoři, technici i další zaměstnanci rozhlasu věděli, že Československo je obsazené, rozhlas musí informovat. A tak se rozhodli zapnout vysíleče.
4: Oni zavolali na Strahov, aby se všechny vysíleče zase zapojili.
3: Na Strahově nemohli sami rozhodnout o znovu zapnutí vysílačů a tak přišlo rozhodnutí. Zavoláme soudruha Dubčeka.
4: A on to teda nevzal soudruh Dubček, ale vzal to soudruh Smrkovský. A soudruho, máme zase zapnout vysílačky? A ten Smrkovský mu říká, ano, jsme okupovaní.
5: Ujišťujeme vás, že dokud budeme mít technické prostředky, splníme svou povinnost a budeme vás informovat o všem, co se děje po obsazení naší republiky.
3: Řada obyvatel Československa se o obsazení dozvěděla až ráno po probuzení. Stejně tak i řada hlasatelů. Karel Sedláček se to dozvěděl z telefonu jen necelé 2 hodiny před obsazením studia na Vinohradské.
4: U 8. telefon. Co tomu říkáš? Já říkám, co se děje? Pusí rádio a slyším Šťovíčkovou a Jezdinského. Slyším střelbu.
3: 8.45 sovětští vojáci samopaly umlčují hlavní studio na Vinohradské. Okupanti si myslí, že mají vyhráno, jenže se přepočítali. V tu samou minutu spouštějí rozhlasáci v zázemí záložní plán, který byl připraven pro případ války. Štafetu okamžitě přebírá tajné studio. Když Sověti po 9. ráno odříznou i to, vysílání si jako kolí v závodě předávají krajská studia po celé republice. Systém funguje jednoduše a geniálně. Technici propojují republiku přes železniční dálnopisné linky, armádní spojovací vozy i utajené kabely. Jako první přebírají otěže České Budějovice, Liberec, Ústí nad Labem, Brno a Ostrava. Zásadní roli sehrává Plzeň. Už odpoledne 21. srpna přebírá koordinaci celostátního vysílání.
6: A teď voláme další naše východočeské stanoviště.
7: Prosím, aby se připravili naši přátelé ve středních Čechách.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Před minutou bylo 6:15. Dobré středeční ráno z Českého rozhlasu Zlín. Jak vidí dnešek meteorologové, co máme očekávat na obloze i v teplotách, tyto informace rozvedu v další krátké předpovědi.
1: Počasí.
0: Na úvod ještě údaje měřících stanic. 16 stupňů je teď v Kroměříži, v Holešově, v Bystřici pod Hostýnem, v Hošťálkové, ve Zlíně a dál taky ve Vizovicích, Bojkovicích, Valašské Meziříčí, ve Vsetíně a v Rožnově pod Radhoštěm. 15 stupňů to je Staré Město, Strání a Štítná nad Láří, 14 stupňů hlásí Kateřinice Ojčná, Valašská Senice, Velké Karlovice a Horní Bečva. Maruška Hostýnské vrchy má teď stupňů 13. Převažovat má oblačno, ráno ještě zbytky slabých srážek budou doznívat na východě kraje. Odpoledne spíše polojasno, večer postupně až skoro jasno. Nejvyšší teploty 23 až 26, na západě kraje 27 stupňů. Ráno a večer povane slabý, přes den mírný vítr, jihozápadních a jižních směrů, rychlost mezi 3 a 6 metry za sekundu. Ráno, dopoledne dobré, odpoledne velmi dobré, to už je řeč o rozptylových podmínkách a biozátěž ta je dnes střední, označená dvojkou.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: 19. srpna, přejeme si dobré ráno do středy. Taky dnes po 13. hodině vysílá Český rozhlas Zlín pořad Alex a host. Tentokrát bude hostem Alex Minářové bývalý hokejový útočník, sportovní poradce klubu HC Slavia Praha, Patrik Eliáš. Dozvíme se například i to, proč odmítl nabídku hokejového klubu New Jersey Devils být trenérem. Bylo těžké tuto roli v klubu odmítnout?
1: Bylo to strašně těžké, komunikovali jsme o ty možnosti se zapojit do organizace asi 2-3 roky za sebou a vlastně byli strašně fajn, protože řekli, že nechtějí vůbec, aby jako byl pod nějakým tlakem, abych se spíše naučil, takže ono v tu dobu byli asi 4 trenéři v rámci toho realizačního týmu, teď už jich máme asi 6, když se člověk povídá, což je, podívá na, ty, na tu střídačku, což je vtipný. A já jsem měl být nějaký roli asi asistenta, buď druhého, třetího asistenta a postupně jako si dá čas a posouvat se dál. Každopádně já jsem cítil, s manželkou jsme udělali rozhodnutí, že se vrátíme do Čech a určitě ho nelituju, to vůbec. Na druhou stranu rád jezdíme do Ameriky zpátky a pořád tam máme svoje bydlení, zázemí, kamarády a vlastně i do Jersey se vracím rád, pořád s nima komunikuji.
0: Celý rozhovor s Patrikem Eliášem si poslechněte dnes po 13. hodině. Teď chystá nové zprávy David, uvede je přesně v 6 hodin, tedy za 8,5 minuty.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Bylo 6 hodin.
4: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
3: Na slavnostech vína v Uherském Hradišti bude letos otevřených 22 památek. Otrokovice nově představují lidem 8 připravených cyklookruhů. Cyklisty dovedou na atraktivní místa v okolí města. Na ministerstvu financí pokračují jednání o státním rozpočtu na příští rok. Dnes čekáme oblačno až polojasno, teploty do 27 stupňů. Český rozhlas Zlín, ranní zprávy a David Jabůrek. Organizátoři představili program letošního ročníku slováckých slavností vína a otevřených památek v Uherském Hradišti. Festival se letos uskuteční o víkendu 12. a 13. září. Návštěvníci opět uvidí slavnostní průvod, kterého se zúčastní tisíce krojovaných ze zhruba 70 měst a obcí. Připravené jsou také desítky folklórních vystoupení. Představí se například slovenský lidový orchestr Zlaté husle nebo soubory z Chorvatska. Zájemci také budou moct zdarma navštívit 22 památek, říká hradišťský starosta Stanislav Blaha z ODS.
5: Uhersko-hradišťská věznice v rámci slavnosti vína otevře své dveře naposledy, pak už jich opravdu čeká rekonstrukce, doufáme. A možná připomenu, že všichni, kteří mají zájem zhlédnout věznici, musí využít rezervační systém a tu prohlídku si zarezervovat dopředu, protože o prohlídky je velký zájem.
3: Na rozhlednu Hostišová, Bunč nebo třeba ke Kůrovickému lomu dovedou cyklisty nově připravené cyklookruhy, které představuje město Otrokovice. Trasy určené pro silniční i horská kola vždy začínají a končí v Otrokovicích. Cílem města je podpora cestovního ruchu a aktivního trávení volného času, pokračuje mluvčí města Lenka Vaculová.
6: Každý okruh má vlastní mapu doplněnou o typy na zajímavé zastávky po cestě. Trasu si lze prostřednictvím QR kódu načíst do telefonu, takže není nutné výlet předem složitě plánovat. Pro ty

0: které jsou pod rezorty, je nadále pokračuje ve slučování agend, to znamená výdaje spojené s provozem, s osobními náklady, spojené s marketingem, se službami typu informační systémy, technologie, to skutečně tvrdě škrtáme.
1: Za nájmy v bytech letos studenti zaplatí víc než loni. V některých univerzitních městech vzrostly ceny o víc než 10%. Vyplývá to z dat portálu Sreality. Část studentů tak volí pokoj ve sdíleném bytě. Jenže i jejich ceny rostou. Nejdražší je Praha. Tam podle realitního portálu stojí pokoj asi 12 000 korun bez energií, v Brně 9,5 tisíce. Podle realitní společnosti Remax je pro studenty, kromě ceny, důležitá také dostupnost školy nebo kvalitní internet.
2: Počasí.
1: Teploty ve Zlínském kraji teď v rozmezí 13 až 16 stupňů. Přes den čekáme maxima 23 až 27 stupňů. Převažovat bude oblačná obloha, odpoledne a k večeru se bude zvolna protrhávat. Vítr pak povane mírný, jeho západní až jižní.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: V tuto chvíli dopravní servery nehlásí ze silnic ve Zlínském kraji žádné aktuální komplikace. Tak ať se vám i ve středu ráno cestuje bezpečně a pohodlně. Třeba při poslechu ranního vysílání a Petra Uhříka.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Teplé a suché léto přivádí za sebou mírný podzimek, tuhou zimu a nejlepší víno. Tuto větu jsem našel v mnoha pranostikách, které doprovázejí dnešní datum. Vítám vás, milí posluchači, do středy. Přeju dobré ráno k datu 19. srpna, jenom připomenu, že svátek oslaví Ludvík a na pohodu vstávání už posílám písničku Marty Kubišové. Pak si hned řekneme, jaké zajímavé historické zastávky obsahuje dnešní kalendárium. Za celý vysílací tým zdraví Petr Uhřík, teď je 6 hodin, 5,5 minuty.
2: Český rozhlas Zlín.

0: Zdravíme se na vlně Českého rozhlasu Zlín, je středa, přání dobrého rána posílám k datu 19. srpna. Co najdeme v kalendáriu? V roce 1839 byla členům Francouzské akademie věd oficiálně představena jedna z prvních prakticky využitelných fotografických metod. Její autor, francouzský malíř a vědec Louis Daguerre, je pokládán za jednoho z průkopníků a otců fotografie. Jeho metoda se rychle rozšířila, ale byla drahá a náročná. 86. narozeniny dnes oslaví herečka a zpěvačka Jana Malknechtová, někdejší výrazná pěvecká hvězda divadla Semafor. Proslula například písní Motýl, kterou naspívala s trumpetistou Jiřím Jelínkem. Zahrála si také ve filmových muzikálech Kdyby tisíc klarinetů a Starci na chmelu. Později se vdala, odstěhovala do Švédska a z české hudební scény zmizela. Připomenu letopočet 1960, v tehdejším Sovětském svazu byla vypuštěna na oběžnou dráhu kolem Země kosmická loď se dvěma pokusnými psy Strelkou a Belkou. V roce 1969 začaly na mnoha místech Československa masové protesty k prvnímu výročí vpádu vojsk Varšavské smlouvy jako výraz nespokojenosti s politikou nového komunistického vedení. Skončili 21. srpna a vyžádali si 4 mrtvé, 2 v Praze a 2 v Brně. 88. narozeniny by dnes oslavila zlínská rodačka herečka Věra Galatíková. Vystudovala pedagogické gymnázium a rok učila ve škole ve Vracově u Kyjova češtinu. Láska k divadlu ale převážila, uspěla v divadle, ve filmu, v televizi i v dabingu. Hrála, jenom připomenu, například ve Vláčilově Údolí včel, v jasného filmu Všichni dobří rodáci nebo v televizním filmu Počítání oveček. Tolik z kalendária, za chvíli se podíváme do nemocnice v Kroměříži, kde dokončují jednu z největších investic za poslední roky, nový urgentní příjem.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
0: Zajdeme do Německa konce 70. let, kdy se objevila skupina Goombay Dance Band. Podobně jako Bonnie M zpívali anglicky a inspirace Karibikem provázela většinu jejich písniček. Taky proto se pojmenovala kapela podle zálivu na ostrově Svatá Lucie. Pouštíme si Eldorado, za 4 minuty bude 4:15.

0: Českým rozhlasem Zlín se vítáme do středy 19. srpna, za minutu a půl bude 7:15. V kroměřížské nemocnici finišují s výstavbou nového urgentu. Půjde o moderní pracoviště za 200 milionů korun, které výrazně zlepší péči o pacienty i pracovní podmínky zdravotnického personálu. Jak bude přesně pracoviště fungovat, zjišťovala naše reportérka.
1: Neteče.
2: Ukazuje paní Jana, která bydlí na ulici Valachův žleb na sídlišti Jižní Svahy. Teplá voda jí stejně jako tisícům dalších obyvatel nepoteče až do pátečního večera.
1: Člověk musí trochu zatnout zuby. Do sprchy vlezu, tam to vydržím, ale vlastně musím si přihřát vodu a tak nějak si to umyt.
3: Odstávka technologií v tomto srpnovém týdnu a přerušení dodávek tepla v lokalitě Jižní Svahy se opakuje téměř každý rok a je nutnou nezbytností pro udržení našich technologií pro bezchybný a bezproblémový chod.
2: Říká mluvčí společnosti Seven, pod kterou teplárna Zlín patří, Eva Maříková.
3: Uděláme nezbytné opravy na centrální výměníkové stanici, což obnáší výměnu vstupních a výstupních armatur a zejména opravy na distribučních rozvodech společnosti Teplo Zlín, což je náš největší odběratel, se kterým odstávku koordinujeme.
4: Je to jeden z těch rytmů toho bývalého průmyslového města Zlín, které samozřejmě začíná v baťovské éře, tam jsou ty kořeny.
2: Říká Ondřej Ševeček z Filozofického ústavu Akademie věd. Výroba v baťových závodech byla úzce provázaná a proto firma zavedla celozávodní dovolenou. Po přejmenování závodu na Svit v roce 1949 se pro tuto pravidelnou letní přestávku vžil název Svitovská dovolená.
4: Tahle přestávky se využívalo jako i takové technologické pauzy, že ti, kteří třeba opravovali ty stroje a byla potřeba nějaká údržba, tak v tom podniku zůstali, byla to menší část toho osazenstva a něco kutali.
2: Během letní přestávky se opravovala také teplárna a další městská infrastruktura. Podobné práce se na toto období plánují i dnes. Technologie jsou méně vytížené a kvůli dovoleným bývá ve městě méně lidí. I proto má takzvaná svitovská dovolená ve Zlíně své místo dodnes. Michaela Kočendová, Český rozhlas.
5: Více na zlín.rozhlas.cz. Navštivte stránky Českého rozhlasu Zlín.
6: Každé ráno začíná stejně. Stuhlé prsty, pomalé rozcvičování a naděje, že den bude o něco méně bolestivější než ten včerejší. Revmatoidní artritída postihuje nejen tělo, ale i duši. Proč se objevuje? Koho nejčastěji zasahuje a jaké možnosti dnes medicína nabízí? I na tyto otázky odpoví revmatoložka Uhersko-Hradišťské nemocnice Marcela Bakterová. Už 19. srpna v Českém rozhlase Zlín. Těší se na vás Sylvie Pospíšilová.
5: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovirok.cz.

0: Za 9 minut bude 6:30. Pokračujeme podrobnou předpovědí, o kterou se tentokrát postará meteoroložka Bára Kučerová. Zdravím vás do Brna a přeju dobré ráno.
1: Pěkné ráno.
0: Ze všeho nejdřív se podívejme na současný stav. Jak prozatím hodnotíte dnešní ráno ve Zlínském kraji?
1: Tak ráno je to často zatažené, byť na západě kraje už se můžou objevovat někde i sluneční paprsky. Navíc na východě, respektive v severovýchodní části, ještě teď doznívaly přehánky a další se teď posouvají po hranici Olomouckého a Moravskoslezského kraje a můžou právě dojít i na úplný sever kraje Zlínského. A teploty se teď pohybují mezi 14, respektive 13 a 16 stupni Celsia.
0: Jak bude středa probíhat dál podle vašich propočtů a pozorování aktuální situace? Čeká nás den zatažený nebo slunečný? A jaká teplotní maxima odpoledne naměříme?
1: Bude to spíše den s velkou oblačností, převážet by mělo oblačno, ty srážky by měly teď během rána a dopoledne odeznít a pak přes den bude polojasno a večer postupně to už bude slunečno, tam by mělo být skoro jasno. Dnešní maximální teploty budou mezi 23 a 26 stupni Celsia a na západě kraje tam ta teplota může vyšplhat až k 27 stupňům a ráno a večer bude vát vítr, respektive teď vane vítr slabý. Přes den to bude vítr mírný, jihozápadní a jižní, s rychlostmi asi do 20 km v hodině.
0: Jakou číselnou hodnotu má dnešní biozátěž?
1: A ta je na většině kraje na stupni číslo 2, tedy střední, na Vsetínsku tam by měla být na stupni číslo 1, tedy mírná.
0: A hned se podívejme taky na zítřek. Porostou ještě letní teploty?
1: Ano, měly by růst, zítra už to nebudou jen letní, ale někde už by to zase mohla být ta tropická třicítka, ale předtím v noci ta bude s malou oblačností. Na přechodnou dobu se ta oblačnost může zvětšovat a ráno může oblačnost přibývat i na zataženo a lokálně se mohou objevit nějaké přehánky nebo bouřky a to hlavně podél hranic se Slovenskem a případně na Uhersko-Hradišťsku. Zítřejší ranní teploty očekáváme mezi 18 a 15 stupni Celsia a zítřek pak bude po té ranní oblačnosti nebo zataženu během dne polojasný nebo oblačný a večer pak zase zataženo a postupně četné přehánky a bouřky. Zítra večer už to mohou být bouřky i silné a zítřejší maximální teploty, jak už jsem naznačila, budou šplhat k té tropické třicítce, konkrétně mezi 27 a 30 stupni Celsia.
0: Jak to bude v pátek a na začátku víkendu? Naznačme si ještě další dny.
1: Pátek se trošičku ochladí a ty maximální teploty budou mezi 22 a 26 stupni Celsia a měl by být zatažený z počátku noci. Mohou ještě doznívat ty čtvrteční večerní srážky. Také se mohou objevit ojedinělé už nějaké mlhy. Ráno a dopoledne bude přechodně i oblačno a později odpoledne zase od jeho západu se na celé území bude rozšiřovat déšť. Lokálně se znovu mohou vyskytnout i bouřky a sobota pak bude znovu zatažená s deštěm, ojedinělé i bouřky. A srážky by potom do sobotního rána měly ustat a přes den pak bude spíše polojasno a nebo skoro jasno, sobotní maximální teploty mezi 24 a 27 stupni Celsia.
0: Nezvyklé přímo rekordní teploty si necháváme vždycky na závěr. Prozraďte, Báro, prosím, o jaké hodnoty se jedná, když se bavíme o 19. srpnu ve Zlínském kraji.
1: A maximum pochází ze Štítné nad Bláří z roku 2000 a také ze Starého města z roku 1992. Obě stanice ve svých daných letech naměřily 35 stupňů a 7 desetin a minimum je z roku 1993 z Huslenek jako v posledních dnech docela tradičně a z Huslenek na Vsetínsku 3 stupně nad nulou.
0: Toliko počasí meteoroložka Bára Kučerová. Český rozhlas Zlín za podrobnou předpověď. Děkuje, mějte se hezky a zase brzy naslyšenou.
1: Pěkný zbytek týdne naslyšenou.
0: 6:30 bude za 4,5 minuty. Poslechneme si Flaret.
2: Český rozhlas Zlín.

0: Bylo 6:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: Připravil je pro vás David Jabůrek. Základní znalosti o financích i to, jak sehnat dobře placenou práci, se tento týden učí děti na příměstském táboře. Ten pořádá Ekonomická fakulta Zlínské univerzity Tomáše Bati. Univerzita tím navazuje na aktivity zaměřené na vzdělávání dětí a mladých lidí v oblasti finanční gramotnosti. Reportáž k tématu uslyšíte v 7:20. Děti ve Vsetíně si můžou hrát na dalších dvou opravených hřištích. Město nechalo předělat hřiště v sídlišti Rokitnice a v sídlišti Trávníky. Dohromady do nich dalo víc než 1 000 000 korun. Obě byla ve špatném stavu a hrozily na nich úrazy. Chovatelé v Česku musí do konce roku přestavět ještě asi 30% klecových chovů slepic. V lednu začne platit jejich zákaz. Zhruba 10% farmářů zvažuje přestavbu nebo zrušení chovů. A dnes je Světový den fotografie a letos si navíc připomínáme i 200 let od první fotografie. Tehdejší fotoaparáty byly rozměrné a na snímek bylo potřeba čekat hodiny. Dnes fotografujeme mobilem během zlomku sekundy a telefon dokáže některé detaily výsledného obrazu sám dopočítat. Teploty ve Zlínském kraji jsou aktuálně od 13 do 16 stupňů. Přes den čekáme maxima 23 až 27 stupňů. Převažovat bude oblačná obloha, odpoledne a k večeru se bude zvolna protrhávat.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Dle dopravních serverů momentálně nejsou ve Zlínském kraji na dálnicích a silnicích hlášeny žádné nehody. A po zprávách Českého rozhlasu Zlín dál posloucháte Petra Uhříka. Dobré ráno.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Už jenom pozdravení všem aktivním řidičům, přeju klidnou jízdu bez problémů a ostatním posluchačům u snídaně dobrou chuť, pohodové ráno. Dnes je středa, 19. srpna, na hodinách 6:30, 2,5 minuty.

0: 9 minut po půl sedmé, vítejte milí posluchači do středy, Český rozhlas Zlín přeje dobré ráno k datu 19. srpna. Jak správně nastavit rovnováhu mezi příjmy a výdaji, co jsou to investice nebo jak si najít dobře placenou práci? To všechno se tento týden učí děti na příměstském táboře na Ekonomické fakultě Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Reportáž vám pustíme 10 minut před půl osmou. Plavat se Miroslav Knedla naučil tak, že získal titul mistra Evropy v závodě na 50 metrů znak. Teď se ještě chce zlínský odchovanec naučit, jak podobné úspěchy oslavit. Co tím přesně myslí, vysvětlíme 10 minut před 8 hodinou. A jaké bude počasí, si řekneme taky. Krátkou předpověď nabídnu už za chvíli.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín.

železa, jsem spíš dřevo. A proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod.

0: Za necelé 2 minuty bude 6:45. Řekneme si, jak se léto projeví v nejbližších hodinách. Krátkou předpověď i tentokrát začnu pohledem na ranní region.
1: Počasí.
0: Aktuálně se teploty ve Zlínském kraji pohybují mezi 13 a 16 stupni. Dnes převáží oblačno, ráno budou ještě doznívat srážky. Odpoledne spíše polojasno, večer očekávejme postupně skoro jasno. Nejvyšší teploty 23 až 26, na západě kraje až 27 stupňů. Ráno a večer povane slabý, přes den pak mírný, jihozápadní až jižní vítr, rychlost mezi 3 a 6 metry za sekundu. Rozptylové podmínky, ráno a dopoledne dobré, odpoledne až velmi dobré, biozátěž se nám posunula na druhý, tedy střední stupeň.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Přes 20 tisíc lidí na zlínském sídlišti Jižní Svahy se musí tento týden obejít bez teplé vody. Pravidelné odstávce se ve Zlíně dodnes říká svitovská dovolená. Proč tento název přetrval a jak si lidé během odstávky poradí, uslyšíme za chvíli.
2: 21. srpen 1968. Okupace Československa. Tanky vojsk Varšavské smlouvy ukončily snahy o reformu komunistického režimu. Připomeňte si s námi tehdejší události a osudy lidí z regionu ve speciálu Českého rozhlasu Zlín v pátek 21. srpna po 17. hodině.

0: Více než 20 000 obyvatel z línského sídliště Jižní Svahy je celý tento týden bez teplé vody. K jejímu přerušení došlo kvůli pravidelné údržbě a opravám technologií. Odstávka potrvá do pátku a místní ji znají také jako svitovskou dovolenou. Jak se bez teplé vody obejdou, proč se odstávce říká svitovská dovolená, zjišťovala reportérka Michaela Kočendová.
1: Neteče.
2: Ukazuje paní Jana, která bydlí na ulici Valachův žleb na sídlišti Jižní Svahy. Teplá voda jí stejně jako tisícům dalších obyvatel nepoteče až do pátečního večera.
1: Člověk musí trochu zatnout zuby. Do sprchy vlezu, tam to vydržím, ale vlastně musím si přihřát vodu a tak nějak si to umýt.
3: Odstávka technologií v tomto srpnovém týdnu a přerušení dodávek tepla v lokalitě Jižní Svahy se opakuje téměř každý rok a je nutnou nezbytností pro udržení našich technologií pro bezchybný a bezproblémový chod.
2: Říká mluvčí společnosti Seven, pod kterou teplárna Zlín patří, Eva Maříková.
3: Uděláme nezbytné opravy na centrální výměníkové stanici, což obnáší výměnu vstupních a výstupních armatur a zejména opravy na distribučních rozvodech společnosti Teplo Zlín, což je náš největší odběratel, se kterým odstávku koordinujeme.
4: Je to jeden z těch rytmů toho bývalého průmyslového města Zlín, které samozřejmě začíná v baťovské éře, tam jsou ty kořeny.
2: Říká Ondřej Ševeček z Filozofického ústavu Akademie věd. Výroba v baťových závodech byla úzce provázaná a proto firma zavedla celozávodní dovolenou. Po přejmenování závodu na Svit v roce 1949 se pro tuto pravidelnou letní přestávku vžil název svitovská dovolená.
4: Tahle přestávky se využívalo jako i takové technologické pauzy, že ti, kteří třeba opravovali ty stroje a byla potřeba nějaká údržba, tak v tom podniku zůstali, byla to menší část toho osazenstva a něco kutali.
2: Během letní přestávky se opravovala také teplárna a další městská infrastruktura. Podobné práce se na toto období plánují i dnes. Technologie jsou méně vytížené a kvůli dovoleným bývá ve městě méně lidí. I proto má takzvaná svitovská dovolená ve Zlíně své místo dodnes. Michaela Kočendová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Zlín.

0: Hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci, dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: Bylo 7 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Stavba náplavky u Rožnovské Bečvy ve Valašském Meziříčí se blíží ke konci. Dětem na Švabinského nábřeží v Kroměříži slouží nové hřiště. Ministerstvo zdravotnictví chystá novelu zákona. Má dát větší pravomoci zdravotním sestrám. Dnes bude oblačno až polojasno, naměříme do 27 stupňů. Krásné ráno se zprávami Českého rozhlasu Zlín přeje David Jabůrek. Náplavka u Rožnovské Bečvy ve Valašském Meziříčí je téměř hotová. Dělníci teď dodělávají druhou část betonových ploch a chodníků. Přesunuli se do míst, kudy se původně chodilo. Pracuje se taky na druhé části tržnice pod silničním mostem. U dřevěných schodů k řece včera stavbaři testovali jejich manipulaci během povodní, říká místostarostka z hnutí ANO Ivona Vojačková.
4: Během kontrolního dne technici zkušebně rozebrali dřevěné pobytové schody, které vedou k řece Bečvě. Jsou totiž vyrobeny tak, aby šly v případě potřeby kdykoliv rozebrat. Lidé si na ně poprvé budou moci sednout na konci září, kdy plánujeme slavnostní otevření mezříčské náplavky, včetně nové tržnice.
2: Kroměřížská radnice dokončila nové velké dětské hřiště ve vnitrobloku na Švabinského nábřeží. Tvoří ho dvě sestavy z akátového dřeva, velká workoutová sestava, stůl na ping-pong a posezení. Mluvčí radnice Jan Vondrášek také dodává, že stávající pískoviště získalo zastínění proti slunci.
5: Hřiště vzniklo po dohodě s místními obyvateli, kteří se zúčastnili veřejného projednání možných úprav vnitrobloku na radnici. Náklady na výstavbu činily 1,2 milionu korun.
2: Zdravotní sestry by mohly získat větší pravomoci v péči o chronicky nemocné pacienty nebo při ošetřování ran. Slibuje to novela zákona, kterou teď připravuje Ministerstvo zdravotnictví. Podle prezidenta České lékařské komory Milana Kupka ale sestrám chybí dostatečné vzdělání. Zuzana Tomášková z České asociace sester to odmítá a chystané změny naopak vítá.
6: Mnoho věcí už v dnešní době vlastně dělají na základě nějaké domluvy, nějakého sdílení kompetencí v rámci ošetřovatelského týmu. Tím, že navýšíme kompetence sestrám, tak vlastně zlegalizujeme tu činnost, kterou v současné době už běžně v těch týmech dělají.
2: Novelu chce mít ministerstvo hotovou v září. Účinná by pak mohla být od ledna 2028. Dlouhotrvající sucho se projevuje i na Baťově kanále. Například ve Strážnici na Hodonínsku

0: Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Bez nehod jsou v tuto chvíli podle dopravních serverů silnice a dálnice ve Zlínském kraji. Tolik přehled aktuálního dění Českého rozhlasu Zlín. Den plný dobrých zpráv vám přeje David Jabůrek.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Začíná nový letní den, u jeho rozjezdu vás, milí posluchači, zdravím a přeju dobré ráno. Dnes je středa, 19. srpna, Ludvíkům budeme gratulovat k svátku a za chvíli už si řekneme, jaký úkol vás čeká v odhalování tajů moravského nářečí. Za správnou odpověď v naší pravidelné soutěži tentokrát nabízíme knihu vydavatelství Kazda s názvem Máš nárok na život. Na zadní straně obálky čtu: Dost bylo odkládání, dost bylo kompromisů, žij tak, jako by ti zbýval jenom rok. Nabídku znáte, po písničce Václava Neckáře hned prozradím dnešní otázku. Teď je 7 hodin a 5 minut, přání pohodového rána posílá Petr Uhřík.
0: Český rozhlas Zlín.

0: 7 minut po 7 hodině. Už za malou chvíli je tu naše pravidelná ranní soutěž s hádáním nářečního slova. Pro dnešek se vydáme do Uherského Hradiště Míkovic, ale nejdřív připomenu, že za správnou odpověď věnuje vydavatelství Kazda knihu s názvem Máš nárok na život. Přeju, milí posluchači, hodně štěstí na známé telefonní lince.
1: Volejte studio Českého rozhlasu Zlín 221 555 210.
0: Slovo, které nám za chvíli prozradí František Ilík, zvaný Holmes, muzikant a písmák z Uherského Hradiště Míkovic, jste možná nikdy neslyšeli. A nebo taky ano, třeba ve svém dětství. Hned si ho poslechneme, jenom co zvednu telefon. Tak zjišťuju samozřejmě, koho máme na telefonu. Dobré ráno, Český rozhlas Zlín.
2: Dobrý den, tady Marie.
0: Paní Marie na telefonu. Po probuzení vládne dobrá nálada, paní Marie?
2: Zatím ano.
0: A máte už po snídani?
2: Ne.
0: Ještě ne, takže chystáte. No ale základ by byl, takže se pokuste uspět naší soutěži. Pustím vám soutěžní otázku. Poslouchejte pozorně, přemýšlejte.
3: Co to je z hnida?
0: Ptá se František Ilík, zvaný

0: Holmes, co to je hnída? Z hnída, tak přesně, z hnída.
1: Já bych řekla, nejsou tam možnosti.
0: Jsou, chcete? Chcete nápovědu? Vybírejte z následujících variant. Buď je to veš, nebo líný člověk, anebo slupka z obilí. Z hnída.
1: Já bych řekla, že je to veš.
0: Chcete možnost A? Ještě jednou všechny možnosti. Veš, Bčko je líný člověk a Cčko slupka z obilí. A vy vybíráte teda, paní Marie, kterou možnost?
1: A nebo to Bčko.
0: Líný člověk je Bčko. Ano? Tak dáme B? Dáme Bčko, ano?
1: Ano.
0: Dobře, paní Marie. Teď si poslechneme Františka Ilíka, který nám prozradí, co nebo koho v Míkovicích označují za hnidu.
2: Z hnida u nás se to používalo, takže to byl člověk nepracovitý, zahálečný.
0: Takže vy jste se včas opravila, tím pádem vítězíte tady v naší soutěži dneska.
1: Tak dobrý.
0: No a...
1: Vím, že se to říká, bydlím taky blízko toho pána, skoro blízko, kde bydlí ten pán, co dal tu otázku.
0: Ano, takže nakonec víme všichni, kdo je z hnída. Povaleč, ono ještě existuje takové krásné slovo, nefachčenko, že? Se říká takovému člověku, no. Paní Marie, gratuluju k vítězství, mějte se hezky, pěkný den a zase za 2 měsíce naslyšenou v této soutěži, když budete mít zájem.
3: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
0: Paní Marie chvilinku počká na telefonu. Nás teď bude zajímat začátek 90. let, který byl taky ve znamení výrazného úspěchu jamajské skupiny Inner Circle. Chlapi hrají dodnes, no samozřejmě i po mnoha letech stále těží ze svého největšího letního hitu, který si teď pustíme.

0: části textu tam pánové zpívali holka, chci tě donutit se potit. Takže víceméně letní téma. Věnujeme se chvíli dalším právě letním posunům z pohledu meteorologů. Řekneme si, jaký nás čeká den.
1: Počasí.
0: Ranní teploty ještě na úvod, krátké předpovědi. Teď se ve Zlínském kraji pohybují mezi 14 a 17 stupni. Převáží oblačno, ráno budou ještě doznívat srážky, odpoledne pak spíše polojasno, večer očekávejme postupně skoro jasnou oblohu. Nejvyšší teploty 23 až 26, na západě kraje až 27 stupňů, ráno a večer k tomu povane slabý, přes den pak mírný jihozápadní až jižní vítr, rychlostí mezi 3 a 6 metry za sekundu. Rozptylové podmínky, ráno dopoledne dobré, odpoledne budou až velmi dobré, biozátěž nám poskočila na dvojku, takže dnes máme zátěž střední.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Malí táborníci se tento týden na Fakultě managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně učí, jak zacházet s penězi. K tomu si řekneme víc už za chvíli v reportáži Terezy Chrastinové.
2: Dovolenou z práce věnoval jako častokrát cyklistice. Přesto byla tentokrát jiná. Stala se z ní cesta, která pomáhá. 1200 kilometrů z estonského Tallinu do polské Varšavy ujel David Venený ze Zlína na podporu dobrovolnického centra Adra Zlín. Co ho k cestě přivedlo? Nejen o tom si budu s ním a s Jarmilou Vodičkovou ze zlínské Adry povídat už 20. srpna. Těší se na vás Markéta Macháčková.
1: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu nás čeká audience u baronky Jany Germanis Hildprantové na vodním zámku Blatná. A v neděli se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: 8 minut do půl osmé, středa 19. srpna, přejeme si dobré ráno na vlnách Českého rozhlasu Zlín. Další téma, jak utrácet a nedostat se do dluhů, co jsou to investice nebo jak si najít dobře placenou práci. Toto všechno se tento týden učí děti na prvním příměstském táboře svého druhu na Ekonomické fakultě Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Na místě natáčela Tereza Chrastinová.
1: Všechno musíš platit, stát, dávat daně drahé, jídlo je drahé, benzín je drahý, nájem.
2: A kde na to vezmou ti lidi, co myslíš?
1: No v práci, všechno zase to zdaní, daň z příjmu a další.
3: Na Fakultě managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně si povídám s táborníkem Viktorem. Ten je jedním z 22 dětí, kteří se účastní prvního ročníku příměstského tábora Finanční pevnost. Pokračuje jedna z organizátorek Bohumila Svitáková.
4: Základní cíl je to, aby jsme podpořili finanční gramotnost u dětí, které to nejvíce potřebují, to znamená, vzali jsme kategorii dětí od 8 do 13 let. Já bych řekla, že děti jsou hrozně šikovné, na druhou stranu to hodně individuální. Někteří skoro už chtějí obchodovat a někteří jako opravdu tápají.
3: Až do pátku čeká děti nabitý program.
4: Hlavně je to zaměřené na příjmy, výdaje, trošku se dotkneme i investování nebo podvodu na internetu, aby děti nenaletěly. A podíváme se do banky, jak to tam vypadá. Tam to bude zaměřené na spoření vlastně, na mince, na ochranné prvky bankové.
3: Děti se tady dozví víc také o tom, jak získat práci. Na různé pozice museli absolvovat i vstupní pohovor. Pokračuje Bohumila Svitáková.
4: Každá ta práce, kterou dělají, je jinak hodnocena. Jiné peníze dostane bankéř, jiné dostane kurýr nebo prodavač v obchodě. A aby se snažili to vzdělání a ty podmínky k té práci si vybudovat co nejlepší. A podle toho, jak to odpracovali, tak dostávají mzdu.
5: 5 000, 10 000... 55 000.
2: A co s tím budete dělat?
5: Zatím nevíme.
6: Asi budeme výdaje platit. Zhruba 48 tisíc.
7: Budeme investovat do zlata.
3: Některé děti v tom mají jasno už teď. Další mohou ještě do pátku sbírat cenné vědomosti a zkušenosti. Ty jsou často k nezaplacení. Ze Zlína Tereza Chrastinová, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

abych na cestu se dal. Pelikán křídly zamával, vítr je příhodný a stálý, za námi slunce mosty pálí, tak proč bych ještě vyčkal?

mých věčných cigaret a dýmek. Ty žiješ jenom ze vzpomínek a já se stále nevracím. Námořní mapy pokryl prach, mé knihy nikdo neutírá, nevíš, zda právě neumírám.

0: bylo 7:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: A má je pro vás David Jabůrek. Dobré ráno. Druhý víkend v září se v Uherském Hradišti uskuteční 23. ročník slováckých slavností vína a otevřených památek. I letos nabídne ochutnávky vín a burčáku, průvod s přehlídkou krojů, folklorní vystoupení, řemesla nebo jarmark. Festival každoročně navštíví 10 000 lidí. 9 divadelních představení nabídne ode dneška 10. ročník Týdne kultury na Valašsku ve Velkých Karlovicích. Festival za dosavadních 9 let navštívilo přes 33 000 diváků a na dobročinné účely pořadatelé rozdělili 1,7 milionu korun. Letošní výtěžek pomůže mimo jiné chlapci s postižením mozku. 75% starostů nebo zastupitelů má zdravotní problémy kvůli své funkci. Ukázalo to dotazníkové šetření Svazu měst a obcí, ve kterém odpovídalo skoro 800 starostek a starostů. 40% z nich je kvůli funkci v psychické nepohodě. Mezi důvody patří i tlak, kterému čelí třeba na sociálních sítích. Olomoucký magistrát vyřizuje více než 1800 žádostí o odměnu 10 000 korun za zřízení trvalého pobytu v krajském městě. Kampaň loni vyhlásili městští radní. K trvalému pobytu v Olomouci se pak přihlásilo téměř 2700 nových obyvatel, o 2000 víc než v roce předcházejícím. Ve Zlínském kraji je teď 14 až 17 stupňů, přes den teploty vystoupají na 23 až 26 stupňů, v západní části regionu až na 27. Bude převážně oblačno, odpoledne spíše polojasno.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Dopravní servery nehlásí v tuto chvíli ze silnic a dálnic ve Zlínském kraji žádné nehody. Tolik zprávy a slovo přebírá opět Petr Uhřík.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Taky nás bude zajímat kultura, proto už za chvíli nabídnu několik tipů pro volný čas. Teď máme 7:30, 2,5 minuty. Přání dobrého rána podpořím písničkou Alice Springs a připomínám, dnes je středa, 19. srpna.

0: Za necelých 6 minut bude 7:45. Pokračujeme tady na Českém rozhlase Zlín kulturou. Mám několik pozvánek na zajímavé akce. Hlavní program festivalu Divadelní Luhačovice dnes nabízí představení Slováckého divadla z Uherského Hradiště s názvem Boty, kabelky, chlapy. Jedná se o vztahovou komedii zaměřenou na správný výběr doplňků oblečení a správný výběr mužů. Na pódiu se představí Zdeněk Trčálek, Barbora Goldmanová, Pavlína Hejcmanová, Jiří Hejcman a Petr Tlustý. Divadelní představení začíná v Lázeňském divadle v Luhačovicích o 7:30 večer. Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně zve na křest nové publikace Čiperova vila, která proběhne přímo ve vile Dominika Čipery na Burešově ve Zlíně. Knihu představí její autoři Ladislava Horňáková a Vít Jakubíček, kurátoři Krajské galerie, kteří jsou také kurátory expozice ve vile. Kniha přibližuje Dominika Čiperu jako jednoho z nejbližších spolupracovníků Tomáše Bati, jako významného představitele vedení firmy i zlínského starostu a osobnost, která se podílela na hospodářském, společenském i kulturním rozvoji města. Začátek akce je v Čiperově vile ve Zlíně v 17 hodin. Právě dnes začíná už 57. ročník liptálských slavností, které nabídnou příznivcům folkloru bohatou přehlídku domácího i zahraničního lidového umění. Festival se koná až do neděle v přírodním kulturním areálu. Dnes je na programu od 8:30 večer v Zámeckém parku v Liptále promítání pohádky Poutníci za účasti autora Michala Martinky. Ve Zlínském zámku se dnes koná letní kokino. Ve 20 hodin akci hudebně naladí vystoupení akustického dua Krasik, dále je na programu filmový úvod s předfilmem Furiant a nakonec v 21:30 začne promítání filmu The Rocky Horror Picture Show.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín.

0: Před minutou bylo 7:45. Jak vidí dnešek meteorologové, co máme očekávat na obloze i v teplotách, tyto informace rozvedu v další krátké předpovědi.
1: Počasí.
0: Na úvod ještě údaje měřících stanic. 17 stupňů je v Kroměříži, v Bystřici pod Hostýnem a v Bojkovicích. 16 stupňů hlásí Staré Město, Holešov, Hošťálková, Zlín, Vizovice, Luhačovice, dál taky Strání, Štítná nad Bláří, Valašské Meziříčí, Vsetín a Rožnov pod Radhoštěm. Kateřinice Ojičná, Maruška Hostýnské Vrchy, Valašská Senice, Velké Karlovice a Horní Bečva mají teď na teploměru 14. Dnes převáží oblačno, ráno budou ještě doznívat srážky, odpoledne pak spíše polojasno, večer očekávejme postupně skoro jasnou oblohu. Nejvyšší teploty 23 až 26, na západě kraje až 27 stupňů. Ráno a večer povane slabý, přes den mírný, jihozápadní až jižní vítr, rychlostí mezi 3 a 6 metry za sekundu. Rozptylové podmínky teď ráno a dopoledne budou dobré, odpoledne velmi dobré. Biozátěž se nám nepatrně zvedla na dvojku, takže zátěž střední. Vsetínsko počítá s prvním mírným stupněm zátěže.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Vyhrál mistrovství Evropy, přesto si krátce připadal plavec Miroslav Knedla trapně. Co k tomu zlínského odchovance vedlo, uslyšíme za malý okamžik.
2: Místa kolem vás mají svá nečekaná tajemství. Markéta Macháčková
3: a Roman Werner v cyklu Českého rozhlasu Zlín Záhady a tajemství zlínského kraje.
2: Co v něm uslyšíte tentokrát?
4: Vydáme se do Rimic na Kroměřížsku, protože Romane, ty jsi slyšel velice zajímavé vyprávění.
5: Tak já jsem se tady v Rimicích dozvěděl, že v nedalekých Pacetlukách se občas stalo, že se někdo propadl do země, do záhadné jámy. Nikdo do té doby nevěděl, že tam je, na co tam je. A my se tady pojedeme podívat do Pacetluk, co se tam vlastně kolem té vesnice dělo.
2: Už ve středu 19. srpna. Cyklus Záhady a tajemství zlínského kraje poslouchejte na vlnách Českého rozhlasu Zlín.

0: Plavat se Miroslav Knedla naučil tak dobře, že získal titul mistra Evropy v závodě na 50 metrů znak. Teď se ještě chce zlínský odchovanec prý naučit to, jak podobné úspěchy oslavit. Při záběrech okamžiků těsně po vítězství na evropském šampionátu v Paříži se totiž Knedla sám sobě směje.
1: Po konci vítězného a taky těsného závodu na evropském šampionátu vypadal plavec Miroslav Knedla spíš překvapeně než nadšeně.
2: Já normálně, když doplavávám většinou, tak si sundám prvně brýle, pak se na to podívám, jenže z nějakého důvodu jsem se přímo podíval na tu tabuli a viděl jsem, že jsem skončil první a pro mě to bylo obrovský šok. Já myslím, že ta moje reakce po tom doplavání je docela sebe vysvětlující. No.
1: Přibližuje Knedla zpětně, co se mu honilo hlavou těsně poté, co se stal mistrem Evropy na 50 metrů znak.
2: Jak jsem byl v tom šoku, tak jsem tam ještě zůstával nějakou tu chvilku. Pak jsem si říkal, tyjo, vylezu na dráhu, nevylezu, je to blbý. Takže bylo to docela náročné si takhle něco vymyslet za tu chvilku. No. Každopádně jsem nic extra neudělal, spíš jsem tam byl tak jako ve vodě. No, byla to taková trapná oslova.
1: Zlínský odchovanec, trénující na univerzitě ve Spojených státech amerických, se ale musel rychle zorientovat. Krátce po životním úspěchu už ho totiž čekal štafetový závod.
2: Trenér mi hned řekl, jakože super, gratuluju, blablabla, ale plaveme za 15-20 minut, takže šup do vody, běž se vyplavat a ještě tady předved něco na tu štafetu a potom si to můžeš trošku užít.
1: 21-letý závodník popisuje páteční večer. V sobotu dopoledne ho pak čekala rozplavba na 100 metrů znak a i v této disciplíně chtěl bojovat o medaile. Skončil ale hned ve zmíněné rozplavbě a zpětně připouští, že částečně šlo o daň za předchozí úspěch.
2: Už když jsem se rozplavával, tak jsem byl takový až moc klidný, že tam nebyla ani taková ta zdravá nervozita a myslím si, že se to docela vymstilo, protože jsem to rozjel hrozně pomalu. No, vypadalo to, kdyby měl na párku, no, ale dopadlo to, že jsem byl 2 vteřiny za tím svým osobním rekordem, což úplně neodpovídalo těm výkonům, co jsem měl předtím a docela mě to mrzí, ale jako jsem se chtěl konečně dostat na tu hranici 52 vteřin na 100 znaka.
1: Nemá Miroslav Knedla problém s tím, že po zisku evropského titulu musí hledat novou motivaci. David Nekvinda, Český rozhlas.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Až přijde konec světa, bude připraven. Příběh chlápka s přezdívkou Van Damme v komedii Národní třída. ČT2. Unikátní svědectví protagonistů a pamětníků přelomového roku 1968. Dokument Přerušené jaro, jaro je tady. A ČT Art. Osobitá herečka a šansoniérka se v bilančním dokumentu ohlíží za spletitou cestou z rodné Francie do Prahy. Chantal Poulain, Moje životní odysea. Středeční večer s Českou televizí.
2: Přesný čas vám přináší matrace zahubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Bylo 8 hodin.
4: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
3: Otrokovice nově představují lidem 8 připravených cyklookruhů. Cyklisty dovedou na atraktivní místa v okolí města. Zubřína v Setínsku získalo dotaci na obnovu učebny chemie v místní škole. Za nájmy v bytech letos studenti zaplatí víc. Dnes bude oblačno až polojasno, teploty do 27 stupňů. Dobré ráno u zpráv Českého rozhlasu Zlín přeje David Jabůrek. Na rozhlednu Hostišová, Bunč nebo třeba ke Kůrovickému lomu dovedou cyklisty nově připravené cyklookruhy, které představuje město Otrokovice. Trasy určené pro silniční i horská kola vždy začínají a končí v Otrokovicích. Cílem města je podpora cestovního ruchu a aktivního trávení volného času. Pokračuje mluvčí města Lenka Vaculová.
5: Každý okruh má vlastní mapu doplněnou o typy na zajímavé zastávky po cestě. Trasu si lze prostřednictvím QR kódu načíst do telefonu, takže není nutné výlet předem složitě plánovat. Pro ty, kteří dávají přednost klasické podobě, budou v turistickém informačním centru k dispozici také tištěné mapy.
3: Základní škola v Zubřína v Setínsku zmodernizuje učebnu chemie a aplikované elektroniky. Projekt za téměř 4 miliony korun z poloviny zaplatí dotace. Cílem je vylepšit výukové možnosti a taky zajistit bezbariérový přístup pro imobilní žáky. Podrobnosti dodává nezávislý starosta Aleš Měrka.
6: Nám jde o kompletní modernizaci, kdy vlastně v rámci té modernizace té učebny zajistíme i bezbariérovost této učebny. Zbytek je stavební řešení daného prostoru a nákup vlastně vybavení té učebny. Je to modernizace učebny chemie a aplikované elektroniky.
3: Ministryně financí Alena Schillerová z ANO bude dnes pokračovat v jednání o státním rozpočtu na příští rok. Odpoledne se sejde se zástupci zbývajících 7 rezortů, například zdravotnictví, obrany, životního prostředí nebo dopravy. Tím dokončí první kolo schůzek. Ve čtvrtek pak bude pokračovat s ministry, se kterými některé body zůstaly otevřené. Studenti za nájmy v bytech zaplatí letos víc než loni. V některých univerzitních městech vzrostly oproti loňsku ceny o víc než 10%. Vyplývá to z dat portálu S-Reality. Studenti, kteří chtějí ušetřit, můžou zvolit nájem samostatného pokoje ve sdíleném bytě. Nejdražší je tradičně Praha. Podle realitních kanceláří ji ale dohání Brno.
7: Samostatný pokoj ve sdíleném bytě v Praze vyjde podle portálu S-Reality asi na 12 000 korun bez energií, v Brně asi na 9,5 tisíce. V Hradci Králové a Pardubicích je to necelých 8 000, v Plzni přes 7 000 a ve Zlíně a Českých Budějovicích přes 6 000 korun. Podle realitní společnosti Remax je pro studenty kromě ceny důležitá hlavně dostupnost školy a vybavení bytu, třeba pračka nebo kvalitní internet. Podle serveru Bez realitky letos můžou nájmy v univerzitních městech ještě růst, a to až do poloviny podzimu. Tereza Chlubná, Český rozhlas.
4: Počasí.
3: Ve Zlínském kraji je teď 14 až 17 stupňů. Přes den teploty vystoupají na 23 až 26 stupňů. V západní části regionu ale může

0: chvíli se podíváme do nemocnice v Kroměříži, kde dokončují jednu z největších investic za poslední roky, nový urgentní systém. A pak se necháme pozvat na Valašsko, kam nás za turisty zavede pravidelný host Jiří Tomáš. Důvody i trasu se dozvíme před 8:30. Teď si poslechneme Leonu Machálkovou, je 8 hodin 5 minut, dál přeju pohodu na startu 19. srpna. Dobré středeční ráno.
1: Český rozhlas Zlín.

0: 8 hodinosů minut je středa 19. srpna. V kroměřížské nemocnici finišují s výstavbou nového urgentu. Půjde o moderní pracoviště za 200 milionů korun, které výrazně zlepší péči o pacienty i pracovní podmínky zdravotnického personálu. Jak bude pracoviště přesně fungovat, zjišťovala reportérka Českého rozhlasu Zlín.
1: Nejvíc rušno je aktuálně kolem budovy budoucího urgentu kroměřížské nemocnice. Rozšiřuje se tu počet parkovacích míst. A zatímco stavbaři venku řežou a pokládají zámkovou dlažbu, uvnitř už je skoro hotovo.
2: Tohle to je budoucí nový vchod na urgentní příjem chirurgických oborů. Tudy vlastně přijde pěší pacient, který zaparkuje na novém parkovišti.
1: Ukazuje ředitelka nemocnice Lenka Mergentalová členění nové budovy.
2: To vlastně jsou prostory, kudy budou směřovat pacienti přivezení sanitkou, záchrannou službou. Může to být pacient, který třeba bude i v bezvědomí krvácející nebo s nějakým problémem, nebo pacient, který vyžaduje očistu, takže tady jako přímo máme i zázemí vlastně

0: sociální zařízení, sprchu. A tady máme vlastně prostor, kde ten pacient může na přechodnou dobu být umístěný, může být monitorovaný, můžou tady být přivolaní jako další specialisté.
1: Je tu i místo pro akutní a plánované zákroky, ukazuje ředitelka nemocnice.
0: Proto budeme mít vlastně tady takový malý zákrokový sálek a toto už je takový malý operační sál. Tady bude i operační stůl.
1: Momentálně je urgentní příjem v kroměřížské nemocnici na dvou místech, chirurgický a interní. To se teď podle Michaely Chocholaté, náměstkyně pro léčebnou péči, s novým pracovištěm změní.
2: Tím, že se nám momentálně mísí dva typy pacientů, což jsou pacienti urgentní, přivezení rychlou záchrannou službou a pacienti, kteří chodí k běžným kontrolám, tak to bychom chtěli tady na tomhle novém pracovišti oddělit, aby pacienti urgentní nebo přivezení záchrannou službou byli ve zvláštním ošetřovatelském režimu nebo léčebném režimu.
0: Investice je v celkovém objemu 200 milionů, z toho stavba a všechno to, co je s tou stavbou souvisí, je zhruba 150 milionů a tuto investici hradí Zlínský kraj z rozpočtu kraje a vlastně ten rozdíl do těch 200 milionů je v režii nemocnice, to je to vybavení.
1: Vypočetla ředitelka Lenka Mergentalová s tím, že slavnostní otevření je naplánováno na 17. září. Ostrý provoz nového urgentu pak od října. Z kroměřížské nemocnice Blanka Kovandová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
4: Plakalo baby, oplakalo vám v kočáru solidním. Plakalo baby a já se ptám,

0: počasí.
1: Pokračujeme podrobnou předpovědí, o kterou se tentokrát postará meteoroložka Bára Kučerová. Zdravím vás do Brna a přeju dobré ráno.
2: Pěkné ráno.
1: Jak bude středa probíhat dál podle vašich propočtů a pozorování aktuální situace? Čeká nás den zatažený nebo slunečný? A jaká teplotní maxima odpoledne naměříme?
2: Bude to spíše den s velkou oblačností, převážet by mělo oblačno, ty srážky by měly teď během rána a dopoledne odeznít a pak přes den bude polojasno a večer postupně to už bude slunečno, tam by mělo být skoro jasno. Dnešní maximální teploty budou mezi 23 a 26 stupni Celsia a na západě kraje tam ta teplota může vyšplhat až k 27 stupňům a ráno a večer bude vát vítr, respektive teď vane vítr slabý. Přes den to bude vítr mírný, jihozápadní až jižní, s rychlostmi asi do 20 km v hodině.
1: Jakou číselnou hodnotu má dnešní biozátěž?
2: A ta je na většině kraje na stupni číslo 2, tedy střední, na Vsetínsku, tam by měla být na stupni číslo 1, tedy mírná.
1: A hned se podívejme taky na zítřek. Porostou ještě letní teploty?
2: Ano, měly by růst, zítra už to nebudou jen letní, ale někde už by to zase mohla být ta tropická třicítka, ale předtím v noci ta bude s malou oblačností. Na přechodnou dobu se ta oblačnost může zvětšovat a ráno může oblačnost přibývat i na zataženo a lokálně se mohou objevit nějaké přehánky nebo bouřky a to hlavně podél hranic se Slovenskem a případně na Uherskohradišťsku. Zítřejší ranní teploty očekáváme mezi 18 a 15 stupni Celsia a zítřek pak bude po té ranní oblačnosti nebo zataženu během dne polojasný nebo oblačný a večer pak zase zataženo a postupně četné přehánky a bouřky. Zítra večer už to mohou být bouřky i silné a zítřejší maximální teploty, jak už jsem naznačila, budou šplhat k té tropické třicítce, konkrétně mezi 27 a 30 stupni Celsia.
1: Jak to bude v pátek a na začátku víkendu? Naznačme si ještě další dny.
2: V pátek se trošičku ochladí a ty maximální teploty budou mezi 22 a 26 stupni Celsia a měl by být zatažený z počátku noci. Mohou ještě doznívat ty čtvrteční večerní srážky. Také se mohou objevit ojediněle už nějaké mlhy. Ráno a dopoledne bude přechodně i oblačno a později odpoledne zase od jeho západu se na celé území bude rozšiřovat déšť. Lokálně se znovu mohou vyskytnout i bouřky a sobota pak bude znovu zatažená s deštěm, ojediněle i bouřky. A srážky by potom do sobotního rána měly ustat a přes den pak bude spíše polojasno a nebo skoro jasno. Sobotní maximální teploty mezi 24 a 27 stupni Celsia.
1: Nezvyklé přímo rekordní teploty si necháváme vždycky na závěr. Prozraďte, Báro, prosím, o jaké hodnoty se jedná, když se bavíme o 19. srpnu ve Zlínském kraji.
2: A maximum pochází ze Štítné nad Bláří z roku 2000 a také ze Starého města z roku 1992. Obě stanice ve svých daných letech naměřily 35 stupňů a 7 desetin a minimum je z roku 1993 z Huslenek, jako v posledních dnech docela tradičně, a z Huslenek na Vsetínsku 3 stupně nad nulou.
1: Tolik o počasí meteoroložka Bára Kučerová. Český rozhlas Zlín za podrobnou předpověď. Děkuje, mějte se hezky a zase brzy naslyšenou.
2: Pěkný zbytek týdne, naslyšenou.
0: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
3: Každé ráno začíná stejně. Stuhlé prsty, pomalé rozcvičování a naděje, že den bude o něco méně bolestivější než ten včerejší. Revmatoidní artritída postihuje nejen tělo, ale i duši. Proč se objevuje, koho nejčastěji zasahuje a jaké možnosti dnes medicína nabízí? I na tyto otázky odpoví revmatoložka Uherskohradišťské nemocnice Marcela Bakterová. Už 19. srpna v Českém rozhlase Zlín. Těší se na vás Sylvie Pospíšilová.
0: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
4: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
5: a Petr Kostka.

0: 8 minut do půl deváté kolega Pavel Vacek pozval k mikrofonu Jiřího Tomáše, aby soutěživým turistům opět pomohl ve hře Poznáváme Valašsko. To není všechno, aby taky současně nabídl úplně všem tým na jeden větší, případně dva menší výlety.
1: Když budete teď pozorně poslouchat Český rozhlas Zlín, tak dostanete od Jiřího Tomáše perfektní návod, jak ulovit další dvě razítka v rámci turistické hry Poznáváme Valašsko. Rozhodně ale neodcházejte, ani pokud se této hry nezúčastníte. Krásné tipy na výlet zaujmou jistě každého. Pěkný den, pane Tomáši.
2: Pěkný den přeji vám i všem posluchačům. K dalším místům zařazeným do regionální hry se vypravíme do Beskyd, konkrétně na úbočí vrchu Vysoká. Tato hora je vysoká 1024 metrů nad mořem. Pramení zde řeka Rožnovská Bečva. Razítko číslo 4 najdeme na rozcestníku u odbočky k prameni. Výchozím místem může být zastávka autobusu Bílá, chata Třeštík, od níž začneme stoupat po červené až k odbočce k prameni, což je 1 km 900 metrů, stoupání 173 a klesání 28 metrů. Zde můžeme sestoupit do 30 výškových metrů a 90 vzdálenostních k vlastnímu prameni Rožnovské Bečvy s pomocí lan a dřevěného zábradlí. Potom se vrátíme k místu startu, což je necelých 4 kilometry, stoupání klesání 203 metrů.
1: To jsme tedy přidali jedno razítko při poznávání Valašska. Vy nás ale dnes nasměrujete v rámci kombinovaného výletu ještě k jednomu, že ano?
2: Určitě. Autobusem se přes Bumbálku dopravíme do Velkých Karlovic k obecnímu úřadu. Odtud po okruhu Léskové Miloňov dojdeme k Jelení a Danči Oboře. Razítko číslo 7 najdeme ve spodní části vyhlídkové věže u Obory. Včetně cesty zpět nás čekají 2 km 200 metrů, stoupání klesání 21 metr. Ráno doprava z autobusového nádraží Zlín přes Vsetín, Bumbálku, státní hranice do zastávky Bílá chata Třeštík. Odpoledne návrat z Velkých Karlovic přes Vsetín do Zlína. Přeji hodně hezkých zážitků při poznávání rozmanité valašské krajiny,
1: které nám nabízí výlet k prameni Rožnovské Bečvy, stejně jako k oboře Jelenů a Daňků na okruhu Léskové Miloňov. Tam všude můžete kromě těchto krásných zážitků najít i zase nějaké ty otisky tlapek medvěda Jury v rámci regionální turistické hry. Především ale radost z nádherného výletu a příjemně stráveného času. Děkujeme za tip, pane Tomáši. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.

0: Pepe.
1: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Bylo 8:30.
3: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
2: A dobré ráno vám u nich přeje David Jabůrek. Náplavka u Rožnovské Bečvy ve Valašském Meziříčí je téměř hotová. Dělníci teď dodělávají druhou část betonových ploch a chodníků. Přesunuli se do míst, kudy se původně chodilo. Pracuje se taky na druhé části tržnice pod silničním mostem. U dřevěných schodů k řece včera stavbaři testovali jejich manipulaci během povodní. Kroměřížská radnice dokončila nové velké dětské hřiště ve vnitrobloku na Švabinského nábřeží. Tvoří ho dvě sestavy z akátového dřeva, velká workoutová sestava, stůl na ping-pong a posezení. Mluvčí radnice Jan Vondrášek také dodal, že stávající pískoviště získalo zastínění proti slunci. Sezónu na Baťově kanále ovlivnila letošní extrémní vedra. Podle správců vodní cesty není zájem nízký, mírný úbytek návštěvnosti ale zaznamenali. Při vlnách extrémních veder si méně lidí kupovalo lístky na vodní plavby. Ředitel společnosti Baťův kanál Vojtěch Bártek si to vysvětluje tím, že lidé se šli raději koupat než na lodě. Nový maďarský prezident András Baka se dneškem ujímá funkce. Baka dříve působil jako předseda nejvyššího soudu. Strana bývalého premiéra Viktora Orbána Fidesz mu ale před 15 lety předčasně ukončila mandát. Poslanci strany TISA premiéra Petera Maďara Baku do čela země zvolili v polovině srpna. Ve Zlínském kraji je teď 14 až 18 stupňů. Přes den teploty vystoupají na 23 až 26 stupňů. V západní části regionu až na 27. Bude převážně oblačno, odpoledne spíše polojasno a vítr povane mírný jihozápadní až jižní.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Na jižních svazích ve Zlíně v ulici Okružní vyšetřují policisté nehodu tří osobních aut. A po zprávách dál Petr Uhřík.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Svátek Ludvíků znovu rád připomenu, dnes tedy 19. srpna, jak vidím, v domácí statistice bude slavit přibližně 7200 českých chlapců a chlapů. Jméno německého původu se hodí ke šlechetným mužům, které mají vybrané chování a jsou svojí chrabrostí slavní. I v dnešní době se jeho nositelé můžou inspirovat u svých jmenovců, kteří měli královskou krev. Tak všechno nejlepší, pánové, a tady je pro vás písnička Marie Rotrové.

Ach ano, vzpomínám. Vzpomínám na tu zvláštní dívku, která proletěla.

dobře, že jsi ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když jsi řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněla, ani na náš tanec v nočním parku, ani na tvou přiléhavou sukni, ani na slova jednoho básníka.

0: Možná ho někdo vnímá jako zpěváka jednoho hitu, taky se říkalo, že má povolání profesionální flákač, ale to všechno uvedeme na pravou míru. Sagwan Tofi je hodně pracovitý a úspěšný herec, manažer, autor mnoha úspěšných projektů. Idol dívčích srdcí 80. a 90. let byl i modelem, a tak plakáty, na kterých pózoval, zdobily pokojíčky, filmy Vítr v kapse a hlavně Kamarád do deště se staly kultovní. Ano, dřív žil jako opravdový bohém, ale dnes už o přízeň faninek tolik nebojuje. Podle svých slov preferuje poklidný život. Ono to tak nějak přichází automaticky s věkem, takže mu úplně rozumím. Teď řeší spíš vzbouřené hormony své dcery, které ještě pořádně neoschl občanský průkaz. Pro nás bude důležitější informace, že vystudoval hudebně dramatický obor na Pražské konzervatoři, zahrál si v 8 filmech a dokonce se pustil i do muzikálů. Scénář představení Čas růží dělal celý sám. Sagi, ho zdravím, je to už drahně let, co jsme se naposled viděli, ale bylo to tenkrát intenzivní, to zase jo.
1: Cukrárna Petra Uhříka.

0: Je přesně 8:45, řekneme si, jak se léto projeví v nejbližších hodinách. Krátkou předpověď i tentokrát začnu pohledem na ranní region.
1: Počasí.
0: Aktuálně se teploty ve Zlínském kraji pohybují mezi 14 a 18 stupni. Převáží oblačno, teď ve zbytku rána budou ještě doznívat srážky, odpoledne spíše polojasno a večer se postupně dostaneme až na skoro jasno. Nejvyšší teploty 23 až 26, na západě kraje až 27 stupňů, k tomu povane ráno a večer slabý, přes den mírný, jihozápadní až jižní vítr rychlostí 3 až 6 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky, ráno a dopoledne dobré, odpoledne dokonce i velmi dobré. Biozátěž střední na druhém stupni, Cetínsko počítá s jedničkou, tedy zátěží mírnou.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi. Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude bývalý hokejový útočník Patrik Eliáš.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

Ráno s datem 19. srpna můžeme pomalu uzavřít a jako každou středu i dnes dopoledne budeme vysílat poradnu pro zdraví, tentokrát na téma revmatoidní artritida. Na dotazy moderátorky Sylvie Pospíšilové i vaše bude odpovídat revmatoložka Uherskohradišťské nemocnice Marcela Bakterová. Poslouchejte po zprávách v 11 hodin, anebo úplně nejlépe hned i navazující srdcovky. Za celý tým Českého rozhlasu Zlín přeje hezký letní den Petr Uhřík, pohodu u všech dalších pořadů. 9 hodin bude za 10 minut, teď si ještě pustíme Marka Ztraceného, doktora Albána ze Švédska a taky Ivana Hlase. Mějte se hezky.

0: Bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Fakulta managementu a ekonomiky na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně pořádá tento týden příměstský tábor. Děti se tam učí finanční gramotnosti. Ve Vsetíně jsou po opravě další dvě dětská hřiště. Město do nich dalo přes 1 000 000 korun. Větší pravomoci pro zdravotní sestry slibuje novela zákona, kterou teď připravuje Ministerstvo zdravotnictví. Dnes bude oblačno až polojasno, teploty do 27 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín pro vás připravil David Jabůrek. Dobré dopoledne. Základní znalosti o financích i to, jak sehnat dobře placenou práci, se tento týden učí děti na příměstském táboře. Ten pořádá Ekonomická fakulta Zlínské univerzity Tomáše Bati. Univerzita tím navazuje na aktivity zaměřené na vzdělávání dětí a mladých v oblasti finanční gramotnosti. Pokračuje mluvčí univerzity Petra Svěráková.
2: Fakulta chce prostřednictvím zážitkové výuky ukázat, že základním ekonomickým a finančním principům mohou porozumět už i děti, pokud mají možnost si je sami vyzkoušet.
0: Děti ve Vsetíně si můžou hrát na dalších dvou opravených hřištích. Město nechalo předělat hřiště v sídlišti Rokitnice a v sídlišti Trávníky. Dohromady do nich dalo víc než 1 000 000 korun. Obě byla ve špatném stavu a hrozily na nich úrazy. Novou podobu hřišť popisuje mluvčí Vsetína Jana Rašková.
3: V Rokitnici jsme starý povrch odstranili a dali tam nový tartanový i s lajnováním. Vyměnili jsme zde také síťované oplocení. Na Trávníkách jsme pod lanovku a na nástupní ostrůvek položili pryžové desky a na nejprudší místo gumovou rohož. Zbytek jsme dosypali hlínou a zatravnili.
0: Ministerstvo zdravotnictví chce dát větší pravomoci dětským a všeobecným sestrám. Připravuje proto novelu zákona, kterou plánuje mít hotovou v září. Víc by se sestry mohly zapojit třeba do péče o chronicky nemocné pacienty nebo ošetřování ran, popisuje hlavní sestra České republiky Alice Strnadová.
4: Sestry třeba by rozhodovaly o tom, který ten zdravotnický prostředek vybraný bude na tu ránu použit. Odpovídaly by samozřejmě za naplánování kontrol toho pacienta na nějaká další vyšetření. Vyhodnocovaly by výsledky, prováděly by fyzikální vyšetření.
0: Se změnami ale nesouhlasí prezident České lékařské komory Milan Kubek. Podle něj sestrám chybí dostatečné vzdělání. Ještě asi 30% klecových chovů slepic musí do konce roku přestavět čeští chovatelé. To je zhruba 1 700 000 klecových míst. V lednu začne platit jejich zákaz. Asi 10% farmářů zvažuje přestavbu nebo úplné zrušení chovů.
1: Počasí.
0: Odpolední teploty ve Zlínském kraji dnes vystoupají na 23 až 26 stupňů, v západní části regionu až na 27. Bude převážně oblačno, odpoledne spíše polojasno a vítr povane mírný, jihozápadní až jižní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Po dálnicích a ostatních silnicích ve Zlínském kraji se aktuálně dle dopravních serverů jede bez nehod. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín. Na řadě jsou srdcovky Zdeňka Junáka. Příjemný poslech a hezké dopoledne přeje David Jabůrek.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Dneska jistě sklidím díky za vinš k svátku pro Ludvíky. Nesu i dar. Co je zač? To ví každý poslucháč. Připomenu ctěné mase, je vždy stejný v tomto čase. Za vašeho souhlasu pustím hudbu z rozhlasu. Ať už drnčí reprobedna, píseň není jen

Nuž, moji milí posluchači, vítejte v srdcovkách Zdeňka Junáka. Dneska je středa 19. srpna roku 2026 a máme pořád léto a děti mají prázdniny, ale už se jim to krátí. No jo, když jsem se podíval dnes ráno do kalendáře, ajta, policajta, dneska mají svátek muži, chlapci, hoši, křestního jména Ludvík. Takže všem Ludvíkům, Ludvajzům, Ludvům, nebo jak jim říkáte, všechno nejlepší. A už tady mám první přáníčko z webového formuláře a to zní takto. Dobrý den. Prosím o písničku pro úžasné manžele a rodiče Růženku a Jaroslava Čamlíkovi z Bošovic. Dnes 19.8. slaví 59 let společného života. Jsme moc vděční za jejich lásku, pochopení a neustálou pomoc, kterou nám všem věnují. Pořád máme kam přijít na dobrý oběd a dobré rady. Ze srdce jim přejeme do dalších let pohodu, lásku a zdraví. To přejí dcera Martina s rodinou a synové Dušan a Jaromír s rodinami. Tož, moji milí, to víte, že rád splním přání a řadím se hned za vámi a taky vinšuji vašim rodičům ještě dlouhá společně prožitá léta ve štěstí a zdraví. No, nevybrali jste písničku, nechali jste to na mě, doufám, že potěší nejen vaše rodiče, ale i vás. Tady je.

Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi, pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

hody, hody, doprovody, no jo, hody jsou v plném proudu. Někde už je mají za sebou, jinde se teprve chystají. A vy o nich víte svoje. Spousta z vás v tom kroji stála, nebo v něm možná stojí do dneška. Ale jenom jedna věc, na kterou se v tom průvodu trochu zapomíná. V divákách na Hustopečsku napsali bratři Mrštíkové hru Rok na vsi. A je tam také kus o tom, jak se v dědině chystalo na hody. Ženské prý prali, sušili a škrobili 14 dní. Poslední dny před hodama žehlili od rána do noci. Vyžehlené rukávce, sukně a pentle měli po postelích, po stolech i po židlích. Nebylo si kam sednout. A to je psané kolem roku 1903 až 1904. Bez pračky, bez napařovací žehličky a bez škrobu ve spreji. Škrobilo se bramborovým škrobem. Spodniček prý bývalo někdy až 6. A pak se ještě musel uvázat šátek. A ten se váže skoro v každé obci jinak. Leckde to do dneška umí už jen pár žen. Chodí se za nimi jako k doktorovi. Ano, musíte se objednat. A chlapi? No, ti mezi tím postavili máju, zatančili si, něco dobrého vínka popili, a máju museli hlídat, no večer se samozřejmě o ní vědělo a dbalo se, aby byla co nejvyšší než v okolních obcích. Tož tak.

protože máme dneska středu, tak mám pro vás středeční indicii do celotýdenní hádánky Kdo, kdy, kde. Připomínám, že tuhletu hádánku pro vás každý týden připravuje editor Českého rozhlasu Brno Miloš Šenkýř. To hádání spočívá v tom, že každý všední den od pondělí do pátku vám přečtu jednu indicii. Vy pak v pátek to všecičko dáte dohromady, promyslíte, prošpekulujete, potrhnete, sečtete a z toho vám vyjde výsledek. A ten mi prosím pošlete na mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz. Do předmětu napište heslo soutěž a hlavně nezapomeňte připojit vaši korespondenční adresu, protože z vás, co uhodnete správně, pak vylosujeme jednoho šťastného výherce, který jako cenu obdrží CDčko s operou Bedřicha Smetany Libuše. Jedná se o záznam představení Státního divadla v Brně z roku 1968. A nezapomeňte, posílání indicií, tedy vašich odpovědí, to není závod, kdo to pošle nejrychleji. Máte čas. Máte čas až do pátku. Ještě bude čtvrteční, páteční indicie a to už se potom určitě všem spojí. Tak, středeční indicie tedy zní. Tady lze vzlétnout z miniaturního nádvoří balónem. Díky triku jen dílem Buřinkovému. Opakuji středeční indicii. Tady lze vzlétnout z miniaturního nádvoří balonem. Díky triku jen dílem Buřinkovému. Tak to byla středeční indicie a už vám pouštím písničku.

0: A já tady mám ještě jedno přáníčko ze záznamníku, tak ho pojďme rychle splnit.
1: Vážený pane Junáku, chtěla bych udělat radost a potěšit prostřednictvím mých oblíbených srdcovek svoji sestřenici, paní Květušku Gottwaldovou z Lipovce. Život se s ní moc nemazlil. Květuška je hodný člověk, ale cítí se osaměle. Mám ji moc ráda a prosila bych pro ní o píseň, kterou zpívá Láďa Kerndl a jmenuje se Největší láska. Prosím, zahrejte ji 19. srpna, to je asi středa. Ať ještě dlouho chodí na vycházky do lesa u Kojálu, kde vzpomíná na své mládí a na maminku, kterou moc milovala a byla jí oporou. Závěrem mi dovolte poděkovat vám i celé redakci za krásný, oblíbený pořad Srdcovky. Věrná posluchačka Stanislava Musilová z Lipovce. Děkuji vám.
0: Paní Stanislavo, to víte, že rád splním vaše přáníčko. Děkuji za vaši pochvalu. Vybral se krásnou písničku pro paní Květušku a doufám, že ji Láďa Kerndl a Největší láska opravdu potěší. Tady je.

Toż, moi mili posłuchaci, dnešní srdcovky pomalilililinku končí, ale jak je mým dobrým zvykem, vy to všichni víte, čekáte na to, pokud jste to prošvihli na samém počátku dnešního vysílání. Zopakuji vám středeční indicii do celotýdenní hádánky kdo, kdy, kde. Zní takto. Tady lze vzlétnout z miniaturního nádvoří balonem. Díky triku jen dílem buřinkovému. Tak to byla středeční indicie, no a pomalinku se budeme loučit, ale nebojte se, moji milí, bude ještě čtvrteční, páteční, no a ještě připomínám, že pokud chcete, abych vám splnil vaše přáníčka, a já je rád plním, neustále to opakuji, tak mi to musíte dát vědět. Máte tyto možnosti. Buď mi to namluvíte svým hlasem na telefonním záznamník s číslem 737 250 358, záznamník je vám k dispozici non-stop, anebo přes e-mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz, anebo přes webový formulář, který najdete na našich webových stránkách brno.rozhlas.cz nebo zlín.rozhlas.cz. A pokud chcete zařadit přání v konkrétní den, konkrétní datum, a taky chcete přímo konkrétní písničku, musíte mi to dát vědět v dostatečném předstihu. Tak. A já už teď předávám slovo svému kolegovi Pavlu Kudrnovi a panu hraběti Františku Kinskému, protože ve 9:45 začíná letní soutěž Zámecké léto. A s vámi ostatními zítra ve čtvrtek se budu těšit opět. Naschledanou.

0: Chlumecké léto.
1: Přeji vám úspěšnou středu 19. srpna, jsme uprostřed pracovního týdne. Všechno je opět připraveno pro další vydání Zámeckého léta. Máme pro vás další návštěvu zámeckého objektu. Soutěžní otázka rovněž už je nachystána, stejně jako výhry pro vás. Doufám, že vy tedy taky. Připraven je i Pavel Kudrna, který vás provází soutěží. No a František Kinský, kam nás tentokrát pozve?
0: Zámecké léto.
2: Zvu vás na Vysočinu, kde stojí mimořádně ceněný areál původně kláštera, dnes sídlo rodu Kinských, zámek Žďár nad Sázavou. Magickou krajinou lesů, rybníků a svatyní vás provede Irena Šarounová.
3: Prohlídku zámku Žďár nad Sázavou zahájíme u historických sádek. Jsou tady se mnou hned dvě průvodkyně.
4: Lada Křehlíková.
5: Marie Chlubnová.
4: Můžeme datovat sádky k začátku kláštera a patří mezi nejstarší plně funkční středoevropské sádky.
3: Pojďme k té historii.
4: Klášter tady vznikl v roce 1252, kdy sem přišli mniši cisterciáčtí.
3: Kam půjdeme?
4: Na Pivovarský dvůr. Podíváme se do starého mlýna.
3: Pořád jsme v tom hospodářství.
4: I dneska můžeme říct, že kinští to hospodářství využívá.
3: Jdeme krásnou chodbou s klembami.
4: Procházíme bývalým pivovarem.
3: Pro koho vařili?
4: Pro sebe, ale celkově i pro Žďár. Mniši mohli jíst právě jenom rybí maso a oni se mohli dojídat tím pivem, tou kašitou formou, tím čerstvým, který neměl tolik alkoholu.
3: Pivo bylo jídlo.
4: Pivo bylo jídlo. Jo.
3: Kam jdeme teď?
5: Do bývalého mlýna.
3: Velké staré trámy, dokonce i kolo.
5: Tohle byl vodní mlýn. Tady za tou zdívenku tam byl náhon. Návštěvníci často obdivují tady ten dlouhý trám. Všimněte si, že to je vlastně z jednoho stromu z toho 18. století.
3: Vstoupili jsme do areálu zámku.
4: Do prelatury. Nové navazuje na starou prelaturu, do které půjdeme prvně. To staré opatství nebude působit staře. V minulém režimu se rozhodli, že nám to opraví. Každopádně ty opravy se nestihly.
3: Tak to je zajímavá místnost, protože nás tady vítá Klement Gottwald, ale opravdu obrovská besta.
4: Oprava, která tady probíhá, měla sloužit pro vytvoření dvou muzeí pro skláře a v konventní budově mělo být muzeum socialismu na Žďársku. Ta bysta měla být součástí.
3: Vstupujeme do místnosti, kde je na stropě krásná freska.
4: Kancelář pro opata v 18. století tady vítal ty své hosty. Už jsme v době, kdy tady bylo baroko.
3: S barokem se dostáváme k Santinimu.
4: Máme tady Santiniho 3S. Světlo, symboly a symetrie.
5: Freska má název Nebeská blaženost Benediktínu a Cisterciákům.
3: Pokračujeme. To je zajímavá místnostka.
5: Bývalá knihovna. Zůstala nám tady tato jedna návštěvní kniha, kde se nachází jeden významný podpis Lorda Runcimena z roku 1938.
4: My se nacházíme v době otázky toho, k jaké národnosti se mají šlechtici přiřadit. Naši kinští z chumecké větve se přiřadili k té československé. A Lord Runcimen byl vyslán z Velké Británie, aby zjistil, jaká je politická situace.
3: I ta politika je důležitá. Jdeme po schodech dolů na čtvrté nádvoří.
5: To jsou bývalé konírny. Říká se, že Santini stavěl konírny a vyšel mu z toho palác. V té pravé části je teď obřadní síň a v té levé je galerie rodiny Kinských. Portréty majitelů, jejich předků, je tam kousek rodokmenu, krátká expozice o koních, protože oni vyšlechtili svého vlastního koně.
3: Procházíme do sadu.
4: Jsou to ještě staré odrůdy. Uvidíme, jestli nějaký jabka tenhle rok budou.
3: Něco vidím.
4: Něco málo. Lidem se to tady strašně líbí, chodí tudy i třeba procházku venčit psa.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Žďár nad Sázavou si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Já nevím, jestli jste dobře poslouchali, ale řada zajímavých věcí. Mě tam zaujalo Santini, stavěl konírny, vyšel mu z toho palác. Já se obávám, že dnes je to téměř obráceně. No a potom hned na začátku, tak to myslím, že zastříhala ušima řada pánů, dojídat se pivem. Panstvo se prostě dojídalo pivem. Tak si představte, jste doma, táto, ty máš ještě hlad, dojez se pivem, je to jídlo, tak dneska je to malinko jinak. No, jinak stále stejné je to s naší soutěží, tedy v zámeckém letu z reportáže, z toho rozhovoru nabízíme soutěžní otázku. Mohu vám říct, ani pivo tam nebude, ani konírny, ale co tam vlastně bude. To už je na tom, kdo bude třetí, ten se to doví přímo přes telefon a vy pochopitelně z vysílání Českého rozhlasu. Telefon určitě znáte, ale připomeneme si ho.
0: Zámecké léto na Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: Doufám, že se teď usmívá paní Bronislava z Vizovic, která bude soutěžit, je třetí v pořadí. Moc vás zdravím, paní Bronislavo, dobrý den.
1: Já vás taky zdravím, dobrý den.
0: Tak vás čeká soutěžní otázka, nejprve Vizovice, no já myslím, že tam, když někdo přijede na dovolenou, tam si má určitě co užít, vidíte. Tak co byste doporučila jenom letem světem?
1: Letem světem momentálně o víkendu je Vizovické Trnkobraní, takže...
0: Švestkové knedlíky, my jsme tam vysílali kdysi výlety. Je tam stále ta soutěž pojídání švestkových knedlíků?
1: Ano, je.
0: Já jsem vždycky říkal, já bych se přihlásil, snědl bych čtyři, podle toho, jak jsou veliké, a pak bych to vzdal. Ale tam
1: právě,
0: asi...
1: že oni jsou úplně maličkaté, ona je obalená spíš jenom těsto ve švestce, takže tak byste snědl určitě víc. Hmm.
0: Tak teď jsme naladili posluchače, my jsme měli naladit na zámek, ale já myslím, že Vizovice jsou dostatečně známé nejenom trnkobraním, pečivem, ale i památkami. No, paní Bronislavo, takže soutěžní otázka pro vás, jestli mohu položit.
1: Ano.
0: Musím. Jaké muzeum mělo být za minulého režimu v konventní budově Žďárského zámku? Za A muzeum zemědělství, za B muzeum socialismu, za C armádní muzeum?
1: Já si myslím, že za B socialismu.
0: Já teď mám takovou trošku těžkou chvilku, jednak vám gratuluju a já jsem říkal, jako trošku jsem se pousmál, protože já už jsem viděl tu soutěžní otázku a paní Bronislavo, vaše příjmení. Můžete jenom, abychom teď nenapínali posluchače?
1: Grebeníčková.
0: Vidíte, vy jste to měla přímo z první ruky a víc vysvětlovat nebudu. Paní Grebeníčková, paní Bronislavo, mějte se krásně, v pátek budete ve slosování.
1: Já děkuju. Ano, děkuju moc krát. Mějte se, nashledanou.
0: Tam někdo rovnou jásal. No, tak já gratuluju samozřejmě nejenom paní Bronislavě, ale vám všem, kteří jste zatím vyhráli v tomto týdnu. V pátek budete tedy potřebovat štěstí v losování o pobyt, to až na konci prázdnin, ale o prohlídku zámku Františka Kinského v Kostelci a Orlicí. No a zítra se těším, vydáme se na zámek Doudleby nad Orlicí. Pavel Kudrna přeje úspěšnou středu, mějte se moc pěkně. A zítra v 9:45 se těším. Naslyšenou a na vaše telefony.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Bylo 10 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: V kroměřížské nemocnici se dokončuje nový urgentní příjem. Novinkou slováckých slavností vína a otevřených památek bude stan Českého rozhlasu. Do boje o Oscara vyšle Česko dokument Kdyby se holuby proměnily ve zlato režisérky Pepy Lubojacky. Dnes bude oblačno až polojasno, teploty do 27 stupňů. Dopolední zprávy Českého rozhlasu Zlín připravil David Jabůrek. V nemocnici v Kroměříži finišují s výstavbou nového urgentu. Budova je hotová po stavební stránce a aktuálně se pracuje na vnitřním vybavení. Půjde o moderní pracoviště, které výrazně zlepší péči o pacienty i pracovní podmínky zdravotnického personálu. Slavnostní otevření se podle ředitelky nemocnice Lenky Mergentalové plánuje na 17. září a do ostrého provozu pracoviště přejde v říjnu.
2: Investice je v celkovém objemu 200 milionů, z toho stavba a všechno to, co je s tou stavbou souvisí, je zhruba 150 milionů a tuto investici hradí Zlínský kraj z rozpočtu kraje a vlastně ten rozdíl do těch 200 milionů je v režii nemocnice, to je to vybavení.
0: Organizátoři slováckých slavností vína a otevřených památek představili program letošního ročníku. Jednou z novinek bude filmotéka, která v kině Hvězda nabídne pásmo krátkých filmů ze Slovácka nebo dokumentární snímek o uherskohradišťské věznici Vězení dějin. Lidé také budou moct nově navštívit stan Českého rozhlasu, říká ředitelka pořádajícího klubu kultury Uherské Hradiště Anna Stránská.
3: Stan Českého rozhlasu přinese, to myslím, že bude velmi populární srdcovky Zdeňka Junáka i s jeho živou účastí, taky proběhne oblíbený pořad Pohovka Jošky Kubáníka a zároveň na Mariánském náměstí zpříjemníme atmosféru kolotočem a chystáme i další vylepšení různá pro rodiny s dětmi.
0: Česko vyšle do boje o Oscara československý dokument Kdyby se holuby proměnily ve zlato. Rozhodli o tom členové České filmové a televizní akademie. Režisérka Pepa Lubojacky natočila film z velké části na mobilní telefon. Autorka sledovala několik let svého bratra a dva bratrance, kteří se potýkají se závislostí a životem bez domova. Film letos získal dvě ceny na Berlinále. Do českých kin vstoupí 24. září. Ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO dnes pokračuje v jednání s členy kabinetu o rozpočtu na příští rok. Odpoledne ji čekají schůzky nad hospodařením zbývajících 7 rezortů, třeba zdravotnictví, obrany, životního prostředí nebo dopravy. Tím dokončí první kolo schůzek a ve čtvrtek bude pokračovat s těmi, kde ještě zůstaly některé body otevřené. Znovu zamíří za šéfkou státní kasy i ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný z motoristů.
4: Pro nás je důležité, aby šlo co nejvíce peněz do těch nejnižších struktur a ty peníze šly směrem dětí a mládeži. Druhou věcí je podpořit investiční projekty v regionech. Multifunkční hřiště, renovace hřišť, třeba i u škol a tak dále.
1: Počasí.
0: Odpolední teploty ve Zlínském kraji dnes vystoupí na 23 až 26 stupňů, v západní části regionu i na 27. Bude převážně oblačno, odpoledne spíše polojasno a vítr povane mírný, jihozápadní až jižní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Po srážce vlaku s chodcem ve Zlíně Pršném u Alberta je neprůjezdný pravý jízdní pruh na třídě Tomáše Bati ve směru na Otrokovice. No a po zprávách pokračujeme vysíláním Českého rozhlasu Zlín. Připravená je Silvie Pospíšilová. Krásný poslech.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Jsme rádi, že i po zprávách zůstáváte s Českým rozhlasem Zlín. Ať už jste v práci, za volantem, nebo se třeba chystáte k přípravě středečního oběda. Pokud vám chybí inspirace, můžeme být napomocní. Už za chvíli totiž budeme vařit. A dnes se pro recept vydáme do světa. Takže pokud se nebojíte experimentovat, připravte si tužku a papír, za chvíli je budete potřebovat. Za celý tým, který dopolední vysílání připravuje, vás zdraví Silvie Pospíšilová. Je čas na písničky a začneme hezky svižně Olympic a jejich Dynamit.

Hodiny ukazují 12 minut po desáté. Jsme rádi, že vám společnost dělá dobré dopoledne Českého rozhlasu Zlín. Je čas na recept. Léto je v plném proudu a my opět přinášíme tip na letní polévku. Hlavní ingrediencí jsou rajčata. Dnešní recept pochází z Indie a bude chutnat exoticky. Tato hustá rajčatová polévka může posloužit jako chuťově velmi zajímavý předkrm. Budete potřebovat 2 lžičky másla, 1 malou najemno nasekanou cibuli, 250 gramů oloupaných a nasekaných rajčat, 1 litr vody, 1 lžíci rajčatového protlaku, 4 až 6 čerstvých zelených listů kari. To jsou listy rostliny smilu italského, který intenzivně voní po kari, takže pokud je neseženete, troufám si říct, že trocha koření kari je nahradí. Dále budete potřebovat sůl, drcený římský kmín, čerstvě umletý černý pepř a 3 stroučky pokrájeného česneku. Ke zdobení pak nasekaný koriandr a pokud máte rádi pálivé, i 1 zelenou chili papričku. Ještě jednou zopakuji. 2 lžičky másla, 1 malou najemno nasekanou cibuli, 250 gramů oloupaných a nasekaných rajčat, 1 litr vody, 1 lžíci rajčatového protlaku, 4 až 6 čerstvých zelených listů kari, sůl, drcený římský kmín, čerstvě umletý černý pepř a 3 stroužky pokrájeného česneku. Na zdobení potom koriandr a pokud máte rádi pálivé, ještě 1 zelenou chili papričku. A jaký je postup? Na polovině másla osmáhneme drobně nakrájenou cibuli. Přidáme oloupaná a nasekaná rajčata, zalijeme vodou a vaříme asi 5 minut. Přidáme rajčatový protlak, lístky kari, ochutíme solí, římským kmínem a pepřem. Pod pokličkou na mírném ohni vaříme asi 7 minut. Na zbývajícím másle osmahneme pokrájený česnek. Směs vlijeme do vařící polévky a hned stáhneme z ohně. Posypeme sekaným koriandrem a chili. Podáváme s trochou vařené rýže nebo bagetkou. A pokud máte polévku radši jemnější, můžete ji těsně před podáváním rozmixovat. Přejeme dobrou chuť.

0: 21. srpen 1968. Okupace Československa. Tanky vojsk Varšavské smlouvy ukončily snahy o reformu komunistického režimu. Připomeňte si s námi tehdejší události a osudy lidí z regionu ve speciálu Českého rozhlasu Zlín v pátek 21. srpna po 17. hodině.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat suchu v ústech a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: otevřené spojením, jeleni obtěžkáni vábením, vrhají se bezhlavě do hlouby země.
1: Věřili byste, že tuto skladbu slýcháme už 22 let? To je neskutečné. Také rádi pozorujete noční oblohu? Zvlášť v těchto dnech, kdy ještě padají Perzejdy, jde o kouzelnou podívanou. A teď jedna záludná otázka. Myslíte si, že se všechny planety sluneční soustavy otáčí stejným směrem? Právě na to nám odpoví dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem.
2: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
3: Věděli jste, že se Venuše otáčí kolem své osy opačným směrem než všechny další planety naší sluneční soustavy? Tento způsob rotace se nazývá retrográdní a kvůli této obrácené rotaci vychází na Venuši slunce na západě a zapadá na východě. Původ této anomálie je záhadou. Dříve se uvažovalo o srážce s jiným tělesem, dnes se častěji hovoří o působení slapových sil slunce na atmosféru, které by mohlo rotaci Venuše zcela zastavit, případně v kombinaci s torzními silami na hranici páště a jádra i otočit. Atmosféra planety je totiž velmi specifická. Je velice hustá, což dříve znemožňovalo pozorování povrchu. Až s vývojem nových technologií byli vědci schopni sondu Magellan vyslat na oběžnou dráhu Venuše. Od dosažení oběžné dráhy Venuše v roce 1990 se věnovala výzkumu povrchu. Postupně byla její dráha snižována a při sestupu a zániku získala navíc velmi cenná data o atmosféře. Přestože je tedy Venuše Zemi nejblíže a má i podobnou hmotnost a velikost, rozdílů je mnohem víc.
2: Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem.

Na hospodském ubruse se stejně dějou věci. Pod rukama malíře, co vypil 4 deci. Ohořelou zápalkou si kreslí malý domek. Vedle domku zahrádku

deci se malíř stává snílkem. Na zahradu přistál talíř a Marťan s tykadýlkem. Strká nosík do hlíny, on pozoruje broučka. Odpusťme to malíři, že mládí hltal součka.

než si stačil malíř z láhve další dávku odlít. Marťan skončil bádání a zase někam odlít. Na ubruse zůstala jen propálená čára od plasmových mostů.

To byl Karel Plíhal a jeho hospodská. Pokud máte někde být, jen připomínám, že za 2 minutky už bude 10:30. Rádi si čas od času zajdete do divadla? Pokud ano, tak určitě nikam neodcházejte. Já vás už za okamžik pozvu doslova na divadelní maraton. Hned po písničce.

0: 7 dnů divadla, hudby, radosti a zároveň příležitost pomoct potřebným. To vše nabízí Týden kultury na Valašsku, který startuje právě dnes ve Velkých Karlovicích. Co všechno návštěvníkům letos nabídne, o tom už si budu povídat s organizátorem festivalu Bohuslavem Komínem. Hezké dopoledne do Velkých Karlovic.
1: Dobré dopoledne všem, kteří nás slyší.
0: Prozraďte nám, čím Týden kultury dnes zahájíte?
1: Letos připravujeme 10. ročník a začneme, řekněme trochu tradičně, dohodami Jaroslava Duška, protože před vlastně 10 lety, kdy byl takzvaný 0. ročník, tak vlastně 4 dohody a 5. dohoda Jaroslava Duška byly u zrodu toho Týdne kultury. Tehdy vlastně dohody probíhaly v beduínském stanu, lidé seděli na pivních setech, někteří na dekách na zemi a vlastně ten velký zájem o tyhle dvě představení vytvořil myšlenku a vznikl díky tomu Týden kultury. A Jaroslav Dušek byl na všech ročnících a proto jsme se rozhodli, že jubilejní ročník zahájíme právě s ním.
0: Já už jsem v úvodu avizovala, že součástí přehlídky jsou i hudební vystoupení. Na koho se může publikum těšit?
1: A naším cílem, nebo cílem vlastně Týdne kultury není jenom, aby lidi přijeli na 2 hodiny do divadla, ale aby si udělali celý příjemný letní večer a proto před takovým cirkusovým šapitou Berousků vyroste už 8. rokem takové festivalové městečko, kde je veškeré zázemí, občerstvovací stan, sociálky, ale je tam hlavně i doprovodný hudební program, který každý rok tvoří na housle Alžběta Králová, na saxofon Nikol Kenická, muzikanti na tripu, kteří hrají na trubku a na pozoun. Takže je tam taková pěkná atmosféra, lidé si posedí, něco sní, potkají se, popovídají si a pak jdou teprve do divadla. Proto je dobré, když přijedou i dřív do Velkých Karlovic a udělají si takové hezké odpoledne tady na Valašsku s náma a večer ho zakončí krásným divadelním zážitkem.
0: No a vy jste už tak trošku navnadil posluchače na 4 dohody, ale kdo další vystoupí ve Velkých Karlovicích?
1: Tak první 2 dny to bude hlavně Jaroslav Dušek, protože dnes ve středu jsou to 4 dohody, na ně zítra naváže 5. dohoda a ještě předtím to bude beseda Honzy Vojáčka a právě Jaroslava Duška. V pátek nás už potom čeká divadlo Bez zábradlí a jejich účet. V sobotu to bude dětský den, který bude dopoledne a večer 7 pádů Honzy Dětka. V neděli je to taková romantická komedie Studia 2 s Petrem Štěpánkem a Zlatou Adamovskou. V pondělí úplně nové představení Diany Mórové a Martina Trnavského a v úterý to zakončíme Simonou Stašovou a Martinem Etzlerem speciálním představením agentury Harlekin z Prahy.
0: Ve Velkých Karlovicích budou zářit samé hvězdy. Vy ale nezapomínáte ani na děti, zmínil jste dětský den. Pojďme říct, kdyby na festivalu děti určitě neměly chybět.
1: A děti by na festivalu určitě neměly chybět v sobotu dopoledne od 10 hodin, kdy začíná, my tomu říkáme, rodinný den u šapito. Opět není to jenom o tom, že přijdou děti na divadlo, ale můžou s náma strávit krásně celé dopoledne i pozdní oběd. Celé je to postaveno na příběhu dinosaurích sourozenců divadla Na větvi, které se jmenuje Vejce, vejci a neb jurodiví dinosauři. A s těmito dinosaury se budou potkávat děti nejenom u toho představení, ale i u toho doprovodného programu. Zároveň je pro ně připravený cirkusový workshop, protože máme cirkusové šapito, tak si můžou děti vyzkoušet nejrůznější kejkle a džonglování. Budeme pro ně mít připraveného malého Eta Kuchtíka, že si děti udělají vlastní lívance. Bude tady s náma člověk, který pracuje s kůží a dělá boty, děti si budou moci vyzkoušet různé drobnosti, je to Lojza ze Sdružení 44 řemesel ze Zlína, budeme tu mít i historický kolotoč, koně, alpaku a další aktivity, takže určitě není to jenom o tom divadle, ale je to zase o takové té zábavě, což je takový charakter i Týdne kultury, ale i toho rodinného dne u šapito.
0: Já myslím, že nikdo se u vás nudit nebude. Týden kultury na Valašsku je určený i pro ty, kteří si rádi pochutnají na dobrém jídle. Co se bude u vás podávat? Prozraďte.
1: Tak gastronomie je jedna z věcí, která nás odlišuje a ten program vlastně před tím divadlem, a proto kuchaři Lanterny připravili trhané kachní maso, výběry sýrů, různé sendviče, cezar salát. Není to prostě klasický festivalový párek a pivo, ale je to prostě něco příjemného na to posezení. Určitě si lidé velmi rádi odváží i herci tradiční valašské frgály, které se tady v Karlovicích od nepaměti pečou a kterými jsou Karlovici určitě proslavené, a je to pořád to příjemné posazení. Máme i dobré počasí, kdy už není takové sucho, takže i ty indiánské svíce, které tu pravidelně večer máme a které se objevují na mnoha fotkách, tak dokreslí tu atmosféru toho příjemného posazení a dát si i něco dobrého na jídlo a napití před samotným divadelním představením nebo v jeho přestávce.
0: Je třeba zmínit, že každoročně finančně pomáháte těm, kteří to potřebují. Kam pomoc poputuje letos?
1: My nechceme, aby charita, která je součástí dlouhodobě festivalu od úplného začátku, nebyla jenom číslem na šeku na konci festivalu, a zapojujeme do toho diváky i návštěvníky. Mohou se do toho zapojit tím, že v sobotu při takové talk show Honzy Dětka 7 pádů proběhne dražba obrazu mandaly, kterou věnoval mobilní hospic Strom života, jenž je jedním z těch, které pravidelně Týden kultury na Valašsku podporuje. A zároveň si mohou lidé koupit něco drobného, nějaké náramky, zápisníky, andílky, mídla, případně výrobky klientů mobilního hospicu Stromu života. A druhá část toho příspěvku, který vychází vlastně z celého toho týdne kultury na Valašsku, tu dostane Míša Žitník, 15-letý klučinatelí z Velkých Karlovic, který trpí kombinací postižení. Takže snažíme se i myslet na to, aby to mělo i nějaký přesah, i ta kultura, i to, aby ti lidé, kteří sem přijedou, aby z toho měli i dobrý pocit.
0: Já myslím, že je to krásná myšlenka. Závěrem ještě zopakujte, kdy a kde přehlídka odstartuje a kde mohou posluchači zjistit o akci víc.
1: Tak začínáme dneska, končíme příští týden v úterý 25. srpna. Jsme na louce pod Lanternou, pod cirkusovém šapito. Začínáme dnes už v 17 hodin doprovodným programem před 4 dohodami a všechny informace, včetně toho rodinného dne u šapito, najdou lidé na stránkách www.týdenkultury.cz.
0: Do Velkých Karlovic na Týden kultury na Valašsku nás pozval Bohuslav Komín. Ať se vám ten jubilejní 10. ročník vydaří.
1: Také a budu se těšit, že tady každé odpoledne uvidíme spoustu lidí i ze Zlína. Děkuji a hezký den.
0: Naslyšenou.

0: místa kolem vás mají svá nečekaná tajemství. Markéta Macháčková
1: a Roman Werner v cyklu Českého rozhlasu Zlín Záhady a tajemství Zlínského kraje.
0: Co v něm uslyšíte tentokrát? Vydáme se do Rimic na Kroměřížsku, protože, Romane, ty jsi slyšel velice zajímavé vyprávění.
2: Tak já jsem se tady v Rimicích dozvěděl, že v nedalekých Pacetlukách se občas stalo, že se někdo propadl do země, do záhadné jámy. Nikdo do té doby nevěděl, že tam je, na co tam je. A my se tady pojedeme podívat do Pacetluk, co se tam vlastně kolem té vesnice dělo.
0: Už ve středu 19. srpna. Cyklus Záhady a tajemství Zlínského kraje poslouchejte na vlnách Českého rozhlasu Zlín.

0: Jsme rádi, že trávíte dopoledne ve společnosti Českého rozhlasu Zlín. Vaříte rádi? Pokud ano, jistě víte, že každé jídlo si žádá trochu jiný způsob ohřívání. Babské rady připomenou, kdy přijde vhod mikrovlnka, kdy klasická trouba a kdy třeba vodní lázeň.
1: Babské rady.
2: Mikrovlnnou troubu si řada z nás nemůže vynachválit. Je to nejrychlejší způsob ohřívání. Bez problému zvládne polévky, omáčky, rýži, těstoviny a nudle nebo třeba ohřátí vařené zeleniny. Měli bychom ale mít i na paměti pár zásad, aby jídlo chutnalo co nejlépe. Zlehka ho vhodným způsobem zakrýt, abychom vytvořili trochu páry a jídlo se nevysušilo. Průběžně proces mikrovlnky zastavit a pokrm promíchat, aby se jídlo ohřálo rovnoměrně. Do klasické trouby se hodí třeba smažené pokrmy, je to ten nejlepší způsob, jak znovu docílit jejich křupavosti, dále grilovaná nebo pečená masa, protože teplota je tady rozložena rovnoměrně. Pokud ohříváme jídlo v troubě, měli bychom udržovat spíše nižší teplotu, kolem 170 stupňů, a jídlo průběžně hlídat. Ve vodní lázni je dobré ohřívat třeba bramborovou kaši a všechny druhy omáček.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

Blíží se 11. Už po zprávách máme pro vás připravenou poradnu pro zdraví. Zpozornět by měli všichni, které trápí revmatoidní artritída. Povídat si o ní budu s revmatoložkou Uherskohradišťské nemocnice Marcelou Bakterovou. A ptát se jí můžete i vy, tak nikam neodcházejte.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Bylo 11 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Hasiči zasahují v průmyslovém areálu v Otrokovicích. Na místě byl vyhlášen druhý stupeň požárního poplachu. Ve Velkých Karlovicích dnes začíná týden kultury na Valašsku. Radiožurnál byl v prvním pololetí roku opět nejposlouchanější českou stanicí. Dnes bude oblačno až polojasno, teploty do 27 stupňů. Aktuální zprávy Českého rozhlasu Zlín připravil David Jabůrek. Dobré dopoledne. Celkem 5 hasičských jednotek od rána zasahuje v průmyslovém areálu v Otrokovicích. Před 8 hodinou ráno tam došlo k utržení víka jedné z nádrží. Byl vyhlášen druhý stupeň poplachu. Žádná zranění dosud hasiči neevidují. Pokračuje mluvčí zlínských krajských hasičů Lucie Javoříková.
4: Uvnitř nádrže se nachází látka s vysokou teplotou, proto hasiči postupují při zásahu s maximální opatrností a s ohledem na bezpečnost zasahujících. Situaci na místě průběžně vyhodnocují a přijímají potřebná opatření. Na místě je rovněž vyšetřovatel hasičů, který zjišťuje příčinu vzniku požáru a okolnosti celé události.
2: 9 divadelních představení nabídne ode dneška 10. ročník Týdne kultury na Valašsku ve Velkých Karlovicích. Festival za dosavadních 9 let navštívilo přes 33 tisíc diváků a na dobročinné účely pořadatelé rozdělili 1,7 milionu korun. Letošní výtěžek pomůže mimo jiné chlapci s postižením mozku, říká produkční festivalu Jitka Kacířová.
5: Výtěžek Poputuje vždycky se dělí na dvě poloviny. Jedna polovina jde na Strom života, což je mobilní hospic z Nového Jičína, a druhá polovina jde na Míšu Žitníka, který je tady z Velkých Karlovic, aby Míšovi zpříjemnili ty dny, které tady má.
2: Radiožurnál je opět nejposlouchanější rozhlasovou stanicí v Česku. V první polovině roku si ho denně naladilo 754 tisíc lidí. Vyplývá to z nejnovějších výsledků radioprojektu. Oproti v pořadí druhému nejposlouchanějšímu rádiu, tak má denně náskok skoro 100 tisíc posluchačů. Od ledna posílila poslechovost i dalších stanic Českého rozhlasu. Dařilo se Plusu, který měl svou zatím historicky nejvyšší denní poslechovost, skoro 170 tisíc lidí. To stejné platí i pro radiožurnál Sport, který si každý den pustilo rekordních 86 tisíc posluchačů. Dlouhotrvající sucho se projevuje i na Baťově kanále. Například ve Strážnici na Hodonínsku je teď jen 10% obvyklého srpnového průtoku. Kriticky málo vody je taky ve spodní části směrem na Hodonín a u letos otevřené plavební komory u Rohatce. Některé z dopadů popisuje ředitel společnosti Baťův kanál Vojtěch Bártek.
6: Jednou z nich je omezení komorování na plavebních komorách, když se nekomoruje v tom režimu, tak jak prostě ty lodě připlouvají, tak že se proplouvá, ale je to v takovém hodinovém taktu, to znamená, že dochází k takovému zpomalení toho komorování, neproběhne jich za den tolik.
3: Počasí.
2: Maximální denní teploty dnes ve Zlínském kraji vystoupí na 23 až 26 stupňů, v západní části regionu ale i na 27. Bude převážně oblačno, odpoledne spíše polojasno a vítr povane mírný, jihozápadní až jižní.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Dopravní servery v tuhle chvíli nehlásí ze silnic a dálnic ve Zlínském kraji žádné nehody. Pohodový den přeje David Jabůrek a dál posloucháte naše dopolední vysílání. Za mikrofonem je Silvie Pospíšilová.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Je dobře, že i ve druhé hodině dobrého dopoledne zůstáváte v naší společnosti. Máme pro vás totiž připravenou poradnu pro zdraví. Dnes na téma revmatoidní artritída. A já jsem moc ráda, že pozvání do studia Českého rozhlasu Zlín přijala revmatoložka Uherskohradišťské nemocnice Marcela Bakterová. Vítejte.
8: Dobrý den, zdravím posluchače Českého rozhlasu Zlín.
7: Po celou následující hodinu bude tady i pro vaše dotazy. Buď na čísle k nám do zlínského studia 221 555 210 nebo na mailu studio.zlin@rozhlas.cz. Tak toho využijte. Teď je čas na písničku.
3: Český rozhlas Zlín.

0: Málo se o ní mluví, možná i proto řada lidí první varovné signály reumatoidní artritidy přehlíží. Reumatoidní artritida a vše, co s ní souvisí, je tématem dnešní poradny pro zdraví. Na otázky bude odpovídat reumatoložka Marcela Bakterová. Ještě jednou vítejte ve studiu.
1: Dobrý den.
0: A paní doktorko, hned tady máme telefon, tak si dejte sluchátka, prosím. Český rozhlas Zlín, dobrý den.
2: Dobrý den, paní doktorko.
0: Můžete se ptát.
2: Já jsem ráda, že má. Paní doktorko, takovou dobu mě bolí záda. Většinou řeknu ve vašem věku, ale to není páteř. Vedle páteře vždycky, tak mě to připadalo, že jak se zohnu, to nebolí až po zem. A jak jdu nahoru, jak kdyby se jen tam něco přiskříplo, mě spadne hrnek, mě spadne talířek. Paní doktorka řekne, poléčit, brala jsem 8 paralénů, 2 aulíny.
0: Já vás poprosím, nesmíme zmiňovat léčiva.
2: To poléčování, to mě... A tady, prosím vás pěkně, kdo tady dá v tu dobu, abyste jen musela jet pro papír a čekat 3/4 roku, kdo vám dá takovou tu neinekci, když jedu na pohotovost a než přijedu domů, už to bolí zas. Ale to opravdu vám spadne hrneček z kávu v tu dobu, jak se rovnáte. Mě se to připadá, že mě tam něco sa... Už vnučka už je na veterině na tom...
0: Na a vaše otázka, všady. Prosím, na paní doktorku?
2: Tak já říkám, Michalko, vezmi mě tam už. Prosím vás, kde se tady jde na to?
3: No, Na tuto otázku vám odpovím tímto způsobem, že toto musíte pořešit s praktickým lékařem. Bolesti páteře patří do kompetence neurologa a léčbu bolesti...
2: Tři čtvrtě roku.
3: Objednací doby u neurologů, u kolegů neovlivním. Takže...
2: Dobře, ale v tu dobu já už jsem říkala, že pravdu půjdu někde na veterinu, to však přece, když tolik dím prášku, teď jsem hodila už 7 kilo, mě už jsem tak byla, já jsem to dodržovala, opravdu. No, já to budu polečovat půl roku a to tam bolí pořád.
3: Tady to asi neovlivníme, nevyřešíme, toto je problém praktického lékaře a neurologická diagnóza.
0: Takže objednat se k neurologovi. Dobře, děkujeme. Děkujeme za váš dotaz, naslyšenou.
2: Ale tak to jsou všetci staří lidé, tak to. No, 3/4 roku objednat.

0: Bohužiaľ, takto ja, my to neovlivníme.
1: Na tú veterínu. Ja viem, že vy to... Ale kde to máme řec tady tento prípad?
2: Obvodnímu lékaři, praktickému lékaři.
0: Dáme prostor pro další. Děkujeme za váš dotaz. No. Naslyšenou.
1: No, vidíte, takže to nám řekne každý, vždycky.
0: Naslyšenou. Tak, a pojďme k otázkám. Paní doktorko, je revma a revmatoidní artritída jedno a to samé?
2: Ne, není. Revma je veliký široký pojem lidově řečený, kdy pod toto spadá onemocnění kloubu, svalu, pohybového aparátu. Revmatoidní artritída je chronické autoimunitní systémové onemocnění. To znamená, že si imunitní systém vytváří buňky, které napadají jeho vlastní struktury. V případě revmatoidní artritidy jsou to klouby. Samozřejmě může to postihnout i orgány, ale většinou postihuje kloubní struktury.
0: Takže vlastní buňky napadají další zdravé buňky. Jedním z mýtů je, že artritída postihuje jen starší ročníky. Kdo všechno se s ní může potýkat?
2: Všichni. Není tam věková hranice, může to být od dítěte, to jsou vlastně dětští revmatologové, s tím, že dítě, mladiství, dospělí.
0: Průběh onemocnění je různý. U někoho propukne velmi náhle, u jiného přichází pozvolně. Jaké jsou příznaky? Čeho by si lidé měli všímat?
2: Oteklých, bolavých kloubů, proteplených symetricky většinou zápěstí, klouby prstů, rukou, nohou, lokty, kolena. Trvající několik týdnů, tak už by měli navštívit svého praktického lékaře. Ten by měl vzít základní odběry a pokud by se to nesklidnilo medikací, tak odeslat k revmatologovi nabrat imunologické testy.
0: Říká revmatoložka Marcela Bakterová. A já znovu připomenu, že se našeho hosta můžete ptát i vy. Třeba během písničky, kterou právě pouštím.
3: Volejte studio Českého rozhlasu Zlín 221 555 210.

0: S revmatoložkou Marcelou Bakterovou z Uherskohradišťské nemocnice si dnes povídáme o revmatoidní artritidě. A máme dalšího volajícího. Dobrý den.
1: Dobrý den, u telefonu je paní Gilová ze Zlínska. Já bych se paní doktorky chtěla zeptat, mám takový problém. Už víc jak půl roku mám pořád zvýšenou teplotu 37, 37,1, 37,2. Když jsem byla u paní doktorky, říkala, že 37 není žádná teplota. A teďka mě normálně otekly zaraz na obou rukou ukazováčky, ten spodní kloub, ne ten kloub, co je hnedka pod nechtem. Mám ho takový skřivený, červený a bolavý. Teďka mě začaly bolet aj klouby zápěstí, klouby loktu, kolena, to ani o tom nemluvím, sotva chodím, bez prášku neudělám ani krok. A tak jsem žádala, aby mě poslala k revmatologovi a ten prostě nechal udělat testy a říkal, že to nic nepotvrdilo, žádné revma, nic, takže mám jít na ortopedii.
0: Paní doktorko?
2: Je to možné takto po telefonu, je to pro mě složité diagnostikovat. Asi by bylo nejlepší, abych já vás osobně vyšetřila, protože možností je víc. Může to být jenom opotřebení, které se zaktivovalo, může to být i revmatoidní artritida, která nemá pozitivní revmatické faktory.
1: Nemá, takže i když ty faktory mi vyšly jako negativně, tak to může být ta artritida, protože můžu vám ještě chvilenku něco říct. Mně už tento případ se stal v roce 2019 a tam, když mě paní doktorka poslala na rentgen, tak popis toho rentgenu tam bylo napsané, cosi, že artroza souvisí s revmatoidní artritidou, s chronickou. Jo, a teďka pan doktor říkal, že to tam už není na tom rentgenu, že to prostě už není. Teďka mě už začalo bolet tady bederní páteř a ještě vám řeknu. Zhubla jsem během půl roku 6 kilo, mám prostě, já nevím, strašně jsou unavená, ospala, já třeba sedím u stolu a padne mi hlava na stůl a já s tím.
0: Takže my asi chápeme, na co se chcete zeptat, jak máte dál postupovat. Takže paní doktorko, když vyšly ty testy negativně, jak má naše posluchačka postupovat?
2: No, zkuste poprosit praktického lékaře, ať vám vystaví znovu žádanku na revmatologii a klidně se ke mně objednejte do Uherskohradišťské nemocnice. Tak to po telefonu je to prostě pro mě teoretizování. Je to bez vyšetření, je to pro mě složitá situace.
1: No, je pro mě taky a já jsem z toho nešťastná, protože si myslím, že je to nějaké pokračování toho případu už z roku 2019.
0: Takže vyžádat si další žádanku a k paní doktorce do Uherského Hradiště. Děkujeme za dotaz. Naslyšenou.
1: No, jste moc hodná, moc děkuju.
0: Naslyšenou. Paní doktorko, prozraďte, proč někdy déle trvá, než pacientovi stanovíte správnou diagnózu? V čem je artritída zákeřná?
2: Trvá to někdy déle, než pacienti se rozhodnou přijít k praktickému lékaři, někteří to bagatelizují, někdy praktický lékař vyšetřuje jiné možnosti zánětu kloubu a zákeřné je to v tom, že než se diagnóza stanoví, tak může dojít už k nevratným změnám na těch kloubech a k funkční poruše toho kloubu.
0: Napadá artritída nejdřív velké klouby, jako třeba ramení, loketní, kolení, nebo ty drobné klouby?
2: Napadá nejčastěji ty drobné ruční klouby, zápěstí, nožní klouby.
0: Nejnáročnější bývají pro pacienty rána, kdy jsou klouby stuhlé. Dá se tomuto předcházet nějakými cviky?
2: Dá se tomu předcházet cviky, ale je to náročné, je to hodně individuální. Pacient se může rozcvičit pomaličku v posteli, někteří si dají teplou sprchu nebo vanu a někteří mají již nacvičené cvičební
0: sestavy
2: které jim vyhovují. Ale i strašně špatně se tato ranní stuhlost ovlivňuje.
0: Někdy to trvá celé hodiny, to vím.
2: Dopoledne.
0: Jaké možnosti léčby pacientům s revmatoidní artritidou můžete nabídnout?
2: Tak jsou to farmakologické postupy, pak nefarmakologické, rehabilitační. Z těch lékových jsou to léky modifikující průběh nemoci, klasické, biologické, pak jsou to kortikoidy, rehabilitace a kortikoidy se můžou dávat celkově, někdy i se aplikují přímo do kloubu, když je hodně aktivní.
0: Revmatoložka Marcela Bakterová je hostem poradny pro zdraví a i v dalším vstupu tady bude pro vaše dotazy. Buď na čísle 221 555 210 nebo na mailu studio.zlin@rozhlas.cz.
3: práce věnoval jako častokrát cyklistice. Přesto byla tentokrát jiná. Stala se z ní cesta, která pomáhá. 1200 kilometrů z estonského Tallinu do polské Varšavy ujel David Venený ze Zlína na podporu dobrovolnického centra Adra Zlín. Co ho k cestě přivedlo? Nejen o tom si budu s ním a s Jarmilou Vodičkovou ze zlínské Adry povídat už 20. srpna. Těší se na vás Markéta Macháčková.
4: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
5: V sobotu nás čeká audience u baronky Jany Germany z Hildprantové na vodním zámku Blatná. A v neděli se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé.
4: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.

0: O revmatoidní artritidě si dnes povídám s revmatoložkou Uherskohradišťské nemocnice Marcelou Bakterovou. Paní doktorko, vy revmatologové jste doslova ohrožený druh. Je vás jak šafránu a sehnat odborného lékaře v tomto oboru je pro pacienta doslova nadlidský výkon. Na koho se má obrátit, když má diagnostikovanou revmatoidní artritidu a prostě nemá lékaře?
1: Tak to bych doporučila oslovit jejich zdravotní pojišťovnu, která by měla nějakého specialistu najít, smluvního partnera té pojišťovny.
0: Nemá ale zaručené, že to bude třeba ve Zlínském kraji?
1: Není to zaručené, bohužel.
0: Je v silách medicíny revmatoidní artritidu úplně vyléčit?
1: Určitě ne, není to v našich silách, můžeme akorát průběh onemocnění dostat do remise, to znamená, aby pacient měl minimální zánětlivou aktivitu a klinickou aktivitu, nebo léčbou ty klinické příznaky zmírnit. Je to chronické systémové onemocnění autoimunitní, takže musíme sledovat pravidelně pacienta, upravovat dávkování léku, ale zcela jistě se nevysazují léky, protože většinou dochází k tomu, že se zaktivuje průběh toho onemocnění.
0: Vy jste zmínila v předcházejícím vstupu, že se často stává, že pacienti bagatelizují svoje potíže a přijdou pozdě, kdy už ty klouby jsou nevratně poškozeny. Po jaké době k tomu poškození dochází? Bavíme se poškození, o týdnech, měsících.
1: Poškození kloubu je individuální, není tam časová hranice. U někoho se může kloubní postižení rozvinout během prvních 2 let. Někdy to bývá v průběhu 5, někdy až po nějakém většinou stresovém období, kdy se zaktivuje onemocnění, není tam časová hranice.
0: Já z vlastní zkušenosti vím, jak moc dokáže nemoc zasáhnout psychiku. Nabízíte pacientům i pomoc třeba psychologů?
1: Ano, pokud to nezvládneme my já s pacientem, tak odesílám ke kolegům psychologovi, někdy i k psychiatrovi. Protože to onemocnění je opravdu stresující, je tam faktor dlouhodobé bolesti, dlouhodobých slabostí, hubnutí, takže pacienta to opravdu omezuje v běžných činnostech, pracovních i běžného života.
0: Takže se stává, že k těm medikamentům, které musí
1: dostávají
0: brát...
1: Dostávají i antidepresiva.
0: Stres škodí nemocnému i zdravému a u člověka trpícího revmatoidní artritidou může odstartovat velkou ataku. Jak se tomu ale bránit? Tomu stresu se prostě nevyhneme.
1: Je to taky individuální s tím, že pacient by si sám si musí zpracovat svoje onemocnění, sám si nastavit svoji sebekontrolu a my se snažíme snížit průběh aktivity tohoto onemocnění. Posíláme na rehabilitace, kdy se uvolňují klouby, není tam ta dlouhodobá bolest, stuhlost. Snažíme se zachovat funkci těch kloubů. Je k tomu i lázeňská léčba jako doplňková, takže stres, tak je to individuální.
0: Radí revmatoložka Marcela Bakterová, které se stále můžete ptát třeba na čísle 221 555 210.

0: lékařkou Marcelou Bakterovou si dnes povídáme v poradně pro zdraví o revmatoidní artritidě. Během písničky nám tady volala posluchačka, její 66 let, má deformované klouby a ptala se, zda je revmatoidní artritída, zda může být dědičná, protože její maminka měla také pokřivené prsty. Paní doktorko?
1: Revmatoidní artritída může být dědičná, ale vzhledem k údaji věkovému od pacientky, tak si nemyslím, že se jedná o revmatoidní artritidu. Ta se vyskytuje nebo projeví většinou mezi 30. a 60. rokem života. Pokud její 66 má deformované klouby, myslím si, že se jedná o artrózu dané oblasti, což je opotřebení. A k tomu taky je jako dispozice dědičná a bývá ve vyšším věku diagnostikovaná.
0: Ale asi by to chtělo taky návštěvu.
1: Taky by to chtělo vyšetření, došetření rentgenologicky, klinicky. Po telefonu je to těžko.
0: Když k vám přijde pacient poprvé, jaká vyšetření ho u vás čekají?
1: Když přijde poprvé, tak samozřejmě si odeberu anamnézu, takže se zeptám na rodinnou anamnézu, jaké má přidružené nemoci, jaké užívá léky, jestli je alergický, jaké bylo nebo je pracovní nasazení, protože tam může být i přetížení mechanické u manuálně pracujících. Pak si pacienta vyšetřím. Předtím samozřejmě má odběry, kdy zjišťujeme zánětlivé parametry, základní krevní obraz, biochemii, imunologii. Podle potíží pacienta doplňuji rentgenologické vyšetření, ultrazvukové vyšetření a eventuálně podle výsledku další možnost nukleární medicíny, magnetické rezonance.
0: Vy jste zmínila, že revmatoidní artritída nenapadá pouze klouby, může napadat i jiné místa v těle.
1: Může napadat cévy, srdce, plíce, ledviny. Je to systémové onemocnění.
0: Takže musíte monitorovat všechny tyto orgány.
1: Ano. Děláme orgánové přešetření průběžně.
0: Pacientům pomáhá s touto diagnózou lázeňská péče. Kdy má na ní nárok?
1: Pacient má nárok na lázeňskou péči podle diagnózy a musí splňovat indikační kritéria úhradové lázeňské vyhlášky. Takže záleží na tom, jaká je diagnóza. Jsou tam různé intervaly, kdy se platí komplexní lázeňská léčba, kdy se platí příspěvková, kdy je to jenom jedenkrát, někdy pravidelně.
0: Takže si pacient musí najít lázně, které se zaměřují na léčbu pohybového ústrojí?
1: Většina lázní v naší republice je zavedena na pohybové ústrojí, ale pro revmatiky je asi 5 nejvyhlášenějších, protože je tam účinek vody, účinek slatiny, parafínu. No.
0: Naději pro nemocné by mohla být biologická léčba. Je vhodná pro každého a může si o ní třeba pacient sám požádat u svého revmatologa?
1: Biologická léčba určitě není vhodná pro každého. Musí se splňovat indikační kritéria. Může si zažádat u revmatologa, ale je to vázané na centra biologické léčby. Přihlíží se už vedené léčbě k rizikovým faktorům, protože biologická léčba je sice účinná, ale taky může mít kardiovaskulární rizika, rizika trombóz a některý někdy odstartují i nějaká onkologická onemocnění. Takže to musí být monitorované.
0: Co pro sebe může nemocný udělat, aby dokázal s touto diagnózou vést alespoň částečně normální život?
1: Musí se nestresovat. Musí pravidelně chodit na kontroly, aby revmatolog sklidnil kliniku i laboratoř. Musí si nastavit svůj časový horizont pracovní, musí častěji odpočívat. Je doporučován dostatek spánku, protože, jak už jsem říkala, tak stres je spouštěcí mechanismus ataku a zhoršení klinického průběhu.
0: Je dobré si to srovnat v hlavě, mít se rád a prostě tu diagnózu přijmout
1: tak.
0: A nějak se s ní naučit
1: Přesně
0: žít.
1: Tak. Vyléčit to nejde, ale dá se to zaléčit a stabilizovat.
0: Vy jste zmínila kortikoidy. Kortikoidy mají ale řadu vedlejších velmi nepříjemných účinků. Jak dlouho musí pacient s revmatoidní artritidou kortikoidy užívat, než zaberou a jak je postupně vypouštět z té léčby?
1: Kortikoidy jsou lékem volby na začátku. Snažíme se je podávat po dobu co nejkratší, vzhledem k těm vedlejším účinkům, a jak dlouho se pacientovi podávají, je to taky individuální podle zánětlivých parametrů, podle kliniky. Pokud se užívají delší dobu, musí se postupně vysazovat, aby se nenarušila funkce nadledvinek, a většinou já to dělám tak, že až se nastaví hladina těch choroby modifikujících léků, tak postupně snižuji
0: dávkování
1: kortikoidů.
0: Ale ze své zkušenosti vím, že tam se to musí opravdu velice pozvolna, protože to může udělat
1: selhání nadledvinek.
0: Přesně tak. Jsme téměř u konce. V závěrečném vstupu nám paní doktorka Marcela Bakterová shrne pár zásadních informací.

0: revmatoložkou Marcelou Bakterovou si dnes povídám o revmatoidní artritidě. Paní doktorko, pojďme si závěrem říct, při jakých potížích by měl člověk spozornit a navštívit lékaře, vás, odborníka?
1: Tak pokud má oteklé drobné ruční klouby, zápěstí, drobné nožní klouby, je tam výrazná ranní stuhlost, víc jak půl hodiny až hodinu, někdy u některých pacientů to trvá i celé dopoledne. Má zvýšenou únavu, cítí se slabý, zvýšenou teplotu, má nechutenství, hubnutí. Takže to by ho mělo upozornit na to, že by měl navštívit svého praktického lékaře, který by měl odebrat základní zánětlivé parametry a rozhodnout, jestli ho odešle ke specialistovi.
0: Jaká vyšetření ho u vás čekají?
1: Vyšetření čekají klinické vyšetření, anamnestické údaje, to znamená, že pacienty zpovídám, rentgenové vyšetření, ultrazvukové vyšetření a samozřejmě odběr krevních testů imunologie a revmatických faktorů.
0: Když se člověk stane vaším pacientem, jak často potřebujete toho pacienta vidět a zkontrolovat?
1: To je individuální, většinou pokud nasadím léky, tak musím mít odběry stran bezpečnosti léčby. To znamená, že pacienta si zvu 6 týdnů po nasazení léčby. Když jsou odběry jako krevní obraz a jaterní testy v pořádku, tak se interval prodlužuje na 3 měsíce. Když jsou potom stabilizovaní, tak pacienta vidím minimálně jedenkrát za půl roku, protože ty léky můžou mít vedlejší účinky a je mojí povinností kontrolovat ty odběry.
0: Aby se nemoc nerozjela naplno, je důležité, aby pacient na sobě pracoval. Jak by se měl chovat?
1: Měl by si to, jak už jsme říkali, srovnat v hlavě, měl by si upravit pracovní náplň, měl by často odpočívat, cvičit, rehabilitovat. To tam ji teda posíláme i my, ale každodenní pohyblivost pro cvičování prstů, to je individuálně na každém pacientovi, to my za něho nezařídíme.
0: Revmatoložka Uhersko-Hradištské nemocnice Marcela Bakterová byla hostem dnešní poradny pro zdraví. Moc děkujeme za váš čas i cenné informace.
1: Není zač, bylo mi ctí.
0: A my se loučíme.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: Naším dnešním hostem bude bývalý hokejový útočník Patrik Eliáš.
2: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

Za chvilku už bude 12 a naše dobré dopoledne končí. Zítra se na vás těší moje milá kolegyně Markéta Macháčková. Díky, že jste byli s Českým rozhlasem Zlín. Od mikrofonu se loučí a krásný den vám přeje Silvie Pospíšilová.

0: bylo 12 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Hasiči zasahují v průmyslovém areálu v Otrokovicích. Zubří získal dotaci na obnovu učebny chemie v místní škole. Ve Francii můžou lidé za přísných podmínek podstoupit eutanázii. Dnes bude oblačno, na teploměru až 27 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín a Barbora Hitmánková. Dobré dopoledne. Celkem 5 hasičských jednotek od rána zasahuje v průmyslovém areálu v Otrokovicích. Před 8 hodinou ráno tady došlo k utržení víka jedné z nádrží. Byl vyhlášený druhý stupeň poplachu. Žádná zranění dosud hasiči neevidují. Pokračuje mluvčí zlínských krajských hasičů Lucie Javoříková.
2: Uvnitř nádrže se nachází látka s vysokou teplotou, proto hasiči postupují při zásahu s maximální opatrností a s ohledem na bezpečnost zasahujících. Situaci na místě průběžně vyhodnocují a přijímají potřebná opatření. Na místě je rovněž vyšetřovatel hasičů, který zjišťuje příčinu vzniku požáru a okolnosti celé události.
0: Základní škola v Zubří na Vsetínsku zmodernizuje učebnu chemie a aplikované elektroniky. Projekt za téměř 4 miliony korun z poloviny zaplatí dotace. Cílem je vylepšit výukové možnosti a zajistit bezbariérový přístup pro imobilní žáky. Podrobnosti dodává nezávislý starosta Aleš Měrka.
3: Nám jde o kompletní modernizaci, kdy vlastně v rámci té modernizace té učebny zajistíme i bezbariérovost této učebny. Zbytek je stavební řešení daného prostoru a nákup vlastně vybavení té učebny. Je to modernizace učebny chemie a aplikované elektroniky.
0: Studenti letos za nájmy platí víc než loni. V některých univerzitních městech vzrostly ceny o víc než 10%. Část studentů tak volí pokoj ve sdíleném bytě. Ty jsou podle SREALI tradičně nejdražší v Praze. Samostatný pokoj ve sdíleném bytě tam vyjde asi na 12 000 korun bez energií. V Brně teď studenti zaplatí 9 500 korun. Ve Francii začal platit zákon o eutanázii, podepsal ho prezident Emmanuel Macron. Asistovanou sebevraždu můžou podstoupit pacienti s nevylečitelnou nemocí, kterým se výrazně zhoršila kvalita života.
4: Pacient, který si přeje podstoupit eutanázii, musí být dospělý, mít francouzské občanství a musí mít vážnou a nevyléčitelnou nemoc, která ohrožuje jeho život v pokročilé nebo terminální fázi. Musí kvůli tomu taky trpět fyzickými nebo psychickými obtížemi způsobenými nemocí. Pacient si může vzít smrtící látku za přítomnosti lékaře. Pouze v případě, že toho není fyzicky schopný, mu ji může podat zdravotník. Schválení zákona předcházela mnohaletá debata expertů i zákonodárců. Ústavní rada zákon schválila minulý týden. Oproti původnímu návrhu ale nemusí eutanázii poskytovat například církevní zdravotnická zařízení. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Dnes bude polojasno až oblačno, večer se vyjasní. Nejvyšší teploty budou 23 až 27 stupňů a povane mírný vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Zlínským krajem se jezdí bez hlášených dopravních nehod. Po zprávách Českého rozhlasu Zlín začíná Morava krásná zem. Příjemný poslech dalšího vysílání vám přeje Barbora Hejtmánková.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Zlín.

Tak to byli skoroňáci. V jejich podání zazněla polka Miroslava Kolstrunka mladšího a Marie Gurské Dojdu zajtra. Ovšem, vy se tohoto, přátelé, obávat nemusíte. Já už jsem totiž tady, abych se tak s vámi podělila z pěkných písniček, které jsem pro vás vybrala do Moravy krásné země. Pohodový, klidný den vám přeje Jiřina Ostrá. Kdo pak má svátek u nás Ludvíkové, na Slovensku Lídie. Přeji vše dobré. No a prázdniny u babičky pokračují, takže se určitě dočkáme i nějakého toho šikovného zpěváčka či zpěvačky. Tady je telefonní číslo 726 46 520 0 a teď už Luboš Holík.

0: się wojna bude, na czasie mi się nabude.
1: Ano, to byl Luboš Holý, doprovodila ho cymbálová muzika Jaroslava Čecha. No a máme tady zpěvačku a musím říct, že rodina Smetanova má skutečně štěstí, pakliže si totiž vzpomínáte, přátelé, tak v pondělí volala jistá Viktorka Smetanová a teď mám na telefonu Ivu Smetanovou. Tak Ivo, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Dobrý den, tak kolik ty máš roků, mě řekni?
2: 12.
1: A to byla tvoje sestřička nebo kdo?
2: Sestřenice.
1: Sestřenice. A vy jste společně u babičky na prázdninách?
2: Ne.
1: Ne, a kde seš teď?
2: U babičky.
1: U babičky, no ale na prázdninách. Takže Ivo, pak když si dobře vzpomínám, tak Viktorka nám zaspívala lidovou Vysoký jalovec. A co nám zaspíváš ty?
2: Holku modro oko.
1: No super, tak můžeš začít.
2: Holka modro oka, nesedávej u potoka. Holka modro oka, nesedávej tam. V potoce se voda točí, pojdeme le tvoje oči. Holka modro oka, nesedávej tam. V potoce je velká voda, bude-li těžko da. Holka modro oko, oka nesedávej tam. V potoce je hastrmánek, zatahá tě za copánek. Holka modro oka nesedávej tam.
1: No já jsem si počkala na ten posklech, Ivo, ten je pro tebe, tak stejně jako tvoje sestřenice Viktorka, i ty jsi velmi šikovná zpěvačka, moc ti děkujeme. No a ještě mě řekni, o Viktorce jsem se toho dozvěděla mnohé, že jezdí na kole a že kreslí a já nevím, tvoří, a co pak mě o sobě řekneš ty?
2: Ráda jezdím na kole, dělám hasiče za SDH Pozděchov. A chodím do Vizovic do školy.
1: No tak to je krásné. A teď půjdeš do které třídy?
2: Do 7.
1: Do 7, takže ty už jsi vlastně na druhém stupni. A jaký ten předmět je ti nejbližší?
2: Asi tělocvik.
1: No tak to je jasné, to všechny děti mají v oblibě tělocvik a některé mají i kreslení. A jestli si, Ivo, dobře vzpomínám, Viktorka říkala, že by hrozně ráda začala hrát fotbal. A jak je to s tebou a tím fotbalem?
2: No, já moc ráda fotbal nemám teda.
1: Tak budeš aspoň chodit fandit Viktorce, ne?
2: Ano.
1: Tak, to je jasné. No a stejně jako Viktorce, tak i tobě říkám, že když budeš mít štěstí, můžeš i ty vyhrát, nebo vyhrát, budeš vylosována v neděli a obdržíš rodinnou vstupenku do zoologické zahrady v Brně. No tak to by bylo prima, že jo?
2: Ano.
1: Ano, no, kdybyste třeba s Viktorkou mohli společně jet, protože jste nám zpříjemňovali Moravu krásnou zem. Já zdravím i tu milou babičku. Říkám, rodina Smetanova má letos velké štěstí. Zastoupili ji přímo dvě milé zpěvačky. Ivo, bylo to pěkné. Děkuji a samozřejmě i pro tebe bude písnička. Někdy zase nashledanou.
2: Naschledanou, děkuju.
1: Není zač. A teď už mladá muzika Šardice.
3: Český rozhlas Zlín.

0: No ale nám před malou chvilkou vůbec nezaspívala smutně Iva Smetanová z Lhocka. Tato písnička patřila jí, byla to písnička Blahoslava Smišovského a Stanislava Pěnčíka podání Mladé muziky ze Žardic. No a my jsme si tady s Borkem říkali, jestli pak do konce tohoto projektu ještě se někdo ze Smetanových dovolá. Určitě tam je tam ještě nějaká sestřenice nebo bratronec, sestra, bratříček, no babička ta už tedy přehoupla se přes ten věkový limit. Každopádně tuto zpěvnou rodinu Smetanovou zdravím. Projekt trvá do 30. srpna s tím, že 30. srpna bude vylosováno poslední dítko, které vyhraje rodinnou vstupenku do zoologické zahrady v Brně. Takže já ještě jednou zdravím Ivu Smetanovou i její babičku a pak, když poslouchá Viktorka, tak zdravím i Viktorku. No ale teď už paní Bětka z Petrova. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní Ostrá, já vás toho Petrova zdravím. Včera měli svátek Helenky, tak bych chtěla do Sudoměří poslat pozdrav a potěšit jich písničku Helenkám. Helence Janečkové, Helence Okáníkové a Helence Jurčíkové. Děvčata, přeju vám všecko nejlepší, hodně lásky, pohodu, dobrou náladu a hlavně toho zdravíčka a nech vás potěší od paní Ostré nějaká pěkná písnička. A ještě bych si chtěla ještě poslat pozdrav a písničku do Lanžhota manželům Věrce a Jarovi Vališovým, do Tasova manželům Šrámkovým a do Suchova maní Tomčalové a ještě také Mírkovi z Bánov a celé jeho rodině.
0: O jistě, paní všem Ostrá, vašim přátelům jech, kterých je opravdu... Ano, nemáte za co, naschledanou.
1: Naschledanou.
0: No, paní Bětka má spoustu přátel, protože se ráda také zúčastňuje nejrůznějších akcí. No, ale na tom druhém telefonu už čeká paní Lidka z Polichna. Dobrý den.
2: Dobrý den vám přeju, paní Jiřinko, zvukovému mistrovi a všem posluchačům. A prosím o zahrátí k včerejším narozeninám Evice Bagdalové do Políchna. Měla dvě pětky. A 22. bude mít narozeniny Maruška Hrošová z Biskupic u Luhačovic. Ta bude mít dvě osmičky. Oběma přeju za celou rodinu hodně štěstí, zdraví, pohody, spokojenosti a boží požehnání. A moc vám děkuju a nashledanou.
0: Nemáte za co, ne? Já už jsem se úplně lekla, paní Lidko, když jste řekla, měla dvě pětky. Já jsem si myslela, že na vysvědčení měla dvě pětky.
2: Polokulaté.
0: Ano, jasně. Tak jo, hezký den.
2: Děkuju, nashledanou.
0: A tady prosím o písničku pro mého švagra, pana Ludvíka Crhonka ze Studnic. Dnes má krásné narozeniny a zároveň svátek. Přeji všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví a pohody. No a k tomuto přání se jistě připojí i manželka Jarka, syn Kamil a dcera Leonka s rodinami. No a přání, toto přání zaslala Anna Drozdová a tuto písničku hrají Bojané.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: No ale teď už Morava, krásná zem s Jiřinou Ostrou. Před chvíličkou dohráli Bojané písničku Rudolfa Zavadila a Oldřicha Srníka. No a teď už tedy paní Mirka. Dobrý den.
3: Dobrý den, všechny vás zdravím v rozhlase i všechny posluchače. A chtěla bych popřát dnešnímu svátku Ludvíku svému bratrovi, Ludvíku Weisensteinovi z Mohelna, pevné zdraví, loveckou mušku přesnou a hlavně, ať má radost ze života. Přeje mu to sestra Mirka.
2: Ano, není zač, Ludvíkovi, no řekla bych lovu zdar, ale ona mu také přináší určitě radost a příroda, ve které se určitě velmi často nepohybuje. Tak jen tak dál, pane Ludvíku.
3: Máte pravdu, je to tak.
2: Paní Mirko, hezký den, nashledanou.
3: Nashledanou. Nashledanou.
2: Paní Olejníková je na řadě, dobrý den.
4: Dobrý den, všechny vás tam zdravím. Ráda bych nechala zahrát svoji sestře Marii Horákové z Napajeda k narozeninám, která bude mít zítra 86 roků. Hodně štěstí, zdraví a pohody. A je to vaše stálá posluchačka vašeho krásného pořadu. To jí přejí sestry Zdena, Milena, Jiřina a bratři Josef a Mirek. Děkuji vám moc krát.
2: Není zač, nashledanou. Tak to bylo další pěkné přání. No a přání patří i milé bývalé kolegyni paní Jaroslavě Krpalové ze Želetic k dnešním narozeninám. Přejeme hlavně zdraví a spoustu cestovatelských zážitků. Jaruško, užívej důchodu plnými doušky. Kolegyně z Centra sociálních služeb Kyjov a na řadě je písnička Líbezný kvítečku.

0: Tak, Sokolka dohrála polku Vladimíra Fefra Václava Maňase mladšího Líbezný kvítečku. No a mě tady bliká telefon, tak já si ho vezmu. Zdravím, dobrý den, kdo pak je u telefonu?
1: Dobrý den, paní Ostrá, vlastník z Brna.
0: No, tak máte slovo přímo už.
1: Tak, dobrý den, paní Ostrá. Chtěli bychom prostřednictvím vaším a brněnského rozhlasu Hradci Morava krásná zem, my Anička a vlastní Staníkovi z Brna nechat zahrát. Synovci panu a Petru Poliačíkovi pod lavice Banská Bystrica Slovensko k jeho Kristovým narozeninám 33. Mm-hmm. Připojuje se přítelkyně Nikoleta a rodiče švagrová potažmo sestra paní Zuzana Poliačíková, švagr Petr Poliačík, sestřička Zuzka Poliačíková s dcerou Lenkou Poliačíkovou a bratříček Jan Poliačík s přítelkyní Miško a ještě teta Luptáková Julia. Hodně zdraví, štěstí a tak dále, radosti, spokojenosti, božího požehnání, pevné nervy, se mu daří. Zahrajte mu nějakou pěknou písničku, paní Ostrá. No
0: tak se se bude líbit, pane vlastníku. Každý máme nakonec jiný vkus, ale doufám, že jsem se strefila. Naschledanou.
1: Děkuji, naschled.
0: Naschledanou. No a aktiv zasloužilých hasičů a funkcionářů při okresním sdružení hasičů ve Vsetíně blahopřeje naším prostřednictvím k dnešním 74. narozeninám bratru Václavovi Pospěchovi, který je ze Zašové. Takže bratře Václave nebo bratře Vašku. Samozřejmě hasiči vám v prvé řadě za všechno děkuji. Za všechnu tu práci, kterou jste pro hasiče kdy vykonal a dole dalších vám přeji, aby vám zdraví sloužilo, abyste byl šťastný, aby vás nic netrápilo, abyste se měl prostě moc hezky. A samozřejmě alespoň takto na dálku naším prostřednictvím připíjejí na vaše zdraví. Písnička Děkuju vám, tatíčku.

0: Krásná písnička v podání Podhoranky, Miloslava Procházky a Stanislava Pěnčíka. No a teď se taky tady rozblikal telefon, takže já si ho zase vezmu. Zdravím, dobrý den, Ostra. Kdo pak?
1: Dobrý den, tady Věrka Horňáková z Uherského Brodu, taky vás zdravím, paní Ostra.
0: A už jste ve vysílání, paní Věrko, ano?
1: Jo, už jsou, aha, já jsem akorát teď volala, tak to se podařilo hned, tak moc děkuju. A moc vás zdravím a všechny posluchače taky. A chtěla jsem popřát ještě, já jsem se minulý týden nedovolala, tak ještě dodatečně k narození nám otcovi Svatoplukovi Pavlicovi, který měl krásné jubileum, padesátiny. Potom 9. srpna otec Jindřich Peřina, co tady působil taky jako kaplan a teď je v Blatnice pod svatým Antonínkem. Oni to mají den po dní a rok po roku, 51-50. A ještě Jirka Mínek, náš kostelník, ten je zase 10. srpna taky 51 let. A moja maličkost 11. srpna.
0: No, paní Věrko, to si taky zasloužíte od nás písničku, samozřejmě.
1: No, děkuju moc, takže všecko nejlepší bych jim chtěla popřát, hlavně to zdraví, radost té kněžské služby, radost toho povolání, že můžou sloužit Bohu i lidem. Otcovi Svatoplukovi je to dobře. Kope ve fotbale, protože je veliký nadšenec do fotbalu a má rád cymbal, folklor, takže se těší z krásných písniček. Minulý týden mu volal nějaký pan Slováček z Bukovan krásnou gratulaci, takže taky jsem slyšela, měli jsme radost zase z jeho bývalé farnosti. A jestli bych ještě mohla popřát, ještě minulý týden měla i Zuzánka Neteř svátek z Rožnova a Neteř Hanička. Kolegyňka Hanka Šopíková ještě z práce, ale už teď je s rodičama, takže není teď v práci. Měla svátek a ještě bylo včera i Helenky, tak ještě Helence Škrdlíkové z Havříc od Brodu. Ta je zase vdaná už v jižních Čechách, ale taky z rodiny. A potom ještě dneska je Ludvíka, tak jsem chtěla ještě panu Ludvíkovi Kratochvílovi, on je až od Kolína ze Tří dvorů, tatínku, veliký kamarád celoživotní z Františka Šnýrmachera, tak i to jsem ještě chtěla popřát.
0: Tak jo, takže paní Věrko, zhrnula jste to pěkně, všichni se dočkali milého přání od vás, no a od nás bude ten hudební dárek, jak je zvykem.
1: Ano, to jste moc hodná, děkuji. A ještě Boží požehnání jsem zapomněla. To
0: samozřejmě.
1: Víte, ochranu Panny Marie. Ano,
0: jo,
1: ano, děkuji moc. Mějte se hezké, hezké letní dny.
0: Děkujeme, nashledanou.
1: Děkujeme, nashledanou.
0: Na hudební dárek dnešním narozeninám i pro paní Slávku z Ořechova s přáním všeho nejlepšího a co nejvíce zdraví, tak s tímto přáním přichází Danka Kašparová. No a s touto písničkou pak přichází Vinohradská kapela z Prahy.
2: Český rozhlas Zlín.

Tak to byla Vinohradská kapela z Prahy. No a písnička je i pro paní Věru Štarmanovou z Jiřic u Miroslavy, která dnes slaví narozeniny. Hodně pevného zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších let. To vše přeje klub seniorů z Jiřic u Miroslavy. No a přání je připraveno i pro maminku, paní Helenu Vaňkovou z Hrádku u Slavičína, která dnes slaví 82. narozeniny. Hodně zdravíčka, štěstí a pohodu přejí synové Jaroslav a Miroslav a dcery Helena a Dana a ostatní z rodiny posílají pusu. No a Šohajka pak připojuje pěknou písničku.

Krásná písnička Václava Maňase mladšího a Antonína Perničky v podání Šohajky dozněla. No a paní Ludmila Gajdošíková se dozvídá, z Lipiny oslavila krásné 80. narozeniny. Blízcí přejí, aby jí každý den přinášel radost, pevné zdraví a úsměv na tváři. To vše a ještě mnohem víc přejí manžel, děti, vnoučata a pravnoučátka Hanička s Jondou, no tak to bude asi Jenda, je tady napsáno s Jondou, ale asi to bude s Jendou. Přání ráda předám také paní Haně Tomanové z Čejkovic. Milá maminko, k tvým dnešním krásným narozeninám ti ze srdce přejeme hodně štěstíčka, zdravíčka, lásky, spoustu splněných přání a ať se ti v životě vyplní to, co si nejvíce přeješ. To přejí maminka Josefka, dcera Hanička s Jakubem a vnučkou Emičkou a sestra Maruška s rodinou. Máme tě moc rádi, končí přání. A ještě poslední tady je pro paní... Jo, tak to já jsem právě teď četla, takže oni to poslali po druhé ještě na studio, takže si dáme písničku. Přicházejí veselští šohajky.

Tak to byly veselští šohaje, písnička Jana Mikesky v podání šohaju. No ještě pozvánka, myslivecké sdružení Podhájí Újezd pořádá v sobotu 22. srpna od 13 hodin na myslivecké chatě v Újezdci u Luhačovic, konec ulice Vinohradské, dětský den. No a od 17 hodin následuje srpnová noc, zvěřinové speciality, srdečně zvou myslivci. A zbývá ještě čas na jednu písničku, takže hej, háj, zelený háj. Thank you.

Tak to byl Kunovian, je 12 hodin, 56, no skoro 57 minut, takže Morava krásná zem, její polední část končí. Já ještě jednou zdravím Ivu Smetanovou, 12-letou dnešní zpěvačku, moc pěkně zaspívala holku Modrookou, mohli jsme klidně zpívat s ní, protože je to velmi známá písnička. No ale přátelé, já vám všem už přeji pěkné odpoledne. Naslyšenou krátce po 18. hodině se těší Jiřina Ostrá. No a máme tady závěrečnou hudební skladbu, je to orchestrální, polka Nahané, Antonína Žváčka, hraje tu Faranka.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Až přijde konec světa, bude připraven. Příběh chlápka s přezdívkou Van Damme v komedii Národní třída. ČT2. Unikátní svědectví protagonistů a pamětníků přelomového roku 1968. Dokument Přerušené jaro, jaro je tady. A ČT Art. Osobitá herečka a šansoniérka se v bilančním dokumentu ohlíží za spletitou cestou z rodné Francie do Prahy. Chantal Poulain, Moje životní odysea. Středeční večer s Českou televizí.
2: Bylo 13 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Otrokovice nově představují lidem 8 připravených cyklookruhů. Dětem na Švabinského nábřeží v Kroměříži slouží nové hřiště. Dnes je Světový den fotografie. Dnes bude oblačno, na teploměru až 27 stupňů. Začínají zprávy Českého rozhlasu Zlín s Barborou Hitmánkovou. Dobré odpoledne. Na rozhlednu Hostišová, Bunč nebo třeba ke Kurovickému lomu dovedou cyklisty nově připravené cyklookruhy, které představuje město Otrokovice. Trasy určené pro silniční i horská kola vždy začínají a končí v Otrokovicích. Cílem města je podpora cestovního ruchu a aktivního trávení volného času. Pokračuje mluvčí města Lenka Vaculová.
4: Každý okruh má vlastní mapu doplněnou o typy na zajímavé zastávky po cestě. Trasu si lze prostřednictvím QR kódu načíst do telefonu, takže není nutné výlet předem složitě plánovat. Pro ty, kteří dávají přednost klasické podobě, budou v turistickém informačním centru k dispozici také tištěné mapy.
2: Kroměřížská radnice dokončila nové velké dětské hřiště ve vnitrobloku na Švabinského nábřeží. Tvoří ho dvě sestavy z akátového dřeva. Velká workoutová sestava, stůl na ping-pong a posezení. Mluvčí radnice Jan Vondrášek také dodal, že stávající pískoviště získalo zastínění proti slunci.
5: Hřiště vzniklo po dohodě s místními obyvateli, kteří se zúčastnili veřejného projednání možných úprav vnitrobloku na radnici. Náklady na výstavbu činily 1,2 milionu korun.
2: Dnes je Světový den fotografie, ale to si připomínáme i 200 let od první fotografie. Tehdejší fotoaparáty byly rozměrné a na snímek bylo potřeba čekat hodiny. Dnes fotografujeme mobilem během zlomku sekundy a telefon dokáže některé detaily výsledného obrazu sám dopočítat.
6: Dnes máme fotografii za okamžik. V roce 1826 ale francouzský vynálezce Niepce čekal na svůj první dochovaný snímek celé hodiny, říká Tomáš Štanzl z Národního technického muzea.
7: Expozice byla nejméně 8 hodin.
6: Dnes světlo zachytí senzor mobilu a telefon obraz ještě upraví, popisuje Barbara Zitová z Ústavu teorie informace a automatizace Akademie věd.
8: Doplňuje detaily, protože byl naučen, jak věci obvykle vypadají.
6: Za 200 let se tak změnil nejen způsob, jakým fotografii pořizujeme, ale i způsob, jakým vzniká její výsledná podoba. Karolína Burdová, Český rozhlas.
2: Rusko a Ukrajina si vyměnili po 103 válečných zajatcích na každé straně. Oznámilo to ministerstvo obrany v Moskvě. Výměna zajatců a předávání ostatků padlých vojáků jsou jednou z mála oblastí spolupráce mezi oběma zeměmi. Ukrajina a Rusko vyměnili už tisíce válečných zajatců. Ukrajinský koordinační štáb dnes na svém webu informoval o návratu více než 9 tisíc lidí z ruského zajetí.
3: Počasí.
2: Dnes bude ve Zlínském kraji polojasno až oblačno. Večer se postupně vyjasní. Nejvyšší teploty budou mezi 32, mezi 23 a 27 stupni a povane mírný vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Pozor si dejte na porouchané vozidlo na D49 na 4. kilometru u Holešova. To byly zprávy Českého rozhlasu Zlín.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu Alex a host.
9: Vynikající hokejista, držitel dvou Stanley Cupů, který týmu New Jersey Devils zůstal věrný od draftu až po poslední partii v NHL. Patrik Eliáš, vítám vás, dobrý den.
10: Dobrý den.
3: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Patrik Eliáš, bývalý hokejový útočník, který dvě dekády strávil v NHL v týmu New Jersey Devils. Patriku, ještě se vám stále zdají sny o hokeji, o tom, že jste na ledě, že dáváte gól? Nebo je to pryč?
1: Sny se mi zdávají o hokeji, už ne tolik asi o NHL, ale spíše o Slavii. ale samozřejmě hokej je stále mým koníčkem, mou i prací teď momentálně. A když člověk

0: Je pravda, že je to 2,5 roku, v listopadu to budou 3 roky, je to neskutečný, jsme se bavili, jak ten čas letí. Tak jsem tam přišel jenom jako poradce do týmu, který byl v nějaký určitý situaci, ale jsme rádi, že jsme za ty roky udělali progres společnou s prací, spolupráci všech lidí, kteří se na tom podíleli za ty roky a směřujeme správným směrem, což je dopředu a zlepšuje se nám jak výsledky, tak i ta atmosféra a baví nás to všechny, takže ten progres je fajn.
1: Baví vás to, baví to bez pochyby fanoušky, kteří jsou ale kultivovaní. Víte, na co narážíte?
0: Vím, na co narážíte. Je to samozřejmě nešťastná situace a určitě tohle do jakéhokoliv sportu nepatří a samozřejmě jsem rád, že se k tomu takhle postavili ty lidi, kteří měli a tvrdě apeluji na to, že tohle není součást profesionálního sportu, jakéhokoliv sportu. A já musím říct, že já jsem samozřejmě jezdím na ty stadiony ven a občas jsme úplně udivuje, že jak fanoušci můžou být hrubí, svý děti bych tam kolikrát nevzal, protože co tam posloucháte, co ty výkřiky, já vím, že to patří k tomu nějakým způsobem, ale na druhou stranu mělo by to být trošku víc kultivovanější a přeci jenom chodí se tam za zábavou, za tím, aby jsme jako prožívali emoce, ale určitě ne ty negativní.
1: Co se s tím dá dělat? S fanoušky dá se s tím vůbec něco dělat?
0: Je to o vzdělávání samozřejmě, o tom, aby se povídalo, co je nějaké hranice jim dát. Samozřejmě je neskutečný, když kouknete na ty stadiony fotbalový, basketbalový, hokejový nebo jiný sporty, tak je neuvěřitelný prostě ty fanoušky sledovat. Já jsem obrovský fanda fotbalu, někdy občas si připadám větší než hokeje a jako ty chorea, tak mě to baví, jako to je, jako kvůli tomu tam kolikrát je ten fanoušek, jo, ale prostě to nesmí přesáhnout nebo překročit nějaké ty hranice, ale říkám, je to o tom, aby se vzdělávali, aby se jim vytyčili nějaké ty hranice, co jsou schopní nebo v kterých se můžou pohybovat ti fanoušci a ta kultura naše je potřeba, aby jsme ji nějakým způsobem nastavili i v rámci těch sportovních klubů. No.
1: Říká Patrik Eliáš, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: V Alex a host je někdejší hokejový útočník, reprezentant Patrik Eliáš. V pátek ostatně startuje hokejové mistrovství světa. Nicméně doprovází ho nepřesvědčivý výkon teď na švédských hrách a také hodně omluvenek z NHL, ale i z Evropy. Bude to podceňovaný tým?
1: No já si zaprvé, asi se to dalo očekávat, neboť ta sezóna byla neskutečně našlapaná, pro ty kluky náročná, s tím, že samozřejmě byla olympiáda, díky tomu i pro ty hráče z Evropy, tak ten program byl nezvykle náročný. Pro kluky z NHL je na dvě akce takhle za rok je taky obtížný, hlavně fyzicky upřímně a samozřejmě i po té osobní stránce, po tom, co se týká rodina, tedy, takže je to pochopitelný a myslím si, že tohle je ideální čas, myslím si, že shodnou se v tomto většina jako lidí, který trošku hokej rozumí, že tohle je ideální čas dát prostor některým novým tvářím, mladším klukům a bylo to vidět i v rámci těch přípravných turnajů, že se tam objevili nový jména, kteří se i dostali do ty nominace, což je skvělý úplně bych nedával tlak na ten tým, aby prostě přivezli ty nejvyšší medaile, ale opravdu spíš koukat dopředu a že prostě něco budujeme, dáváme, kluci získávají zkušenosti a je tohle prostě možnost se dostat zase dál třeba do budoucna, takže já si nemyslím, že tenhle ten tým nemá na to, aby neuspěl, ale určitě, když se podíváme na ty jména všechny, který nejedou, tak jsme mohli mít silnější tým, ale je to pochopitelný, proč nejedou.
0: No a říkám si právě, že když to nebude, řekneme, hvězdný tým, bude třeba Pastrňák, když řeknu jedno hvězdné jméno, tak o to víc třeba bude mít touhu se předvést ti noví neokoukaní hráči a paradoxně by to mohlo přinést ten úspěch.
1: No, hlavně ti mladí hráči, jako je třeba Roman Červenka. Ne, já jsem jako...
0: Kapitán, ano.
1: Já musím říct, že to je jako neskutečný, v jaký formě on hraje, co předvádí. Myslím si, že je to pro český fanoušky parádní mít takovýhle hráče v naší lize a vidět ho každý týden na českých obrazovkách a je klobouk dolů, že se zúčastňuje většinu těch akcí, když může a i v tomhle věku prostě mu by nikdo nevyčítal, že nejede jako na mistrovství světa po takhle dlouhý zrovna sezóně a jede. Takže pro ty mladé kluky, kteří tam jedou, kteří to zažívají poprvé třeba, tak je parádní sledovat ty profiky, tyhle, který mají ten jejich přístup a tohle je právě to parádní na tom, že ti kluci budou získávat zkušenosti a ano, můžou asi překvapit. Na druhou stranu máme talentovaný hráče, máme talentovaný brankáře, můžeme polemizovat o tom, kdo tam mohl jet ještě další, kdo třeba jako překvapil v té sestavě. To ty názory jsou po každý a je to správný asi, vždycky se o tom debatuje, ale ti kluci jsou motivovaní a věřím tomu, že nás tím hokejem budou bavit a ty výsledky, ano, budeme doufat, že budou pozitivní, ale nedával bych na ně takový tlak.
0: A ruku na srdce, čistě hypoteticky, vy byste zvažoval účast na mistrovství světa, kdybyste absolvoval ty olympijské hry a všechno, jak jste mluvil o náročnosti této sezóny, o rodině a tak zvažoval byste?
1: Pro mě by to bylo strašně těžké, záleželo by přesně, jak mám staré děti, jo, jak je člověk pobouchaný, jak se cítí a jestli má odehráných 80 zápasů plus třeba ještě v playoff, plus do toho ještě tu olympiádu, tak asi bych jako asi bych se taky přiklánil k tomu, že si člověk dá třeba odpočinek, jakože že to bylo náročný. Musí vědět on sám, jestli by byl motivovaný, jestli by měl ten přínos pro ten tým. Jo, samozřejmě pro ty kluky tady v Evropě pořád hrajou míň zápasů než ti hráči v NHL, i přesto, že to bylo náročný pro ně, jako v rámci těch mezinárodních turnajů a tak dále, tak ono se taky nazbírá, ale bylo by to strašně těžké pro mě se rozhodnout a jet.
0: Patrik Eliáš je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
3: Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
4: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
5: a Petr Kostka.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s Patrikem Eliášem, hokejovým útočníkem. Vraťme se ještě na mistrovství světa, které začne v pátek ve Švýcarsku. První tým Dánsko. Mm-hmm. Odhadnete výsledek? Tipnete si teď?
1: No, my jsme měli docela jako problém s něma na posledním turnaji, ale věřím to, že to nadšení a přesně to natěšení od těch mladých kluků, že se prokáže a vyhrajeme 4-1.
0: 4-1? Aha. Jeden gol tam dostanou, jo?
1: No, tak z nějaký přesilovky, no.
0: Dokonce až tak. Pak máme ve skupině Slovinsko, máme tam Švédsko, Itálii, Slovensko, Norsko, Kanadu. Kdo bude podle vás nejobávanější?
1: Tak Kanada je jasná, jako samozřejmě za mě mají to velmi dobře nakombinovaný, jedou jim kluci, kteří jsou mladí, veteráni přesně, vlastně podobně jako sestavený tým, jak budeme mít my, jo, akorát, že ti kluci jsou většina z těch veteránů a těch topových hráčů jsou z NHL, ale mají to dobře doplněný, protože jedou i kluci z univerzit, někteří z nižších lig a tak dál, takže já jsem obrovský fanoušek Celebriniho, to je mladý kluk 19-letej, který vyletěl i na olympiádě, byl jeden z nejlepších hráčů, vlastně hrál McKinnonem a s Crosbym vlastně v pětce a byl opravdu s McDavidem a ten kluk má neskutečný drive, neskutečný přístup, herní pojetí, má jak 30-letý hráč už, jako fakt to je za mě tvář a budoucnost NHL a i ne nadarmo se stal kapitánem 19 let toho kanadského týmu teď na nadcházející mistrovství světa, takže se těším na to, co zas bude předvádět během toho turnaje. Jo? Takže myslím, že je ta skupina, jde to o to, aby ten tým si sedl během těch zápasů a pak až přijdou ty nejdůležitější, aby byli v dobrém rozpoložení ti kluci.
0: To by náš kapitán...
1: Mohl být jeho táta.
0: Mohl být jeho tatínek, když tak počítám, je to tak. Střetnou se tam dvě generace de facto.
1: Je to tak, je to tak a to je v pořádku.
0: A Jaromír Jágr náhodou nejede, nemáte tu informaci, že by se přidal?
1: To, jako, že by tam byly tři generace?
0: Ano, skoro ano. Ne, takže typnul jste si výsledek, zmínil jste také olympijské hry, kde velmi, řekněme, asi nejvíc a nejvíce strhující zápas byl, který jsme sehráli s Kanadou. Mm-hmm. Jste hlučný fanoušek, viděl jste to, křičel jste?
1: Já jsem byl s rodinou na výletě, na lyžování v ten moment, kousek vlastně od toho, kde se to odehrávalo, takže se tam prožívalo. Já teda jako fanoušek jsem nervózní upřímně, mnohem víc, než samozřejmě úplně diametrálně jinak, než když jsem hrál, to je člověk v nějaký svý bublině a už ví, jak se s tím poprat. Potom samozřejmě, když třeba jsem byl v té roli jako asistent trenéra u nároďáku do 20 let, tak tam člověk je víc nervóznější než jako hráč a teď jako fanoušek třeba, když na to koukám, tak ještě víc mi to připadá, tak já se dost často jenom koukám na výsledek a chodím na procházku se psem. To je taková moje rutina, takže...
0: Abyste si neublížil příliš, jo?
1: No, jako... Asi úplně ty nervy už nechci prožívat, jako opravdu, ale přitom jako na to nemá člověk vliv a přeje to těm klukům a nevím, proč se tím člověk tak nervuje.
0: No jestli to právě není tím, že už na to nemáte vliv na tom hokeji, teda na tom ledě, jste to mohl ovlivnit.
1: No, to asi bude tím. Takže jako radši sedu projít se psem a koukám na výsledek, i když jako je pravda, že tady na ty zápasy s těma velmocema, tak se podívám rád, protože jak říkám, je to pořád součástí mýho života a i koukat na nějaké individuální výkony na některý hráče, tak je radost.
0: Patrik Eliáš je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: V Alex a host si povídám s Patrikem Eliášem, který byl v NHL dvě dekády věrný jednomu týmu New Jersey Devils, se kterým také vyhrál dva Stanley Cupy. Ta pupiční šňůra stále ne a ne se utrhnout. Vy jste dokonce po skončení vaší hráčské kariéry dostal nabídku od Devils být trenérem. Vy jste ji odmítnul. Muselo to být ale strašně těžké rozhodování, nebo to bylo jednoznačné?
1: Ne, bylo to strašně těžký, komunikovali jsme o ty možnosti se zapojit do organizace asi 2-3 roky za sebou a vlastně byli strašně fajn, protože řekli, že nechtějí vůbec, aby jako byl pod nějakým tlakem, abych se spíše naučil, takže ono v tu dobu byli asi 4 trenéři v rámci toho realizačního týmu, teď už jich máme asi 6, když se člověk podívá na tu střídačku, což je vtipný. A já jsem měl být nějaký roli asi asistenta, buď druhého, třetího asistenta a postupně jako si dát čas a posouvat se dál. Každopádně já jsem cítil, s manželkou jsme udělali rozhodnutí, že se vrátíme do Čech a určitě ho nelituju, to vůbec. Na druhou stranu rád jezdíme do Ameriky zpátky a pořád tam máme svoje bydlení, zázemí, kamarády a vlastně i do Jersey se vracím rád, pořád s nima komunikuji. Bylo skvělé, když tady před 2 rokama vlastně začínali sezónu a to jsem si připadal, že jsem zpátky jako hráč a součástí organizace, protože celý týden vlastně, co tady byli ti kluci, tak jsem byl každý den s něma, s vedením, s hráčema. Vtipný bylo, že jsem je potkával takhle po městě, že jo, ty kluky. Nejvtipnější bylo, že jsem jednou z hráčů, to byl jeden z 2 hráčů, se kterýma jsem ještě hrál, tak on se vrátil zpátky do Jersey, teďkom tam asi poslední 3 roky opět hraje a toho jsem potkal asi 10krát. Jednou s hráčema na společenské akci, s rodičema, pak jsem večer jel sám z večeře na elektrické koloběžce asi v 11:30 a on jde sám samozřejmě někde asi z piva nebo něco a zase potkám jeho po celý Praze, jo? Takže to bylo takový vtipný, že tak jak jsme sice velký město, tak přitom zas tak velký to asi není, ale to jsem si strašně užíval. A teď máme vlastně, teď ta organizace se nějakým způsobem vyvíjí, prochází nějakýma změnama, úplně se jim taky nedařilo, nejsou spokojení, kam směřovali, tak teď došlo k výměně generálního manažéra, je tam opět nový manažer, se kterým já jsem už komunikoval před měsícem, když jsem byl ve státech a letím tam vlastně na přelomu června a července s rodinou, protože prázdniny, začátek prázdniny trávíme tam a těším se, protože budu součástí vlastně toho nováčkovského kempu, kde mě samozřejmě pozvali a zase fajn je pro mě vidět, kam se to posouvá, ten hokej, co tam je za lidi, pořád být v kontaktu s tou organizací a já pak ty informace můžu přenášet třeba zpět tady do Česka.
0: Takže de facto jdete domů. Máte 2 domovy, vnímáte to tak?
1: Jo, mám 2 domovy určitě a myslím, že to tak vnímají i zbytek mý rodiny jo, to tam, já tam strávil přes 20 let, 22 let vlastně a mám tam spoustu kamarádů mimo hokej a vracíme se tam prostě rádi a i ta kultura nějakým způsobem, jasně, můžeme polemizovat, co se děje ve světě a tak dále, ty politické rozhodnutí, ale když tohle, od toho se odprostím, tak my tam jezdíme rádi.
0: Jezdíte tam rádi, jak jste říkal, že budete součástí nováčkovského kempu, to jsou hokejisté, kteří, když vy jste řádil na ledě v New Jersey, tak oni ještě snad nebyli na světě ani.
1: No to asi
0: pomalu.
1: Ne, no. No to asi určitě ne, protože už ne, tak jako já jsem skončil vlastně 2016 byl můj poslední
0: tak,
1: sezónu,
0: Jersey,
1: takže
0: tak,
1: jako ti kluci už asi byli na světě, ale a většina z nich 100% už asi možná o mě nebudou vědět, jo, takže jsem rád, že tam pojedu, máme tam i nějaký naše mladý kluky, talenty, myslím si, že jeden z nich jede i na mistrovství světa teď za Česko, ale ten si dovolím říct, že asi už nebude jako součástí nováčkovského kempu, nebo doufujeme, že aspoň ne. Na druhou stranu já bych byl rád, aspoň bych ho poznal trošku blíže a máme tam samozřejmě talenta v brance, Málka, takže uvidíme, jestli ten bude součástí toho kempu, ale je to fajn tam být součástí těch ty organizace nových trenérů, nového realizačního týmu, nového manažéra, ale vlastně být pořád při tom starým, v tom, jsou tam pár lidí, který já znám, kteří jsou tam ještě díl než já, jsou tam paní, která dělá sekretářku, a ta je tam 40 let, přes 40 let a to je neskutečný, takže já se vracím domů, no.
0: Patrik Eliáš je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
2: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s někdejším hokejovým útočníkem, držitelem dvou vlastně Stanley Cupů, které vyhrál s týmem New Jersey Devils, se kterým je stále spojený. Jak často se dostanete na led?
1: Na led?
0: Se Sláví.
1: No tak třeba letos jsem nebyl ani jednou, protože...
0: A to se nezapomíná, ale ne?
1: No trošičku. Ne, bruslení úplně ne, ale úplně to není asi tak ladný, kdybych tam teďkom lítnul. Každopádně já byl letos na ledě dvakrát jenom při dvou exhibicích. Jedna byla ve Vídni, druhá v Pardubicích a byly super v obě dvě. Jako jsem se potkal po dlouhé době s kolegy, s klukama třeba, který bydlí i v Kanadě, v Americe teď, tak přiletěli a bylo to hrozně fajn. A vlastně před těma dvouma a půl rokama tak jsem chodil, dá se říct, často, protože jsem byl přesně v roli toho poradce a spíš jsem se soustředil na tu práci s A-týmem a herní situace a v rámci to jsem potřeboval být zaangažovaný a teď poslední rok jsem nebyl ani jednou, protože máme vynikající realizační tým už ta moje role právě se trošku posunula do té manažerské role, takže teď jsem si tam ani nedovolil zeptat, jestli můžu jít na led. Vlastně jsem byl na Slávii jednou, když jsme měli pro nové talenty, jsme měli vlastně Pojď hrát hokej, to je akce pro Svaz českého hokeje a bylo tam u nás na Slavě asi 70 dětiček malých a to bylo fantastický, takže to bylo vlastně možná jeden z mála dnů, kdy jsem byl na ledě na Slávi.
0: Říkáte dětičky, máte také dvě dětičky, nicméně dcery už dospívající, nebo jedna je 15 a půl, tak to už je dospívající slečna, ale nehraje hokej ani jedna, ani o to nikdy. Jak vnímali vaši kariéru hokejovou?
1: No, tak dcery? Ta starší asi víc, samozřejmě, protože to trošku zažila, ta malá tolik ne, ale choděj fandit na Slávy, choděj na hokej, ta starší občas tam samozřejmě už je ve věku, kdy tam asi nechodí úplně kvůli hře, protože občas jdeme se podívat i na, součást mojí práce je samozřejmě i koukat na nižší kategorie, na juniory, na dorostence a tak dál, a to už jsou věkově kluci v tomhle, jak je moje dcera, takže to už vidím, jak komentáři jsou, hele, ne, ten je dobrý, ale ten, kdo je tohle, jako, jak vypadá a tak dál.
0: Ale s hokejovým uměním to nemá asi společné.
1: Ne, asi jo, jako myslím si, že je pozná, jako, že tomu rozumějí. Každopádně holky jsou fajn, jsou jako sportovně založený, vedu je ke sportu od malička, i když dělají závodně atletiku teďkom obě dvě, ta starší samozřejmě už asi 4-5 let a ta mladší teďkom druhým rokem, ale jo, sportovně založený jsou, bruslej výborně, jo, zahrajeme si golf, zahrajeme si tenis, surfujeme v létě, jo, takže všechno. Je fajn, že vlastně ta starší to vnímá už teďkom a zmínila se několikrát, že je strašně fajn, že je ráda za to, že vlastně s kamarádama, s kýmkoliv může si zahrát víceméně jakýkoliv sport.
0: Protože je vybavená, multifunkční.
1: No, jakože prostě...
0: Ona tíhne ale i k hudbě.
1: To
0: je zajímavé.
1: To teda nevím, jako... Já to, což málo lidí ví, ale já jsem to samozřejmě už říkal několikrát, asi v rozhovorech a tak, já jsem chodil 4 roky do sboru, když jsem hrál hokej, takže od 5. třídy do 8. třídy já jsem byl jediný z té hokejové třídy, jsem ještě chodil do sboru. A nemyslím si, že v tom věku to bylo úplně kvůli holkám, možná v té 8. třídě už asi ano, ale vlastně potom, když já jsem byl na Kladně, já pocházím z Třebíče, pak jsem měl na Kladno dělat talentové zkoušky na hokej a ještě vlastně v ten samý moment mě lákali do Brna do krajského sboru, takže jsem udělal možná i dobrý rozhodnutí, každopádně věřím, nebo myslím si, že mám hudební sluch. Mladší dcera hezky zpívá, ale ta starší, ta před 3 rokama v rámci školy, možná už jsou to 3 roky si myslím, tak měli se buď to učit na nějaký nástroj, anebo zpívat. Ona úplně pěvecky není založená, tak tím, že chodila i na step, když byla menší a fakt jí to šlo, tak zkusila bubny sama od sebe se třema kamarádkama a najednou přišla po 14 dní, že jako paní učitelka řekla, že jí to jde a jsou to vlastně 3 roky a teď mají svoji skupinu ve škole a chodíme na školní koncerty a hraje velmi dobře, jako je skvělá, vůbec nechápu, jako to v autě už občas nám samozřejmě to leze na nervy, protože pořád tam někdo do vás bouchá ze zadu a bubnuje, ale je to výborné.
0: Tak
1: jako
0: to
1: je
0: se už je i na stadionu ostatně, bubny, ne?
1: No tak teďkom, že jako fanoušky tam máme tam super jednou bubeníka, tak může se zapojit.
0: Patrik Eliáš je naším hostem.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s hokejovým útočníkem, někdejším hokejovým útočníkem Patrikem Eliášem. Ještě my jsme tady hodně probírali reprezentaci a samozřejmě blížící se mistrovství světa, které začíná v pátek, ale jak byste zhodnotil svoji, řekněme, reprezentační činnost nebo působení v reprezentaci, protože vy jste na takové ty důležité, ať to bylo 98. rok na Gáno, tak vás tehdy Hlinka nechal doma, trenér Hlinka. V roce 2005, kdy jsme vyhráli, tuším, že ve Vídni, tak jste byl také doma, protože jste se zotavoval po vážné nemoci. Tak, jak byste hodnotil?
1: Dobře.
0: Dobře?
1: Za tři.
0: Aha, tak.
1: A vlastně občas i nešťastně, jo. Samozřejmě to tak bývá, někdy to načasování bylo prostě, ty věci, ty okolnosti tomu nepřispívaly. Já jsem třeba v 98. tak už jsem byl adaptovaný v NHL, samozřejmě té hra byla mnohem větší konkurence. Jsme, myslím, měli asi, pokud si pamatuju, tak jo, bavíme se o tom, že třeba český hokej nějak trošku jsme opadli, že to opadlo, že nemáme tolik talentů a tak dále, těch hráčů v NHL, je to tak, ale občas je potřeba udělat krok zpátky na to, aby jsme se mohli všichni posunout zase dopředu a myslím si, že tam spějeme. Každopádně teď máme, nevím, asi do 20, ani ne 20 hráčů, jsou je v NHL, možná jo, nějaký takový číslo. My jsme té hrá měli 70 až 80, takže ta konkurence byla obrovská. A právě trenéři si vybrali ten tým, jaký měli. Tam šlo spíš o to, že se v ten moment zranili dva kluci a šli náhradníci a jeden řešilo se tam asi 4 jména. Já jsem s Petrem Sikorou, s Milanem Hejdukem a teď nevím ještě, kdo byl ten další, tak jsme byli mezi těma náhradníkama. A vyšlo to na Milana Hajduka. A všichni jsme byli ve stejném ročníku, hráli jsme spolu za juniory a bylo to dobře, protože vyhráli ti kluci. Takže to neberu úplně nějak, jakože bych byl nějak zapšklý nebo něco, to vůbec, ale pak vlastně bylo v období, kdy já jsem měl ne úplně ty správný lidi kolem sebe a nedostával jsem správný rady, ještě jsem byl mladý, nechával jsem si radit samozřejmě a neměl jsem úplně ten svůj, ty zkušenosti a svůj názor. A možná i proto jsem se potom v té reprezentaci tak neobjevoval, když jsem naopak už měl tu možnost, tak jsem jezdil, ale, nebo chtěl jsem jezdit, ale my jsme byli tak úspěšní v na tom přelomu tisíciletí, že opravdu my jsme hráli vlastně 3 finále během 4 let a vždycky jsme byli minimálně první, druhý kolo a tak, jak jsme se bavili na začátku, ta soutěž a ta sezona je tak strašně náročná, že potom je do rozjetýho mistrovství světa bylo i nefér třeba vůči hráčům, vůči klukům, kteří tam byli. A v roce 2005 já jsem tu chtěl jet, to byla stávka a já jsem onemocnil žloutenkou, kdy jsem potom 10 měsíců marodil, takže to byla další taková negativní věc, ale tak to tak prostě bylo. A někdy to tak je naplánovaný, někdo má prostě zranění během kariéry, já byl víceméně zdravý krom tohohle, anebo potom samozřejmě ke konci kariéry a moje reprezentační herní kariéra nebyla tak úspěšná, ale za to já jsem samozřejmě měl to možnost hrát hodně dlouho a hodně častokrát playoff a být úspěšný, sáhnout si na Stanley Cup a to bylo neskutečný, takže ono se to vybalancuje všechno.
0: Vybalancuje se to. Co to udělá s hráčem a hlavně s jeho psychikou, když 10 měsíců marodí, vlastně ani neví, jak to dopadne, jestli se vrátí na let, bude zase v té své kariéře pokračovat, tak vybavíte si poprvé, když jste se po nemoci zase vrátil na let, jak jste se cítil?
1: Strašně. Aha. Ale strašně fyzicky, protože já jsem zaprvé absolutně netušil, jak moc vás žloutenka může ovlivnit, jaký to bude prostě fyzicky, jak to bude fyzicky náročný pro to tělo. Já jsem začínal absolutně od nuly, jo, a já byl vlastně skoro měsíc v nemocnici na Bulovce a tam mě zachránili život, dá se říct, v ten moment. A po půl roce jsem začínal tak, že jsem chodil 5 minut na páse a šel jsem dom, protože jsem úplně fyzicky vyčerpaný. A vlastně 10 měsíců na to jsem začal hrát, trénovat. Tím, jak jsem nebyl připravený, tak jsem si na trh vlastně, měl jsem kýlu, tříselnou kýlu, takže jsem šel na další operaci. No a pak, tak jak to bývá, tak já jsem skočil do sezóny někdy až 3. ledna, odehrál jsem 38 zápasů a skončil jsem se 43 bodama, což je absolutně, si to nedovedu vysvětlit, to je prostě karma. Jo, jak když tomu obětujete a věříte, že se vám to povede, dostanete se zpátky a tak se vám zase, je to o tom balanci, něco se vám stane, je to o tom, jak k tomu přistoupíte a ono se vám to jednou v životě vrátí a mě se to v ten moment vrátilo a díky tomu já jsem si vlastně řekl o další kontrakt, protože podle mě, kdybych já nebyl schopný zahrát a nebyl schopný se vrátit do nějaké formy, tak jsem třeba už potom, ta kariéra moje šla úplně rapidně jiným směrem. Takže to bylo skvělé a měl jsem podporu tak. V tu dobu přítelkyně.
0: Ano.
1: Která se stala potom mojí manželkou a vlastně všechno dobře dopadlo.
0: Všechno dobře dopadlo, tak snad to dobře dopadne i na mistrovství světa, které začíná v pátek. Budete venčit pejska nebo se budete dívat? Nebo to budete nakombinovávat?
1: Já budu kombinaci, protože jsem jedinej skoro, ne, to ne jedinej, ale rád chodím na ty procházky. Každopádně jsem zvědavej na ty výkony na těch našich malých kluků, takže se určitě budu dívat, budu jim fandit a je dost pravděpodobný, že se tam pojedu podívat i osobně.
0: Děkuji, že jste tu byl. Patrik Eliáš.
1: Díky za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: 10 hasičských jednotek zasahuje v průmyslovém areálu Toma v Otrokovicích. Ve Vsetíně jsou po opravě další dvě dětská hřiště. Město do nich dalo přes 1 000 000 korun. Poděbradské sklárny slaví 150 let od založení. Dnes bude oblačno na teploměru až 27 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Zlín vás vítá Barbora Hitmánková. Dobré odpoledne. Asi 30 lidí evakuovali hasiči v průmyslovém areálu Toma v Otrokovicích. Ráno tady došlo k utržení víka jedné z průmyslových nádrží. Na místě zasahuje 10 jednotek, byl vyhlášený druhý stupeň požárního poplachu. Pokračuje mluvčí zlínských krajských hasičů Lucie Javoříková.
2: Na místo byla povolána také dronová služba hasičského záchranného sboru Zlínského kraje. Jejíž dron monitoruje situaci z výšky a poskytuje důležité informace nejen veliteli zásahu. Hasiči při zásahu používají těžkou pěnu, která mimo jiné pomáhá snižovat teplotu látky nacházející se uvnitř nádrže. Zásah i nadále pokračuje.
0: Děti ve Vsetíně si můžou hrát na dalších dvou opravených hřištích. Město nechalo předělat hřiště v sídlišti Rokytnice a v sídlišti Travníky. Dohromady do nich dalo více než 1 000 000 korun. Obě byla ve špatném stavu a hrozily na nich úrazy. Novou podobu hřišť popisuje mluvčí Vsetína Jana Rašková.
3: V Rokytnici jsme starý povrch odstranili a dali tam nový tartanový i s lajnováním. Vyměnili jsme zde také síťované oplocení. Na Trávníkách jsme pod lanovku a na nástupní ostrůvek položili pryžové desky a na nejprudší místo gumovou rohož. Zbytek jsme dosypali hlínou a zatravnili.
0: 150 let od založení letos slaví sklárny v Poděbradech. Sklářskou huť v Poděbradech založili v roce 1876 bratři Jan a Augustin Gerhardtové. Denně sklárna vyrobí asi 20 tun skla. Ozdobné předměty i vybavení třeba do koupelen se odtamtud vyváží do více než 90 zemí. Pokračuje
4: ředitel. Vyrábíme od malých figurek, malé vázičky, které váží několik gramů, až po velké vázy, mísy, ale například děláme i architektonické prvky a další věci na každodenní použití.
0: Sdělil ředitel společnosti Krystal Bohemia Jaroslav Seifert. Jako vyučený sklář v poděbradských sklárnách pracoval zpěvák Valdemar Matuška a po studiu na gymnáziu tam kvůli špatnému kádrovému posudku byla zaměstnaná i Marta Kubišová. Veřejnost může ode dneška navrhovat, jaké věci si má vzít do kosmu český astronaut Aleš Svoboda. Ten se připravuje na cestu k mezinárodní vesmírné stanici s českými vědeckými experimenty. Podle národního projektu Česká cesta do vesmíru si ale sebou vezme i připomínky české historie, vědy a kultury. Z návrhu veřejnosti bude vybírat odborná komise.
5: Symfonie Antonína Dvořáka, obrázek namalovaný chlapcem z Terezína nebo plyšový krtek. To jsou některé předměty, které reprezentovaly české země ve vesmíru. Další může navrhnout kdokoliv na webu českacestadovesmíru.cz až do 18. září. Vybrané návrhy pak odborníci představí v listopadu. Martin Srb, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Dnes bude ve Zlínském kraji polojasno až oblačno, večer se postupně vyjasní. Nejvyšší teploty jsou 23 až 27 stupňů a vítr bude mírný.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Osobní auto se srazilo ve Všemíně na Zlínsku. Neprůjezdná komunikace je na silnici 1/50 u Buchlovic v části Chrastě Polesí na Uhersko-Hradišťsku. Srazila se tam dvě osobní auta a na místo přistává vrtulník. Jezděte opatrně. Po zprávách Českého rozhlasu Zlín je připraven Pavel Vacek. Příjemný poslech.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Devatenáctého srpna byste se měli na svět jen a jen usmívat. Je to totiž mimo jiné světový den fotografie. Právě v tento den v roce 1839 Pařížská akademie věd ohlásila vynález fotografie a ve stejný den, ovšem v roce 1889, byl založen první český klub fotoamatérů v Praze. Tak ať vám to dnes sluší a nic vás neobtěžuje, například nějaký dočerný hmyz, no, není to nic až tak úsměvného, jak by se mohlo zdát. Zdravotničtí záchranáři i hasiči ve Zlínském kraji v létě mnohem častěji než v minulém roce zasahují kvůli včelám a vosám. Nárůst výjezdu je v desítkách procent. To bude první téma dobrého odpoledne s Českým rozhlasem Zlín s datem 19. srpna, ke kterému se dostaneme podrobněji už po písničce. Příjemný poslech vám přeje od mikrofonu Pavel Vacek.
1: Český rozhlas.

0: Věřím, že posloucháte Český rozhlas Zlín v absolutní pohodě a klidu, že vás nic neruší. Teď budeme mluvit o něčem, co by vás rušit mohlo. Výrazný nárůst počtu zásahů kvůli bodavému hmyzu totiž evidují letos v létě ve Zlínském kraji zdravotniční záchranáři i hasiči. Podrobnosti k tématu má pro nás reportérka Michála Kočendová přímo ve studiu, kde ji vítám. Dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne. Hasiči letos v létě zasahovali už více než 200krát při likvidaci obtížného hmyzu, tedy včel, vos nebo sršňů. Nebezpečná hnízda likvidují na veřejných prostranstvích, veřejných budovách, ale také zásahy dělají v rodinných domech či bytových jednotkách, kde hmyz ohrožuje alergiky. Pokračuje mluvčí zlínských krajských hasičů Lucie Javoříková.
2: Během června a července vyjeli ke 143 událostem, zatímco ve stejném období loni jich bylo 102. Nárůst pokračuje i v srpnu. Do 18. srpna už letos evidujeme celkem 223 těchto událostí, zatímco loni za stejné období bylo 160. Meziročně tak jde o nárůst téměř o 40%.
0: Míšo, zaznamenali zvýšený počet výjezdů kvůli včelám, vosám i sršňům také zdravotničtí záchranáři?
1: Ano, zdravotníci vyjeli od června do konce července k téměř 150 případům pobodání hmyzem. Pokračuje lékař Vojtěch Svízela ze zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje.
3: V měsíci červenci jsme potom vyjížděli k celkem 131 alergickým reakcím a z toho 102 bylo po napadení hmyzem, což je markantní nárůst oproti minulému roku, kde například v měsíci červenci jsme vyjížděli celkově k 77 alergickým reakcím.
0: Proč je vlastně aktivita bodavého hmyzu teď tak velká?
1: Letošní horké a suché počasí totiž vytváří ideální podmínky, především pro vosy, jejichž populace i hnízda rychle rostou. Podle Antonína Přidala z Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně k tomu přispívají i opakované vlny veder, teplé noci a dostatek potravy v podobě dozrávajícího ovoce. Situace by se koncem léta měla začít zlepšovat, protože ochlazení a deštní aktivita vos prudce klesá.
0: Říká také reportérka Michála Kočendová. Mluvili jsme s ní o výrazném nárůstu počtu zásahů hasičů a záchranářů kvůli bodavému hmyzu. Děkujeme za téma, které mohlo být někomu nepříjemné, ale je důležité, tak na sebe dávejte pozor. Měj se hezky, Míšo, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Festival Divadelní Luhačovice se v těchto dnech koná v oblíbeném lázeňském městě. Moderátorka Anna Randárová si pozvala k mikrofonu k motru letošního ročníku festivalu slovenskou herečku Kamilu Magálovou. Ukázku z rozhovoru vám nabídneme v dobrém odpoledni s Českým rozhlasem Zlín už za chviličku.
4: Český rozhlas Zlín i na stránkách zlin.rozhlas.cz.
5: This is the story of El Luto. A man who was born to be hunted like a wild animal because he was poor. But he refused to accept his fate, and today his honor has been restored.

0: Kapela Boniem byla součástí Dobrého odpoledne s Českým rozhlasem Zlín, teď téměř 2 minutky po 14:45. Slovenskou herečku Kamilu Magálovou si čeští diváci nejvýrazněji spojují s postavou Heleny ve filmu Líbáš jako Bůh. Letos zajišťuje festival divadelní Luhačovice. Při té příležitosti byla hostem našeho úterního dopoledního vysílání. Moderátorka Anna Randárová se ptala třeba na to, co už stihla Kamila Magálová v Luhačovicích zažít.
1: Tak já tu nie som prvýkrát, naposledy minulý rok som tu hrala v rámci festivalu a aj predtým už som tu bola, takže Luhačovice milujem hlavne vtedy, keď som tu.
2: Tak. A co vlastne všechno kmotra divadelního festivalu dělá?
1: Tak to je vždy taká tradícia, to je taká tradícia a reprezentatívna, teda je to reprezentácia samozrejme. A ja som strašne rada, že tu môžem byť týždeň a pozerať sa na svojich úžasných kolegov, lebo ja nemám dostatok času na to, aby som sa išla pozrieť na nejaké iné predstavenie, lebo mám do svojich, takže si to doslova užívam. A sú tu báječní kolegovia, báječné hry, to teda klobúk dolu naozaj pred pánom prezidentom a ostatnými spolupracovníkmi, že vyberajú takéto skvelé veci. No potom Luhačovice sú nádherné, krásne. Vincentka mi zachraňuje život niekedy, doslova, lebo hlasivky to potrebujú a Vincentka je na to najlepšia, tak tu máte reklamu aj na Vincentku.
2: My sme v Lázeňském meste, kam řada lidí jezdí i odpočívať, ale zajímalo by mě, jak odpočíváte vy?
1: No, to je dobrá otázka. To je dobrá otázka. Ja keď môžem, tak ja veľa čítam, mám rada knižky a keď môžem, tak idem niekde k moru, ak mi to dopraje, lebo potrebujem to kvôli zdraviu a to mi dodá energiu. Ale inak ja stále niečo robím. Ja mám peknú záhradu, ja milujem aj varenie, aj pečenie, takže to je takisto moja doména a venujem sa takisto aj vnúčatám malým. Ešte mám najmenšie 5 a 3, ale mám aj 26 ročnú, takže mám ich dosť z tých vnúčat.
2: Vy jste byla přes 40 let členkou Slovenského národného divadla. Proč jste se rozhodla odejít?
1: Viete, tam máme, celý rok pracujeme, tam máme prázdniny nejen júl a august teda a celý rok nemôžeme nikde ísť a je to problém, aj keď točíme a jedno s druhým, ale to už nejde. Ja už predsa mám svoj vek a už niekoľko tých sezón mám za sebou a som si povedala, budem slobodnejšia a naozaj ja teraz môžem zahlasiť v divadle, lebo mi tam zostali predstavenia. Ja mám v Národnom divadle 4 tituly, 2 predstavenia mám v divadle Lasicu a Satinského ešte a potom je u nás také malé divadielko Gunagu sa volá, tam má tiež 2. Čiže je to 8 titulov, stačí, lebo hrám minimálne 15 predstavení, 12-15 mesačne a to je dosť. Ale môžem si povedať, že vtedy môžem hrať a vtedy nemôžem hrať, to je tá sloboda, ale už nechcem viac pracovať, už chcem trošku ako si užívať a venovať sa svojmu zdraviu, ktoré som teda dosť ničila počas kariéry.
0: Celý rozhovor Anny Randárové se slovenskou herečkou Kamilou Magálovou si můžete poslechnout v audioarchivu včerejší 11. hodiny na našem webu. Jeho znění jistě dobře znáte. Pro jistotu zopakuji zlín.rozhlas.cz.
3: Třídění odpadu má svá pravidla, ale ta se mohou v jednotlivých obcích lišit. Jak poznat, kam konkrétní odpad patří, co dělat s obaly, které nelze jednoznačně zařadit a jak zjistit pravidla platná právě v naší obci? Nejen to budou mé otázky na vedoucí odboru životního prostředí Krajského úřadu Zlínského kraje Janu Káčerovou. Poradnu uslyšíte 21. srpna. Na společný čas se těší Kristýna Fuchsová.
4: Poslechněte si v pátek po 11. hodině v našem vysílání. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
5: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
4: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Zlín,

0: Foukej víc, zpíval Karel Gott ve vysílání Českého rozhlasu Zlín a vzýval tím vítr. My se zaměříme nejen na něj, ale i na další povětrnostní podmínky v našem kraji.
1: Počasí.
0: A to s profesionální meteoroložkou Jitkou Kučerovou, která je teď připravena před různými meteorologickými modely a dalšími přístroji před monitorem, sleduje vše a prozradí nám, co ze všech těch zařízení na ní vykouklo. Zdravím vás do brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. Hezké odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
0: Tak co jste vyčetla ze všeho toho, čemu by laik nerozuměl? Přeložte nám to do laické řeči.
2: Na obloze je oblačno, teď momentálně už přece jen se oblačnost má tendenci začít protrhávat, ona byla taková kompaktnější a hustší během dopoledních hodin, tak teď už přece jenom těch mezer mezi mraky přibývá. Pokud jde o teploty, ty se teď pohybují nejčastěji tak mezi 22 až 25 stupni Celsia, vyšší polohy nejčastěji 20 až 23 stupňů. No a vítr ten momentálně fouká od jihozápadu, jihu, ty rychlosti jsou nejčastěji mírné, ale fouká také na některých místech i třeba jen vítr slabý, hlavně na jihovýchodním nebo východním okraji Zlínského kraje.
0: A bude foukat i dál, jak jsme slyšeli v předešlé písni?
2: Částečně ano, ten mírný jihozápadní až jižní vítr by měl začít slábnout někdy k večeru. Na obloze oblačnosti bude dál ubývat, postupně teď v těch odpoledních následujících hodinách by snad mohlo převažovat polojasno, ale občas ještě i to oblačno bude. Také se mohou objevit, ale spíše jen výjimečné slabé přehánky. Potom v průběhu večera bude ta oblačnost ještě ubývat dál na převažující skoro jasno. Teploty ty také ještě mohou šplhat až třeba k 27 stupňům na takových těch nejteplejších místech, řekněme v té jižní polovině kraje nebo jihozápadní polovině kraje, ale jinde také, takže ty maximální teploty by postupně mohly být tak 23 až 26 ještě a na západě kraje až k 27 stupňům.
0: Ovšem, v noci se nám jistě ochladí, určitě alespoň trošku, jak až?
2: Nejnižší teploty by měly být nejčastěji 20 až 17 stupňů v údolích při slabém větru kolem 16. On ten vítr vesměs v noci bude foukat jenom slabý stále z těch jižních směrů, ale přechodně může zesilovat až na mírný, takže ten vítr může trošku zabraňovat poklesu teplot. A v první části noci bude malá oblačnost, později se potom bude od jihu částečně oblačnost zvětšovat, spolu s ní se případně mohou objevit nějaké lokální přehánky někdy nad ránem nebo dokonce i bouřka a ten vítr tedy právě asi v těch bouřkách, pokud se nějaké vůbec objeví, tak by mohl trošku zesilovat.
0: Čili nějaké srážky, bouřky a to kránu, jak to bude pak přes den? Bude pokračovat to bouřlivé, deštivé počasí?
2: Ono na chvíli spíše přestane ráno a dopoledne, polojasno oblačno, už jen s ojedinělými přeháňkami nebo nějakou tou bouřkou, přechodně může být dokonce i skoro jasno, potom zhruba někdy později odpoledne se bude postupně zatahovat, to už bude taková další frontální vlna i právě se srážkami a bouřkami, ty by se měly začít objevovat ve Zlínském kraji někdy zhruba zítra k večeru, kdy začne od jeho západu přecházet pásmo deště, přeháněk a právě těch bouřek, které mohou být i silné s nárazy větru i kolem třeba 70 km v hodině. Případně nelze vyloučit i nějaké kroupy a lokální úhrny srážek, dejme tomu kolem 30 mm. Ale ještě před tím vším teplota by měla stoupat na 28 až 31 stupňů, takže ještě o něco tepleji o pár stupňů než dnes a vítr ráno slabý, přes den mírný jihozápadní až jižní, no a večer potom může při postupu těch bouřek vítr lokálně výrazně zesilovat.
0: To byl popis zítřejšího počasí. K tomu ještě doplníte biopředpověď, která bývá velice stručná, vyjádřená jedním číslem. Jakým?
2: Zítra je na stupni číslo 3, tedy vysoká zátěž.
0: Pozor na to. A ještě poprosím o pár slov k pátku a jeho počasí.
2: V pátek to bude podobné v podstatě jako ve čtvrtek, i když tam budeme začínat spíše zataženém, v noci a nad ránem většinou beze srážek. Kránu potom může od jihozápadu přibývat na části území zase znovu déšť nebo přehánky, případně i nějaká výjimečná bouřka, ale tady ty srážky, pokud se tady objeví, tak po ránu by měly odcházet k severovýchodu pryč. Bude to taková první várka a během zhruba pozdějšího dopoledne čekáme přechodně oblačno, takže ta zatažená obloha se může trošku protrhávat. No a další pásmo deště doprovázené, v pátek to vypadá dokonce i velmi silnými bouřkami, i když tam je taková nějaká větší nejistota, protože to frontální rozhraní se vlní, takže uvidíme, kam budou v pátek přesněji pak ty bouřky silné nebo velmi silné směřovat. Nicméně zatím to vypadá, že by se objevit mohly, tam ty nárazy větru i vyšší kolem 90 km v hodině a tady toto srážkové pásmo zase bude postupovat tedy během večera od jeho západu v pátek.
0: A ještě poprosím i za naše posluchače o absolutní maxima a minima, co se týče teplot pro 19. srpen a náš kraj.
2: 35,7 stupně Celsia je hodnota nejvyšší, naměřena byla v roce 2000 ve Štítné nad Vláří, v roce 1992 ve Starém Městě a 3 stupně nad nulou byly v roce 1993 zaznamenány na stanici Huslenky Kychová.
0: S meteoroložkou Jitkou Kučerovou se pro tuto chvíli z vysílání Českého rozhlasu Zlín loučím, ona se ale zase přihlásí. Těšíme se na to, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: A my za chviličku půjdeme za jednou záhadou v Dobrém odpoledni s Českým rozhlasem Zlín. Upace tluk na Kroměřížsku se několikrát pod lidmi pracujícími na poli probořila zem. Když se tak stalo v roce 1955 pod zemědělským strojem, přijeli na místo archeologové. Co zjistili? Proč se v kraji tvořily záhadné jámy hluboké několik metrů? Přímo na místo se vydali přesně tohle zjišťovat redaktorka Markéta Macháčková a její kolega Roman Werner. Zajímá vás víc? Tak si poslechněte už za chvíli nový díl z cyklu Záhady a tajemství Zlínského kraje.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: města kolem vás mají svá nečekaná tajemství. Markéta Macháčková
1: a Roman Werner v cyklu Českého rozhlasu Zlín Záhady a tajemství zlínského kraje.
2: Míříme právě teďka na místo bývalého větrného mlýnu, takzvaný Kameňák. Právě v blízkosti tohoto mlýnu měly být nějaké jámy, do které se v létě 1955 propadl místní traktorista ze zemědělského družstva v Pacetlukách.
0: Říká Pavlína Danělová, archeoložka Muzea Kroměřížska. Takže dneska budeme zjišťovat, jak to, že krajina na Kroměřížsku, krajina v okolí Pacetluk v sobě ukrývá zvláštní otvory?
3: Dokonce jámy.
0: Paní Danělová, jsou tyto události, kdy někdo skončil v nějaké propadlině, časté? Vypráví se to v Pacetlukách?
2: Máme záznamy, že ano, minimálně pětkrát. Jedenkrát to byla děvečka, co hrabala seno. Jedenkrát to měl být právě i bývalý mlynář z větrného mlýnu Kameňákov, který právě jel na projížďce se svým koněm a propadl se do té díry i s tím koněm.
0: Archeolog Jan Pavelčík z Krajského muzea v tehdejším Gotwaldově spolu s ředitelem Holešovského muzea Františkem Domanským přijeli prozkoumat, kam to vlastně traktorista zapadl.
2: V létě 1955 byl přivolán doktor Jan Pavelčík společně s ředitelem Holešovského muzea Františkem Domanským, který měli udělat průzkum dané díry. Byl vlastně povolán na místo, kde ho dovedl traktorista, který se sem teda propadl s tím traktorem. Zjistili, když se stoupili do té díry, takže se vlastně jednalo o takovou dobře dochovanou jámu, která měla velmi zvláštní tvar. Tvar je lahve, má nahoře průměr jenom 80 cm, takže pro naši představu určitě ten traktor tam nezahučel celý. Jenom třeba částečně nějakým kolem, předním, zadním. Pak tam byl trichtýřovitě se zužující sopouch a pod tímto zuženým sopouchem,
0: tedy hrdlem,
2: o průměru 50 cm, se nacházel ještě níže větší prostor. V největším průměru té jámy bylo 175 cm a dno mělo vlastně nějakých 120 cm.
0: To vypadá, že to nevzniklo samo o sobě.
2: Určitě se jedná o takzvaný loch na uskladnění obilí nebo nějakých potravin.
3: Je celkem škoda, že nakonec ty jámy obecní úřad zasypal kvůli bezpečnosti, jak jsem se dozvěděl před mnoha lety od jednoho ze starostů.
0: Takže teď v krajině už najdeme jenom takové prohlubně, které nám dávají vědět, že kdysi tady stával mlýn, ale možná, kdybychom hledali pořádně, tak bychom se možná i propadli.
4: Další záhady a tajemství zlínského kraje pro vás už teď připravuje Markéta Macháčková a Roman Werner.
5: Tématu by se dalo dodat, ať se na místě propadnu, jestli tohle není zajímavé. Pokud i vás zajímají podrobnosti vzniku obilných jam na Kroměřížsku, poslechněte si dlouhou verzi seriálu v našem nedělním vysílání 10 minut před 15:30 a vychutnejte si celý březnový díl z cyklu Záhady a tajemství zlínského kraje. Pořad najdete také na webu zlin.rozhlas.cz, kde si můžete prohlédnout i fotografie z natáčení a samozřejmě i v podcastových aplikacích. Všude tam najdete také všechny dosavadní díly, ke kterým se můžete vrátit. Teď se ale budeme dívat dopředu a to už směrem k dalšímu zámeckému létu, které tu bude hned po písni Šrouby do hlavy od kapely Lucie. Příjemné odpoledne s námi.
6: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas Zlín i 4 minutky před 3:15. Stejně jako loni i letos patří prázdniny v našem vysílání zámeckému létu. Zmeme vás na památky, které jsme v loňském roce nestihli navštívit. Kam to bude tentokrát, to nám právě teď prozradí náš zámecký průvodce František Kinský.
1: Zámecké léto.
2: Zvu vás na Vysočinu, kde stojí mimořádně ceněný areál původně kláštera, dnes sídlo rodu Kinských, zámek Žďár nad Sázavou. Magickou krajinou lesů, rybníků a svatyní vás provede Irena Šarounová.
3: Prohlídku zámku Žďár nad Sázavou zahájíme u historických sádek. Jsou tady se mnou hned dvě průvodkyně.
4: Lada Křehlíková.
5: Marie Chlubnová.
4: Můžeme datovat sádky k začátku kláštera a patří mezi nejstarší plně funkční středoevropské sádky.
3: Pojďme k té historii.
4: Klášter tady vznikl v roce 1252, kdy sem přišli mniši cisterciáčtí.
3: Kam půjdeme?
4: Na Pivovarský dvůr. Podíváme se do starého mlýna.
3: Pořád jsme v tom hospodářství.
4: I dneska můžeme říct, že kinští to hospodářství využívají.
3: Jdeme krásnou chodbou s klembami.
4: Procházíme bývalým pivovarem.
3: Pro koho vařili?
4: Pro sebe, ale celkově i pro Žďár. Mniši mohli jíst právě jenom rybí maso a oni se mohli dojídat tím pivem, tou kašitou formou, tím čerstvým, který neměl tolik alkoholu.
3: Pivo bylo jídlo.
4: Pivo bylo jídlo. Jo.
3: Kam jdeme teď?
5: Do bývalého mlýna.
3: Velké staré trámy, dokonce i kolo.
5: Tohle byl vodní mlýn. Tady za tou zdívenku tam byl náhon. Návštěvníci často obdivují tady ten dlouhý trám. Všimněte si, že to je vlastně z jednoho stromu z toho 18. století.
3: Vstoupili jsme do areálu zámku.
4: Do prelatury. Nové navazuje na starou prelaturu, do které půjdeme prvně. To staré opatství nebude působit staře. V minulém režimu se rozhodli, že nám to opraví. Každopádně ty opravy se nestihly.
3: Tak to je zajímavá místnost, protože nás tady vítá Klement Gottwald, ale opravdu obrovská besta.
4: Oprava, která tady probíhá, měla sloužit pro vytvoření dvou muzeí pro skláře a v konventní budově mělo být muzeum socialismu na Žďársku. Ta bysta měla být součástí.
3: Vstupujeme do místnosti, kde je na stropě krásná freska.
4: Kancelář pro opata v 18. století tady vítal ty své hosty. Už jsme v době, kdy tady bylo baroko.
3: S barokem se dostáváme k Santinimu.
4: Máme tady Santiniho 3S. Světlo, symboly a symetrie.
5: Freska má název Nebeská blaženost Benediktínu a Cisterciákům.
3: Pokračujeme. To je zajímavá místnostka.
5: Bývalá knihovna. Zůstala nám tady tato jedna návštěvní kniha, kde se nachází jeden významný podpis Lorda Runcimena z roku 1938.
4: My se nacházíme v době otázky toho, k jaké národnosti se mají šlechtici přiřadit. Naši kinští z chumecké větve se přiřadili k té československé. A Lord Runcimen byl vyslán z Velké Británie, aby zjistil, jaká je politická situace.
3: I ta politika je důležitá. Jdeme po schodech dolů na čtvrté nádvoří.
5: To jsou bývalé konírny. Říká se, že Santini stavěl konírny a vyšel mu z toho palác. V té pravé části je teď obřadní síň a v té levé je galerie rodiny Kinských. Portréty majitelů, jejich předků, je tam kousek rodokmenu, krátká expozice o koních, protože oni vyšlechtili svého vlastního koně.
3: Procházíme do sadu.
4: Jsou to ještě staré odrůdy. Uvidíme, jestli nějaký jabka tenhle rok budou.
3: Něco vidím.
4: Něco málo. Lidem se to tady strašně líbí, chodí tudy i třeba procházku venčit psa.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Žďár nad Sázavou si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
0: 21. srpen 1968. Okupace Československa. Tanky vojsk Varšavské smlouvy ukončily snahy o reformu komunistického režimu. Připomeňte si s námi tehdejší události a osudy lidí z regionu ve speciálu Českého rozhlasu Zlín v pátek 21. srpna po 17. hodině.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.

Věřím, že prožíváte nádhernou středu, podobně jak zpíval Pavel Novák ve vysílání Českého rozhlasu Zlín o nádherné lásce. My se teď zaměříme na sportovní téma. Vyhrál mistrovství Evropy a přesto si krátce připadal plavec Miroslav Knedla trapně. Co k tomu zlínského odchovance vedlo, to uslyšíte v našem vysílání už za okamžik.

0: Maggie Reilly dospívává v písni Mike'a Oldfielda ve vysílání Českého rozhlasu Zlín. Plavat se už Miroslav Knedla naučil tak, že získal titul mistra Evropy v závodě na 50 metrů znak. Teď se ještě chce zlínský odchovanec naučit to, jak podobné úspěchy oslavit. Při záběrech okamžiků těsně po vítězství na evropském šampionátu v Paříži se totiž Knedla sám sobě směje.
1: Po konci vítězného a taky těsného závodu na evropském šampionátu vypadal plavec Miroslav Knedla spíš překvapeně než nadšeně.
2: Já normálně, když doplavávám většinou, tak si sundám prvně brýle, pak se na to podívám, jenže z nějakého důvodu jsem se přímo podíval na tu tabuli a viděl jsem, že jsem skončil první a pro mě to bylo obrovský šok. Já myslím, že ta moje reakce po tom doplavání je docela sebe vysvětlující. No.
1: Přibližuje Knedla zpětně, co se mu honilo hlavou těsně poté, co se stal mistrem Evropy na 50 metrů znak.
2: Jak jsem byl v tom šoku, tak jsem tam ještě zůstával nějakou tu chvilku. Pak jsem si říkal, tyjo, vylezu na dráhu, nevylezu, je to blbý. Takže bylo to docela náročné si takhle něco vymyslet za tu chvilku. No. Každopádně jsem nic extra neudělal, spíš jsem tam byl tak jako ve vodě. No, byla taková trapná oslova.
1: Zlínský odchovanec, trénující na univerzitě ve Spojených státech amerických, se ale musel rychle zorientovat. Krátce po životním úspěchu už ho totiž čekal štafetový závod.
2: Trenér mi hned řekl, jakože super, gratuluju, blablabla, ale plaveme za 15-20 minut, takže šup do vody, běž se vyplavat a ještě tady předved něco na tu štafetu a potom si to můžeš trošku užít.
1: 21-letý závodník popisuje páteční večer. V sobotu dopoledne ho pak čekala rozplavba na 100 metrů znak a i v této disciplíně chtěl bojovat o medaile. Skončil ale hned ve zmíněné rozplavbě a zpětně připouští, že částečně šlo o daň za předchozí úspěch.
2: Už když jsem se rozplavával, tak jsem byl takový až moc klidný, že tam nebyla ani taková ta zdravá nervozita a myslím si, že se to docela vymstilo, protože jsem to rozjel hrozně pomalu. No, vypadalo to, kdyby měl na párku, no, ale dopadlo to, že jsem byl 2 vteřiny za tím svým osobním rekordem, což úplně neodpovídalo těm výkonům, co jsem měl předtím a docela mě to mrzí, jako jsem se chtěl konečně dostat na tu hranici 52 vteřin na 100 znaka.
1: Nemá Miroslav Knedla problém s tím, že po zisku evropského titulu musí hledat novou motivaci. David Nekvinda, Český rozhlas.

0: bylo 15 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Stavba náplavky u Rožnovské Bečvy ve Valašském Meziříčí se blíží ke konci. Fakulta managementu a ekonomiky na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně pořádá v tomto týdnu příměstský tábor. Děti se tam učí finanční gramotnosti. Na pražském Žofíně večer vyhlásí cenu pro nejlepšího vinaře letošního roku. Dnes bude v regionu oblačno na teploměru až 27 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín vám přináší Barbora Hejtmánková. Dobré odpoledne. Náplavka u Rožnovské Bečvy ve Valašském Meziříčí je téměř hotová. Dělníci teď dodělávají druhou část betonových ploch a chodníků. Přesunuli se do míst, kudy se původně chodilo. Pracuje se taky na druhé části tržnice pod silničním mostem. U dřevěných schodů k řece včera stavbaři testovali jejich manipulaci během povodní, říká místostarostka z hnutí ANO Ivona Vojačková.
2: Během kontrolního dne technici zkušebně rozebrali dřevěné pobytové schody, které vedou k řece Bečvě. Jsou totiž vyrobeny tak, aby šly v případě potřeby kdykoliv rozebrat. Lidé si na ně poprvé budou moci sednout na konci září, kdy plánujeme slavnostní otevření mezříčské náplavky, včetně nové tržnice.
0: Základní znalosti o financích i to, jak sehnat dobře placenou práci, se tento týden učí děti na příměstském táboře. Ten pořádá Ekonomická fakulta Zlínské univerzity Tomáše Bati. Univerzita tím navazuje na aktivity zaměřené na vzdělávání dětí a mladých lidí v oblasti finanční gramotnosti. Pokračuje mluvčí univerzity Petra Svěráková.
3: Fakulta chce prostřednictvím zážitkové výuky ukázat, že základním ekonomickým a finančním principům mohou porozumět už i děti, pokud mají možnost si je sami vyzkoušet.
0: Muzea, galerie a další instituce spravované Ministerstvem kultury příští rok nebudou propouštět ani zdražovat vstupné. Po jednání na ministerstvu financí to řekl ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy. Ze státního rozpočtu by chtěl pro příští rok získat 20 miliard korun, což je o 2,5 miliardy více než letos. Jestli se mu podařilo ministryni Alenu Schillerovou z ANO o té částce přesvědčit, zatím Klempíř neřekl.
4: Kultura rozhodně nebude bita. Máme tam na investice, máme na živou kulturu, která si myslím, že si zaslouží daleko větší podporu, než měla.
0: Mezinárodní porota degustátorů dnes večer vyhlásí vítěze soutěže Vinař roku. Do finálového kola se dostalo 8 vinařů z Česka a jeden ze Slovenska. Celkem se do soutěže zapojilo 70 vinařství se skoro 670 vzorky vín. Slavnostní gala večer začíná na pražském Žofíně v 7 hodin večer. Minulý rok v soutěži zvítězilo vinařství Volařík z Mikulova.
1: Počasí.
0: Dnes bude v regionu polojasno až oblačno, večer se postupně vyjasní. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů a vítr povane mírný.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Osobní auto se srazilo s motorkou ve Všemině na Zlínsku na silnici 4915. Neprůjezdná je silnici 1/50 u Buchlovic v části Chrastě Polesí na Uhersko-Hradišťsku po srážce dvou osobních aut. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín a teď už pokračuje Pavel Vacek.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Celý náš kraj s námi budete mít jako na dlani i v další hodině dobrého odpoledne s Českým rozhlasem Zlín. Už od nás můžete vědět, že hasiči dnes krátce před polednem lokalizovali požár v průmyslovém areálu Toma v Otrokovicích. Došlo tam k zahoření a poškození víka na jedné z průmyslových nádrží. My k tomu ale přineseme ještě další podrobnosti a uděláme to už za chviličku. Následně vás vezmeme také za kulturou, a to nejen v tradičních stručných pozvánkách, ale na Akademii Kroměříž se zaměříme také podrobněji, a to s naší regionální stopařkou Petrou Sedláčkovou. Tak stopujte náš kraj, dívejte se, co se v něm děje, dobře poslouchejte a také se příjemně bavte, třeba při písničkách, které nestárnou. Ta následující bude od Petra Spáleného. Hezkou středu přejeme.
1: Český rozhlas Zlín.

0: průmyslovém areálu Toma v Otrokovicích od rána zasahovali desítky hasičů. Na jedné z nádrží došlo k požáru a v důsledku toho k odtržení velkého víka. Hasiči z areálu evakuovali taky 30 lidí. Vývoj situace od rána sledovala naše reportérka Tereza Chrastinová. V tuto chvíli jsem s ní ve spojení přímo na místo. Zdravím tě, Terezo, hezký den.
1: Hezké odpoledne. K události došlo v areálu před 8 hodinou ráno. Jak už bylo řečeno, v důsledku požáru a následného výbuchu došlo k utržení víka na jedné z průmyslových nádrží. Při pádu tohoto víka na zem bylo zničeno nákladní vozidlo, které stálo v blízkosti nádrže. Podle informací mluvčí zlínských krajských hasičů Lucie Javoříkové nebyl nikdo zraněný. Z preventivních důvodů ale bylo z okolních budov evakuováno asi 30 lidí. Přestože se nejednalo o typický velký požár, událost zaznamenali i lidé v blízkém okolí areálu. Na sociálních sítích už ráno popisovali, že slyšeli velkou ránu, někteří zmiňovali i to, že cítili krátké zachvění oken i celých svých domů.
0: Řekneš nám více také o zásahu hasičů? A ví se už, co bylo příčinou havárie?
1: Na místo hned ráno vyjelo 5 jednotek hasičů a byl vyhlášený druhý stupeň požárního poplachu. Během dopoledne se pak počet zasahujících jednotek zvýšil na 10. Na místo vyjela i dronová služba.

0: Při zásahu zasahovalo 15 jednotek profesionálních i dobrovolných hasičů a z okolí bylo evakuováno přes 300 lidí.
1: 10 hasičských jednotek a dronová služba dnes zasahovaly u havárie v průmyslovém areálu Toma v Otrokovicích. Nikdo nebyl zraněn, příčina se nadále vyšetřuje. I tyto informace přinesla do vysílání Tereza Chrastinová. Děkujeme za ně, měj se hezky.
0: Děkuji moc, hezké odpoledne.
1: Teď si můžete poslechnout v našem vysílání Eňu a hned potom také pozvánky na různé akce, které se konají v našem kraji. Buďte s námi.
2: Český rozhlas Zlín, písničky.

Český rozhlas Zlín stále přeje dobré odpoledne ve středu 19. srpna. Nejen na tento den si ještě můžete s námi udělat plány. Hlavní program festivalu Divadelní Luhačovice dnes nabízí představení Slováckého divadla z Uherského Hradiště s názvem Boty, kabelky, chlapy. Jedná se o vztahovou komedii zaměřenou na správný výběr doplňků oblečení a správný výběr mužů. Na pódiu se představí Zdeněk Trčálek, Barbora Goldmanová, Pavlína Hejcmanová, Jiří Hejcman a Petr Tlustý. Divadelní představení začíná v Lázeňském divadle v Luhačovicích o 7:30 večer. Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně zve na křest nové publikace s názvem Čiperova vila, která proběhne přímo ve vile Dominika Čipery na Burešově ve Zlíně. Knihu představí její autoři Ladislava Horňáková a Vít Jakubíček, kurátoři Krajské galerie, kteří jsou také kurátory expozice ve vile. Kniha přibližuje Dominika Čiperu jako jednoho z nejbližších spolupracovníků Tomáše Bati, také jako významného představitele vedení firmy i zlínského starostu a osobnost, která se podílela na hospodářském, společenském a kulturním rozvoji města. Začátek akce je v Čiperově vile ve Zlíně v 17 hodin. A právě dnes také začíná už 57. ročník liptálských slavností, které nabídnou

0: příznivcům folkloru bohatou přehlídku domácího i zahraničního lidového umění. Festival se koná až do neděle v přírodním kulturním areálu v Liptále. Dnes je na programu od 8:30 večer v Zámeckém parku v Liptále promítání pohádky Poutníci za účasti autora Michala Martinky. A na Zlínském zámku se také můžete kochat pohyblivými obrázky, koná se tam totiž letní kokino. Ve 20 hodin akci hudebně naladí vystoupení akustického dua Krasik. Dále je na programu filmový úvod s předfilmem Furiant a nakonec o 9:30 večer začne samotné promítání filmu The Rocky Horror Picture Show. A další pozvánku rozvineme detailněji, a to přímo na místě. V Kroměříži se v těchto dnech koná Akademie Kroměříž, která spojuje festival klasické hudby s mezinárodními mistrovskými kurzy. Mladí hudebníci tam pracují s uznávanými interprety a získávají zkušenosti, které jim můžou otevřít dveře k profesionální kariéře. S účastníky letošních kurzů si bude povídat naše regionální stopařka, a to už za okamžik.
1: Dovolenou z práce věnoval jako častokrát cyklistice. Přesto byla tentokrát jiná. Stala se z ní cesta, která pomáhá. 1200 kilometrů z estonského Tallinu do polské Varšavy ujel David Venený ze Zlína na podporu dobrovolnického centra Adra Zlín. Co ho k cestě přivedlo? Nejen o tom si budu s ním a s Jarmilou Vodičkovou ze zlínské Adry povídat už 20. srpna. Těší se na vás Markéta Macháčková.
2: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovirok.cz.

0: Český rozhlas Zlín je dnes v Kroměříži na Akademii Kroměříž. Ta propojuje mladé hudební talenty s uznávanými profesionály z oblasti vážné hudby. Naše regionální stopařka Petra Sedláčková se aktuálně nachází v Kině nad Sklepí a povídá si s účastníky těchto mistrovských kurzů.
1: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
0: Hétě, Petro, zdravím přímo do Kroměříže. Přeji hezký den.
2: Krásné odpoledne z Kroměříže. Správně již zaznělo, že Akademie Kroměříž na několik dní spojila zkušené hudebníky s mladými talenty, kteří se chtějí posunout zase o kus dál. A jeden z účastníků, se kterým si dnes budu povídat, má za sebou trochu neobvyklou cestu. Je jím 28-letý Jonathan Miller, kterého už zdravím ve vysílání Českého rozhlasu Zlín. Dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne.
2: Já už jsem naznačila, že vaše hudební kariéra je neobvyklá. Vy jste vystudovaný právník a za měsíc vás čekají advokátní zkoušky. Jak se tedy stane, že se člověk při studiu práv zamiluje do opery natolik, že začne chodit na hodiny zpěvu a účastnit se hudebních akademií?
3: Tak já se přiznám, že skutečně já jsem k té opeře trošku přišel jako slepý k houslím. Já jsem vlastně začal zpívat ve svých 22 letech právě při studiu na té právnické fakultě v Praze. Vždycky jsem asi měl nějaké hlasové nadání, protože u nás v rodině se traduje historka, když jsem byl kdysi na nějakém sborovém koncertě, bylo mi třeba 5-6 let, tak jsem takhle tahal maminku za sukně, ať mi koupí nějakou čokoládu nebo něco, jsem na ní hulákal. A kolem jde zbormistr a říká, tohodle kluka musíte dát na zpěv. A já jsem teda tomu odolával, že mě v životě nenapadlo, že bych zpíval, jako bylo to úplně mimo mojí představu, mimo mojí fantazii, ale nějak se to ve mně potom zlomilo na vysoké škole, řekl jsem, tak já to teda zkusím. Našel jsem si učitele, který se mi líbí, jak zpíval. V té době jsem o opeře nevěděl vůbec nic, Mozart, Smetana, mě byly úplně neznámá jména, ale můj profesor mi řekl, že mě naučí zpívat, ale že učí operu. Tak jsem řekl, já vůbec nevím, co to je opera, ale jestli to, co děláš, je opera, tak pojďme do toho. No a od té doby se v tom už jenom vezu, prostě absolutně mě to přepadlo, popadlo a dělám pro to, co můžu. No a k té druhé části té otázky, k těm akademiím, já mám za to, že tyhle kurzy jsou prostě nedílnou součástí toho vzdělání. Samozřejmě mám svého profesora skvělého Martina Vodrášku, mám kolem sebe prostě mnoho skvělých lidí, učitelů, klavíristů, ale ty zkušenosti na těchto kurzech, co člověk získá, jsou opravdu nedocenitelné.
2: Práva u hudba se u vás tedy nakonec úplně nerozcházejí. Dokonce se chcete věnovat autorskému právu, jak už jsem se dozvěděla, které mají k uměleckému světu velmi blízko. Umíte si představit, že byste v budoucnu obě tyhle dvě profese nebo oblasti skutečně spojil?
3: Tak já mám to velké štěstí, že už se tomu autorskému právu věnuju, protože prostě shodou osudových náhod a opravdu velkého štěstí se mně podařilo uhnízdit se v práci u dvou matadorů českého autorského práva v advokátní kanceláři u Františka Vyskočila a Petra Ostrouchova, což jsou jména, která jsou mnohým umělcům známá. To znamená, já už přes 2 léta dělám právě to autorské, nebo řekněme umělecké právo. A myslím si, že to funguje výborně, protože na jednu stranu je to práce relativně flexibilní, takže mi to umožňuje být prostě třeba na tomhle krásném místě tady na hudební akademii v Kroměříži. A na druhou stranu naše kancelář potom těm umělcům, kteří se na nás jako na právníky obrátí, umí nabídnout to, že jim řekneme, podívejte se, já jsem operní pěvec, tady moje kolegyně dělá divadlo, Petr Ostrouchov dělá hudbu. Nahrává, to znamená, můžeme těm umělcům nabídnout servis z toho úhlu pohledu, že známe i to právo, ale i ten svět, ve kterém se ty umělci pohybují a kde ty problémy potřebují řešit. Takže za mě je to fantastická kombinace.
2: Mně se tak trošku zdá, že jste si sem přijel hledat možná i trošku ty klienty do budoucna. Je to dost možné. Vy jste zde ale letos poprvé. Máte zkušenost také s řadou jiných kurzů. Co vás přivedlo právě sem do Kroměříže a co jste očekával od spolupráce třeba se sopranistkou Kateřinou Kněžíkovou nebo korepetitorem Zdeňkem Klaudou?
3: Já samozřejmě, protože tenhle kurz má velké renomé v tom uměleckém světě, tak jsem samozřejmě věděl, že se tady něco takového děje, ale právě na doporučení mých mnoha kolegů, kamarádů, zpěváků, jak říkáte třeba potenciálních klientů, tak ty mě opakovaně doporučovali, že se sem přihlásím a rozhodně toho nelituju, prostě na 200% to splnilo všechno moje očekávání. Já jsem Kateřinu ani Zdeňka doteď neznal, nepracoval jsem s nimi, ale je to prostě skvělá spolupráce minimálně po těch dvou hlavních stránkách. Jedna je ta umělecká, že prostě opravdu oba nám předávají prostě svoji obrovskou erudici hudební a vedou nás obrovským způsobem, nás rozvíjejí v té interpretaci hudby, ale pro mě možná právě s tou mojí historií je strašně důležitá i ta stránka společenská, prostě s Kateřinou a se Zdeňkem je super, že s náma jdou na kafe, na oběd, na večeři a povídají nám prostě začínajícím zpěvákům, jak ten divadelní provoz funguje, jak ta opera funguje, co a jak. Takže prostě po všech stránkách skvělý.
2: Ještě poslední otázka na závěr. My už teda víme, že jste nezačínal se zpěvem jako dítě, dostal jste se k němu až mnohem později na vysoké škole. Máte pocit, že je to dnes spíš výhoda nebo překážka?
3: No tak jako se vším, ta mince má dvě strany, já si myslím, že je to v mnohem výhoda, v mnohem překážka. Výhoda to určitě je v tom, že se můžu prostě už jako dospělý člověk svobodně rozhodovat, obklopovat prostě těmi nejlepšími, což si myslím, že dělám. Zmínil jsem svého profesora zpěvu, další prostě výborné korepetitory, hudebníky mám kolem sebe a ty všichni mě vedou a já k ním můžu docházet prostě ze své vlastní vůle a ve svém vlastním čase, takže to je super za mě a funguje to podle mě velice dobře. Na druhou stranu samozřejmě jsou tam i ty nevýhody, na té konzervatoři a na akademii se tady ty umělci prostě učí strašně moc o té hudbě a tohle všechno já ve svém vlastním čase právě s pomocí těch skvělých hudebníků doháním právě i na místě, jako je tohle, takže já jsem na výsost spokojen.
2: Jonatane, já vám moc děkuji za rozhovor a ať se daří nejen u advokátních zkoušek, ale i na vaší hudební cestě.
0: To byl tedy Jonatan Miller, jeden z účastníků letošní Akademie Kroměříž. S další mladou hudebnicí si naše regionální stopařka, redaktorka Petra Sedláčková, bude povídat hned po písničce. Zůstaňte s námi.
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: A náš regionální stopařka Petra Sedláčková se dnes pohybuje v Kroměříži, kde zůstáváme i v tomto dalším vstupu Českého rozhlasu Zlín. Konkrétně je na Akademii Kroměříž. Nejedná se pouze o festival koncertů vážné hudby, ale také místo, kde se mladí hudebníci několik dní intenzivně vzdělávají a zdokonalují ve hře na hudební nástroj nebo zpěvu pod vedením zkušených profesionálů. Naše regionální stopařka je stále v kině Nad sklepí a povídá si s účastníky kurzů. Tentokrát si pozvala mladou violistku Kláru Ouředníkovou. Petro, tak ještě jednou zdravím do Kroměříže, stále se slyšíme.
2: Znovu krásné odpoledne. Violistce Kláře Ouředníkové je 20 let, pochází z Brna a v současnosti studuje na Kroměřížské konzervatoři. A právě tady se letos poprvé účastní Akademii Kroměříž. Kláru, už zdravím u nás ve vysílání, dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne.
2: A pojďme začít teda s tou violou. Vy už na ní hrajete 8 let a začínala jste ale s houslemi. Co rozhodlo o tom, že jste se nakonec rozhodla právě pro hru na violu?
3: Tak rozhodla o tom především moje paní učitelka na Zušce v Brně, kam jsem chodila. A vlastně to vzniklo úplnou náhodou, protože já jsem rok potom, co jsem nastoupila na základní uměleckou školu Smetanova v Brně, tak jsem začala chodit i do cymbálové muziky, kterou vedla právě moje paní učitelka. A po pár letech, když jsme tam byli dva kontráši v doprovodech, kteří oba dva hráli na housle, tak se mě zeptala, jestli bych právě nechtěla zkusit tu violu, že teoreticky by to v té cymbálce znělo dobře a že i ruku mám na to dostatečně velkou, takže bych to mohla uhrát. A tak to vlastně začalo ta cesta s violou.
2: Vy jste zmínila, že máte velkou ruku na violu, tak ještě tak jako přiblížíme pro naše posluchače, že viola jsou takové vlastně větší housle, je to tak?
3: Ano, viola vypadá naprosto stejně jako housle, hraje se na to taky stejně stejnou technikou, akorát je to větší a má to i jiné struny. A vlastně ty struny jsou tam stejné jako na violončelu, akorát jsou o oktávu výš.
2: Vy už jste zmínila, že hrajete v cymbálové muzice v Brně. Je to asi trošku jiné než ta klasická hudba? Je to jiné než hrát v nějakém koncertním sále nebo na konzervatoři, na zkouškách, když máte?
3: Je to úplně něco jiného, ale to na tom já právě naprosto miluju, že takhle si můžu jako odskočit k folkloru, ve kterém jsem úplně od malinka, naše celá rodina jsou folkloristi, takže já folklor miluju, takže tady to pro mě je takové jako fakt jako odpočinek a miluju to, mám to moc ráda.
2: Teď jste ale tady v prostředí mistrovských kurzů. Učíte se u Pavla Nikla, který je zároveň vaším kantorem na konzervatoři. Co vám může taková akademie nabídnout navíc oproti běžné výuce?
3: Já si myslím, že určitě navíc je tady to setkání s ostatními lektory těchto kurzů a hlavně setkání s těmi studenty, což je určitě jako velká zkušenost vidět, jak například hrajou ve světě lidi v mém věku, nebo mladší, nebo starší. Zároveň podívat se nejenom na svůj nástroj, svůj obor, ale chodit na koncerty, kde právě vystupují i jako zpěváci, klavíristi, violončelisté. A je to zas prostě fajn podívat se, jak to berou ti ostatní lidé.
2: Příští rok vás, Kláro, čeká absolvování konzervatoře. Už víte, kam povedou vaše další hudební kroky, nebo si to zatím necháváte otevřené?
3: Já nad tím samozřejmě neustále už tak poslední rok přemýšlím, protože to není věc, o které se můžete rozhodnout ze dne na den. Je potřeba si dopředu projít požadavky u přijímacích zkoušek, co daná škola chce v té teoretické části, co chce v té praktické neboli v tom, kdy hrajete. A mám nějaké vize, ať už je to zahraničí nebo i tady v Česku. Zatím ještě mám chvilinku času si to nechat otevřený, ale samozřejmě čas se neúkvapně blíží a už jako je na čase začít opravdu se nad tím jako zamýšlet na vážno.
2: A když se podíváte teď i na ostatní účastníky akademie, co je pro vás na takovém setkání možná nejcennější? Je to samotná výuka, inspirace od lektorů, nebo třeba možnost poznat další mladé hudebníky a inspirovat se třeba jejich plány a cestou, kterou si do budoucna zvolí?
3: Já mám strašně ráda, když to není jenom o tom hraní, ale dokážou ty kurzy předat i něco víc. Takže prostě potkat se s těma lidma, mimo cvičebny, mimo čas, kdy se cvičí, klidně po koncertě, popovídat si o tom, kde oni studují, u koho studují, co třeba hrajou, co se jim líbilo a takhle. A pak určitě jako akademický smyčcový orchestr, na ten jsem se strašně moc těšila, protože miluju hraní v kolektivu. Baví mě to užívat si ten okamžik s ostatníma lidma, tady pod vedením úžasného Tomáše Netopila, na co jsem se velmi těšila. A takže na toto jsem se těšila a miluju to hraní v tom kolektivu, jak už právě třeba v té cymbalové muzice, tak tady v tom akademickém orchestru.
2: Klaro, já vám moc děkuji a přeji, ať se vám podaří všechny vaše hudební plány uskutečnit, ať jsou jakékoliv.
1: To byla violistka Klára Úředníková, studentka Kroměřížské konzervatoře a jedna z účastnic Akademie Kroměříž s Petrou Sedláčkovou. A v Kroměříži zůstaneme ještě chvíli. Tentokrát se naše regionální stopařka potká s mužem, který už má za sebou kariéru na nejvýznamnějších světových operních scénách. Pozor, pozor, už po písničce se můžete těšit na Štefana Margitu.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Štefan Margita je hostem dnešní besedy v Kroměříži, kde se bude mluvit nejen o životě na světových operních scénách, ale také o tom, co všechno diváci ze života hudebníka nevidí, když zhasnou reflektory. V Kině nad sklepy je stále naše regionální stopařka Petra Sedláčková. Petro, ještě jednou tě zdravím do terénu ze studia.
2: Krásné odpoledne z Kroměříže, dnes už naposledy. Akademie Kroměříž je zajímavá právě tím, že se tu potkávají dvě generace hudebníků. Ti, kteří jsou na začátku své cesty a ti, kteří už mají za sebou desítky let zkušeností. A jedním z hostů letošní akademie je i Štefan Margita, který tady od 17. hodiny v Kině nad sklepí bude společně se sopranistkou Kateřinou Kněžíkovou hostem besedy Tomáše Netopila. Pane Margito, zdravím i vás.
3: Já vás moc zdravím a děkuji. Ano, já jsem ta stará generace už tady.
2: Já jsem to samozřejmě tak nemyslela. Vy jste ta zkušená generace, řekněme. A vy jste začínal kdysi dávno v Košicích, a prošel jste konzervatoří, zpíval jste v českých i slovenských divadlech a postupně jste se dostal až na světové operní scény, jakými jsou milánská La Scala nebo newyorská metropolitní opera. Když se dnes podíváte na mladé hudebníky, které potkáváte tady v Kroměříži, uznáváte v nich třeba sám sebe od doby, kdy jste začínal a možná jen snil o vystupování na významných světových jevištích?
3: Ano, máte naprosto pravdu a naprostá pravda je v tom, že snil, protože nikdo nemůže dopředu říci, že já dneska teda někdy vystoupím ve Scale nebo v metropolitní opeře, ale kdekoliv, protože to neznamená, že v metropolitní, když zpíváte, že třeba zažijete tu nejkrásnější inscenaci v celé kariéře, ale je to tam čest zpívat a já si myslím, že nastupuje velice dobrá mladá generace teďkom.
2: Co podle vás mladí umělci na začátku kariéry nejčastěji podceňují? Když si třeba vzpomenete na ty svá mladá léta, udělal byste dnes sám něco jinak a kdybyste měl možnost vrátit čas třeba o několik desítek let zpátky?
3: Je to repertoár. Ten je strašně důležitý, protože já jsem to měl také, že jako mladý pěvec, já jsem hned chtěl zpívat Cavaradossiho z Tosky a Madame Butterfly, Pinkertona a tak dále. A prostě to nejde. Ten hlasový vývoj musí si projít časem a když člověk začne třeba zpívat dlouho a dlouho bude zpívat Mozarta, pak ten hlas se vyvíjí správně a tam se vlastně odhalí všechny ty chyby, které člověk neumí a pak musí na tom pracovat.
2: To mě těší, že jste doporučil právě Mozarta. Teď už můžu začít trénovat doma třeba i já a třeba to taky ještě někam dotáhnu.
3: Určitě.
2: Samozřejmě si člověk může ale myslet, že v hudebním světě je potřeba především ten talent. Vy za sebou máte ale mnoho obrovské práce, cestování, konkurenci dalších operních pěvců. Co je podle vás pro mladého umělce důležitější? Talent, disciplína nebo schopnost vydržet ten tlak?
3: Disciplína. Je velice důležitá, samozřejmě ten talent tam musí být, ale ta disciplína vydržet a dostat od života určitou facku někdy. To je strašně důležitý a nebýt namyšlený, protože každý mladý umělec, a to já se přiznávám taky, že také jsem to měl, takže pokud vám někdo neporadí, zkušený v té chvíli a mě v té chvíli poradili, tak to pak nebude fungovat.
2: To se snad dozví mladí umělci i na dnešní besedě, která začíná v 17 hodin, jak už jsme říkali. Kdybyste měl ale dnešním mladým talentům něco popřát teď do našeho vysílání na jejich další hudební cestě, co by to bylo?
3: Tak samozřejmě všichni řeknou, že zdraví, ale vydržet. Tady ve zpívání nelze říct si to, že já dneska budu zpívat večer Mozarta a druhý den udělám představení Richarda Wagnera nějaké operní. Takže opravdu vydržet a pak to bude fungovat.
2: Pane Margito, já vám děkuji za rozhovor a také za vaše rady mladé generaci hudebníků.
3: Já děkuji moc a těším se v 17 hodin.
1: Z Kroměříže se loučí nejen Štefan Margita, ale také naše regionální stopařka, redaktorka Petra Sedláčková. Dnes jsme jejím prostřednictvím mohli slyšet příběhy mladých hudebníků a účastníků Akademie Kroměříž, kteří jsou teprve na začátku své cesty, ale také právě Štefana Margitu, který už má za sebou vystoupení na nejvýznamnějších operních scénách. Tak ještě jednou děkujeme, zdravíme do Kroměříže a teď si také dáme písničku z našeho kraje. Hana a Petr Ulrichovi, tedy charakter našeho kraje, jinak samozřejmě brněnská dvojice.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat suchu v ústech a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Zlín. Písničky, které nestárnou.
4: 7 let jsem světem bloudil a hledal tvůj dům. 7 let jsem světem brousil, jak schudlej král. 7 let jsem světem bloudil a hledal tvůj dům. 7 let

0: Necelých 10 minut zbývá do 16. hodiny, a tedy do dalších aktuálních zpráv Českého rozhlasu Zlín. Hned po nich tu bude další humoriáda, i na to už se můžete chystat a pomalu si rozmasírovávat svoje ústa, protože se budete celou hodinku další smát, a to u scének z rozhlasového archivu, které pro vás dnes bude vybírat alespoň základně moderátor Pavel Kučera a Saskia Burešová. Další výběr samozřejmě bude na vás. Věřím, že znáte. Když tak se můžete i na pravidla podívat na naše webové stránky zlin.rozhlas.cz, kde jsou také doplňující informace i k dalším pořadům, například co v učebnicích nebylo k této rubrice. Venuše rotuje opačným směrem než ostatní planety naší soustavy, se tam například můžete dozvědět. I to můžete brát jako pozvánku. Český rozhlas Zlín vás bude rád dál bavit, vzdělávat a informovat. Stačí s námi zůstat. Je to přání nejen Pavla Vacka, ale celého našeho týmu.
1: Cukrárna Petra Uhříka.
2: Možná ho někdo vnímá jako zpěváka jednoho hitu, taky se říkalo, že má povolání profesionální flákač, ale to všechno uvedeme na pravou míru. Sagwan Tofi je hodně pracovitý a úspěšný herec, manažer, autor mnoha úspěšných projektů. Idol dívčích srdcí 80. a 90. let byl i modelem, a tak plakáty, na kterých pózoval, zdobily pokojíčky. Film Vítr v kapse a hlavně Kamarád do deště se staly kultovními. Ano, dřív žil jako opravdový bohém, ale dnes už o přízeň faninek tolik nebojuje. Podle svých slov preferuje poklidný život. Ono to tak nějak přichází automaticky s věkem, takže mu úplně rozumím. Teď řeší spíš vzbouřené hormony své dcery, které ještě pořádně neoschl občanský průkaz. Pro nás bude důležitější informace, že vystudoval hudebně dramatický obor na Pražské konzervatoři, zahrál si v 8 filmech a dokonce se pustil i do muzikálů. Scénář k představení Čas růží dělal celý sám. Saky ho zdravím, je to už drahně let, co jsme se naposledy viděli, ale bylo to tenkrát intenzivní. To zase jo.

0: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Bylo 16 hodin.
2: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: Hasičské jednotky postupně opouští průmyslový areál Toma v Otrokovicích. V poškozené nádrži byl glycerol. Ve Velkých Karlovicích dnes začíná týden kultury na Valašsku. Zákon o EET se vrací do sněmovny. Ministryně Schillerová senátní návrhy odmítá. V noci bude oblačno, nejnižší teploty až do 16 stupňů. Jsou tu zprávy Českého rozhlasu Zlín a Barbora Hejtmánková. Dobré odpoledne. Při havárii v průmyslovém areálu Toma v Otrokovicích nedošlo k úniku nebezpečných škodlivin do ovzduší, potvrdili to specialistky z chemické laboratoře Moravskoslezských krajských hasičů ve Frenštátě pod Radoštěm. Pokračuje mluvčí zlínských krajských hasičů Lucie Javoříková.
3: Odebrali vzorky z poškozené nádrže a následnou analýzou potvrdili, že se jedná o glycerol. Současně provedli měření škodlivin v ovzduší v okolí nádrže, přičemž žádné zvýšené hodnoty nenaměřili. Příčina vzniku požáru je ve společném šetření vyšetřovatele hasičů a policie České republiky.
1: K události došlo před 8 hodinou ráno, kdy se z areálu ozval výbuch. Ten odtrhl výkon na jedné z průmyslových nádrží. Na místě zasahoval dron i 10 hasičských jednotek. Ty areál postupně opouštějí. 9 divadelních představení nabídne ode dneška týden kultury na Valašsku ve Velkých Karlovicích. Festival za dosavadních 9 let navštívilo přes 33 tisíc diváků a na dobročinné účely pořadatelé rozdělili 1,7 milionu korun. Letošní výtěžek pomůže mimo jiné i chlapci s postižením mozku. Zákon o znovu zavedení elektronické evidence tržeb neprošel senátem. Senátoři žádají třeba zrušení EET pro bezhotovostní platby. To už v minulosti nařídil i ústavní soud. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO by se tím ale stát připravil o analytická data a možnost odhalovat šedou ekonomiku. Další pozměňovací návrh ruší limit pro daňové osvobození zdravotních benefitů zaměstnanců. Ten je v původním návrhu stanovený na zhruba 50 tisíc korun ročně. Schillerová změny odmítá.
4: Prošly 4 pozměňovací návrhy, které vůbec nedávají smysl. Já si myslím, že jsem tam teda docela se věnovala tomu vysvětlování, argumentaci. Vůbec nepřipadá v úvahu, že by mohla projít senátní verze, takže my musíme dát dohromady 101, což se nám bezesporu podaří.
1: Ještě asi 30% klecových chovů slepic musí do konce roku přestavět čeští chovatelé. To je zhruba 1 700 000 klecových míst. V lednu začne platit jejich zákaz. Asi 10% farmářů zvažuje přestavbu nebo úplné zrušení chovů.
2: Počasí.
1: V noci se bude v regionu zvětšovat oblačnost a spolu s ní se mohou objevit lokální přehánky nebo i bouřky. Nejnižší teploty čekejte 20 až 16 stupňů a vítr bude slabý.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Motorka se srazila se psem na silnici 1/55 v Záhlinicích na Kroměřížsku. Dvě osobní auta a dodávka havarovaly v ulici Štefánikova ve Zlíně. To byly zprávy Českého rozhlasu Zlín. Příjemný poslech dalšího vysílání.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Jsme to chtěli vysílat, víte?
2: Humoriáda.
5: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné středeční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Saskia Burešová. Dobrý den, vítejte.
6: Dobrý den, přeji krásné odpoledne.
5: Máme pro vás i dnes velkou plnou barevnou archivní tašku kvalitních humoristů, skvělých bavičů, nápaditých komiků i krásných šašků.
2: Humoriáda.

0: Václav Neckář, jeho láska ztracená právě teď. My jsme se našli se Saský Burešovou dnes ve studiu Humoriády. Ještě jednou všem přejeme krásné odpoledne. První otázka, nedá mi to se nezeptat, jak tráví Saskia Burešová letošní léto?
1: Trávím ho doma a na chalupě a už nejezdím k moři, protože já si myslím, že už mám odježděno. Už mi je upřímně řečeno, takový to opalování a grilování na tom sluníčku moc nedělá dobře, takže my máme naštěstí chalupu na německých hranicích. Takže je to báječný, my si děláme i výlety, takže jsme byli v Bautzenu, Görlitz, poznáváme německý města, polský města a to je strašně hezký. Mě vždycky nejvíc na tom výjezdu k moři bavily ty výlety, abych se přiznala, protože takový to grilování, to mě jako nedělalo moc dobře. Takže teď to takhle využívám a zahradu tam mám a teď tam bylo příjemně, protože my máme na chalupě kousíček lesa, takže tam bylo tak krásně v tom vedru. No a jinak točím celý léto, samozřejmě točím kalendárium a měla jsem ještě nějaký prostě jiný takový akce, takže teď zase odjíždím do Náchoda na Muže roku. Prostě mám to naplněné, což je dobře.
0: Přemýšlím o tom, na co se dozeptat, ale zatím ještě nemám tolik nápadů. Mám nápad jeden, koho dáme úvodem posluchačům?
1: No, Emana Fialu.
0: To jsme tu dlouho neměli.
1: No,
0: dobře.
1: To já bych, můžu k němu něco
0: Určitě.
1: Říct? Ano, totiž on to byl vlastně takový ten prvorepublikový herec, ale byl to muž jaksi mnoha žánrů, měl takový, řekla bych, velice široký umělecký záběr, protože on byl nejenom vynikající herec, ale současně taky muzikant, báječně zpíval, to možná pamětníci si vzpomenou, byl taky režisér, dokonce scénárista a jeho bratrem byl další slavný komik v té době taky nesmírně populární, Ferenc Futurista. Jo? Takže to byly takový, jako řekla bych, velice oblíbení komici v té době. No a byli taky samozřejmě hvězdou různých filmů. Objevili se třeba, já nevím, mnoha filmek, Muži v offsideu a tak dále. Dohromady to bylo asi přes 200 filmů, vystupovali s Hugo Há.

0: Kročil ke mně a povídá. Emane, dobře, že tě vidím. Budu tě zítra potřebovat. Na co povídám? No, zítra začínám natáčet svůj novej velkofilm. Zeptal jsem se nesměle. A co to bude? No, já ještě nevím. My to dnes večer totiž budeme dopisovat. Ale hraješ v tom roli žokeje. A proč já zrovna žokeje? Upa, ty blážne. Seženu já něco hubenějšího, než seš ty? Já tenkrát vážil necelých 48 kg. Začal mě vykládat hlavní myšlenku filmu. Měl jsem být hrdinou, který odvážnou jízdou zachrání továrníka na štucle před úpadkem. A továrník se mi odmění tím, že mi věnuje koně i s dcerou. Opravdu námět jedinečný. Povídá mu, ale vždyť já jsem na koni v životě neseděl. A než jsem mu to mohl vysvětlit, byl pryč. To vám byla noc. Mně se zdálo jenom o koních. Od dročkářské kobily až po divokého mustanga. Ráno si pro mě přijeli. Kadroběr mě oblékl do rajtek, žlutých holinek a pruhované kazajky. No a já vám vypadal jak papoušek. Pak na hlavu mě dali čepici s nechtem a mě dali na váhu i se sedlem. Měl jsem půl kila přes váhu, ale to bylo tím, že jsem měl plné kalhoty cukru pro svého favorita. Povídám režisérovi, a kde je ten kůň? Ale jen jsem se otočil, stál přede mnou. Vážení, my jsme se tak lekli, jeden druhýho, víte? Pak jsme se představili navzájem.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak myslím, že Saskia zvolila velmi dobře. Bylo to velmi vtipné, víc neznámé. Ano, ano, ano, ano. Dostihy, tak si vás představuju v tom kloboučku, v chuchli, na tribuně.
3: No, já nosím kloboučky a nemusím proto jezdit do chuchle.
2: No tak samozřejmě, dáma je dáma, ta má klobouk vždy.
3: Oni mě říkají, že to je takový mé znamení, jo, brýle a klobouk. Ale víte, on je to do jisté míry i maskáč, protože dáma se nemusí tak moc česat, šoupne na hlavu tu hučku a pořád je upravená.
2: No to je trik, panečku. Že Petra Černocká také o tom ví své.
3: Ano, ano, a vždy dorazí
2: s něčím hezkým na hlavince. Tak, přátelé, máme štěstí, že bude zpívat Marie Rotrová své štěstí, ale vy hlasujte, kdo bude mít u vás to humoriádnické štěstí. Bude to Eman Fiala anebo Marek Eben. To je první souboj dnešní humoriády. Hlasujte SMS-kou humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat suchu v ústech a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
2: Tady je Humoriáda, dnešní posádka Saskia Burešová za hosty, za moderátory Pavel Kučera. Zdravíme vás a máme na telefonu první hlasující v této první souhře nebo mezihře Emanuel Fiala a Marek Eben. Dobrý den.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den, tady Miroslav z Karviné. Dobrý den, paní Burešová.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den vám, Pavle.
2: Dobrý
4: a
2: den.
4: Prosím, pokračování Emana Fielu. Hlasuju pro něho.
2: Děkujeme pěkně, naslyšenou. Dobré odpoledne, koho zdravíme?
5: Dobré odpoledne, Pavle. Standa Zemník tě zdraví a zdraví paní Burešová. Vybrala velmi dobře a...
3: Ano.
5: Pavle, já tu Humoriádu poslouchám drahná léta. Ta ještě snad nezazněla.
2: Ta ukázka s panem Fialou, myslíte?
5: No.
2: No,
3: no my jsme si to říkali.
2: To, to jsme rádi, že jsme vás osvěžili z našeho archivu.
5: A kterýho roku to je asi?
2: Ta nahrávka samotná nevím, ale vyšlo to v celku u Suprafonu v roce 83. Ale ten záznam
5: tak
2: určitě je starší.
5: Děkuju vám a paní Sosky, děkuju, že tohle vybrala.
3: Ano, ano, to jsem ráda, že se vám to líbilo.
2: Krásně nám to zapadá. Děkujeme. Dobré odpoledne.
6: Krásné, usměvavé odpoledne. Zdravím paní Sosky.
3: Ano, dobrý den.
2: Zdravíme.
6: Já bych taky pokračoval, protože jsem to taky ještě neslyšel,
3: pana Fialu. No, jsem měla šťastnou ruku.
2: Výborně, děkujeme. Dobré odpoledne. Dobrý den.
7: Dobrý den, tady Pepa ze Štětí. A zdravím paní Burešovou.
3: Ano, dobrý den.
7: Jsem tady zažil na vystoupení ve Štětí.
3: Ano, ano, ano, tam jsem vystupovala kdysi.
2: Ano. A zanechala stopu, Saskia.
7: Dáme si
2: ano.
7: Opakování.
2: Takže pokračování. Emana Fialy.
3: No,
2: děkujeme.
3: Prosím.
2: Děkujeme moc. Tak Marie Rotrová zpívala Štěstí a tedy volal Pepa ze Štětí.
3: No.
2: Mohla to taky přespívat aktuálně. Dobré odpoledne. Haló, haló.
8: Dobré odpoledne, zdravím do Humoriády vás, Pavle, a vašeho milého hosta, paní Sasky Burešovou. Dobrý den, paní Burešová.
3: Krásné odpoledne.
8: Taky. Přeji vám vše dobré, ať se vám daří. Hlasuji, Pavle, též pro Ačko a všem posluchačům přeji krásný večer či příjemné probouzení do čtvrtečního rána.
3: Děkujeme.
8: Růža z Rychnovska. Naschledanou.
3: Naschledanou.
2: Vítejte i vy. Dobré odpoledne.
9: Dobré odpoledne, dám vám pane. Je vás Petr Zelhoty.
2: Dobrý den.
9: Jsem si vkračování s panem Fialou.
2: Děkujeme i za váš hlas. Tak já myslím, že už nemusíme zpovídat další.
3: Vede.
2: A jede dál.
10: Povídám režisérovi. A kde je ten kůň? Ale jen jsem se otočil, stál přede mnou. Vážení, my jsme se tak lekli. Jeden druhýho, víte? Pak jsme se představili navzájem. A tak jsem se dozvěděl, že se jmenuje Uragan, že je z Nosticovy stáje a jeho matka, že je čistokrevná arabská klisná hadíme. No zkrátka ten kůň vám měl tak krásný rodokmen, že jsem se sám v duchu zastyděl za svůj prostý lidský původ. Ale nedal jsem na sobě nic znát. Odvedli mě ke startu a přišel jsem ještě o podkoního. Jedete Velkou Pardubickou. ale kůň to zná. Jen až přijedete na taxisu v Příkop, tak se držte. Držte se všeho, co máte po ruce. Najednou všichni ode mě odstoupili a slyšel jsem ještě volat. Kamera, jedem. A měli taky. Lidi, to nebyla jízda. To bylo rodeo. Já vypadal, jak splašenej bufalo byl. Já si připadal, jako když spadnu na sejto do mlátičky. Se mnou to hrtalo, mlátilo, šťoukalo, boukalo. Já jsem objal toho koňskýho netvora. Tu raketu, koňskou kůží potaženou. Kolem krku, ale ne z lásky, ale z nutnosti. Uzdu jsem měl na krku, krk ve hřívě, hřívu v nose a my letěli. Letěli, kamení lítalo, tráva lítala, já lítal, kůň lítal, zkrátka, lítali jsme v tom všichni. Ale to nejhorší mělo teprve přijít. Zahlédl jsem před sebou něco bílého a kolem spoustu lidí. Byla tam vysoká hromada roští, trčící do výšky, jako když 20 metařů dává košťatama k poctě zbraň. Zazval jsem nahlas. To je taxis. A mně už to bylo všecko fuk. On mě nikdo neposlouchal, ani ten kůň ne. Tak to je ten taxis. No hochu, taxis to hezky vybral. Ještě jsem stačil zavřít oči. Kůň se vám natáh jako tričko a hup. A už jsme letěli. Ano, letěli, ale každý jiná. To vám byl strašný pohled. No a jak to vlastně dopadlo? Já jsem dopadl, až není nějaký to žebro, docela dobře. Kůň taky. Ale hůř to dopadlo s tím filmem. Ten vůbec nedopad. Ten propad.
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Humoriáda pokračuje výběrem našeho dnešního hosta. Saskia Burešová má právo dalšího vybrat. Doufám, že bude mít šťastnou ruku jako v prvním kole.
2: No, doufám taky. Já bych velice ráda připomněla Petra Novotného, který ve své době byl velice oblíbeným bavičem. Určitě si vzpomínáte na jeho úspěšný pořad, který se jmenoval Novoty nebo Dobrý večer Severočeši. On byl také dlouholetým členem country skupiny Fešáci a mimo jiný autorem úspěšných pořadů. Byl to taky takový, řekla bych, člověk, který měl velice široký prostě umělecký záběr taky. No a protože v současné době na tom zrovna není nejlíp, žije tak trošku v ústraní, tak si myslím, že by bylo velice dobré, kdybychom si ho prostě připomněli.
1: Rádi připomeneme právě pořad Novoty, který jste zmiňovala, a z něj scéna nebo výstup Žena a letnička.
3: To je hodně intimní, rozumíte si? Představte, já jedu večer od někud z Moravy z představení. Hladové, já vím, že budu doma jíst. Já v noci jím, to je zdravý, taky to zkuste, bezvadná věc. A já jak jedu z té Moravy, já už si představuju tu ledničku doma. Ale já se přitom vzruším. Fakt jo? Čím ty škvarky tam mám. A čabajku. Teď já se úplně rozklepu, hele. Já jedu v tom autě, říkám si, a co já si dám? Škvarky nebo čabajku? V obojí si dám. Si říkám, ne, to je blbost, nemůžu přece jíst škvarky s čabajkou, jo. Ale si říkám, kdybych já ty škvarky dal na pánvičku, oni by trochu pustili. A teď bych tam nakrájel voloupanou čabajku na plátky. Bych to zalil vajíčkem. Já se úplně rozumím, já se chvíli zalívám vajíčko. Teď kdybych to vajíčko předtím ale rozšlehal s trochou mlíka, teď tu cibulku. To by byla amuleta jak pras. Cítíte, že to už je orgazmus tohle, jo? To ještě není všechno, ale pozor. To já teď přijedu domů. Domů přijedu a tam ta lednička je. Taky manželka, ona je vzhůru, ona na mě čeká. Teď já přijdu, políbím ledničku, běžím k manželce. Obráceně. Nejdřív jdu k manželce, pak políbím ledničku. Tak je to. Teď ji otevřu, jsou tam. Rozumíte, to je teď druhý... Teď jsem chtěl říct druhý čísla, druhý kolo. Škvarky. Ty škvarky tam jsou. A ta čabajka je tam tak. Už zase, rozumíte, mě se... A vejce, to jsem měl strach, že nebudou, ale jsou vejce taky. Z tvrdej sejra je tam. A ten jsem zapomněl. Nastrouhám ještě do těch vajíček, ono se to pak tak jako rost. Mě úplně buší srdce, já nemůžu ani... A teď já už slíkám tu čabajku. Ta lednička je už rozevřená. Já do ní vstupuju. Zdechám. A do toho ta manželka řekne, zavři tu ledničku, nečem to víc. To chlapovi nesmíte udělat. Bylo to dostatečně názorný, vidíte, co jste mu přerušili. To je, já jsem říkal, že ženě několikrát, nedělej to, hele. Já z toho budu mít trauma, tohle mi opravdu nedělej. Ona mi říká, ty nejseš normálně, ale se na sebe podívej, hele. Ty jsi uchylnej normálně s tou ledničkou. To jsi takhle pokračovat dál, ty se zblázniš normálně. Ty půjdeš kolem muzenářství a budeš si myslet, že jsi v bordelu.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak, doufám, že to nebude příliš intimní otázka na Sasky, co má v ledničce ona, protože lidé mají za takový příklad zdravého životního stylu, jsou tam biozrnička, ovozelo, voda nebo škvarky.
2: Já bych tak strašně chtěla mít tu čabajku a uheráček a vůbec a on není... mě teď tak navnadil ten Petr, jo. Že asi půjdu a koupím si tu čabajku. Jo. Ale teda tak ne, že bych vyloženě teda vyznávala zdravou výživu, ale snažím se, takže teď tam mám, musím se zamyslet, nějaký ty vejce tam jsou, je tam kotič, je tam ryso, je tam šunčička, je tam máslíčko, jsou tam tvrdé sýry, no taky dobrý.
1: Na omeletku by to bylo.
2: Omeletka by byla a dobře. Bude asi po tomhle výkonu Petra Novotnýho.
1: Máme chutě, ano. Na koho mají chuť posluchači Petr Novotný tentokrát o sportu, by to bylo zase z jiné strany úplně, a nebo Helena Růžičková, jedeme na chalupu z chalupářského kabaretu. Vyberte si humor mezera A, humor mezera B, takovéto SMS pošlete na 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Deskový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás čeká audience u baronky Jany Germany z Hildprantové na vodním zámku Blatná. A v neděli se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
2: Právě teď sbíráme, dámy a pánové, u rádia vaše hlasy pro Petra Novotného nebo Helenu Růžičkovou. Ještě můžete poslat SMS-kou Humor Mezera A nebo B na číslo 900 1104 nebo zavolat na telefon 731 800 900. Na vaše hlasy se těší i zde přítomná Saskia Burešová. Dobré odpoledne. Haló, haló.
3: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Pavle, i paní Saský Burešovou.
4: Dobrý den.
3: A já bych hlasoval pro paní Růžičkovou.
2: Mm-hmm. Děkujeme, máme zapsáno, naslyšenou. Dobrý den.
5: Dobrý den, hezké dobrý den. Zdravím z Hané, pod Mont Blancem. Tak, taky Helenu Růžičkovou a paní Saský, že pořád jste na...
2: Saský Jů jste měl říct po vašem.
4: Děkuji, hezky.
2: Lichotka z Hané.
4: Ano, z Hané.
2: Děkujeme. Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne. Karel z Bojkovic. Zdravím paní Saský Burešovou.
4: Já vás taky.
6: A samozřejmě i vás, Pavle.
2: Já
6: a
2: taky.
6: Já bych si přál paní Růžičkovou.
2: Zapsáno. Mějte se hezky.
4: Je to jasný.
2: Ještě ne.
4: Ještě vydržte.
2: Dobré odpoledne.
7: Já ještě taky bych prosila Béčko.
2: Ano.
7: A zdravím vašeho šarmantního hosta.
4: A děkuji. A teď nevím, jestli mě nebo Pavla.
2: No tak samozřejmě Sasky. Mně je to jasné. Já jsem šarmantní až po vás.
4: Děkuju.
2: Tak děkujeme.
7: Naslyšenou.
2: Dobré odpoledne. Haló?
8: Ano, hezké odpoledne. Vám, Pavle.
2: A slumíme rádio Zdává. Trošku, prosím, už, dobře.
8: Ano, už se stalo, promiňte. A srdečně zdravím paní Sasky.
4: Ano,
8: kterou
4: děkuji.
8: Kterou jsem měla strašně ráda jako hlasatelku té televizní a chci vám teda popřát hodně zdraví a úspěchu, ať se vám daří. A
4: vybírám
8: Pavle, ano. A vybírám Pavle Ačko.
2: Máme zapsáno, paní Stanislavo. Děkujeme pěkně.
4: Děkujeme.
2: Ještě není rozhodnuto, ještě tu máme SMS-kující a další hlasy. Až potom to sečteme, jen co vyspovídáme. Ještě vás. Dobré odpoledne.
9: Dobré odpoledne.
2: Dobrý den.
4: Dobrý den.
9: Dobrý den, zdravím vás oba. Oba vás ráda poslouchám.
2: Děkujeme.
9: Často se mi podaří, že jsem zrovna na cestě autem, takže si vás vyslechnu a dostatečně se zasměji při vašem humoru.
2: Jsme rádi, že vám zpříjemňujeme
4: tak
2: cestování.
4: Tak šťastnou cestu. Hmm.
2: A?
9: Děkuji. Paní Sasky, zdravím taky velmi ráda, protože ona je pro mě určitě symbol takové té dámy. A moje maminka byla taky taková, takže...
2: Vám ji připomíná.
9: Připomínáte maminku, když se na vás každou neděli dívám v kalendáři.
4: Tak to mám radost.
2: Tak.
9: Děkuji vám za to a prosila bych ještě Petra Novotného.
2: Máme zapsáno a děkujeme za váš hlas.
4: Děkujeme.
2: Mějte se hezky.
9: Mějte se hezky,
4: Naschledanou.
2: Tak, teď to sečteme. Petr Novotný měl dost hlasů, ale ne dost na to, aby vyhrál. Aha. Takže Helena Růžičková, jedeme na chalupu.

0: Můj manžel se jmenuje Karlík a je řezník. Tedy ne, že by byl hloupý, to nemůžu říct, ale na druhé straně o géniovi taky nemůže být řeč. Hlavně v těch počtech pokulhává. Představte si, že mu večer co večer po uzávěrce přebývají 200 i 300. No tak na tom by taky nebylo vlastně nic divného, ale divný je, že je vrací do pokladny. Po každý mu říkám, Karlíku, že ty jsi něco proved. Co když ti jednou ty prachy budou chybět, co potom? Schovej si ty peníze do spořitelny, ale kde pak Karlík? Jo, to náš soused, nějaký Kazimourek. Ten vám je zase chytrej. Víte, jako hejno delfínu. Tenhle Kazimourek, nebo taky uhlobaron, vám dokáže z jedné fůry briket udělat 2 fůry briket. Jo, tak tomuhle tomu říkám inovace. Víte, to ta naše chalupa vypadá vedle té Kazimourkovy jako trosečnická chatrč vedle konopiště. A na to konopiště si jezdí Sábem. My máme trabanta. A navíc pořád stojí na špalkách, protože Karlík není schopnej udělat si řidičák. Jeho totiž vůbec nenapadne, že by jim do té autoškoly mohl přinést tašku kotlet. Nevěří mi, že by po té tašce jezdil po silnicích jako ten Alan Johnson. A vůbec, řekněte, řezník, který má jenom trabanta. Ten přece musí být podezřelej. Z toho může mít opletačky. Správný řezník se činí jako ten Kazimourek. Ten vám koukne na jitrnici a hned vidí 2. Před týdnem přišel Karlík celý šťastný domů, ptám se ho, z čeho máš takovou radost, jestli se mu podařilo prodat špekáčky jako Taliány, jak mu pořád radím. Prej ne. Prej pojedeme naším autákem na víkend. V pátek večer jsem trabanta snesla ze špalků jako motýlka z kopretiny. Karlík naložil kufry a nakopl to. Jenže vykopl u podlahy nějakého čudlíka a ke všemu místo, abychom jeli dopředu otevřenou garáží, vzali jsme to zadkem a to byste nevěřili, co ten náš auták měl síly. Nejenže jsme prorazili zeď, ale vjeli jsme do prodejny se zeleninou s takovou vervou, že jsme měli po celý kapotě rozmazaný trsy banánů. A to se vám mě zelinář ještě před hodinou dušoval, že banány viděl naposled, když ještě kvetly. Prolítli jsme i pár lískama rajčat, takže jsme byli zmalovaní jako indiáni na válečný stezce.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak tolik Helena Růžičková. Jaký vidí Saskia?
3: No, jednak jsem měla Helenu Růžičkovou moc ráda, ale pak musím připomenout, ono v povědomí diváků působila vždycky jako komička, ale ona byla naprosto nedostižná v roli toho seriálu televizního Slavného vladětství a naděje, kdy si myslím, že našla přesnou tu míru, aby tu povahu té ženy, aby to nebyla vyloženě komická role, ale aby to byla i role charakterní. A tam to bylo naprosto přesný. To vůbec byl geniální seriál. A samozřejmě ona vystupovala mnoho a dalších filmech, nejenom ve filmech a v televizi, ale taky na jevišti divadla, na Zábradlí třeba, že já si vzpomínám, že jsem s ním moc krát vystupovala, samozřejmě byla vždycky velice optimistická, byla s ním velká legrace, mimo jiný, já musím předeslat, teď by slavila 90 let, takže Helenko, do nebe, všechno nejlepší, ale vzpomínám si, jak jednou říkala, že jí někdo prostě doporučil, musíš hubnout, musíš se zvážit, až vylezla na tu váhu a povídá, tak jsem na tu váhu vlezla a víte, co mi vypadlo, nevstupujte na váhu ve skupinkách. Ale tak už jsem tam nikdy nevstoupila. Byla strašně vtipná vždycky.
2: Patřilo to k ní, uměla také nosit samozřejmě.
3: No, to taky. No. Tak hlavně, je to bývalá baletka.
2: Ano, a kdyby se v té době udělovaly všemožné ceny, tak si myslím, že v době největší slávy i za vlak dětství naděje
3: určitě
2: jich má plnou polici.
3: Určitě. Já si myslím, že měla být oceněna. Uh-huh. Určitě za tuhle roli.
2: Tak, přátelé, Helena Růžičková by s námi zůstala. Pozice A, na pozici B nastupují Karel Šíp a Jaroslav Uhlíř. Vyberte si ve finále dnešní humoriády SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Připomenu závěrečný souboj dnešní humoriády. Máme tady Helenu Růžičkovou nebo Karla Šípa s Jaroslavem Uhlířem a taky Luďkem Sobotou. Koho si vyberete, to je na vás. Ještě něco k Heleně bychom měli?
2: Já jenom takovou krátkou poznámku. Určitě to bylo mnohokrát řečeno a patrně posluchači to asi vědí, že byla taky Viedma. Ona báječně hádala z Logru, ale já mohu přispět se svojí troškou do společného mlýna, protože jí to třeba v mém případě opravdu vyšlo, protože když jsem se jí ptala, jak to dopadne s mým manželstvím, tak kdysi dávno, tak ona řekla, vy se nikdy v životě nerozejdete, až smrt váš rozdělí. A ono jí to přesně vyšlo.
1: Tak to je potvrzení věšteckých schopností Heleny Růžičkové.
2: A vyšlo jí to nejenom u mě prý.
1: Dneska by už na to věštění potřebovala Turka, ten už se často nedělá, ale domácí, no Turek je domácí, že? Určitě by si ho udělala. Ráda by věštila, teď ji zdravíme tam nahoru.
2: Z kávovaru by jí to asi nešlo, to je pravda.
1: Koho nám vyvěštíte, vy milí posluchači, kam přidáme vaše hlasy? Dobrý den. Haló.
3: Dobrý den.
1: Tady je
3: Eva Schodová.
1: Ano.
3: Zdravím vás a paní Burešovou.
2: Ano, dobrý den.
3: Chtěla bych Ačko.
1: Máme zapsáno, ano. Děkujeme pěkně. Ještě pozdravíme vás. Dobré odpoledne, kdo se hlásí?
4: Haló.
1: Ano, posloucháme.
4: No, dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den.
4: Já zdravím paní Saskiu Burešovou, vás samozřejmě také zdravím.
1: My vás,
2: děkujeme.
1: A
4: chtěla by jsem Helenku Růžičkovou. Mm-hmm. A ještě moc pozdravuju a vždycky pořád mám ráda paní Sasku Burešovou, protože ji sleduju už leta, ale to už si její pořád kalendárium a každou neděli ji sleduju. A škoda, že se to neopakuje i někdy, když člověk to nemůže vidět.
2: Na internetu, ale děkujeme, že jste věrná divačka.
1: Ano, tak zdravíme, přejeme hodně další krásných zážitků, nejen s kalendáriem a se Sasky. Teď tu má máme zážitek s Helenou.
5: A Karlík si to pořád šupajdil pospátku. Projel několik zahrádek, jejíž majitelé si mysleli, že se na ně řítí golem, který vyloupil všechny salony krásy ve městě, a šplhali se do korun krsků. V tom jsme zaslechli sirénu veřejné bezpečnosti. Čekali na nás na silnici, která byla mezi zahrádkami. Mávali na nás, abychom zastavili. Karlík jim pokrčením ramen dal najevo, že neví jak. Šlápl na nějaký pedál a my jsme poskočili jako zajíc před práškovacím letadlem a zmizeli jsme v dalších zahrádkách, jejichž majitelé si pro změnu mysleli, že jsme tunguský meteorit, který prolétl skladištěm šminek. Brzděte motorem! Volali na nás příslušníci, ale Karlík na něco sáhl a my jsme zase skákali jako Mustang v trampolíně. Podivnou shodou okolností a náhod jsme se dostali na silnici. Dívám se do zpětného zrcátka a vidím, jak na mě kulí oči nějaká bledule, které šedivý mahagonový přeliv. Tak to jsem byla já. A v dálce jsme zahlédli naší vesničku a měli jsme dvě možnosti. Buď zabrzdit tím, že vjedeme do rybníka, nebo se trefit do hromady hnoje. Vzhledem k tomu, že jsme si nevzali plavací vesty, rozhodli jsme se pro druhou možnost. Karlík mířil přesně. Tak jsme ovšem na sebe museli namířit všechny moje intim spreje. Patřičný účinek měl ale až postřik na mravence. Teprve potom se Karlík šel představit příslušníkům VB. Hned ho požádali o řidičský průkaz. Karlík vytřeštil oči a zalapal podechu jako řízek z kapra na pánvi. Žádný neměl. Vždyť on naletěl hospodskému od nás ulice, který mu tvrdil, že když vypije 3 láhve pita, může si sednout za volant a nic se mu nemůže stát. No, a potom nakupujte u odborníků.
1: To je závěr dnešní humoriády, ve které hostovala sympaticky Saskia Burešová. Děkujeme za to.
2: Ano, děkuji taky, děkuji všem posluchačům.
1: Pavel Kučera přeje nejen Sasky, ale i vám všem krásné léto i dál a těším se na slyšenou.
2: Krásné léto a těším se na vás.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Bylo 17 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Při vážné nehodě v Buchlovských horách se zranilo 6 lidí. Organizátoři představili program letošního ročníku slováckých slavností vína a otevřených památek v Uherském Hradišti. Část Česka zítra zasáhnou silné bouřky, objevit by se mohly i v pátek. Zítra čekejte oblačno, nejvyšší teploty až 31 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín a Barbora Hejtmánková. Dobré odpoledne. Silnice 1/50 z Uherského Hradiště do Brna je kvůli vážné dopravní nehodě průjezdná kyvadlově. Při čelní srážce dvou osobních aut mezi Buchlovicemi a Starými Hutěmi na Uhersko-Hradišťsku utrpělo zranění 6 osob. Podrobnosti přidává mluvčí krajské záchranné služby ve Zlíně Veronika Slaměnová.
4: Naše posádky ošetřily na místě celkem 6 osob. Jedna osoba byla letecky přepravená leteckou záchrannou službou do Brna. 3 osoby putovaly do Uhersko-Hradické nemocnice a 2 na Vysoký Prach urgentního příjmu v krajské nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně.
2: Druhý víkend září se v Uherském Hradišti uskuteční 23. ročník slováckých slavností vína a otevřených památek. I letos nabídne ochutnávky vín a burčáku, průvod s přehlídkou krojů, folklorní vystoupení, řemesla nebo jarmark. Festival každoročně navštíví 10 000 lidí, připomíná starosta města Stanislav Blaha z ODS.
5: Ta akce si za dobu své existence, to znamená 23 let, vybudovala skutečně velmi pestrou množinu návštěvníků. Přicházejí samozřejmě místní, přijíždějí lidé z širokého okolí, no ale slavností se těší oblibě i u zahraničních turistů, kterých přijíždí do našeho města čím dál více.
2: Letos budou moci lidé na slavnostech nově navštívit stan Českého rozhlasu, kde uvede svůj pořad srdcovky moderátor Zdeněk Junák. Do Česka dorazí další silné bouřky. V noci na zítřek zasáhnou Karlovarský, Ústecký a Liberecký kraj. Varuje předtím Český hydrometeorologický ústav. Zítra odpoledne se pak bouřky objeví hlavně na Moravě a ve Slezsku. Bude je doprovázet vydatný přívalový déšť až 2 cm kroupy a vítr s nárazy kolem 70 km za hodinu. Podle meteorologa Pavla Borovičky by podobné počasí mohlo vydržet až do víkendu.
6: Pravděpodobně nejsilnější bouřky z následujících dnů můžeme očekávat v pátek odpoledne a v noci na sobotu. Prozatím se nedá jednoznačně určit, kudy by měly ty nejsilnější bouřky postupovat. Nejnižší pravděpodobnost, že se vyskytnou, je na severozápadě našeho území.
2: Česká bankovní asociace očekává, že česká ekonomika letos vzroste o 2%. Příští rok pak zrychlí na 2,3%. Zlepšit se výhled spotřeby domácností, investic i exportu a mimo jiné díky růstu mezd, úvěrů a odolnější zahraniční poptávce. Asociace zároveň snížila odhad letošní průměrné inflace o 0,5% na 2%. Pomohl tomu hlavně příznivý vývoj cen potravin.
3: Počasí.
2: V noci se bude v regionu zvětšovat oblačnost a mohou se objevit i lokální přehánky nebo bouřky. Nejnižší teploty čekejte 20 až 16 stupňů. Ráno očekáváme polojasnou až oblačnou oblohu, ojediněle přehánky nebo bouřky. Večer bude přecházet od jihozápadu pásmo deště, přehánek a bouřek, které mohou být i silné. Nejvyšší teploty budou 28 až 31 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Nákladní auto a dodávka havarovaly v Lidečku na Vsetínsku. 3 osobní auta se srazila v ulici Všehrdova v Uherském Hradišti. Ze zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše. Pohodový poslech dalšího vysílání.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
0: Jsou 4,5 minuty po 17. hodině, což znamená, že začíná náš pravidelný pořad Den v kraji, který vám přináší témata, která rezonují ve Zlínském kraji. Za chvíli spolu například navštívíme nemocnici v Kroměříži, kde dokončují jednu z největších investic za poslední roky, nový urgentní příjem. Tam se podíváme okolo 17:45. Hned po úvodní písničce vám ale kolegyně Barbora Hejtmánková shrne hlavní události dnešního dne. Tak, něčím nerušený poslech vám přeje Pepa Koller.
3: Český rozhlas Zlín, Den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den ve Zlínském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Při havárii v průmyslovém areálu Toma v Otrokovicích nedošlo k úniku nebezpečných škodlivin do ovzduší. Potvrdili to specialistky z chemické laboratoře moravskoslezských krajských hasičů ve Frenštátě pod Radhoštěm. K události došlo před 8 hodinou ráno, kdy se z areálu ozval výbuch. Ten odtrhnul výkon na jedné z průmyslových nádrží. Na místě zasahoval dron i 10 hasičských jednotek. Ty areály postupně opouštějí. Na rozhlednu Hostišová Bunč nebo také ke Kurovickému lomu dovedou cyklisty nově připravené cyklokruhy, které představuje město Otrokovice. Trasy určené pro silniční i horská kola vždy začínají a končí v Otrokovicích. Cílem města je podpora cestovního ruchu a aktivního trávení volného času. Pokračuje mluvčí města Lenka Vaculová.
2: Trasu si lze prostřednictvím QR kódu načíst do telefonu, takže není nutné výlet předem složitě plánovat. Pro ty, kteří dávají přednost klasické podobě, budou v turistickém informačním centru k dispozici také tištěné mapy.
1: Kroměřížská radnice dokončila nové velké dětské hřiště ve vnitrobloku na Švabinského nábřeží. Tvoří ho dvě soustavy z akátového dřeva, velká workoutová sestava, stůl na ping-pong a posezení. Mluvčí radnice Jan Vondrášek také dodal, že stávající pískoviště získalo zastínění proti slunci.
3: Hřiště vzniklo po dohodě s místními obyvateli, kteří se zúčastnili veřejného projednání možných úprav vnitrobloku na radnici.
1: Základní škola v Zubří na Vsetínsku zmodernizuje učebnu chemie a aplikované elektroniky. Projekt za téměř 4 miliony korun z poloviny zaplatí dotace. Cílem je vylepšit výukové možnosti a taky zajistit bezbariérový přístup pro imobilní žáky.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Kroměřížské nemocnici finišují s výstavbou nového urgentu. Půjde o moderní pracoviště za 200 milionů korun, které výrazně zlepší péči o pacienty i pracovní podmínky zdravotnického personálu. Jak bude pracoviště fungovat, zjišťovala naše reportérka.
1: Nejvíc rušno je aktuálně kolem budovy budoucího urgentu Kroměřížské nemocnice. Rozšiřuje se tu počet parkovacích míst. A zatímco stavbaři venku řežou a pokládají zámkovou dlažbu, uvnitř už je skoro hotovo.
2: Tohleto je budoucí nový vchod na urgentní příjem chirurgických oborů. Tudy vlastně přijde pěší pacient, který zaparkuje na novém parkovišti.
1: Ukazuje ředitelka nemocnice Lenka Mergentalová členění nové budovy.
2: To vlastně jsou prostory, kudy budou směřovat pacienti přivezení sanitkou, záchrannou službou. Může to být pacient, který třeba bude i v bezvědomí krvácející nebo s nějakým problémem, nebo pacient, který vyžaduje očistu, takže tady jako přímo máme i zázemí, vlastně sociální zařízení, sprchu. A tady máme vlastně prostor, kde ten pacient může na přechodnou dobu být umístěný, může být monitorovaný, můžou tady být přivoláni jako další specialisté.
1: Je tu i místo pro akutní a plánované zákroky, ukazuje ředitelka nemocnice.
2: Proto budeme mít vlastně tady takový malý zákrokový sálek a toto už je takový malý operační sál. Tady bude i operační stůl.
1: Momentálně je urgentní příjem v Kroměřížské nemocnici na dvou místech, chirurgický a interní. To se teď podle Michaely Chocholaté, náměstkyně pro léčebnou péči, s novým pracovištěm změní.
3: Tím, že se nám momentálně mísí dva typy pacientů, což jsou pacienti urgentní, přivezení rychlou záchrannou službou a pacienti, kteří chodí k běžným kontrolám, tak to bychom chtěli tady na tomhle novém pracovišti oddělit, aby pacienti urgentní nebo přivezení záchrannou službou byli ve zvláštním ošetřovatelském režimu nebo léčebném režimu.
2: Investice je v celkovém objemu 200 milionů, z toho stavba a všechno to, co je s tou stavbou souvisí, je zhruba 150 milionů a tuto investici hradí Zlínský kraj z rozpočtu kraje a vlastně ten rozdíl do těch 200 milionů je v režii nemocnice, to je to vybavení.
1: Vypočetla ředitelka Lenka Mergentalová s tím, že slavnostní otevření je naplánováno na 17. září. Ostrý provoz nového urgentu pak od října. Z Kroměřížské nemocnice Blanka Kovandová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Zlín, den v kraji.

0: 21. srpen 1968. Okupace Československa. Tanky vojsk Varšavské smlouvy ukončily snahy o reformu komunistického režimu. Připomeňte si s námi tehdejší události a osudy lidí z regionu ve speciálu Českého rozhlasu Zlín v pátek 21. srpna po 17. hodině.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
1: Český rozhlas Zlín.

0: 17.24 ve vysílání Českého rozhlasu Zlín klasiku od skupiny ABBA vystřídá rozhovor s meteoroložkou o tom, jak bude ve zlínském kraji.
1: Počasí.
0: No a proto už mám na telefonní lince meteoroložku Českého hydrometeorologického ústavu, paní Jitku Kučerovou. Vítejte ve vysílání Českého rozhlasu Zlín.
2: Dobré odpoledne.
0: Paní Kučerová, popište nejprve aktuální počasí v našem kraji.
2: Teploty se pohybují v těch nejvyšších hodnotách na západě kraje, tam je i 27 stupňů, směrem dál na východ trošičku klesají a nejčastěji jsou tady mezi nějakými zhruba 22, 23 až 25 stupni, takže ten rozdíl není zas nějaký extra velký. Oblačnost nějaká na obloze se objevuje, většinou převažuje polojasno, chvílemi někde obloha může být až oblačná, srážky se žádné nevyskytují, vítr fouká z jižních směrů a nejčastěji je mírný, ale ta severovýchodní nebo východní část kraje tam fouká vítr jenom většinou slabý.
0: A můžeme se společně podívat i na noc?
2: Určitě ano, v průběhu večera se postupně ta aktuální oblačnost bude většinou rozpouštět, takže pak v první části noci čekáme oblačnost jenom malou nebo téměř žádnou, která pak zase znovu ve druhé části noci bude přibývat, no a k ránu se k ní mohou přidat spíše asi ojedinělé přeháňky nebo i bouřka. Teploty by měly klesat v noci mezi 20 až 17 stupňů, v údolích při slabém větru to může být o něco méně kolem 16, no a vítr slabý, směry jižní, ale přechodně může zesilovat až na mírný.
0: No a teď se podívejme společně na zítřek. Po minulé dny jsme byli zvyklí poslouchat výstrahy, které vydával Český hydrometeorologický ústav. Na následující den je vydána také výstraha, ale tuším jiná než obvykle. Tak nás s ní seznámíte?
2: Ano, přesně tak, ta je vydaná na bouřky, taková předběžná, řekněme, protože zítra zasáhne vlastně celou Moravu taková frontální vlna zhruba v pozdějších odpoledních hodinách. Do té doby ale bude polojasno nebo oblačno a srážky jenom ojedinělé v podobě přeháněk nebo i nějaké bouřky. Přechodně může být dokonce v ranních a dopoledních hodinách zítra možná i skoro jasno. No a potom později odpoledne se bude postupně zatahovat a k večeru by mělo začít od jihozápadu přecházet pásmo deště, přeháněk a právě těch bouřek, které mohou být i silné. Hlavně se na nich mohou objevovat nárazy větru. Zatím to vypadá kolem 70 km v hodině, nelze vyloučit i nějaké kroupy a případné úhrny srážek kolem 30 mm. Ještě předtím, než se tady toto vše bude dít, tak teploty ještě vystoupají o něco víc než dnes na 28 až 31 stupňů a vítr přes den bude foukat mírný od jeho západu až jihu.
0: A doplníte i předpokládanou biozátěž na čtvrtek?
2: Určitě ano, ta je na nejvyšším stupni číslo 3, tedy vysoká zátěž.
0: A potom jenom třeba velice krátce, závěr týdne potom přinese třeba nějakou změnu nebo překvapení?
2: Trošičku zase teploty půjdou dolů, v pátek ještě zase další bouřková a dešťová vlna, hlavně ve večerních nebo podvečerních hodinách, takže v podstatě takové trošku podobné počasí jako ve čtvrtek, teploty nejvyšší kolem 25, v sobotu kolem 24 stupňů a podobně i v neděli.
0: Milí posluchači, meteoroložka Jitka Kučerová vám nabídla svůj pohled na současné i budoucí počasí, za což jí mnohokrát děkuji a posílám pozdrav do Brna, naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou.
3: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: No a my se posuneme k dalšímu tématu. Rádi si čas od času zajdete do divadla? Pokud ano, tak určitě nikam neodcházejte, protože už za okamžik vás pozvu doslova na divadelní maraton hned po písničce. Tak příjemný poslech.

0: 7 dní divadla, hudby a radosti a zároveň pomoc pro ty, co to nejvíc potřebují. To vše nabízí Týden kultury na Valašsku, který startuje právě dnes ve Velkých Karlovicích. Co všechno návštěvníkům letos nabídne, na to se ptala moderátorka Silvie Pospíšilová, organizátora festivalu Bohuslava Komína.
1: Letos připravujeme 10. ročník a začneme, řekněme trochu tradičně, dohodami Jaroslava Duška, protože před 10 lety, kdy byl takzvaný 0. ročník, tak 4 dohody a 5. dohoda Jaroslava Duška byly u zrodu toho týdne kultury. Tehdy vlastně dohody probíhaly v beduínském stanu a vlastně ten velký zájem o tyhle dvě představení vytvořil myšlenku, vznikl díky tomu týden kultury. A Jaroslav Dušek byl na všech ročnících a proto jsme se rozhodli, že jubilejní ročník zahájíme právě s ním.
2: Součástí přehlídky jsou i hudební vystoupení. Na koho se může publikum těšit?
1: Cílem vlastně týdne kultury není jenom, aby lidi přijeli na 2 hodiny do divadla, ale aby si udělali celý příjemný letní večer. A proto před takovým cirkusovým šapitou vyroste už 8. rokem festivalové městečko, kde je veškeré zázemí, čerstvovací stan, sociálky, ale je tam hlavně i doprovodný hudební program, který každý rok tvoří na housle Alžběta Králová, na saxofon Nikol Kenická, muzikanti na tripu, kteří hrají na trubku a na pozoun, takže je tam taková pěkná atmosféra, lidé si posedí, něco sní, potkají se, popovídají si a pak jdou teprve do divadla. Proto je dobré, když přijedou i dřív do Velkých Karlovic a udělají si takové hezké odpoledne tady na Valašsku s náma a večer ho zakončí krásným divadelním zážitkem.
2: No a vy jste už tak trošku navnadil posluchače na 4 dohody, ale kdo další vystoupí ve Velkých Karlovicích?
1: První 2 dny to bude hlavně Jaroslav Dušek, protože dnes ve středu jsou to 4 dohody, na ně zítra naváže 5. dohoda a ještě předtím to bude beseda Honzy Vojáčka a právě Jaroslava Duška. V pátek nás už potom čeká divadlo Bez zábradlí a jejich účet. V sobotu to bude dětský den, který bude dopoledne a večer 7 pádů Honzy Dětka. V neděli je to taková romantická komedie Studia 2 s Petrem Štěpánkem a Zlatou Adamovskou. V pondělí úplně nové představení Diany Mórové a Martina Trnavského a v úterý to zakončíme Simonou Stašovou a Etzlerem speciálním představením.
2: Ve Velkých Karlovicích budou zářit samé hvězdy. Vy ale nezapomínáte ani na děti. Zmínil jste dětský den. Pojďme říct, kdyby na festivalu děti určitě neměly chybět.
1: V sobotu dopoledne od 10 hodin, kdy začíná rodinný den u šapito. Opět není to jenom o tom, že přijdou děti na divadlo, ale můžou s náma strávit krásně celé dopoledne i pozdní oběd. Celé je to postaveno na příběhu dinosauřích sourozenců divadla na větvi, které se jmenuje Vejce, vejci a nep jurodiví dinosauři.
0: Do Velkých Karlovic na Týden kultury na Valašsku nás pozval organizátor festivalu Bohuslav Komín.
3: Den v kraji.

starý, mužem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat. Až budu starý, mužem budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša, jako čínský mudrc sednu na břeh řeky.

starým mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starým mužem, budu svoje místo mít. U okna, kavárny, avion, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou asi.

0: starým mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starým mužem budu místo vody pít a hodné víno ze čbánku, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí už starý muž. Starý
1: a nedostat se do dluhu, co jsou to investice nebo jak si najít dobře placenou práci. Tohle všechno se tento týden učí děti na prvním příměstském táboře svého druhu na Ekonomické fakultě Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Na místě natáčela reportérka Tereza Chrastinová.
2: Všechno musíš platit, stát, dávat daň je drahé, jídlo je drahé, benzín je drahý, nájem.
3: A kde na to vezmou ti lidi, co myslíš?
2: No v práci, všechno zase to zdaní, daň z příjmu a další.
4: Na Fakultě managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně si povídám s táborníkem Viktorem. Ten je jedním z 22 dětí, kteří se účastní prvního ročníku příměstského tábora Finanční pevnost. Pokračuje jedna z organizátorek Bohumila Svitáková.
5: Základní cíl je to, aby jsme podpořili finanční gramotnost u dětí, které to nejvíce potřebují, to znamená, vzali jsme kategorii od 8 do 13 let. Já bych řekla, že děti jsou hrozně šikovné, na druhou stranu to hodně individuální. Někteří skoro už chtějí obchodovat a někteří jako opravdu tápají.
4: Až do pátku čeká děti nabitý program.
5: Hlavně je to zaměřené na příjmy, výdaje, trošku se dotkneme i investování nebo podvodu na internetu, aby děti nenaletěly. A podíváme se do banky, jak to tam vypadá. Tam to bude zaměřené na spoření vlastně, na mince, na ochranné prvky bankové.
4: Děti se tady dozví víc také o tom, jak získat práci. Na různé pozice museli absolvovat i vstupní pohovor. Pokračuje Bohumila Svitáková.
5: Každá ta práce, kterou dělají, je jinak hodnocena. Jiné peníze dostane bankéř, jiné dostane kurýr nebo prodavač v obchodě. A aby se snažili to vzdělání a ty podmínky k té práci si vybudovat co nejlepší. A podle toho, jak to odpracovali, tak dostávají mzdu.
6: 5 000, 10 000... 55 tisíc.
3: A co s tím budete dělat?
6: Zatím nevíme.
7: Asi budeme výdaje platit. Zhruba 48 tisíc.
8: Budeme investovat do zlata.
4: Některé děti v tom mají jasno už teď. Další mohou ještě do pátku sbírat cenné vědomosti a zkušenosti. Ty jsou často k nezaplacení. Ze Zlína Tereza Chrastinová, Český rozhlas.

0: plavat se už Miroslav Knedla naučil tak, že získal titul mistra Evropy v závodě na 50 metrů znak. Teď se ještě chce zlínský odchovanec naučit to, jak podobné úspěchy oslavit. Při záběrech okamžiků těsně po vítězství na evropském šampionátu v Paříži se totiž Knedla sám sobě směje.
1: Po konci vítězného a taky těsného závodu na evropském šampionátu vypadal plavec Miroslav Knedla spíš překvapeně než nadšeně.
2: Já normálně, když doplavávám většinou, tak se sundám prvně brýle, pak se na to podívám, jenže z nějakého důvodu jsem se přímo podíval na tu tabuli a viděl jsem, že jsem skončil první a pro mě to bylo obrovský šok. Já myslím, že ta moje reakce po tom doplavání je docela sebe vysvětlující. No.
1: Přibližuje Knedla zpětně, co se mu honilo hlavou těsně poté, co se stal mistrem Evropy na 50 metrů znak.
2: Jak jsem byl v tom šoku, tak jsem tam ještě zůstával nějakou tu chvilku. Pak jsem si říkal, tyjo, vylezu na dráhu, nevylezu, je to blbý. Takže bylo to docela náročné si takhle něco vymyslet za tu chvilku. No. Každopádně jsem nic extra neudělal, spíš jsem tam byl tak jako ve vodě. No, byla taková trapná oslava.
1: Zlínský odchovanec, trénující na univerzitě ve Spojených státech amerických, se ale musel rychle zorientovat. Krátce po životním úspěchu už ho totiž čekal štafetový závod.
2: Trenér mi hned řekl, jakože super, gratuluju, blablabla, ale plaveme za 15-20 minut, takže šup do vody, běž se vyplavat a ještě tady předved něco na tu štafetu a potom si to můžeš trošku užít.
1: 21-letý závodník popisuje páteční večer. V sobotu dopoledne ho pak čekala rozplavba na 100 metrů znak a i v této disciplíně chtěl bojovat o medaile. Skončil ale hned ve zmíněné rozplavbě a zpětně připouští, že částečně šlo o daň za předchozí úspěch.
2: Už když jsem se rozplavával, tak jsem byl takový až moc klidný, že tam nebyla ani taková ta zdravá nervozita a myslím si, že se to docela vymstilo, protože jsem to rozjel hrozně pomalu. No, vypadalo to, kdyby měl na párku, no, ale dopadlo to, že jsem byl 2 vteřiny za tím svým osobním rekordem, což úplně neodpovídalo těm výkonům, co jsem měl předtím a docela mě to mrzí, jako jsem se chtěl konečně dostat na tu hranici 52 vteřin na 100 znaka.
1: Nemá Miroslav Knedla problém s tím, že po zisku evropského titulu musí hledat novou motivaci. David Nekvinda, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: I tuto sobotu usedne na pohovku Jožky Kubáníka oblíbená osobnost. Jmenuje se Bára Hrzánová a kromě toho, že vlastní Dálii, má snad i nejnakažlivější smích. Přesvědčte se o tom v sobotu od 17. hodiny a v neděli se od 11. těšte na herce Tomáše Šulaje, který vám povypráví neuvěřitelné historky z divadelního zákulisí. Na mé hosty i na vás se těší Jožka Kubáník.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.

Friedl dospíval v Českém rozhlase Zlín. Už jen 8 minut zbývá do 18. hodiny a čas, který byl vyměřený našemu pořadu, pomalu končí. Ale než se s vámi rozloučím, nabídnu vám ještě několik témat, kterým se budou věnovat nejbližší zprávy v 18 hodin. Řeč bude o vážné nehodě v Buchlovských horách, při které se zranilo 6 lidí, a vzpomeneme i nové dětské hřiště ve Vsetíně, za které město dalo více než 1 milion korun. A zmíníme i záměr ministerstva zdravotnictví, které chce dát větší pravomoci zdravotním sestrám. Tak, to už je ode mě opravdu vše. Hezký zbytek středečního odpoledne, pardon, i z pořady Českého rozhlasu Zlín vám přeje Pepa Koller.

0: bylo 18 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Při vážné nehodě v Buchlovských horách se zranilo 6 lidí. Ve Vsetíně jsou po opravě další 2 dětská hřiště. Ministerstvo zdravotnictví chystá novelu zákona, která má dát větší pravomoci zdravotním sestrám. Zítra bude polojasno, večer déšť, přehánky a bouřky. Nejvyšší teploty až 31 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín a Barbora Hitmánková. Dobrý podvečer. Silnice 1/50 z Uherského Hradiště do Brna je kvůli vážné dopravní nehodě průjezdná kyvadlově. Při čelní srážce 2 osobních aut mezi Buchlovicemi a Starými Hutěmi utrpělo zranění 6 osob. Podrobnosti přidává mluvčí krajské záchranné služby ve Zlíně Veronika Slaměnová.
2: Naše posádky ošetřily na místě celkem 6 osob. Jedna osoba byla letecky přepravená leteckou záchrannou službou do Brna. 3 osoby putovaly do Uherskohradické nemocnice a 2 na vysoký prach urgentního příjmu v krajské nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně.
0: Děti ve Vsetíně si můžou hrát na dalších 2 opravených hřištích. Město nechalo předělat hřiště v sídlišti Rokytnice a Trávníky dohromady za více než 1 000 000 korun. Novou podobu hřišť popisuje mluvčí Vsetína Jana Rašková.
3: V Rokytnici jsme starý povrch odstranili a dali tam nový tartanový i s lajnováním. Vyměnili jsme zde také síťované oplocení. Na Trávníkách jsme pod lanovku a na nástupní ostrůvek položili pryžové desky a na nejprudší místo gumovou rohož. Zbytek jsme dosypali hlínou a zatravnili.
0: Mezinárodní porota degustátorů dnes večer vyhlásí vítěze soutěže Vinař roku. Do finálového kola se dostalo 8 vinařů z Česka a 1 ze Slovenska. Celkem se zapojilo 70 vinařství se skoro 670 vzorky vína. Slavnostní gala večer začíná na pražském Žofíně v 7 hodin. Loni zvítězilo vinařství Volařík z Mikulova. Zdravotní sestry by mohly získat větší pravomoci v péči o chronicky nemocné pacienty nebo při ošetřování ran. Slibuje to novela zákona, kterou připravuje Ministerstvo zdravotnictví. Podle prezidenta České lékařské komory Milana Kupka ale sestrám chybí dodatečné vzdělání. Zuzana Tomášková z České asociace sester to odmítá a chystané změny naopak vítá.
4: Mnoho věcí už v dnešní době vlastně dělají na základě nějaké domluvy, nějakého sdílení kompetencí v rámci ošetřovatelského týmu. Tím, že navýšíme kompetence sestrám, tak vlastně zlegalizujeme tu činnost, kterou v současné době už běžně v těch týmech dělají.
1: Počasí.
0: V noci bude oblačno s možností přeháněk a bouřek. Nejnižší teploty 20 až 16 stupňů. Ráno bude polojasno až oblačno s ojedinělými přeháňkami nebo i bouřkou. Večer čekejte v regionu déšť, přeháňky a bouřky. Nejvyšší teploty 28 až 31 stupňů. Vítr může v bouřkách zesilovat nárazy větru až 70 km za hodinu. Objevit se mohou i kroupy.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Osobní auto havarovalo u obce Komárov na Zlínsku. Po zprávách Českého rozhlasu Zlín začíná Morava krásná zem. Příjemný poslech dalšího vysílání.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Zlín,

a opět je tady Morava krásná zem, pořad, ve kterém si na své přijdou hlavně milovníci dechovky a cymbálovky. Příjemný poslech vám přeje Jiřina Ostrá. O úvodní písničku se postarali Vlkošáci, zahrali vlkošskou polku Pavla Svobody a Václava Babuly. No a jaké budou písničky ze srdce pro paní Zdenku Růžičkovou z Velkých Němčic a také pro celou rodinu Chalupovu bude oblíbená Stará lípa. Bude hrát Krajanka. No a pro paní Lídu ze Šlapanic pak Vlaštovičky v podání Veselky. I další písničky mám připraveny a doufám, že se budou líbit. Třeba zrovna Ludvíku mají dnes svátek, na Slovensku pak Lídie. Přejí pěkný život. No a vám všem pak hezký večer při pěkných písničkách. Ještě připomenu telefonní číslo 726 46 520 0 a teď už cymbálová muzika Linda.

0: Tak za doprovodu cymbálové muziky Linda nám zpíval ženský sbor Děvčice Zvonice. No a mezi tím, co jsme poslouchali tyto pěkné lidové z Luhačovského zálesí, tak se k nám dovolal pan Miloš. Dobrý večer.
1: Paní Jiřínko Ostrá, dobrý večer. Nevím, jestli je to souhra náhod, nebo jestli štěstíčko z nebička přišlo. Vy jste vzpomínala na začátku, než je vše popřeju všem posluchačům, že budete hrát písničku na přání rodině Chalupové. A dnešní moje prosba na vás je pro tu rodinu stejně, protože má svátek Ludvík. Mm-hmm. A Ludvík Rouš, syn Marušky Roušové, dneska má svátek. A k tomu ještě potom jsem chtěl připomnout i další věci. Ta patří ještě vnouček Ludvík, desetiletý usmrtil v Karolicích u náměště. A potom vzpomínka na narození na mýho synovce, který je 1966. A potom k tomuhle přáníčku písničky vzpomínky za všechny, já bych řekl, Ludvíky Chalupy a Roušovi u té celé rodiny. Tak jedná se o praděda Ludvík Chalupa, tam je 1800, nevím přesně kolik. Jeho syn, děda Ludvíka, tady toho, co mu přejeme, byl ročník 1906. Jeho strejda, bratr od Marušky Roušové, Ludvík Chalupa, 1931. Potom ještě k tomu rodině, zase z rodiny Roušové, patří pan Ludvík Pánové, který byl jako manžel babičky jejich. A k tomu ještě se přidává potom další, to jsou členové, to jsou manžele jako sester pana Ludvíka Chalupy, Ludvík Řezanina, Hlubokého, u nám ještě číslo popisné 26.
0: Tak to už
1: a
0: máte...
1: Ludvík... A poslední jméno, Ludvík Vlačín, rodák z Okárce. To bylo všechno v rodině Chalupů, jako tíhletí Ludvíci.
0: Jo. No jo? Prostě, jak jsme říkali v úvodu, že se bude hrát stará lípa, právě pro tu celou rodinu Chalupovu, no tak pan Miloš je na příjmu, doufám, že i ostatní členové této skutečně rozvětvené rodiny. Můžeme se, pane Miloši...
1: Poslouchají, paní Ostra, ale já vám ještě chci poděkovat za toho 11. tam, když jsem jako měl měla to, já jsem vám to tam vyšel, já jsem to dneska takhle dal do jedné hromady.
0: No jo? Ano, tak se to dá dohromady, pane Miloši, ale už se tedy rozloučíme, protože už
1: ano,
0: tady na dalším telefonu čeká.
1: A Marušku Roušovou a celou rodinu tak. A já vám moc samoz děkuju.
0: Nemáte za co, někdy zase nashledanou.
1: Pěkný večer tak. A děkuju za tu písničku.
0: A kdo pak není začak, kdo pak je na tom druhém telefonu. Dobrý večer i vám.
2: Dobrý večer.
0: Ano.
2: Je František z Frýdku v Lístku. Mm-hmm. Já vás zdravím, paní Ostrá, zdravím Český rozhlas Brno. Rodiny na Jižní Moravě, celou moji milovanou rodnou Jižní Moravu. Mm. Ale dnes je Ludvík a já mám kamaráda v Dolních Dunajovicích, kousek od Palavy, pana Ludvíka Malého. A takže bych mu chtěl popřát štěstí, zdraví, pohodu, lásku rodiny, všechno, ať se mu daří a hlavně to zdravíčko. Samozřejmě zdravím i jeho manželku Jarku v Dunajovicích, zdravím všechny spolužáky, kamarády a prostě od Brna až po Lanžo. Já vám děkuju.
0: Nemáte za co.
2: Vy
0: také, nashledanou. Tak a vrátím se k polední části Moravy krásné země, k projektu Prázdniny u babičky. Dnes nám zaspívala 12-letá slečna Iva Smetanova z Lhotská. Co je zajímavé, že ona je sestřenice zpěvačky pondělní Viktorky Smetanové. Ta nám zaspívala Vysoký jalovec a Iva, pakliže jste neposlouchali, tak ta nám zaspívala Holku modrookou. Dozvěděla jsem se, že chodí do školy ve Vizovicích, že jde do 7. třídy, že má nejraději tělocvik, no jak jinak, také jízdu na kole, stejně jako Viktorka, a dokonce tedy chodí do sboru dobrovolných hasičů Pozděchov, tak to je velmi chválihodné. No ale ještě se mě přiznala, že moc ráda ten fotbal nemá, to Viktorka se chystá na hřiště, jak si zakope. Tak jo, tak holky, jak Ivo, tak Viktorko i babičko Dan.

0: No, já vás tam zdravím a děkujeme samozřejmě za vaše výkony. A ještě, kdo neslyšel, tak si může najít naše webové stránky a tam si najde audioarchiv celodenní záznamy a může si poslechnout zpěv třeba zrovna dnešní Ivy Smetanové. Projekt Prázdniny u babičky trvá do 30. srpna, kde bude vylosováno poslední dítko tohoto projektu. Tak a Honzík Buřil posílá písničku Ivance Slabákové, no tak to je od něho moc milé. Všichni zdravíme, hrát bude Stříbrňanka.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Tak to byla Stříbrňanka. Beru si dopis a čtu. Dnes v kalendáři jméno Ludvík září. I já bratra tohoto jména znám, Ludvu Štěpančíka z Rokytnice u Slavičína. Doufám, že tvé jmeniny budou stejně výjimečné jako ty, ať pracovně v pivovaru na Hrádku nebo u skleničky oroseného uzemánka při kulečníku s kámoši. Přeji ti, ať všechno, po čem tvé srdce touží, bude navždy tvé. Radosti a smíchu vnes si do mého života tolik, tak kéž ti Bůh požehná zdravým bohatstvím a prosperitou v tvém životě. Měj se dnes překrásně, užij si svůj sváteční den, ať pracovně či dovolenkově po krásách naší Moravy. Tak jak si mě, bratře, potěšil v dubnu, ty se sestrami, a tě dnes na oplátku potěší toto moje skromné přáníčko. S lásky plným pozdravem blahopřeje sestra Věra, rozená Štěpančíková, tak na zdraví, ať mě slouží a píseň u srdíčka tě hřeje. A bliká telefon, takže já si vezmu telefon. Kdo pak je u telefonu? Dobrý večer.
1: Dobrý večer, paní Ostrá. Já jsem Adámková z Květné a bych chtěla popsat včerejšímu svátku Helence Jurčíkové hlavně hodně zdraví a pozdrav taky jejímu manželovi Fankovi. Mm-hmm. A do nebíčka bych chtěla poslat pozdrav Ludvovi Matulovi z Rudimova, rodák z Kladné Žiliny, který by se v těchto rokách dožil 70 let. Tak všecko nejlepší v tom nebíčku, nech se mu daří.
0: A no to uvidíme, paní Adámková, jaké to tam je. Všichni, ten svět je spravedlivý, takže ano. Doufejme, že Ludva se tam má dobře. A já jsem ještě chtěla podotknout, že vy posíláte pozdrav Helence Jurčíkové a představte ano. si, že teď je na řadě právě ta jedna srdcovka nebo písnička ze srdce první a no. je to Stará lípa a já u paní no. Helči vím, že tato písnička je její ráda. Oblíbená, takže se to
1: ano,
0: hodí.
1: Ano,
0: no,
1: to je
0: super.
1: Její oblíbená.
0: Tak jo?
1: Ano, jo, tak vám moc krát, paní Jiřínko, moc krát děkuji.
0: Nemáte za co.
1: Zase nashledanou.
0: A někdy zase nashledanou. Hezký večer. No a jak už jsem předeslala, je na řadě první písnička ze srdce. Takže pozdravím paní Zdenku Růžičkovou z Velkých Němčic a ještě jednou zdravím tu celou velkou rodinu Chalupovou. Jak už jsme slyšeli, písničku posílá všem Miloš Snopek a je to Stará lípa.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: No a teď už opět Morava krásná zem, telefonní číslo 726465200. No ale naše číslo dobře zná paní Zita Bémová. Dobrý večer.
3: Dobrý večer. Já vás srdečně zdravím, paní Jiřinko, zdravím všechny posluchače a všechny mé přátelé. Samozřejmě, že vaše číslo já znám z paměti, protože dlouhá léta já s vámi kamarádím a doufám, že i vy se mnou, vy jste můj jediný přítel, který tady se mnou přebývá v mém kuchyni.
2: Doufám, že přináší radost také, paní Zito.
3: Pochopíte mě, paní Jiřinko, kdyby mě nepřinášel, tak bych poslouchala.
2: No to je pravda. Tak a co máte na srdci? Proč
3: takže
2: se dovolím?
3: Já bych vás prosila o vzpomínkovou písničku a prostě vzpomínku na mou drahou babičku paní Marii Lukešovou ze Sasiny, která mě vždycky poučovala o důležitých věcech životních. Mnoho mě toho řekla a já na ní nikdy nemohu zapomenout, takže já ji posílám tam do těm branám písničku. Mm-hmm. A vzpomínku.
2: Dobře.
3: A další věc je ta, že chci pozdravit a pogratulovat paní Marušce Uhrové, protože ta má právě toho 15. srpna jmeniny, paní Maruška Uhrová z Lanžota, tak já jí přeju všechno nejlepší a hodně božích milostí k jejímu svátku. Mm-hmm. A další věc je ta, že chci poděkovat z celého srdce všem organizátorům na naší pouti, protože máme tu pout slavnou, myslím pout v našem chrámu a na farské zahradě, takže já všem pánům muzikantům, paní Dáši Krhlové a dalším děvčatům a hlavně teda otci Pavlovi Křížovi za nádhernou mši a nádherné povídání předemší na jeho vítání všech zácných hostů.
2: Tak jo, tak to byly milé pozdravy.
3: Takže to bylo ano.
2: Od paní Zity Bémové. Můžeme se rozloučit. Nashledanou.
3: Já jim všem děkuji.
2: Nashledanou. A už pan Richard. Dobrý večer.
4: Ano, zdravím vás ze Skaští, všetky posluchače i vás, paní Ostrá. Prosím vás, my jsme v rodině oslavili několik narození, několik svátků. Prvé řadě moje žena Petra měla svátek, potom syn Jáchym měl svátek a potom narozeniny měl také syn Jáchym a ještě další z těch synů posledních měl narozeniny Jeremiáš. Teď jsme to všechno slavili dohromady, tak všetkým posílám pozdravy, samozřejmě celou rodinu, ještě rodiče od manželky, všetci tchánové a švagrové a podobně jsme se sešli, takže bylo to pěkné, všem děkujeme za návštěvu a samozřejmě jsme rádi, že to můžeme takto oslavovat, vždycky ten půlka toho srpna je pro nás náročná.
2: No ale chyběl rozhlasový hudební dárek a ten právě teď vám přinášíme,
4: tak,
2: pane
4: Richarde.
2: Nashledanou. No a předám přání i paní Martě Burianové z Bobrové k dnešním krásným narozeninám. Přejeme jí všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí a životní pohody. No a to jí přejí sestra Květa, neteř Romana a synovec Miroslav s manželkou Soňou a dětmi Mirečkem, Eliškou a Kristýnkou. Vzpomínka, dnes vzpomínáme na našeho tatínka, dědečka a pradědečka, pana Pavla Bízu z Terezína u Čejče, který se narodil 19. srpna na 1910 a v květnu uplynulo už dlouhých 60 roků, co nás navždy opustil. S láskou a úctou vzpomínají dcera Marie a syn Zdeněk s rodinami. Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi. A další dopis, předem mého dopisu vás všechny na rádiu Brno zdraví Elenka Večerková z Vřesovic u Prostějova. Děkuji Karlu Hegnerovi, že mě nechal 6. srpna srpna zahrát v Českém rozhlase Brno. Chtěla bych nechat zahrát Karlu Hegnerovi pro radost a celé jeho rodince a všem u vás v rozhlase a kamarádům, prostě všem, kdo poslouchá. No tak to je od paní Večerkové moc hezké. No písnička podání Vacenoviáku to teď nebude, teď to bude druhá písnička ze srdce. Je pro paní Lídu ze Šlapanic, kterou zdravím, přeji krásný večer, krásný poslech těch Vlaštoviček.
0: Český rozhlas Zlín.

0: tak to byla druhá písnička ze srdce, byla pro paní Lídu ze Šlapanic, paní Zbrito Vlaštovičky, tentokrát podání Veselky. A já si vezmu telefon, kdo pak je u telefonu. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, paní Ostrá. Tady paní Jelínková od Blanska. Já bych měla takový přání. Máme švagrová je Helena, bylo včera Heleny, a 24. srpna má 91 roku.
0: A jak se jmenuje paní Helenka příjmením?
1: Helenka Kolaříková ze Lhotníku Vyškova. A ona chudě rád nevidí a ona vás poslouchá a už kolikrát dávala zahrát a i nám, tak já jí to na oplátku bych vás poprosila, jestli byste jí zahrál nějakou pěknou písničku a my jí přejeme hodně zdravíčka, zdravíčka, štěstí, pohody a božího požehnání. Děkuji vám moc krát, paní Ostrá.
0: Nemáte za co, no a kdyby se Helence nelíbily následující čardáše, tak klidně si může říct u té další písničky tak. Tuto písničku hrají pro mě. Takže zdravím paní Helenku, zdravím i vás. Naschledanou.
1: Naschledanou.
0: No a ještě další dopis od Eleny Večerkové. Chtěla bych nechat zahrát pro moji kamarádku Martu Kvapilovou z Vřesovic u Prostějova. 29. července měla svátek. Přejeme jí hodně zdraví a boží požehnání. No a to jí přejí Kvapilovi, Jana a Aleš, Jirka s Katkou, s celou rodinou, Svozilovi a dva pravnuci, Sebinek a Mateo Svozilovi, Petruška Kvapilová a 7 vnoučat, no a také kamarádka Elena Večerková se sestrou Zuzkou Královou a také Jitka Ešnerová s rodinou ze Zlína. No a teď už klub přátel Českého rozhlasu Brno a Zlín. Takže dnes má narozeniny, je 19. Je to paní Monika Kravková, bydliště tady bohužel není uvedeno. Svátek pak mají pánové Ludvík Kubiš z Modřic a ještě jeden Ludvík, Ludvík Kolínek z Nezdenic. Takže milí naši posluchači, samozřejmě vám děkujeme za to, že nás posloucháte, moc nás to těší, no a do těch let příštích vám přejeme co jiného, než hodně zdraví, pohody, klidu, přejeme krásný, pohodový život. Tak a teď tady mám ještě přání jedno a je to vlastně vzpomínka. A je, tak to si nechám až po následujících písničkách, jak už jsem říkala, směs čardášů v podání Moravěnky.

0: Tak to byla Moravěnka a teď to bude pan František. Dobrý večer.
1: Dobrý večer vám přeji a všem posluchačům. A mám dneska takové přáníčko, vzpomínku, nechat zahrát písničku mému tatínkovi Františku Šišlákovi z Čejkovič, který by měl dnes narozeniny. A je to vzpomínka za mě, za sestru Marii a za sestru Jindru. Rád bych, aby kdo jej znal, mu věnovali aspoň trochu té vzpomínky. Tak děkuji moc.
0: Určitě, není zač, nashledanou.
1: Nashledanou.
0: No a dnes má svátek, píše Broněk Uher, kamaráta muzikanta, zpěvák, pan Ludvík Stojaspal z Dolního Němčí. A také kamarád myslivec, pan Ludvík Kadlček, který žije v Americe, je to rodák také z Dolního Němčí. No a přeje všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky, božího požehnání. Samozřejmě kamarád Broněk blahopřeje s rodinnými příslušníky a také s muzikanty dechové hudby do Němčanky. Vzpomínka při příležitosti jména Ludvík na mého milovaného tatínka, pana Ludvíka Štěpančíka z Kochavce, Vychopnice, se tady píše. Bohužel už 7. rokem tu s námi není a v srpnu nejenom, že vzpomínáme s tichou vzpomínkou narozeniny, dnes meniny, ale 12. srpen před 7 lety bez slůvka rozloučení nás tatínek opustil. Každý člověk zanechá na světě stopu. Některou odnese čas jako vítr v krajině, jiná zůstává navždy v lidských srdcích. A takový byl i můj tatínek. Tatínci jsou naší oporou, učiteli, ochránci. Jejich láska je neprůstřelná a proto je třeba i po letech se odvděčit tichou vzpomínkou, jak na tatínka Ludvíka, bohužel letos na jaře i na maminku Anastázii. Za vše, co vykonali, zůstává v našich srdcích hluboká vděčnost. S láskou dcera Věra s manželem Pavlem, vnuci Veronika a Pavlík Pastorkovi s pravnoučkem Danielem Borískem, no a společně se všemi, kdo je v srdcích znali, takoví, jací byli. Dej jim věčné odpočinutí a světlo věčné a tím svítí. No a na řadě je písnička podání v Norovianům.
2: Český rozhlas Zlín.

Tak v Norvené dohráli a tady čtu maily studiové. Ahoj Ivanko, posílám ti moc srdečný pozdrav. Chtěl bych ti popřát hlavně hodně sil, klidu a co nejvíce krásných chvil. Často na tebe myslím a moc si tě vážím. Měj se co nejlépe a opatruj se. Posílám ti velké oběti a pozdrav od srdce. Jarda Wolf. A poslední. Zahrajte pěknou písničku pro paní Marcelu Ptáčkovou. Nachází se v lázních Darkov, to posílá brácha, ať se jí daří. Písnička Záhorsku dzedinu.

Tak to byla písnička Adama Huce staršího a Miroslava Irši. No a je 18 hodin 55 minut, takže Morava krásná zem končí. Následují zprávy a na pěknou notečku s podtitulkem Zpátky do Strážnice. Jak zněla Strážnice v roce 2010? Z rozhlasového archivu si prostřednictvím vybraných ukázek připomeneme pořád proměny tradiční hudby karpatských regionů Moravy a Slezska. Pořad připravil multiinstrumentalista a etnomuzikolog Marian Friedl pro 65. ročník festivalu. Pěkný večer, klidnou noc vám přeje Jiřina Ostráno a zítra Karel Hegner. Na závěr Mladá láska Josefa Konečného hrají Vlado Kumpan a jeho muzikanti.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Bylo 19 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: V kroměřížské nemocnici se dokončuje nový urgentní příjem. Ve Velkých Karlovicích dnes začíná týden kultury na Valašsku. Ministerstvo spravedlnosti má za stíhání vyplatit Vratislavu Minářovi skoro 1,5 milionu korun. Zítra čekejte polojasno, večer déšť a bouřky. Nejvyšší teploty až 31 stupňů. U večerních zpráv Českého rozhlasu Zlín vás vítá Barbora Hejtmánková. V nemocnici v Kroměříži finišují s výstavbou nového urgentu. Budova je hotová po stavební stránce a aktuálně se pracuje na vnitřním vybavení. Půjde o moderní pracoviště, které výrazně zlepší péči o pacienty i pracovní podmínky zdravotnického personálu. Slavnostní otevření se podle ředitelky nemocnice Lenky Mergentalové plánuje na 17. září a do ostrého provozu pracoviště přejde v říjnu.
4: Investice je v celkovém objemu 200 milionů, z toho stavba a všechno to, co je s tou stavbou souvisí, je zhruba 150 milionů a tuto investici hradí Zlínský kraj z rozpočtu kraje a vlastně ten rozdíl do těch 200 milionů je v režii nemocnice, to je to vybavení.
2: 9 divadelních představení nabídne ode dneška 10. ročník Týdne kultury na Valašsku ve Velkých Karlovicích. Festival za dosavadních 9 let navštívilo přes 33 tisíc diváků a na dobročinné účely pořadatelé rozdělili 1,7 milionu korun. Letošní výtěžek pomůže mimo jiné chlapci s postižením mozku, říká produkční festivalu Jitka Kacířová.
5: Výtěžek poputuje, vždycky se dělí na dvě poloviny. Jedna polovina jde na Strom života, což je mobilní hospic z Nového Jičína a druhá polovina jde na Míšu Žitníka, který je tady z Velkých Karlovic, aby Míšovi zpříjemnili ty dny, které tady má.
2: Bývalý vedoucí prezidentské kanceláře Vratislav Minář má dostat od ministerstva spravedlnosti skoro 1,5 milionu korun. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí ministerstva Marcela Nevšímalová. Peníze by měl Minář dostat jako náhradu škody za stíhání v kauze dotací pro penzion v Osvětimanech na Uherskohradišťsku, ve kterého soud osvobodil. Bývalý spolupracovník Miloše Zemana původně požadoval necelé 2 miliony korun. V březnu mu ale ministerstvo spravedlnosti vyplatilo 472 tisíc. S nejnovějším verdiktem ale úřad nesouhlasí a podá proti němu odpor. V Mariánských Lázních se dnes lidé naposledy rozloučili se zesnulým spisovatelem Vladimírem Páralem. Zemřel 9. srpna, den před svými 94. narozeninami. Na mši do kostela na nebevzatí panny Marie přišla asi 50 lidí.
6: Vladimír Páral byl vždy veselý člověk a určitě si přál, abychom vzdali hold jeho životu.
7: Zádušní mši vedl farář Řehoř Pavel Urban. Mše se zúčastnila asi 50 lidí. Jednou z nich byla Bohuslava Májová.
8: Dokonce jsme spolu jednou tančili i na hlavní třídě, kdy mě vyzval. Berli dal mé kamarádce a tančili jsme spolu před davy lidí.
7: Vladimír Páral pobýval od 90. let střídavě v Praze a v Mariánských Lázních.
9: Mariánské Lázně nazýval Velké líbeznice, protože všechno se mu tady líbilo. Lidi, kolonáda, prameny.
7: Popisuje jeho přítel Jaroslav Beneš. Z Mariánských Lázní Václav Malý, Český rozhlas.
3: Počasí.
2: Ráno bude v regionu polojasno až oblačno. Večer čekejte v regionu déšť, přehánky a bouřky. Nejvyšší teploty budou 28 až 31 stupňů. Vítr může v bouřkách zesilovat nárazy větru až 70 km za hodinu. Objevit se mohou i kroupy.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: U Komárova na Zlínsku havarovalo osobní auto. V Napajedlích na Zlínsku se jezdí na silnici 1/55 Kyvadlově. Zprávy Českého rozhlasu Zlín končí a nyní už se můžete těšit na večerní pořad Na pěknou notečku.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: na pieknú notečku.
1: Krásný podvečerní čas, milí posluchači. Taky se vám občas během roku zasteskne a chtěli byste se aspoň na chvilku vrátit na nějaké oblíbené místo? Třeba na oblíbený festival? Dnes vám toto přání mohu splnit. Věřím totiž, že pro spoustu milovníků folkloru je právě takovým místem Mezinárodní folklorní festival Strážnice. U pořadu Na pěknou notečku vás vítá a zdraví Marie Hvozdecká. Kam se tedy přesně vydáme? V čase se přesuneme do roku 2010 a místně do amfiteátru Zahrada ve Strážnickém parku. Byl zde totiž tehdy k vidění pořad s názvem Proměny tradiční hudby karpatských regionů Moravy a Slezska. Ten připravil výborný muzikant a také etnomuzikolog Marian Friedl a také jeho hlas vás dnes bude provázet společně se mnou. A tak tomu bude i právě teď. V úvodu nám krátce představí koncept celého pořadu a trochu tajemně také cymbálovou muziku Frisch z Ostravy. Příjemný poslech.
2: Jak už to bývá, proměny jsou nezastavitelné. A tak se taky stalo, že některým muzikantům ta neotradiční muzika nabízí příliš mnoho hranic a tak chtějí ty hranice překonávat. Jak stylové, tak regionální. Mají třeba rádi trochu živelnější hru, inspirovanou romskými muzikanty, vybírají si repertoár odkudkoliv, zpracovávají ho naprosto podle vlastních dovedností a vlastního vkusu a do co nejefektnější podoby. Hrávají taky často bez krojů nebo v krojích odkudkoliv. Z tohohle přístupu ovšem musí mít dneska trochu v sobě taky každá moravská cymbálovka, protože samozřejmě dneska moravské cymbálovky vlastně sdílejí velký repertoár, takový standardní repertoár, a když se sejdou muzikanti z různých končin, můžou si potom dobře zadžemovat. A jádro toho repertoáru je vlastně známé v téměř celé republice, takže se vlastně taky stane, že taky v Čechách si rádi lidi zaspívají písničku třeba Vinohrady, Vinohrady za doprovodu například kapely z Ostravy, která hraje ve východoslovenských krojích.

To byla cymbálová muzika Frisch v dnešním pořadu na pěknou notečku. V tom jsem se ponořila do rozhlasového archivu a vybrala pro vás jeden z nahraných pořadů 65. ročníku Strážnického festivalu v roce 2010. Nesl název Proměny tradiční hudby karpatských regionů Moravy a Slezska a jeho tvůrcem byl znalec nejen staré, ale právě i proměněné současné muziky Marian Friedl. V další nahrávce z tohoto pořadu uslyšíme známé popovské točené, které před více než 100 lety proslavil popovský rodák, primáš a klarinetista Jiří Košelka. Od té doby se staly součástí repertoáru řady valašských muzik a tady v podání cymbálové muziky Kotár.

0: muziky Kotár.
1: Ty stylové hranice neotradiční muziky se dají překračovat i jiným způsobem. Jak jsme už dříve slyšeli, muzika Kotár je schopna zahrát tak, že máte pocit, že hrajou převlečení muzikanti profesionálních klasických orchestrů. V roce 2009 najednou vydali desku, která je zaměřená celá na Valašskou Bystřici a tady hrají velice poučeným starým způsobem na samé staré hudební nástroje a dokonce to natočili místo ve studiu, jak je dneska obvyklé pro folklorní produkci, ve staré chalupě. Poslechněme si teďka Vzorek.

0: Český rozhlas Zlín, písničky našeho kraje.
1: Posloucháte pořad Na pěknou notečku, ve kterém jsme se dnes společně vydali do Strážnice. V roce 2010 v amfiteátru Zahrada proběhl podnětný a zajímavý pořad, který podle mého stojí za to připomenout. Jmenoval se Proměny tradiční hudby karpatských regionů Moravy a Slezska a připravil ho výrazný a neméně podnětný a zajímavý muzikant a také etnomuzikolog Marian Friedl. A mně nezbývá, než se s vámi rozloučit, protože se nachýlil konec dnešního pořadu. Od mikrofonu se s vámi loučí a proměnami obohacený život přeje Marie Hvozdecká a mistr zvuku Igor Kapoun. A na závěr se s vámi rozloučí i Marian Friedl slovem a hornácká muzika Petra Myčky písní. Hezké dny.
2: Slyšeli jsme velice starou podobu muziky v podání cymbalové muziky Kotár z Rožnova. My si pro tento pořad označujeme tenhle ten styl, tenhle směr jako super tradici. Ale my chceme zakončit něčím opravdu velmi tradičním. Na Moravě máme takový region, kde skutečně se udržela ta muzika tradiční v živé podobě. A tu nám teďka představí horňácká muzika Petra Myčky. Samozřejmě taky na Horňácku dochází k velkým proměnám. Za posledních 50 let přibyl například tento velký pedálový cymbál. Ten spodek, doprovod melodii už je daleko hutnější a kompaktnější a dávno se nepohybuje v paralelách, jak to dělali staří hudci. No a samozřejmě hra těch muzikantů je o mnoho preciznější. Ale přeci jenom se zdá, že tato kapela, horňácká muzika Petra Myčky, se inspirovala nejenom hrou současných horňáckých legend, ale taky starými nahrávkami a ten jejich styl hraní je velice zemitý. Tady už naše vypravování zakončíme, ale připomínáme, že samozřejmě proměny tradiční muziky nekončí. A tak, až se vám třeba někdy stane, že se pozastavíte nad tím, že v té tradiční muzice, co uslyšíte, je cosi netradičního, tak si jenom vzpomeňte na náš pořad a řekněte si, tož dneska netradiční, ale zítra.

0: třídění odpadu má svá pravidla, ale ta se mohou v jednotlivých obcích lišit. Jak poznat, kam konkrétní odpad patří, co dělat s obaly, které nelze jednoznačně zařadit a jak zjistit pravidla platná právě v naší obci? Nejen to budou mé otázky na vedoucí odboru životního prostředí Krajského úřadu Zlínského kraje Janu Káčerovou. Poradnu uslyšíte 21. srpna. Na společný čas se těší Kristýna Fuchsová.
1: Poslechněte si v pátek po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Premiér slibuje víc peněz na léčbu závislostí, hlavně na platy adiktologů. Na Chomutovsku zemřeli 3 lidé po srážce auta s autobusem. Zítra bude většinou oblačno, ojediněle s přeháňkami nebo bouřkami a teplotami do 32 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Na adiktologické služby by příští rok mělo jít víc peněz než letos. Po jednání vládní protidrogové rady to řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Tento rok mají k dispozici 415 milionů korun. Podle premiéra je navýšení rozpočtu na protidrogovou politiku pro vládu prioritou. Peníze by podle Babiše měly jít třeba na platy adiktologů.
2: Tahle profese je náročná, je potřeba na ní vysokoškolské vzdělání. Pokud nějaká ta instituce hledá další lidi a nabízím 30 tisíc, tak asi za tyto peníze ty lidi nesežene.
0: Sněmovna pravděpodobně bude mít nový jednací řád. Senátoři se rozhodli, že se předlohou nebudou zabývat a ta tak míří k podpisu prezidentovi. Nová pravidla umožní třeba omezení řečnické doby při projednávání zákonů. To má zamezit blokování dolní komory obstrukcemi. Za návrhem stojí koaliční poslanci i zástupci opoziční ODS. Nový jednací řád by začal platit 15 dní po prezidentově podpisu. 3 lidé zemřeli po nehodě auta s autobusem u obce Pěti psy na Chomutovsku. Na síti X o tom informují hasiči Ústeckého kraje. Všichni zesnulí jeli v osobním autě. V autobuse byl podle mluvčího hasičů Lukáše Fajáka jen řidič, který vyvázl s odřeninami. Na místě teď zasahují 3 jednotky hasičů i záchranářský vrtulník. Silnice číslo 224 je uzavřená. Další test potvrdil výskyt norovirů u klientů priznicových léčebných lázní v Jeseníku. Střevní chřipka se tam objevila před minulý víkend. Dohromady hygienici evidují 115 nemocných. Pokračuje mluvčí krajské hygienické stanice v Olomouci Markéta Koutná.
3: K dnešnímu dni byly hlášeny 4 nové případy onemocnění. V porovnání s předchozím obdobím tak hygienická stanice zaznamenává pokles počtu nově hlášených případů. Dosavadní vývoj epidemiologické situace může svědčit o účinnosti přijatých protiepidemických opatření.
0: Zdroj nákazy hygienici zatím neodhalili. Sport. České hokejistky prohrály na úvod Eurohockey Tour v Klotenu s Finskem 1-3. Porážkou tak začalo i angažmá nového trenéra. Američan Brian Idalsky nahradil na střídačce národního týmu Kanaďanku Karlu McLeodovou. V dalším utkání se Češky utkají zítra v 15:30 odpoledne se Švédskem. Počasí. Zítra bude většinou oblačno, ojediněle se objeví přeháňky nebo bouřky. Odpoledne a večer se postupně zatáhne a na jihovýchodě může pršet, místy se přidají bouřky, které můžou být i silné. Nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů, na západě a na severu kolem 25.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 v Brně směrem do Ostravy zůstává silný provoz za sjezdem na výstaviště. Pomaleji se jede mezi kilometry 191 a 196. Zpoždění čekejte kolem 10 minut. A na pražském okruhu směrem na letiště opatrně mezi tunely. Na 11. kilometru stojí porouchaný kamion v pravém pruhu. Kolona se ale netvoří. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
4: Vynikající hokejista, držitel 2 Stanley Cupů, který týmu New Jersey Devils zůstal věrný od draftu až po poslední partii v NHL. Patrik Eliáš, vítám vás, dobrý den.
5: Dobrý den.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Love.

0: Patrik Eliáš, bývalý hokejový útočník, který dvě dekády strávil v NHL v týmu New Jersey Devils. Patriku, ještě se vám stále zdají sny o hokeji, o tom, že jste na ledě, že dáváte gól? Nebo je to pryč?
1: Sny se mi zdávají o hokeji, už ne tolik asi o NHL, ale spíše o Slávy. Ale samozřejmě hokej je stále mým koníčkem, mou i prací teď momentálně a když člověk prostě v tom je každý den, tak samozřejmě to podvědomí funguje a jsem rád, že prostě NHL je mým koníčkem teďkom jako fanoušek, to sleduji každý den, sleduji výsledky, sleduji naše kluky, sleduji, jak se komu daří a to prostě člověk asi úplně nevykleští prostě z těch hlavy a z toho DNA, no.
0: Takže ta pubeční šňůra zkrátka se nedá přetrhnout.
1: Ne tak lehce.
0: Vy jste zmínil Slávii, ve které, v hokejové Slávy, jste ano. Poradcem, je to ta funkce?
1: Ono se to trošičku změnilo, že jsem přešel do role sportovního manažéra, takže už to nějaký progres udělalo. Je pravda, že je to 2,5 roku, v listopadu to budou 3 roky, je to neskutečný, jsme se bavili, jak ten čas letí. Tak jsem tam přišel jenom jako poradce do týmu, který byl v nějaký určitý situaci, ale jsme rádi, že jsme za ty roky udělali progres společnou s prací, spolupráci všech lidí, kteří se na tom podíleli za ty roky a směřujeme správným směrem, což je dopředu a zlepšuje se nám jak výsledky, tak i ta atmosféra a baví nás to všechny, takže ten progres je fajn.
0: Baví vás to, baví to bez pochyby fanoušky, kteří jsou ale kultivovaní. Víte, na co narážíte?
1: Vím, na co narážíte. Je to samozřejmě nešťastná situace a určitě tohle do jakéhokoliv sportu nepatří a samozřejmě jsem rád, že se k tomu takhle postavili ty lidi, kteří měli a tvrdě apeluji na to, že tohle není součást profesionálního sportu, jakéhokoliv sportu. A já musím říct, že já jsem samozřejmě jezdím na ty stadiony ven a občas jsme úplně udivuje, že jak fanoušci můžou být hrubí, svý děti bych tam kolikrát nevzal, protože co tam posloucháte, co ty výkřiky, já vím, že to patří k tomu nějakým způsobem, ale na druhou stranu mělo by to být trošku víc kultivovanější a přeci jenom chodí se tam za zábavou, za tím, aby jsme jako prožívali emoce, ale určitě ne ty negativní.
0: Co se s tím dá dělat? Fanoušky, dá se s tím vůbec něco dělat?
1: Je to o vzdělávání samozřejmě, o tom, aby se povídalo, co je nějaké hranice jim dát. Samozřejmě je neskutečný, když kouknete na ty stadiony fotbalový, basketbalový, hokejový nebo jiný sporty, tak je neuvěřitelný prostě ty fanoušky sledovat. Já jsem obrovský fanda fotbalu, někdy občas si připadám větší než hokeje a jako ty chorea, tak mě to baví, jako to je, jako kvůli tomu tam kolikrát je ten fanoušek, jo, ale prostě to nesmí přesáhnout nebo překročit nějaké ty hranice, ale říkám, je to o tom, aby se vzdělávali, aby se jim vytyčili nějaké ty hranice, co jsou schopní nebo v kterých se můžou pohybovat ti fanoušci a ta kultura naše je potřeba, aby jsme ji nějakým způsobem nastavili i v rámci těch sportovních klubů. No.
0: Říká Patrik Eliáš, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: V Alex a host je někdejší hokejový útočník reprezentant Patrik Eliáš. V pátek ostatně startuje hokejové mistrovství světa. Nicméně doprovází ho nepřesvědčivý výkon teď na švédských hrách a také hodně omluvenek z NHL, ale i z Evropy. Bude to podceňovaný tým?
1: No já si zaprvé, asi se to dalo očekávat, neboť ta sezóna byla neskutečně našlapaná, pro ty kluky náročná, s tím, že samozřejmě byla olympiáda, díky tomu i pro ty hráče z Evropy, tak ten program byl nezvykle náročný. Pro kluky z NHL je na dvě akce takhle za rok je taky obtížný, hlavně fyzicky, upřímně, a samozřejmě i po té osobní stránce, po tom, co se týká rodina, tedy, takže je to pochopitelný a myslím si, že tohle je ideální čas, myslím si, že shodnou se v tomto většina jako lidí, který trošku hokej rozumí, že tohle je ideální čas dát prostor některým novým tvářím, mladším klukům, a bylo to vidět i v rámci těch přípravných turnajů, že se tam objevili nový jména, kteří se i dostali do ty nominace, což je skvělý, úplně bych nedával tlak na ten tým, aby prostě přivezli ty nejvyšší medaile, ale opravdu spíš koukat dopředu a že prostě něco budujeme, dáváme, kluci získávají zkušenosti a je tohle prostě možnost se dostat zase dál, třeba do budoucna, takže já si nemyslím, že tenhle ten tým nemá na to, aby neuspěl, ale určitě, když se podíváme na ty jména všechny, který nejedou, tak jsme mohli mít silnější tým, ale je to pochopitelný, proč nejedou.
0: No a říkám si právě, že když to nebude, řekneme, hvězdný tým, bude třeba Pastrňák, když řeknu jedno hvězdné jméno, tak o to víc třeba bude mít touhu se předvést ti noví neokoukaní hráči a paradoxně by to mohlo přinést ten úspěch.
1: No, hlavně ti mladí hráči, jako je třeba Roman Červenka. Ne, já jsem jako...
0: Kapitán,
1: no, já musím říct, že to je jako neskutečný, v jaký formě on hraje, co předvádí. Myslím si, že je to pro český fanoušky parádní mít takovýhle hráče v naší lize a vidět ho každý týden na českých obrazovkách a je klobouk dolů, že se zúčastňuje většinu těch akcí, když může, a i v tomhle věku prostě by nikdo nevyčítal, že nejede jako na mistrovství světa po takhle dlouhý zrovna sezóně a jede. Takže pro ty mladé kluky, který tam jedou, který to zažívají poprvé třeba, tak je parádní sledovat ty profiky, tyhle, který mají ten jejich přístup, a tohle je právě to parádní na tom, že ti kluci budou získávat zkušenosti a ano, můžou asi překvapit. Na druhou stranu máme talentovaný hráče, máme talentovaný brankáře, můžeme polemizovat o tom, kdo tam mohl jet ještě další, kdo třeba jako překvapil v té sestavě. To ty názory jsou po každý a je to správný, asi vždycky se o tom debatuje, ale ti kluci jsou motivovaní a věřím tomu, že nás tím hokejem budou bavit a ty výsledky, ano, budeme doufat, že budou pozitivní, ale nedával bych na ně takový tlak.
0: A ruku na srdce, čistě hypoteticky, vy byste zvažoval účast na mistrovství světa, kdybyste absolvoval ty olympijské hry a všechno, jak jste mluvil o náročnosti této sezóny, o rodině a tak zvažoval byste?
1: Pro mě by to bylo strašně těžké, záleželo by přesně, jak mám starý děti, jo, jak je člověk pobouchaný, jak se cítí a jestli má odhráných 80 zápasů plus třeba ještě v playoff, plus do toho ještě tu olympiádu, tak asi bych jako se taky přiklánil k tomu, že si člověk dá třeba odpočinek, jakože že to bylo náročný. Musí vědět on sám, jestli by byl motivovaný, jestli by měl ten přínos pro ten tým. Jo, samozřejmě pro ty kluky tady v Evropě pořád hrajou míň zápasů než ti hráči v NHL, i přesto, že to bylo náročný pro ně, jako v rámci těch mezinárodních turnajů a tak dále, tak ono se taky nazbírá, ale

0: bylo by to strašně těžké pro mě se rozhodnout a jet.
1: Patrik Eliáš je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
4: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
5: a Petr Kostka.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
5: Posloucháte reprízu pořadu.

0: Alex a host si povídám s Patrikem Eliášem, hokejovým útočníkem. Vraťme se ještě na mistrovství světa, které začne v pátek ve Švýcarsku. První tým Dánsko. Mm-hmm. Odhadnete výsledek? Tipnete si teď?
1: No, my jsme měli docela jako problém s něma na posledním turnaji, ale věřím to, že to nadšení a přesně to natěšení od těch mladých kluků, že se prokáže a vyhrajeme 4-1.
0: 4-1? Aha. Jeden gol tam dostanou, jo?
1: No, tak z nějaký přesilovky, no.
0: Dokonce až tak. Pak máme ve skupině Slovinsko, máme tam Švédsko, Itálii, Slovensko, Norsko, Kanadu. Kdo bude podle vás nejobávanější?
1: Tak Kanada je jasná, jako samozřejmě za mě mají to velmi dobře nakombinovaný, jedou jim kluci, kteří jsou mladí, veteráni přesně, vlastně podobně jako sestavený tým, jak budeme mít my, jo, akorát, že ti kluci jsou většina z těch veteránů a těch topových hráčů jsou z NHL, ale mají to dobře doplněný, protože jedou i kluci z univerzit, někteří z nižších lig a tak dál, takže já jsem obrovský fanoušek Celebriniho, to je mladý kluk 19 letej, který vyletěl i na olympiádě, byl jeden z nejlepších hráčů, vlastně hrál McKinnonem a s Crosbym vlastně v pětce a byl opravdu s McDavidem a ten kluk má neskutečný drive, neskutečný přístup, herní pojetí, má jak 30-letý hráč už, jako fakt to je za mě tvář a budoucnost NHL a i ne nadarmo se stal kapitánem 19 let toho kanadského týmu teď na nadcházející mistrovství světa, takže se těším na to, co zas bude předvádět během toho turnaje, jo? Takže myslím, že je ta skupina, jde to o to, aby ten tým si sedl během těch zápasů a pak až přijdou ty nejdůležitější, aby byli v dobrém rozpoložení ti kluci.
0: To by náš kapitán...
1: Mohl být jeho táta.
0: Mohl být jeho tatínek, když tak počítám. Je to tak. Střetnou se tam dvě generace de facto.
1: Je to tak. Je to tak a to je v pořádku.
0: A Jaromír Jágr náhodou nejede? Nemáte tu informaci, že by se přidal?
1: To, jako, že by tam byly tři generace?
0: Ano. Skoro ano. Ne. Takže typnul jste si výsledek. Zmínil jste také olympijské hry, kde velmi, řekněme, asi nejvíc a nejvíce strhující zápas byl, který jsme sehráli s Kanadou. Mm-hmm. Jste hlučný fanoušek? Viděl jste to? Křičel jste?
1: Já jsem byl s rodinou na výletě, na lyžování v ten moment, kousek vlastně od toho, kde se to odehrávalo, takže se to tam prožívalo. Já teda jako fanoušek jsem nervózní upřímně, mnohem víc, než samozřejmě úplně diametrálně jinak, než když jsem hrál, to je člověk v nějaký svý bublině a už ví, jak se s tím poprat. Potom samozřejmě, když třeba jsem byl v té roli jako asistent trenéra u nároďáku do 20 let, tak tam člověk je víc nervóznější než jako hráč a teď jako fanoušek třeba, když na to koukám, tak ještě víc mi to připadá, tak já se dost často jenom koukám na výsledek a chodím na procházku se psem. To je taková moje rutina, takže...
0: Abyste si neublížil příliš, jo?
1: No, jako... Asi úplně ty nervy už nechci prožívat, jako opravdu, ale přitom jako na to nemá člověk vliv a přeje to těm klukům a nevím, proč se tím člověk tak nervuje.
0: No jestli to právě není tím, že už na to nemáte vliv na tom hokeji, teda na tom ledě, jste to mohl ovlivnit.
1: No, to asi bude tím. Takže jako radši se jdu projít se psem a koukám na výsledek, i když jako je pravda, že tady na ty zápasy s těma velmocema, tak se podívám rád, protože jak říkám, je to pořád součástí mého života a i koukat na nějaké individuální výkony na některé hráče, tak je radost.
0: Patrik Eliáš je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: V Alex a host si povídám s Patrikem Eliášem, který byl v NHL 2 dekády věrný jednomu týmu, New Jersey Devils, se kterým také vyhrál 2 Stanley Cupy. Ta pupeční šňůra stále ne a ne se utrhnout. Vy jste dokonce po skončení vaší hráčské kariéry dostal nabídku od Devils být trenérem. Vy jste ji odmítnul. Muselo to být ale strašně těžké rozhodování, nebo to bylo jednoznačné?
1: Ne, bylo to strašně těžké. Komunikovali jsme o ty možnosti se zapojit do organizace asi 2-3 roky za sebou a vlastně byli strašně fajn, protože řekli, že nechtějí vůbec, aby jako byl pod nějakým tlakem, abych se spíše naučil, takže ono v tu dobu byli asi 4 trenéři v rámci toho realizačního týmu, teď už jich máme asi 6, když se člověk povídá, což je, podívá na, ty, na tu střídačku, což je vtipný. A já jsem měl být nějaký roli asi asistenta, buď 2., 3. asistenta a postupně jako si dá čas a posouvat se dál. Každopádně já jsem cítil, s manželkou jsme udělali rozhodnutí, že se vrátíme do Čech a určitě ho nelituju, to vůbec. Na druhou stranu rád jezdíme do Ameriky zpátky a pořád tam máme svoje bydlení, zázemí, kamarády a vlastně i do Jersey se vracím rád, pořád s něma komunikuji. Bylo skvělé, když tady před 2 rokama vlastně začínali sezónu a to jsem si připadal, že jsem zpátky jako hráč a součástí organizace, protože celý týden vlastně, co tady byli ti kluci, tak jsem byl každý den s něma, s vedením, s hráčem a vtipný bylo, že jsem je potkával takhle po městě, že jo, ty kluky. Nejvtipnější bylo, že jsem jednou z hráčů, to byl jeden z 2 hráčů, se kterýma jsem ještě hrál, tak on se vrátil zpátky do Jersey, teďkom tam asi poslední 3 roky opět hraje a toho jsem potkal asi 10krát. Jednou s hráčema na společenské akci, s rodičema, pak jsem večer jel sám z večeře na elektrické koloběžce asi v 11:30 a on jde sám samozřejmě někde asi z piva nebo něco a zase potkám jeho po celý Praze, jo, takže to bylo takový vtipný, že tak jak jsme sice velký město, tak přitom zas tak velký to asi není, ale to jsem si strašně užíval. A teď máme vlastně, teď ta organizace se nějakým způsobem vyvíjí, prochází nějakýma změnama, úplně se jim taky nedařilo, nejsou spokojení, kam směřovali, tak teď došlo k výměně generálního manažéra, je tam opět nový manažer, se kterým já jsem už komunikoval před měsícem, když jsem byl ve státech a letím tam vlastně na přelomu června a července s rodinou, protože začátek prázdniny trávíme tam a těším se, protože budu součástí vlastně toho nováčkovského kempu, kde mě samozřejmě pozvali a zase fajn je pro mě vidět, kam se to posouvá, ten hokej, co tam je za lidi, pořád být v kontaktu s tou organizací a já pak ty informace můžu přenášet třeba zpět tady do Česka.
0: Takže de facto jdete domů. Máte 2 domovy, vnímáte to tak?
1: Jo, mám 2 domovy určitě a myslím, že to tak vnímají i zbytek mý rodiny jo, to tam, já tam strávil přes 20 let, 22 let vlastně a mám tam spoustu kamarádů mimo hokej a vracíme se tam prostě rádi a i ta kultura nějakým způsobem, jasně, můžeme polemizovat, co se děje ve světě a tak dále, ty politické rozhodnutí, ale když tohle, od toho se odprostím, tak my tam jezdíme rádi.
0: Jezdíte tam rádi, jak jste říkal, že budete součástí nováčkovského kempu, to jsou hokejisté, kteří, když vy jste řádil na ledě v New Jersey, tak oni ještě snad nebyli na světě ani.
1: No to asi
0: pomalu.
1: Ne, no, asi určitě ne, protože už ne, tak jako já jsem skončil vlastně 2016 byl můj poslední sezón, takže jako ti kluci už asi byli na světě, ale a většina z nich 100% už asi možná o mě nebudou vědět, jo, takže jsem rád, že tam pojedu, máme tam i nějaký naše mladý kluky, talenty, myslím si, že jeden z nich jede i na mistrovství světa teď za Česko, ale ten si dovolím říct, že asi už nebude jako součástí nováčkovského kempu, nebo doufujeme, že aspoň ne. Na druhou stranu já bych byl rád, aspoň bych ho poznal trošku blíže a máme tam samozřejmě talenta v brance, Málka, takže uvidíme, jestli ten bude součástí toho kempu, ale je to fajn tam být součástí těch ty organizace, nových trenérů, nového realizačního týmu, nového manažéra, ale vlastně být pořád při tom starým, v tom, jsou tam pár lidí, který já znám, kteří jsou tam ještě díl než já, jsou tam paní, která dělá sekretářku, ta je tam 40 let, přes 40 let a to je neskutečný, takže já se vracím domů, no.
0: Patrik Eliáš je naším hostem.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
2: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punšochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Alex a host si povídám s někdejším hokejovým útočníkem, držitelem dvou vlastně Stanley Cupů, které vyhrál s týmem New Jersey Devils, se kterým je stále spojený. Jak často se dostanete na led?
1: Na led?
0: Se Slaví.
1: No tak třeba letos jsem nebyl ani jednou, protože...
0: A to se nezapomíná, ale ne?
1: No trošičku. Ne, bruslení úplně ne, ale úplně to není asi tak ladný, kdybych tam teďkom lítnul. Každopádně já byl letos na ledě dvakrát jenom při dvou exhibicích. Jedna byla ve Vídni, druhá v Pardubicích a byly super v obě dvě. Jako jsem se potkal po dlouhé době s kolegy, s klukama třeba, který bydlí i v Kanadě, v Americe teď, tak přiletěli a bylo to hrozně fajn. A vlastně před těma dvouma a půl rokama tak jsem chodil, dá se říct, často, protože jsem byl přesně v roli toho poradce a spíš jsem se soustředil na tu práci s A-týmem a herní situace a v rámci to jsem potřeboval být zaangažovaný a teď poslední rok jsem nebyl ani jednou, protože máme vynikající realizační tým už ta moje role právě se trošku posunula do ty manažerské role, takže teď jsem si tam ani nedovolil zeptat, jestli můžu jít na let. Vlastně jsem byl na Slávii jednou, když jsme měli pro nové talenty, jsme měli vlastně Pojď hrát hokej, to je akce pro Svaz českého hokeje a bylo tam u nás na Slavii asi 70 dětiček malých a to bylo fantastický, takže to bylo vlastně možná jeden z mála dnů, kdy jsem byl na ledě na Slavii.
0: Říkáte dětičky, vy máte také dvě dětičky, nicméně no. Dcery už dospívající, nebo jedna je 15 a půl, tak to už je dospívající slečina, ale nehraje hokej ani jedna, ani o to nikdy. Jak vnímali vaši kariéru hokejovou?
1: No, tak ta starší asi víc, samozřejmě, protože to trošku zažila, ta malá tolik ne, ale choděj fandit na Slávy, choděj na hokej, ta starší občas tam samozřejmě už je ve věku, kdy tam asi nechodí úplně kvůli hře, protože občas jdeme se podívat i na, součást mojí práce je samozřejmě i koukat na nižší kategorie, na juniory, na dorostence a tak dál, a to už jsou věkově kluci v tomhle, jak je moje dcera, takže to už vidím, jak komentáři jsou, hele, ne, ten je dobrý, ale ten, kdo je tohle, jako, jak vypadá a tak dál.
0: Ale s hokejovým uměním to nemá asi nic společného.
1: Ne, asi jo, jako myslím si, že je pozná, jako, že tomu rozumějí. Každopádně holky jsou fajn, jsou jako sportovně založený, vedu je ke sportu od malička, i když dělají závodně atletiku teďkom obě dvě, ta starší samozřejmě už asi 4-5 let a tam léčí teďkom druhým rokem, ale jo, sportovně založený jsou, bruslej výborně, jo, zahrajeme si golf, zahrajeme si tenis, surfujeme v létě, jo, takže všechno je fajn, že vlastně ta starší to vnímá už teďkom a zmínila se několikrát, že je strašně fajn, že je ráda za to, že vlastně s kamarádama, s kýmkoliv může si zahrát víceméně jakýkoliv sport.
0: Protože je vybavená, multifunkční.
1: No, jakože prostě...
0: Ona tíhne ale i k hudbě.
1: To
0: je zajímavé.
1: To teda nevím, jako... Já což málo lidí ví, ale já jsem to samozřejmě už říkal několikrát, asi v rozhovorech a tak, já jsem chodil 4 roky do sboru, když jsem hrál hokej, takže od 5. třídy do 8. třídy já jsem byl jediný z té hokejové třídy, jsem ještě chodil do sboru. Nemyslím si, že v tom věku to bylo úplně kvůli holkám, možná v té 8. třídě už asi ano, ale vlastně potom, když já jsem byl na Kladně, já pocházím z Třebíče, pak jsem měl na Kladno dělat talentové zkoušky na hokej a ještě vlastně v ten samý moment mě lákali do Brna do krajského sboru. Takže jsem udělal možná i dobrý rozhodnutí. Každopádně věřím, nebo myslím si, že mám hudební sluch. Mladší dcera hezky zpívá, ale ta starší, ta před 3 rokama v rámci školy, možná už jsou to 3 roky si myslím, tak měli se buď to učit na nějaký nástroj, anebo zpívat. Ona úplně pěvecky není založená, tak tím, že chodila i na step, když byla menší a fakt jí to šlo, tak zkusila bubny sama od sebe se třema kamarádkama a najednou přišla po 14 dní, že jako paní učitelka řekla, že jí to jde a jsou to vlastně 3 roky a teď mají svoji skupinu ve škole a chodíme na školní koncerty a hraje velmi dobře, jako je skvělá, vůbec nechápu, jako to v autě už občas nám samozřejmě to leze na nervy, protože pořád tam někdo do vás bouchá ze zadu a bubnuje, ale je to výborné.
0: Tak
1: jako
0: ale
1: to je skvělá.
0: Se už je i na stadionu ostatně, bubny, ne?
1: No tak teďkom, že jako fanoušky tam máme tam super jednoho bubeníka, tak může se zapojit.
0: Patrik Eliáš je naším hostem.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s hokejovým útočníkem, někdejším hokejovým útočníkem Patrikem Eliášem. Ještě my jsme tady hodně probírali reprezentaci a samozřejmě blížící se mistrovství světa, které začíná v pátek, ale jak byste zhodnotil svoji, řekněme, reprezentační činnost nebo působení v reprezentaci, protože vy jste na takové ty důležité, ať to bylo 98. rok na Gáno, tak vás tehdy Hlinka nechal doma, trenér Hlinka. V roce 2005, kdy jsme vyhráli, tuším, že ve Vídni, tak jste byl také doma, protože jste se zotavoval po vážné nemoci. Tak, jak byste hodnotil?
1: Dobře.
0: Dobře?
1: Za tři.
0: Aha, tak.
1: A vlastně občas i nešťastně, jo. Samozřejmě to tak bývá. Někdy to načasování bylo prostě, ty věci, ty okolnosti tomu nepřispívaly. Já jsem třeba v 98. tak už jsem byl adaptovaný v NHL. Samozřejmě té hra byla mnohem větší konkurence. Jsme, myslím, měli asi, pokud si pamatuju, tak jo, bavíme se o tom, že třeba český hokej nějak trošku jsme opadli, že to opadlo, že nemáme tolik talentů a tak dále, těch hráčů v NHL, je to tak, ale občas je potřeba udělat krok zpátky na to, aby jsme se mohli všichni posunout zase dopředu a myslím si, že tam spějeme. Každopádně teď máme, nevím, asi do 20, ani ne 20 hráčů je v NHL, možná nějaké takové číslo, my jsme té hra měli 70 až 80, takže ta konkurence byla obrovská a právě trenéři si vybrali ten tým, jaký měli. Tam šlo spíš o to, že se v ten moment zranili dva kluci a šli náhradníci a jeden řešilo se tam asi 4 jména, já jsem s Petrem Sikorou, s Milanem Hejdukem a teď nevím ještě, kdo byl ten další, tak jsme byli mezi těma náhradníkama a vyšlo to na Milana Hejduka a všichni jsme byli ve stejném ročníku, hráli jsme spolu za juniory a bylo to dobře, protože vyhráli ti kluci. Takže to neberu úplně nějak, jakože bych byl nějak zapšklý nebo něco, to vůbec, ale pak vlastně bylo v období, kdy já jsem měl ne úplně ty správný lidi kolem sebe a nedostával jsem správný rady, ještě jsem byl mladý, nechával jsem si radit samozřejmě a neměl jsem úplně ten svůj, ty zkušenosti a svůj názor a možná i proto jsem se potom v té reprezentaci tak neobjevoval, když jsem naopak už měl tu možnost, tak jsem jezdil, ale nebo chtěl jsem jezdit, ale my jsme byli tak úspěšní na tom přelomu tisíciletí, že opravdu my jsme hráli vlastně 3 finále během 4 let a vždycky jsme byli minimálně první, druhý kolo a tak, jak jsme se bavili na začátku, ta soutěž a ta sezona je tak strašně náročná, že potom je do rozjetýho mistrovství světa bylo i nefér třeba vůči hráčům, vůči klukům, kteří tam byli. A v roce 2005 já jsem tu chtěl jet, to byla stávka a já jsem onemocnil žloutenkou, když jsem potom 10 měsíců marodil, takže to byla další taková negativní věc, ale tak to tak prostě bylo. A někdy to tak je naplánovaný, někdo má prostě zranění během kariéry, já byl víceméně zdravý krom tohohle a nebo potom samozřejmě ke konci kariéry a moje reprezentační herní kariéra nebyla tak úspěšná, ale za to já jsem samozřejmě měl to možnost hrát hodně dlouho a hodně častokrát playoff a být úspěšný, sáhnout si na Stanley Cup a to bylo neskutečný, takže ono se to vybalancuje všechno.
0: Vybalancuje se to. Co to udělá s hráčem a hlavně s jeho psychikou, když 10 měsíců marodí, vlastně ani neví, jak to dopadne, jestli se vrátí na led, bude zase v té své kariéře pokračovat, tak vybavíte si poprvé, když jste se po nemoci zase vrátil na led, jak jste se cítil?
1: Strašně. Aha. Ale strašně fyzicky, protože já jsem zaprvé absolutně netušil, jak moc vás žloutenka může ovlivnit, jaký to bude prostě fyzicky, jak to bude fyzicky náročný pro to tělo. Já jsem začínal absolutně od nuly, jo, a já byl vlastně skoro měsíc v nemocnici na Bulovce a tam mě zachránili život, dá se říct, v ten moment. A po půl roce jsem začínal tak, že jsem chodil 5 minut na páse a šel jsem dom, protože jsem úplně fyzicky vyčerpaný. A vlastně 10 měsíců na to jsem začal hrát, trénovat. Tím, jak jsem nebyl připravený, tak jsem si na trh vlastně, měl jsem kýlu, tříselnou kýlu, takže jsem šel na další operaci. No a pak, tak jak to bývá, tak já jsem skočil skončil do sezóny někdy až 3. ledna. Odehrál jsem 38 zápasů a skončil jsem se 43 bodama, což je absolutně, si to nedovedu vysvětlit, to je prostě karma. Jo, když tomu obětujete a věříte, že se vám to povede, dostanete se zpátky a tak se vám zase, je to o tom balanci, něco se vám stane, je to o tom, jak k tomu přistoupíte a ono se vám to jednou v životě vrátí a mně se to v ten moment vrátilo a díky tomu já jsem si vlastně řekl o další kontrakt, protože podle mě, kdybych já nebyl schopný zahrát a nebyl schopný se vrátit do nějaké formy, tak jsem třeba už potom, ta kariéra moje šla úplně rapidně jiným směrem. Takže to bylo skvělé a měl jsem podporu tak. V tu dobu přítelkyně.
0: Ano.
1: Která se stala potom mojí manželkou a vlastně všechno dobře dopadlo.
0: Všechno dobře dopadlo, tak snad to dobře dopadne i na mistrovství světa, které začíná v pátek. Budete venčit pejska nebo se budete dívat? Nebo to budete nakombinovávat?
1: Já budu kombinaci, protože jsem jedinej skoro, ne, to ne jedinej, ale rád chodím na ty procházky, každopádně jsem zvědavý na ty výkony na těch našich malých kluků, takže se určitě budu dívat, budu jim fandit a je dost pravděpodobný, že se tam půjdu podívat i osobně.
0: Děkuji, že jste tu byl, Patrik Eliáš.
1: Díky za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci, dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas. Český rozhlas. Zprávy.
1: Senát zamítl koaliční změnu pravidel zaměstnávání státních úředníků. Blíží se konec klecových chovů v Česku. Zemědělcům zbývá předělat téměř 2 miliony chovných míst, do konce roku to ale nestihnou. Zítra bude většinou oblačno, ojediněle s přeháňkami nebo bouřkami a teplotami do 32 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Senát zamítl návrh nového zákona o státních zaměstnancích. Ten má usnadnit výměnu státních úředníků a pravidla jejich zaměstnávání přiblížit zákoníku práce. Podle vládní koalice ANO, SPD a motoristů má usnadnit výměnu úředníků a nahradit dosavadní služební zákon. Odpůrci z řad senátorů tvrdí, že by změny destabilizovaly státní správu. Pro zamítnutí dnes hlasovalo 52 ze 70 přítomných členů horní komory. Sněmovna předlohu znovu projedná na zářijové schůzi. Chovatelé v Česku musí do konce roku přestavět ještě asi 30% klecových chovů slepic. V lednu začne platit jejich zákaz. Zhruba 10% farmářů zvažuje přestavbu nebo zrušení chovů.
2: Tak vidíte, 1, 2, 3, 4, 5.
3: Přepočítává Patra Klecí s nosnicemi v Klíčanech u Prahy pracovnice zdejší farmy. Přestavba se jímu majiteli Ondřejovi Bačinovi nevyplatí. Zákaz kritizuje.
4: Což nás trošičku tržně poškozuje, protože ve spoustě zemí v Evropě to možné je.
3: Přes 2000 slepic na konci roku prodá. Podle místopředsedy Českomoravské drůbežářské unie Zdeňka Mlázovského zbývá přestavit 1,7 milionu klecových míst.
5: Chovatelé mají v plánu přestavovat až do poloviny roku 2028.
3: Na tom, jestli zákaz klecových chovů povede ke zdražování vajec, se farmáři neshodnou. Z Klíčan Alena Junová, Český rozhlas.
1: Vítězem soutěže Vinař roku se stalo opět vinařství Volařík z Mikulova. Obhájilo tak loňské vítězství. Na slavnostním gala večeru na pražském Žofíně to oznámili pořadatelé soutěže. Mezinárodní porota vybírala ve 23. ročníku z 9 finalistů. Degustátoři hodnotí vždy kolekci alespoň 3 různých druhů vín. Soustředí se tak na komplexnost práce jednotlivých soutěžících, říká mluvčí soutěže Petr Marek.
6: Vinařství Volařík z Mikulova potvrdilo vlastně loňský titul. Letos od Říma ušima ty kolekce obecně v tom finále jsou velmi vyrovnané. V podstatě v tom bodovém hodnocení se ty rozdíly pohybují v desetinách až v setinách bodů.
1: Titul národního šampiona bílých vín si odneslo vinařství Štěpánek a národním šampionem červených vín pro letošní rok se stalo vinařství Springer. Sport. Hokejisté pražské Sparty v přípravném zápase porazili Vítkovice 3-0. Dvěma góly k tomu pomohla jedna z posil, útočník Matěj Blimel. V dalším souboji dvou extraligových týmů Hradec Králové doma porazil Liberec 6-4. Počasí. Zítra bude většinou oblačno, ojediněle se objeví přeháňky nebo bouřky. Odpoledne a večer se postupně zatáhne a na jihovýchodě může pršet. Místy se přidají bouřky, které můžou být i silné. Nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů, na západě a na severu kolem 25.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D11 směrem do Prahy pozor na nehodu na 8. kilometru. Na konci omezení se střetlo osobní auto s kamionem. A v Praze pozor v Ďáblické ulici, došlo tam k nehodě osobního auta s motorkou. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: A po zprávách už je tu pořad Zlatá láska.
0: Zlatá láska.
7: Někdy se vám láska snese přímo z nebe a stačí jediný pohled a pohltí vás.
8: Tak se to poštěstilo tehdy skoro 16-leté slečně a o rok staršímu mladíkovi.
7: Zamilovali se, užívali si mládí a založili rodinu, která je pro ně vším. O jejich lásce z oblaků vám budeme vyprávět.
8: Jak napsal Viktor Hugo, láska to jsou dvě bytosti, muž a žena, kteří splynuli v anděla. To je nebe.
9: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: Zlatá láska je pořadem opravdových lidských příběhů. Ze stovek přihlášených jsme vybrali dnes vyprávění Dany a Vladimíra Bělohlávkových.
1: Jemu je dnes 76 let. Ona brzy oslaví 75. narozeniny. Něžný dotek, milé slovo a vzájemná pomoc v domácnosti je jejich receptem na spokojené manželství.
0: Do Čakovic na okraji Prahy se za nimi vydal náš milý kolega Patrik Rozehnal.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den, vy budete Vladimír.
4: Ano.
3: Posluchači už taky vědí, že máte pejska, jenom ale neví jakého, tak ho popište, co to je za pejska.
4: Pudlík je to.
3: Černej.
4: Černej.
3: Jak starý?
4: 10 let už je mu.
3: Jo, no tak to se má k světu. Kde máte ženu?
4: Žena je vevnitř.
3: Čeká v přijímacím salonu.
4: Ano, ano, ano.
3: Dobrý den. Vy budete Dana.
5: Ano, ano, já jsem Dana.
3: Tak konečně se vidíme a já teď budu vlastně hodně poslouchat o tom vašem životě. A na to se těším.
5: No, my taky.
3: Jak dlouho jste spolu?
4: No, přesně 56 let.
3: To už je nějak.
4: Takový datum, ani jsme ho neplánovali 10.10.
5: No, takže. My jsme si to pamatovali, protože to se musí, že jo, pamatovat, datum sňatku.
3: Tak k tomu a k návštěvě kytičku, doufám, že jsem vybral nějakou hezkou.
5: Je ta nádherná, děkuju. A jak voní, tak to já jí dám hned do vázy. Pojďte dál.
0: Psal se rok 1966, když se tihle dva měli poprvé spatřit. Dana měla vyučovací hodinu v 9. třídě na základní škole. Její lavice byla hned u okna.
1: Za ním se po fasádě spustil pohledný mladík na provazovém žebříku. Vladimír se totiž učil klempířem u komunálních služeb a na fasádě školy měl hodinu praxe. Zvědavě nakukoval oknem do třídy.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
5: Houpal se tam na žebříku, dělal opičky, já jsem seděla u okna, tak místo na tabuli, tak jsem koukala z okna a říkala, mě to je skvělý kluk a on to dělal volovinky, že jo. No a tím to jako končilo. Pak už jsme se neviděli, pak snad asi za týden jsem šla ze školy, ještě s kamarádkou jsem šla a on nás doprovázel domů. A já jsem si říkala, tak po kom kouká, po mně nebo po té kamarádce, nebyla jsem si jistá. No ale pak jsem byla asi vybraná já.
4: Pak už jsem říkal, ne, to je jasný, to jako jsme se do sebe nějak tak zakoukali a slovo dalo slovo, tak pak bylo rande nějaký. A...
3: No ale jak jste se rozhodoval, že oslovíte, teď najednou vidíte znova tu Danu s kamarádkou, uvědomil jste si, viděl jsem ji na žebříku, nebo jí... Tak jako co se tak jako by vás odehrávalo, trochu strachu, kdyby vás odmítla, jaký oslovit, jakou jste vymyslel taktiku?
4: No já jsem nějak moc smělej nebyl, to jako spíš děvčata na mě ukazovali, to je on, který tam na nás dělal ty opičky na tom žebříku a to, tak jsem se tam s nima bavil a šli jsme. Akorát možná, že to byla taky náhoda, protože ta její kamarádka bydlela hned na kraji obce a my jsme tady kousek jako v tom centru, takže vlastně jsem s ní šel dál. Kdyby to bylo naopak, nevím, jak to dopadlo, ale dopadlo to dobře.
3: Dobrá adresa rozhodla o budoucím vztahu?
5: Asi jo.
3: A teda přišli jste před dům, sem, doprovodil vás Vladimír. A co se odehrálo? To byl asi ten rozhodný okamžik, kdy nějak se muselo něco stát, že jste se pak setkali znovu.
5: Tak to jsme se asi potom viděli v Čakovicích a asi jsme si už potom řekli, nepojeme do kina nebo něco takového, no ty začátky obyčejný. Rok mu trvalo, než mi dal pusu teda, jo. To bylo jako, no jistě. On byl takový nesmělej.
4: Takový to chytání za ruku v kině a tadyhle to se mi potili ruce. To, já jsem nebyl žádný nějaký takovej.
3: To. Vy jste sbíral odvahu, anebo si o to řekla Dana po tom roce?
4: No, to bylo tak napůl, já bych řekl napůl, ale já jsem byl takový spíš v tomhletom nesmělejší. No.
5: Já jsem na to furt čekala a říkám, dneska už by možná. No, to, trvalo to fakt rok, on byl takový, a přece já nebudu ženská, že jo, tak jsem čekala od chlapa, že bude první.
3: A vytvářel jste podmínky pro to vhodné?
5: No jistě, když jsem byla blízko něho. A ono nic.
3: Dobře, tak během toho roku, co všechno se vám vzájemně na tom druhém líbilo? Vám dano na Vladimírovi. Čím vám imponoval?
5: No tak většinou jezdil na kole, což teda od mládí. No a pak jsme chodili po těch různých akcích, jo, pak už jsme chodili teda na zábavy, do kina, do divadla, tak to už jako se to všecko to...
3: Co se odehrává tak v té mladické hlavě, v tom srdci těch dvou mladých lidí, jak jako vnitřně se dá popsat ta zamilovanost?
5: No to hezký, to pořád na něj myslíte a říkáte si, co příště a kam půjdeme příště a tohle, je to krásný, je to hezký, takový zvláštní pocit, protože já jsem byla sama vlastně už, jo. Maminka mi umřela, když mě bylo 16, takže já jsem měla jenom tatínka a sestry a ty už teda byly vdaný a z baráku pryč, tak jako mě to přišlo jako vhod, že s nás jako víc, jako no, náš táta taky nevěděl dlouho nic, ale ten nebyl nikdy proti, ten jako věděl, že se chováme tak nějak přiměřeně.
4: Já jsem vlastně víceméně i abych ji viděl, její tatínek chodil na noční směny, tak já jsem vždycky vylez z okna. No to byl náročný, to byly náročné roky, protože já jsem vždycky utek z okna ven, já bydlel ve v Čakovicích v bytovkách,

0: To bylo
1: co se takhle v nocích odehrálo?
0: No, tak to, už jsme byli trošku dál.
2: Také to už jsme byli trošku dál, ale většinou naše takový ty rande se taky odehrávaly, takže manželka hodně i pomáhala své sestře, která měla 4 děti, takže většinou, já už to měl natrénovaný, tak my jsme šli na rande a já tlačil kočárek a jednoho kluka za ruku.
3: Kdy to u vás tak jako prasklo, že chodíte s Danou?
2: No, tak po tom roce.
0: No,
2: to si... Ale tady otec už to věděl, manželky. Naši ne, to už to, jak se říká, že drby ty chodí, to a někdo zkrátka to řekne v práci, no, tak se začali víc zajímat. A...
3: Změnilo se tím něco?
0: No tak jeho máma si mě pozvala na kobereček, protože já jsem prodávala v železářství, takže jsme měli přes poledne volno, ona dělala v jeslích v kuchyni, no a dozvěděla se to, tak si mě pozvala k ním domů, aby mi prostě jako vyčinila, že jako, no prostě asi měla strach nebo co, no, tak se říkala,
2: že máme dost času.
3: No a kdy pak se tyhle ty první okamžiky toho chození, zamilování změní v to, že máte jistotu, že třeba už je to ten pravý a už se začne nějaké plánování, že třeba jednou budete spolu nebo s tou svatbou. Kdy přišel nějaký takovýhle zlom? Jistota?
0: No to bylo jistý, když jsem byla v jiném stavu.
3: Aha.
0: A bylo to. Ten byl na vojně, já těhotná a co teď? No tak asi dřív byla moda, že jsme se brali, že jo? Ty měli tenkrát nějaké cvičení v Úřiněvsi, v tankama tam byli, no já jsem zjistila, že jsem v jiném stavu, tak jeho táta mě tam dovez. Já říkám, tak hele, jsem v jiném stavu, vemeš si mě, nebo co bude dál, takže já jsem šla
3: na nádraží. Vy jste šla jeho žádat
0: o ruku? No, já ho žádala o ruku na nádraží u tanku. No.
2: Víceméně pomalu jsme tu svatbu, vlastně mě říkala o tom, že jsme seděli pomalu v transportéru, no, seděli jsme tam.
3: Vy jste měl na hlavě takovou tu gumovou...
2: Kuklu, tankistickou kuklu a teda to, no.
3: Slyšel to vůbec, že jste mu přišla říct?
0: No, slyšel, řekl, no tak bude svatba, no, tam jako hned, no, nic jiného mu nezbývalo, dřív to tak bylo, že jo, prostě.
2: Já jsem vždycky říkal, aspoň jsem to měl jistý, jak jsem říkal, že jsem nekupoval zajíce v pytli, dneska vlastně ty rodiče, když nemůžou mít děti a tak jde to, takže my jsme to měli jistý. No ale nelituju toho v žádném případě, to jako...
3: Co bylo větší překvapení? Zjistit, že budete otec, anebo že přišla rovnou Dana s návrhem svatby?
2: No já, pro mě i to byla úleva, že jsem se úplně těšil, že už budeme úplně spolu.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: O své lásce a dalších citech se dnes rozhodli mluvit Dana a Vladimír Bělohlávkovi.
2: Jejich manželství začalo během Vladimírovy služby v Zeleném. Originální žádostí o ruku. Ale jejich vojenské historky neskončily.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Vlastně jsme měli ještě hodně jiných příhod. Když se pak narodil nám první syn, tak manželka s tím přišla tadyhle ve Kbylích na letiště a pomalu ho ukazovala jinému vojákovi. Ten byl z toho chudák vykulený.
4: No, klukovi už byly 3 měsíce a on ho ještě neviděl, protože toho nepustili z té vojny. No tak jsem ho vzala, že bych mu ho ukázala, tak jsem se nahlásila prostě na tom, v tom stanu, že bych chtěla jako navštívit Bělohlávka. Čekala jsem tam dobrý 2 hodiny. Po 2 hodinách přišel takový čahoun hubený. Já říkám, já pán promiňte, ale vy nejste otec mýho dítěte.
5: To se lek víc.
4: On se asi lek chudák, já tam s dítětem a on ke mně šel. No tak jsem říkala, promiňte, vy nejste otec mýho dítěte, tak on odešel a my jsme jeli domů, no. Tak jsem ho zase neviděla.
3: Moje vojna to byla jedna velká epizoda, já byl hrozný průšvihář, protože já jsem měl takový to stanovisko, že všechny cesty vedou přes Prahu. Já byl snad 690krát z vojny doma, já utíkal, pro mě si sem i jezdili. Pro mě je rodina všecko. A já jsem říkal, jak jsem mohl vidět normálně, že jsem kousek od Prahy, tak jsem utíkal, kde jsem mohl.
5: Takhle za váma, to je hezký.
4: No, ale on si neuvědomil, jaký mi dělá nervy. On byl rád, že přišel z vojny domů a já měla strach. Říkám, zase ho třeba zavřou, bude mít průšvih. Já říkám, já tady jde malý dítě a ty mi předěláváš ještě starosti. Jo. Jsem ho šla tenkrát vyprovodit na vlak, na nádraží. Říkám, tak když už jsem v Praze, jak skočím ještě po nějakých obchodech, přijdu domů a on už zase byl doma. On neodjel.
5: To je ale krásná láska, ne?
4: To je, no, až to je teda.
3: S prvorozeným synem mě navštívila i v base. No, pod bříškem je tam, jsme měli nějaký pečený kuře, nebo co jsi mi to tam dala. A to bylo taky za to, že jsem utek. Já byl takovej, no. Měl jsem přezdívku na vojně motýlek.
1: Ale vraťme se ještě k jejich významnému dni.
2: Svatbu si naplánovali na 10. října 1969. Museli si pospíšit. Prvorozený syn už byl, jak se říká, na cestě.
1: Jak probíhaly přípravy na tak slavný den?
4: Tak jako se to dřívávej dělalo, že nějaký ten datum?
3: Já myslím, že datum jsme nevybírali, zkrátka jsme brali ten termín, bylo to rychlý, no.
4: Abych už se nevdávala s břichem, tak už jsme pospíchali a my už jsme to měli za sebou, no.
5: Jak se organizuje příprava svatby, jak se chystá ženich, když ho máte někde pryč, přijede vlastně na ten samotný svatební den, jak ty přípravy probíhaly?
4: No tak to jsme většinou připravovali s jeho rodičema. Můj táta, ten se do toho moc nemíchal, tomu to bylo jedno. Takže spíš jako jeho rodina, to jsme to organizovali. Fakt, že já jsem si třeba pekla nějaký cukrový, jeho maminka pekla, že jo. No a tak jako pozvali jsme každý tu svoji rodinu.
5: Pustili vás bez problémů, vás utěkáře?
3: No to už museli, ale nevěřili mi to, protože já jsem si nechával posílat různý takovýhle, že tamhle jdu na pohřeb nebo tamhle, tak tohle to jako mě věřili.
5: Přijel jste na ten samotný den nebo už dopředu?
3: Ne, den předem. 3 dny jsem na to měl. Měl jsem povolený civil, protože já nesnášel zelenou barvu, přitom manželka zelenou barvu přímo miluje.
4: Ne tu vojenskou, to mám ráda ty výraznější zelený. Teďkon běží taková krásná zelená, ty šatičky a svetříčky nosají. Ale to já říkám, já si to teda v civilu, aby si se ženil jako ve vojenském žádném případě.
5: Ten den, čím začal?
4: No čím začal, já ani nevím, tak jsem šla ráno holiči, pršelo, takže jsem zmokla, takže účes mi byl na nic, že jo. Jsem byla splihlá. Pak přijeli jako rodiče, tady měli půjčený ty auta, nebo ty kamarádi, že jo. No, odjeli jsme na úřad.
5: Voda. Kam? Kde jste se odali?
4: V Čakovicích na úřadě jsme to měli, no.
3: No, úřad byl krásný, člověk, jak se říká, má to v sobě všecko stažený, tak nějaký věci vnímá. Akorát do dneška manželka ne, že by mě to vyčítala, to, ale když byl pohlíbek první a tady to, tak já jsem jí dal pusu, zvednu jsem jí ten závoj, no a pak jsem jí ho samozřejmě dal zase dolů, takže všecko osazenstvo se tam smálo, jakože nechci, aby se na ní koukali. No, ale bylo to hezký.
5: Měl jste stažené hrdlo třeba, když se ptali?
3: Já jsem takový, že, jak se říká, jsemhle citlivější, že když jsou nějaký ty filmy a tadyhle to, tak ta nějaká zase zauraní. A čím je člověk starší, tak tím víc jako to prožívá.
4: Nestydíš se za to, říkal, už zase brečím u toho filmu. Ty nebrečíš, já říkám, brečím, ale to by ten, tak si to utřu, aby to neviděl. A on říkal, už zase brečím.
5: Brečil na svatbě?
4: To asi ne, to ne, to neměl proč.
5: Štěstím.
4: No jo, štěstím, no tak to nevím, jestli štěstím. Ne, ne.
5: Ono to někdy člověka zaskočí, jako samotného.
4: No, tak myslím, že ne.
5: Co ty prstínky, jak vám šlo nasazování?
4: Dobrý.
3: Ani jsme to netrénovali, prstínky jsme vybírali spolu. Když jsem měl předtím nějakou vycházku, tak... Pro mě vycházka znamenala Benešov práce vedle sebe, co jsem mě nedělal problémy.
4: Až moc častěji tady byl.
5: Pak jste se tady přesunuli z Čakovic kam? Sem? Domů?
4: Jsme měli svatbu tady. To jsme tam měli ten obývák, všechno vystěhovaný. Tam jsme měli nastěhovaný stoly, takže to bylo tady. A svatební noc jsme sešli k němu, nám uvolnili ložnici jeho rodiče, takže jsme se přesunuli tam.
5: Byla nějak načančana?
3: No, tak já to nevnímal, já jsem byl rád, že jsem s ní nějak. No jo, bylo to hezký.
5: Vy se na sebe pořád tak hezky díváte i teď? Úplně si vzpomínáte, jako se vám objevují v paměti ty okamžiky asi, no. Co?
4: Byla jsem ráda, že už teda jsme se vzali, že budeme spolu, my už se snad nerozejdeme, takže bylo to krásný.
3: Jo, souhlasím.
5: Jo. A když jste pak odjížděl, nebyl trochu smutek? Se vemete a zase opouštíte ženu?
3: To byl vždycky, když člověk odjížděl, to je jasný, ale já jsem věřil tomu, že brzo budu zase doma, takže...
5: Zauvažovala jste někdy nad tím, co by vašemu vztahu řekla maminka, kdyby se ho dožila a viděla vás?
4: Jo, ta by byla určitě ráda, protože ten manžel by se jí určitě líbil, protože umí všecko. A i mimo tatínkovi se líbil, jako to si spolu notovali, to bylo dobrý. Moje maminka by byla určitě spokojená. Myslím, že by byla spokojená. Tatínek taky.
5: A vy jste taky spokojená?
4: Já jsem taky spokojená.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
1: Je to přesně 56 let, co jsou svoji manželé Dana a Vladimír Bělohlávkovi, kteří dnes vyprávějí svůj životní příběh.
2: Brzy po Vladimírově návratu z vojny dostali byt od podniku, ale rozhodli se zůstat v domě Daniných rodičů a svými vlastními silami si ho zvelebit a rozšířit.
1: Ukázalo se, že oba zastanou jakoukoliv práci. Dana se uměla postavit k míchačce, Vladimír zas k plotně. Dana se nebála vzít fanku, Vláďa zase jehlu do ruky.
3: Já nemám strach, že kdybych někam odjela nebo do nemocnice nebo něco, tak teďkon je tady sám, ale když byly děti, tak se opravdu postaral. Já jsem byla v 29. na operaci v listopadu, byla jsem tam do prosince, tam už jsem pak šla domů na reverse, protože to bylo před Vánoci, tak jsem přijela domů, měl na pečíno, děti mu pomáhali mazat cukrátka, no a já jsem byla tak špatně, že jsem jenom na ně koukala, já nemohla vůbec nic, jo. No takže se postaral o všecko. A pořád celý život, jako nemám problém se situací, že by se nepostaral. Uvaří, uklidí, nakoupí, všecko umí.
4: Co se stalo? S čím jste byla na operaci?
3: Se žlučníkem. No a bylo to jako ošklivý, no tak to trvalo díl. Tam chodili ženský po operaci ledvin za týden domů a já tam skejsla 2 měsíce, no.
4: Měl jste strach, Vladimíra?
5: Jo, určitě. Určitě, protože to, když kolikrát ukazuje tu jizvu, já jsem říkal, když jsem já byl na žlučníku, tak já byl laparoskopicky, to jsou jenom 3 jizvičky a manželka to má, jako když to dělali motorovou pilou.
3: To jako byl hrozný zážitek. Jo, byla jsem mladá, do starosti, doma 2 malé děti, já v nemocnici, teď se mi to furt jako horšilo, nelepšilo, tak to jsou nervy prostě, jako když máte doma děti a říkám, Ježiši, tak jako nenapadaly mě nějaké myšlenky, že bych třeba na to umřela, to ne, ale bylo mi tak zlé, že jsem říkala, no tak kdy to skončí. Tak v prosinci jsem přišla domů a ještě do léta mi tahali stehy, protože mi to pořád nísalo. Jsem nemohla nosit normálně plavky dvoudílný, jsem byla mladá, furt v celku, to se nedalo. Jsem se za to styděla, jaký mám rozřezaný břicho. Hrozný.
4: Ale když se 2 milují, tak toho druhého milují takový, jaký je.
5: Jo,
4: i kdybyste měla 3-4 jizvy.
5: No, kdybych měla 5 třeba. Pak je hrozně vlastně, když já jsem ležel v nemocnici se slinivkou, tak to taky jako, že manželka měla velký strach o mě. Jsem byl 10 dní na kapačkách, měl jsem silný zánět slinivky. Já jako o tohle jsem se moc jako nestaral, jak nemoci a tadyhle to. Sem přišlo pomalu celý koncílium rodiny, rodiče a švagrova a tadyhle to. Já nevěděl, že je slinivka tak nebezpečná. No, taky jsem ležel na pokoji, tam vedle mě umírali 30-letý kluci a to bylo. Ale náhodou jsem se z toho jako dostal.
4: To jste se musel zase bát?
3: No bála. A hlavně, jak říká, když přišla celá rodina, mě nenapadlo, jako, no tak je v nemocnici. Člověk o tom nevěděl, že o těch zdravotních těch. No a pak mi došlo, že oni vlastně řekli, že slinivka je smrtelná. Takže celá rodina už jako přišla se loučit, už přišli jako, že ho vidějí naposledy. No to byly hrozný nervy, pak mi to došlo.
4: Když pomenu ty zdravotní problémy a tu možnost, že by třeba taky mohlo nastat něco špatného, nějaká komplikace, tak ale je to i čas odloučení. A vy dva jste na sebe napojení, úplně už to řekl i Vladimír, jak tu rodinu má rád a je s ní, co to jde. Jak prožíváte ty okamžiky odloučení, kdy nejste spolu, kdy každý je jinde, spí, ať už ze zdravotních problémů nebo někam odjel? Jak to prožíváte? Je tam stesk?
5: Je ten čas je vlastně kolikrát. Když je tady a já jdu, tak chci mít ten svůj klid, tak si jdu třeba něco dělat tam do dílny, nebo to je něco úplně jiného. Samota. Člověk přemýšlí o věcech, co by bylo, kdyby, a je to takový, není to dobrý pocit. Ale proto jsem jako manžel se i říkal, že kdyby náhodou se něco stalo, ať si najde třeba někoho, protože samota je hrozná. Jako, samotá, být člověk sám, neříkám nějaký partnerský vztah, ale třeba kamaráda, kamarádky a tady to, proti já tomuhle nejsem, protože samota to je opravdu, není to dobrý.
4: Bojíte se toho?
5: Jo, má člověk takový obavy a nějak to hrozně rychle utíká všecko a doufám, že ještě chvíli tady spolu pobudem.
3: Ale my už jsme v takovém stádiu, že už probíráme třeba, až jednou někdo umře, co bude, kde budeš být pohřbený. Teď mi říká, já bych chtěl rozptýlit na Brdech. Já říkám, jo, tak já budu tam na tom hrobě sama ležet, jo. A já říkám, tak ty chceš až na Brdy a já nejsem typ teda les po kopcích, jo. Já říkám, a já půjdu někam do kopce tě rozsypat, tak to teda ti slibuju, že ti to nesplním. A kluk říká, mami, tak to odsypem, já to tam odnesu, jo. Já říkám, a zbytek mi necháš, aby jsme byli spolu, já tam přeci v tom hrobě nebudu bez něj, jo. Takovýhle myšlenky už tady probíráme, ale to hrozný.

0: Antoine de Saint-Exupéry napsal ve své knize: Hvězdy svítí na nebi proto, aby každý našel tu svou.
1: Dana a Vladimír se takhle našli a doufají, že jejich hvězdy budou ještě dlouho zářit a svítit pro toho druhého.
0: Kterou část svého života vnímají za krásnou? Kdy jim bylo opravdu dobře?
2: Když se narodili děti, to je jako úplně největší štěstí. A hlavně, že jsme zdraví. Já jsem spíš takový rodinný typ, že mám rád pořád okolo sebe, když se sejdeme, proto jsem tenkrát tady dělal tu jídelnu, to se dá rozložit až pro 12 lidí. I teď, když vlastně trávíme Vánoce u jednoho syna, tak nás je na Vánoce 14 u stolu, jo, ještě tam ty rodiče a tady to, tak bylo by to smutné, kdyby jsme byli doma sami.
3: To musíte být šťastná ženská, mít chlapa, který je pro rodinu.
4: No určitě. Ale víte co, on je strašně šikovný, jo. On může, on uvaří, uklidí, upeče, vyšíval dečky, akorát se mu nestačila naučit plést, tomu nešlo, takže to jsem...
3: To ještě stihnete?
4: No, tak on, už nás bolej ty prsty, já už by taky nepletla, takže už plec nebudem.
3: No. Řekněte mi, jak moc se proměňuje vnímání toho druhého, když se člověk zamiluje... Pořád máte to druhé před sebou, vidíte ho, je pro vás hezký, šťastný jste s ním. Jak se to těmi lety proměňuje? Vidíte pořád v tom druhém toho mladistvého, zamilovaného člověka, anebo je to jiné?
2: Jo, pořád. Pořád, tak si to nějak představuju a říkám si, akorát trošku jsme zestárli, ale jo, pořád jako. A jako já mám, ona je, manželka je hrozně tolerantní, i jako ty moje aktivity, v některých aktivitách mě teda i brzdila, protože já jsem sice narozený ve znamení raka, manželka je střelec, ale spíš bychom si to měli vyměnit, protože já jsem někdy jak neřízená s nápadama taková střela, protože pro mě, když ten třeba, kolik mi bylo 55, tak jsem si šel skočit s padákem, no to ale manželka, než jsem šel skákat, tak říkala, ještě tohle musíš udělat, ještě tohle, tohle, kdyby náhodou si tam spadnul. No a pak vlastně akorát jediný, co mě jako přímo zakázala, to jsme byli na Krétě, tak tam jsem si chtěl skočit z toho lana, z toho jeřábu a to prejde. Protože předtím se dostalo tomu Novotnýmu a no. Akorát pak jsem jí splnil, že jsme byli spolu v balónu.
4: Bylo krásný. Taky jsem se bála teda, ale pak to byla nádhera. Ježíši, to je nádhera. A ještě ten, co to řídil, ten balón, tak on to vzal tak jako nízko, že jsme se šoupali o špičky stromů a ty chlapi tam táhali, trhali šišky. Říkám, zvedněte to, jo. Ale fakt je to nádhera. To bych absolvovala teda ještě, jo. A jsme snad letěli hodinu, jo. Nádhera, fakt nádhera.
3: Vy můžete říct, že vás váš muž vzal do nebe.
4: Ano, přímo.
2: Dvakrát. To se divím, že jsem jí dostal tenkrát v Bulharsku na ten padák, jak nás to vytáhlo nahoru. Tak to bylo krásný. Ale manželka, když letěla vlastně tím balónem, tak nesměla se týden předtím koukat na vratný láhven. Protože si představovala, jak jí to tam povleče po té zemi a pořád měla strach.
3: Jste loučící nebo vítací typ?
2: Já si obojí. Ale spíš jako, když se člověk loučí, jak mám v sobě takový stres, tak má člověk takový to stažený hrdlo a rád se jako, když jedu za rodinu, nebo to s nima vydám a to, co je jako, pro mě je rodina všecko.
3: Máte muže, který, já mám pocit, že je schopen se i dlouze podívat do očí, když se loučí nebo vítá, má tu radost a vy mu to v těch očích vidíte?
4: No to určitě, to jo. To jo, to určitě.
3: Po těch letech řeknete si tak někdy, dobře jsem si vybral, dobře jsem si vybrala?
4: No určitě, tak já jsem nikde jinde nehledala, takže já nemám porovnání.
2: No určitě, určitě. A vždycky kolikrát, když to někde vidím, tak jsem říkal, Ježiši, já měl štěstí.
5: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
6: Mám ploché nohy po tetě a fantazii po svém strýci. Už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě, nemám jasno v hlavě.

pořád v duši dítěte a říkají mi, starý pane, já citově jsem založen, při smutných filmech slzy roním a měl jsem taky málo žen. Teď už to asi nedohoním, už to nedohoním.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Dana a Vladimír Bělohlávkovi z Prahy nám dnes odhalují své city a svůj osud.
2: A my jim za to chceme poděkovat. Proto jsme jim jako dárek poslali velké digitální rádio a dva zlaté hrnečky zlaté lásky.
3: Je, jsou krásný.
4: Ježiši, ty jsou nádherný. A co tam napsal? A rádio, jo.
5: Jo, jo.
4: Ježiši.
3: Ale to je snad úplně zvláštnost, nám přestalo tam to hrát. Včera zrovna.
4: Zlatá láska.
3: Krásný.
4: A to je naše velikost na kafe, vej. To je akorát. Ale to bude škoda, aby se mi to neodřelo, až tam z toho
3: budu. Ale tohle je digitální, že jo?
5: Ano.
3: Takže to se musí na Wi-Fi. To zvládnu snad nějak.
4: Ještě mě to vládá.
3: No. Hokus pokus.
4: Máš co študovat zase, vej?
3: Člověk musí pokus. A já vždycky se držím pravidla, který mi říkal můj děda. A ten mi říkal, každá práce a všecko, co zkoušíš, to je jako sex. Já vyvalený v oči, co mi řekne babička, ta ho tam korťáčka. No, to máte jak u sexu. Poprvé nic moc, po druhý je to lepší, po třetí je to ještě lepší a po čtvrtý už jde to samo. A takhle přesně je to s tou práci, když se ji učíte.
5: Je to tak?
4: No, asi jo.
6: Asi jo.
4: Myslím, že se to nepovedlo na poprvé.
6: No jo.
5: Tak ať je ten zážitek s tím rádiem čím dál lepší.
3: Jo, děkujeme moc.
5: Hrnečky ať slouží na tu kávu, jsme rádi, že je to ta správná velikost. Chcete vzkázat něco Petrovi Carmen?
4: No, já je mám strašně ráda. On hraje perfektně, o toho se teda bavíme. A jako myslím, že i jim to manželství jako klape, myslím si to.
3: A já ho beru tak, že on, když hraje ty starý pány dědečky, tak se hrozně podobá mýmu dědovi. To je jedno a to samý.
4: No, nádherný hlas, to je úplně úžasný. To v obdivu, ale od mlada, jako on zahrál jako prostě všecko krásně. Fakt ho mám ráda.
5: Jsou krásný pár. Jsem rád, že pro nás tenhle pořad moderují a že ocenili i další hezký pár, a to jste vy dva, tak ať se vám daří.
4: To je krásný, moc děkujem.
3: Taky moc děkujeme.
1: Rádo se stalo.
2: A teď je oba trochu vyzkoušíme.
1: Patrik Rozehnal si přichystal několik nevinných otázek na jejich společný život a partnerské návyky.
2: Odpovídali každý zvlášť. Netušili, jaké otázky dostanou. My si jejich odpovědi poslechneme dohromady.
5: Kdy jste za ní poprvé platil? Na něco ji pozval a zatáhl to, jak se říká?
3: Tak já myslím, že to je moje celoživotní téma. To jako, ale jo, já bych nedokázal, aby žena platila za mě. To jako bych...
5: A kdy to bylo poprvé? Za co?
3: Mám takové tušení, že mě vždycky ta naburta, ještě když byly buřty na Václaváku.
4: No, to jsme chodili na Václavák na buřty. Tam nám chutnali, tam bylo v tom hrozném voleji a nám to chutnalo.
5: Jak byste popsala svůj účes v době, kdy jste se poznali?
4: A takový ulízaný jenom.
3: Na ramena. Na ramena, takový trošičku, takový mikádo, jako na ramena měla vlasy.
5: Který program v televizi máte oba dva rádi?
3: To je takový rituál, když je neděle a přitom si dáváme kafíčko, tak to je Toulavá kamera.
4: To máme rádi, že jo, na Toulavku, to nevynecháme a ten objektiv, to jako musí být v neděli.
3: To je krásný pořad, Toulavá kamera.
5: Jaký je váš největší zlozvyk?
3: Největší zlozvyk, já jsem taková, já říkám noční můra, manželka si jde lehnout, já ožívám kolem půlnoci a déle.
4: Já si jdu lehnout a on si pustí Politiku a kouká na to třeba do 2 do rána. Jo? Já říkám, ty si pouštíš politický večerníček, že tě to baví.
5: Kdo má doma poslední slovo?
3: No snažím se to mít já, ale většinou se pak nějak shodneme.
5: Kdo má doma poslední slovo?
4: Asi já.
5: Kolik máte sukní?
4: Čeho?
5: Sukní.
4: Sukní? Ježíš, to bych šla do té skříně spočítat.
3: Hodně, já to nepočítám. To je jako 15, 20.
4: Asi 7 sukní mám.
5: Jenom?
4: No, já zase nejsem, já mám spíš radši kalhoty a něco k tomu.
5: Kdo chodil na třídní schůzky?
4: Já. Ani nepamatuju, že by manžel tam někdy byl.
3: Ale občas jsem i zaskočil, jsem tam byl párkrát já, ale to nebyla moje jako parketa.
5: Jaké jídlo umí vaše žena nejlíp?
3: Tak ona umí všecko, ale nejvíc, co mě od ní co chutná, tak to je houbová omáčka, čistě bílá houbová omáčka.
4: No, tak třeba na houbách, ona mu chutná všecko.
5: Nosil někdy vousy?
4: Jo, to vám řeknu nedávno, ale vypadal děsně. On vypadal jak ten náš prezident.
3: Manželka říkala, prosím tě, sundej to, jsi v tom jak Masaryk. To byl snad jediný ten takhle na stáří.
5: Na jakém nezvyklém místě jste se kdy milovali?
3: Když jsme vlastně splodili prvního syna. Já měl jsem vycházku, jel jsem vlastně za manželkou, tam byla s mýma rodičima na Cholín, takže my jsme vlastně na lodičce, jsme převeslovali vlastně celou přehradu a naproti byla skála, na kterou jsme vylezli a tam vlastně tam bylo početí na té skále nahoře. To bylo to hrozný. Já jsem říkal, jehličí jsem měl všude.
5: Na jakém nezvyklém místě?
4: Ježišmarja, v Hořovicích na Dece v parku. To bylo hrozný, ale to nestálo za nic, protože jsem měla oči furt na šťopkách, jestli někdo nepůjde. Tak to jako už nikdy.
5: Co vás tak naštve, že by manžel udělal třeba po intimní chvíli?
4: No, že se sebere a jde ještě pak koukat na televizi.
3: No, když jsem tam měl zrovna, byl tam nějaké to, co mě zajímalo. No. Ale jako dřív to nebývalo, když jsem byl mladý, to jako.
5: Po čem voní vaše žena?
3: Jako vanilka bych to dal, když hodně peče a tady to tak asi vanilka.
5: Jak si myslíte, že svému muži voníte?
4: Tak to nevím.
5: Představte si, že mu voníte po vanilce.
4: Po vanilce, jo. Po ty mě pálí akorát žáha. Po vanilce. No tak dobře, no.
5: Kam svou ženu rád líbáte?
3: No na ústa.
4: Normálně na pusu, na tvář.
3: Ale nesmím líbat na ucho. To nesnáší. Nevím proč. Ne, na ucho.
4: Je na ucho nesnáším. To nesmí vůbec. To jako říkám, na ucho ne. To jako, to má zakázané.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
1: Zajímalo nás také, jak žijí Dana a Vladimír Bělohlávkovi po 56 letech společného života.
2: Jak se k sobě chovají a co dělají rádi?
3: Sport. Já jsem vlastně se vrátil díky svým mladšímu synovi v 60 letech zase k ježdění na kole. Vzniklo to tak, že vlastně v Řevnicích byly závody v Transbrdy se jeli. Já tam přijel na kole a syn mi najednou říká, tati, koupil jsem ti startovní číslo. No tak já jsem jel, no a pak mě to zase chytlo, že vlastně člověk, jak se říká, tam jedou lidi naladění na stejné vlně, tak jsem začal, no a teď jsem musel před rokem přestat, protože jsem měl problémy s ramenem, artróza a koleno mi vytáhlo ve vodu, ale jezdím pořád, takže do té doby jsem odjezdil asi 100 závodů a měl jsem tam sázku, že jsem vlastně se vsadil, že za 5 let objedu zeměkouli, kterou se mi teda povedlo.
5: Co baví vás? Máte nějakého koníčka, Dano?
4: No tak já jo, já osmisměrku, to mám ráda. To je takový klídek, vyluštím 2-3 stránky a zahrádku, no, domácnost. No, já nebyla nikdy sportovní typ, takže to mě netáhne. To jsme jednou vyšli na Lysou horu a já ze všech sil říkám, když jsem šla dolů, říkám, tak ty už mě teda nikdy neuvidíš. Už bych tam nešla ani za nic. Nejsem typ les někde po horách. Jako jo.
5: Je nějaký návod, na šťastné manželství? Našli jste ho vy v životě?
4: No, nevím, jestli návod. Já myslím, že ten život vás snad naučí to sám. Pokud toho člověka máte rádi navzájem, tak myslím, že k tomu návod ani snad není. Že to prostě dá ten život. Podmínky, v jakých žijou, jakou mají rodinu. Řekla bych, mějte se rádi a tolerujte jeden druhýho.
3: Hlavně je to respekt a tolerance. Jo, a mít tím pádem respekt tomu druhému, protože tak jinak to nejde. A člověk se nemá ani, dřív to bylo tabu, ale nemá se stydět ani za nějaké intimní chvilky. To k tomu patří. A řekl bych, že opravdu nějaké to pohlazení a tadyhle tomu to člověku udělá radost.
4: Tohle to je asi v každém ještě věku, teda nedovedu si představit třeba za 5, za 10 let, ale myslím, že ta chemie působí pořád, i když už trošku jinak, než když jsme byli mladí, že jo. Ale já myslím, že to je pořád jako, je to přitažlivý pořád, jako ta příležitost je, máme na všechno dost času. Takže já myslím, že pořád. Ten život máme takový docela dobrý, šťastný.
3: Jako máme spolu hezký život.
5: Těšíte se v tomhle věku i na svou ženu, když přijdete domů někde třeba z nákupu z kola?
3: Jo, určitě, určitě.
5: Jste ráda, že ho máte vedle sebe, že cítíte, že tu je?
4: No určitě, to určitě. To se mi kolikrát stane, že usnu na gauči a jak jsem zvyklá, že tam je skroucený v tom křesle a on třeba jde dělat něco na zahrádku a se probudí a říkám, Ježišmarja, kde je, jel na kolo, je to, a než si vzpomenu. Pak říkám, jo, když on šel na zahrádku nebo jel na kolo, tak jsem šťastná, že jsem si vzpomněla, že tady je, jo, prostě. Ale jako řeknu vám v tom životě opravdu, když si představím, že třeba bude hůř, nebo kdyby dokonce, vždycky říkám, Ježíš, až třeba umřu já, nebo ty, tak už si děláme takový, co bude, no, bude to hrozný.
5: Jste rádi, že jste spolu?
4: No určitě, já bych neměnila.
3: Taky bych neměnil v žádném případě a měl jsem veliký štěstí.
5: Máte pořád?
3: To mám a za to děkuju. A jako jsem jí vděčný vlastně, za každý den, co jsme spolu.
4: No, já myslím, že jak se říká, láska kvete v každém věku. To prostě je to hezký. Člověk je rád, že ten druhej ho má rád.
5: Milujete svého muže?
4: Miluju.
5: Jak moc?
4: No, hodně. Hodně. Přála bych se, aby to trvalo hodně dlouho ještě.
5: Milujete svoji ženu?
3: Určitě. Ale jo. Bylo to hezký a je to hezký takhle pořád.

0: Dana a Vladimír Bělohlávkovi už poznali, že láska si vás prostě najde. Ať už vstoupí oknem, nebo vás překvapí v tanku. Láska umí být trpělivá, laskavá, nezávidí, neklade si podmínky, prostě je. Jsou šťastní, protože ji neodmítají.
1: Spisovatel Romain Rolland to hezky vystihl. Zřeknu se raději života, logiky, světa, všeho. Jen ne lásky.
0: Ani vy ji neodmítejte. Nestýďte se za ní. Nechte ji propuknout v plné síle. Nebudete litovat. I my poznali, jak je krásné milovat.
1: K tomu se přiznávají Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
3: Český rozhlas zprávy.
4: Prezident má podle senátorů dál vybírat velvyslance při OSN nebo NATO. Vládní záměr na zrušení pravomoci je podle opozice protiústavní. Nová nemocnice by mohla být v Praze v areálu fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Zítra bude většinou oblačno, ojediněle s přeháňkami nebo bouřkami a teplotami do 32 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Senátoři odmítli zrušit část pravomocí prezidenta. Koalice prosazovala, aby prezidenti už nepověřovali a neodvolávali vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací. Mezi ně patří třeba OSN, NATO nebo Evropská unie. Předseda Senátu Miloš Vystrčil z opoziční ODS považuje navrhované změny za protiústavní. S tím souhlasí i Michael Canov ze Starostů pro Liberecký kraj. Část senátorů chce zákon v případě schválení napadnout u ústavního soudu. Předloha se vrátí do sněmovny, kde vládní většina může senátory přehlasovat. Nová pražská nemocnice bude stát v areálu fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Řekl to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Dříve mluvil například o využití pozemků v Letňanech. Nová nemocnice by měla být na nevyužívaných plochách vinohradského areálu. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha za hnutí ANO by se k novému komplexu mohla část současné nemocnice připojit.
5: Ale některá pracoviště je možné, a to je právě ta kapacitní studie, o které se bavíme, že budou přemístěna do té nové nemocnice i z fakultní nemocnice Královské Vinohrady a třeba ty budovy pak zaniknou nebo budou sloužit k nějakému jinému účelu, protože třeba i z hlediska technického stavu jsou nevyhovující.
4: Potřebný počet lůžek a další parametry nové pražské nemocnice má stanovit kapacitní studie. Do nové budovy by se měly částečně sestěhovat některé provozy vinohradské nemocnice, všeobecné fakultní nemocnice a Bulovky. Strážníci v Brně stále častěji řeší problémy s autovraky v ulicích. Loni měli do srpna necelé 200 výjezdů k odstaveným autům. Letos to bylo o skoro 50 více. K některým se vrací opakovaně. Zabírají parkovací místa, znečišťují okolí nebo v nich žijí bezdomovci. Nejčastěji městská policie výjíždí do Brna středu, Králova pole a Brna severu. Říká mluvčí strážníků Markéta Skřivánková.
6: Z ulic jednoznačně vyčnívá sportovní, kde strážníci za uvedené období řešili 25 událostí. Právě tam se opakovaně setkáváme také s vraky, které lidé bez domova využívají jako místo k přespávání nebo bydlení.
4: Část případů hlídky nahlašují brněnským komunikacím, které zajišťují odtahy. Sport. České hokejistky zahájily sezónu porážkou 1-3 s Finskem v prvním zápase Euro Hockey Tour v Klotenu. Premiéru na střídačce si odbyl americký trenér Brian Idalsky, ve kterém zanechal dobrý dojem nástup Češek do zápasu, jak řekl v rozhovoru pro český hokej.
7: Prvních 10 minut jsme odehráli hezky, vytvořili jsme si spoustu šancí. Vždycky jsem obdivoval dovednosti a talent, které mají české hráčky. Dobře bruslí a umí tvořit šance. To se ukázalo a budeme to chtít dál rozvíjet.
4: Další zápas odehrají Češky v Klotenu zítra v 15:30 odpoledne proti Švédsku. Počasí. Zítra bude většinou oblačno, ojediněle se objeví přeháňky nebo bouřky. Odpoledne a večer se postupně zatáhne a na jihovýchodě může pršet. Místy se přidají bouřky, které můžou být i silné. Nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů, na západě a na severu kolem 25.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
4: Na dálnici D1 z Prahy do Brna velmi opatrně za odbočkou na chodce Rady. Na 32. kilometru v pravém pruhu stojí neosvětlený kamion. Řidič bude řešit poruchu, ale není tam moc dobře vidět. A na D5C dejte pozor na 67. kilometru směrem do Prahy. Na vozovce je hlášená zvěř. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Začíná divadlo pro vaše uši.
3: Divadlo pro vaše uši.
2: Buďte vítáni, vážení a milí. Tak schválně. Schválně, kdo z vás nezná Noc na Karlštejně Jaroslava Vrchlického? Že by byl někdo, kdo by neznal tu půvabnou zápletku o tom, jak a proč vlastně dvě ženy porušily příkaz císaře Karla IV. A vstoupily na hrad, který byl doposud zasvěcen pouze mužům? No, snad kdyby opravdu někdo nevěděl, jak se to celé stalo, tak to dnešní divadlo pro vaše uši strávíme právě tam, tedy na Karlštejně. Pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Stín katedrál, jakkoliv je to tedy melodie hudebního skladatele Karla Svobody, na Karlštejn nepatří. Když vlastně mohla by, ale ne. To by se muselo zpívat o kapli svatého kříže. Ale jinak nás dnes v divadle pro vaše uši budou ukázkami z různých rozhlasových zpracování Vrchlického noci na Karlštejně provázet výhradně právě melodie z muzikálové úpravy téhle nestárnoucí veselohry. Tak, ale teď už společně pospěšme na Karlštejn. Tady se purkrabí Jaroslava Průchy a pan Pešek Vladimíra Brabce chystají na příjezd Otomara Korbeláře, takto císaře Karla IV.
2: Věru dnes pytel z hosty se roztrhl. Od božího rána až do slunce západu moc nestačí se zvedat.
3: Je to už jeho milost snad?
4: No ne, to nemůže být. Myslím, že jeho milost asi právě teď Prahu opouští. Kdo jen to přijel?
2: Host, pane Purkrabí.
4: Host?
2: Vévoda Štěpán Bavorský.
4: Mluvil jsi s ním, pane Pešku?
2: Náhodou byl jsem přítomen, když slezal z koně, jenž pokryt byl celý bílou pěnou, jak druhou čabrakou. Jak se zdá, má pan Vévoda velmi naspěch.
4: No a co říkal?
2: Ptal se krátce, je-li jeho milost na hradě.
4: A ty jsi na to odpověděl?
2: Co jsem věděl, že tu okamžitě není, ale že dnes večer jistě sem přijede.
4: A on řekl? Že zůstane.
2: Že se musí dočkat i příjezdu jeho milosti.
4: Zlé pochybil jsi, pane Pešku. Vévoda Štěpán přijíždí jistě za politickými záležitostmi. Víš, že jeho milost zde na Karlštejně nerad politikou se zabývá.
2: A co jsem měl dělat?
4: Poslat jej do Prahy.
2: Když je císař na cestě sem, potkali by se v půlí cestě. A pak není to můj úřad přijímat zde hosty a neměl jsem také rozkazu.
4: Vy na mládež! Pro slovo nakvašen. Však musím stát i na svém. Jeho milost jede sem pouze na 2 nebo na 3 dny. Zde chce mít pokoj, chce si odpočinout. Ještě tu není a již je jeho klid v nebezpečí. Proto věru není vystavěn Karlštejn. Nechť klubko pletich státnických jinde se zaplétá. Zde císař chce v zátiší užívat jen ovoce své činnosti.
2: No a což víme mi, pane Purkrabí, zda mu nejede pan Vévoda ocukrovat to ovoce?
4: Špatné vtipy, pane Pešku. Vévoda Bavorský tak někdy někomu něco ocukroval. Nevím, bude-li jeho milosti příchod pana Vévody právě po chuti. Mohl dobře počkat pan Vévoda v Praze na jeho milost. Snad by se tam lépe bavil, než zde.
2: To všecko mu ještě můžeš sám říci, pane Purkrabí.
4: Jo?
2: Zde právě přichází.
4: No, jest již tady, co naplat. Buď vítán, vznešený pane na Karlštejně.
5: Děkuji, pane Purkrabí, za pozdrav tvůj. Myslel jsem určitě, že naleznu zde jeho milost císaře. Přijíždím přímo ze Salzburku a přináším důležité státní jednání.
4: Čas i nevčas přijel si, pane, na Karlštejn.
5: Já v nevčas?
4: Odpust mé upřímnosti, pane Vévodo. Nevčas chceš-li o státnických záležitostech jednat s jeho milostí.
5: Tak
4: vždycky včas chceš-li užít pohostinství, jaké ho může poskytnout i Karlštejn.
5: Děkuji za výklad tvůj, pane Purkrabí. Avšak nutnost věci ospravedlní kroky mé v očích císaře. Za pohostinství napřed děkuji. Ostatně zdá se, že nejsem prvním hostem na Karlštejně.
4: Jeho milost, Petr král Cyperský a Jeruzalemský mešká od rána zde.
5: Přijel sám?
4: V průvodu důstojného otce, arcibiskupa Arnošta.
5: Tak. A kde je král Petr?
6: Ten mi nepřekáží.
4: Prohlížel si hrad. Nevím. Pane Šenku.
2: Byl s arcibiskupem Arnoštem právě teď v kapli svatého Mikuláše, kde mu ukazoval iluminátorské práce pana Zbyška Strotiny.
5: Které asi velmi málo bavili krále Jeruzalemského.
4: Však tu právě oba přicházejí.
7: Pane Vévodo.
5: Důstojný otče.
7: Tvoje milosti, to je pan Vévoda Bavorský.
8: Aj, jaké je to shledání. Pamatují se dobře na pana Vévodu.
5: Ze slavností krakovských.
8: No, ovšem, to byly časy, pánové.
9: Tak veselý již nebudem.
8: Ale prosím vás, co říkáte tomu, že jsem posud v Čechách?
4: Těšíme se tomu, že se tvé milosti u nás líbí.
9: Líbí?
8: To je málo, pane Purkrabí. Zbožňuji tvou zem a tvého císaře. Nevím, věru, kdo je šťastnější. On, že má takovou zemi, či ona, že má takového krále. Nechce se mi odtud. Chtěl jsem již zcela opravdově 3x odjíždět. Poprvé se to nikdy s odjezdem nemyslí doopravdy. Ale jak odjet, když slavnosti se stíhají jako pršky dubnové. Šťastná to země.
7: Díky pánu nebes, že slavnosti teď se u nás stíhají. Však bývalo hůře ještě přednedávnem. Mor, hlad a zemětřesení stíhali se tu o překot. Nyní věru šťastný začíná věk této vlasti. My, kteří jsme zažili dnů zlých, tím více oceňujeme blaho nynější.
8: A máme proto podstatné příčiny být veselými. Nep jak dát jen svou vděčnost najevo než veselostí. Proto já jsem pořád vesel a proto uvázl jsem zde, že je tu tak veselo. Když jsem chtěl odejeti, jeho milost ani slyšet nedovolil, přemlouval. A já jsem slabý člověk, pánové. Já zůstal v naději, že Cypr do moře se nepropadne.
7: Milosti, jsem tady jenom vaším průvodčím, ale neměli bychom mařit čas. Čeká nás ještě kaple svaté Kateřiny, ač ne ještě úplně vyzdobená.
8: Odpust, důstojný otče, 5 hodin prohlížíme již malby svaté ostatky a všechny poklady, které bohatou rukou nakupil zde velký panovník a vzácný bratr náš. Ostatně myslím,

0: Užijem krásného večera, pane vévodo.
1: Mohu něčím sloužit vzácným hostům?
0: Děkuji, nevím, věru. Si vtělená úslužnost, pane purkraví.
1: Pak nebudeme déle obtěžovat svou přítomností. Pojď, pane Beštu.
0: Konečně jsme sami.
2: I po hostinství někdy překáží.
0: Jsem rád, že jsem se shledal s tebou, pane vévodo.
2: I mě to těší, milosti. Jak se bavíš v Čechách?
0: V Praze dobře.
2: A zde?
0: Zde mne arcibiskup div již neumořil. Krásné věci kolem, čarovné. Div světa a století je tento Karlštejn. Ale? Známe se a rozumíme si, pane vévodo. Této dokonalosti a nádheře zdejší chybí koruna.
2: Nerozumím, králi.
0: Ta nádhera, ten lesk a přepych, to vše zdá se být stvořeno kvůli něčemu jinému, než kvůli rameni svatého Víta nebo lopatce svaté Anežky.
2: Nechápu, kam směřuješ.
0: No, soudím jako člověk. A tvrdím směle, ta nádhera a přepych, ten lesk a bohatství jsou zde pro ženu nebo ženy.
2: Pak neznáš císaře.
0: Mně arcibiskup Arnošt ničeho nenamluví. Kvůli korunovačním klenotům vystaví se dobře opevněná věž, ale nikoli zámek, v němž přepych severu si podává ruku s obrazností východní. Pro ostatky svatých zbudují se ovšem nádherné kaple, nikoli však v sousedství jich útulné komnaty, tak malé a těsné jako hnízda vlaštovčí. Ovšem, stačí právě pro dva. A pak ty dvojí schody, jedny obkládané mramorem a zlatem, pro každého, druhé hlemíždí ukryté příkré, jako tajné cesty vášně, směřující v ráj lásky, kde vám udýchaným klesne v náruč paní vašich snů a myšlenek. O, pane vévodo, Karlštejn je dívčí past, kde krok je tlumen brokáty a zrak zdráhající se a blažeností spytý, když patří ti má okem k oku, tlumen jest odleskem drahokamů.
2: Jsi na omilu, pane. Jeď přece světoznáma zbožnost a přísnost Karlova.
0: Což vylučuje zbožnost lásku? Naopak, láska je též zbožností, pane vévodo.
2: Dej si říci, Karlštejn je v první řadě určen pro klenoty zemské. V druhé pak je útočištěm císařovým, když naň dolehají trudy vladařské.
0: To mi zpíval také celý den arcibiskup, pane vévodo, ale neměj mi prosím za zlé, že ani jemu, ani tobě víry dát ti nemohu. Znám svět a lidi. Stále procházeje se nádhernými komnatami, čekal jsem, kdy rozhrne se těžká opona u protějších dveří, kdy vyhlédne z ní kadeřavá hlavínka s úsměvem zvěstujícím nejvyšší blaho lásky a opojení. Ale nadarmo.
3: A tak unaven poutí a prohlížením misálů a žaltářů, obrazů Dietricha Wurmsera, hotových i nedodělaných, stojím před tebou nevyléčen, řekněme třeba ze své fantazie, spíše hladov a lačen nových dobrodružství a výbojů.

0: Je mi plesem a radostí vítat ti vznešeného vladaře po době tak dlouhé.
1: Děkuji ti, pane Purkraví. Konečně opět volně dýši. Bohu a svatému Václavu chvála. Můj Karlštej. Zde rád se nechám vítat. Zde dýchám v srdci srdce svého národa. Zde jsem mezi svými.
2: Vaše milosti?
1: Jak? Pan vévoda Bavorský? Buď vítán. Doufám, že jen přátelská návštěva tě zavedla na Karlštej. A tu náš vzácný a milý host, král Petr. No, prohlédl si sobě hrad, pane bratře? A pak upřímně, jak se ti líbí? Víš, je to ještě nehotové. Je to teprve začátek mé myšlenky a prosím, abys soudil shovívavě. Karlštejn je celý dílo mé. Zde provádím své vlastní návrhy a věř, že často i k neliposti stavitelů svých i vzácných mistrů cechu malířského.
3: S podivem prohlédl jsem veden vzorným výkladem otce Arnošta tvé dílo a mlčím-li, je to jen hluboký úžas, nenalézající vhodných slov k chvále a velebení.
1: Jsem rád, že se ti to jen trochu líbí, pane bratře. Přepích východu zde ovšem nenajdeš. Je to jen útulek samotáře. Jen pevná schrána pro svaté naše klenoty korunní. Ach, pánové, jak se to volně dýchá po vykonané práci. Jedu z Prahy, pracuji jako obyčejně celou cestu ve voze. V tom kmitnou se mi vzrak drahety stráně nad Berounkou. Marně musím vyhlížet z okna vozu. Kraj stokrát procestovaný, vždy novou nelákal lahodou a tisícerými výše půvavy. Chlumy rostou, rozeznávám šikmý hřbet Ostrého a zadumanou stráň Plešivce, stopují břehy řeky, znám každou trhlinu ve skalách, kde hnízdí ježičky. Nevidím posud svůj hrad, tak jsem jej ukryl sám před sebou, ale tuším jej nablízku. Čekám, kdy ustoupí poslední zelená záclona lesnatých vrcholů a kdy se kmitne střecha kostela svatého Palmácia mezi stromy. Konečně jsem tady, kde všecko je moje, tak konejšivé, tiché, v klid vybízející. A dále Beroun, Verona mia. Nuž, buďte mi všichni vítáni na mém hradě, pravím na mém, neboť Čechy patří Čechům, ale Karlštejn je můj, mou prací i mou myšlenkou a rád bych, aby zde všecky ovládal týž pocit klidu a blahé spokojenosti jako mne a tebe, milý Arnošte. Ať je veselo u stolu, pane Purkraví, ať ocení mý hosté moje mělnické jako můj hrad. Pojďte, pánové.
4: Když mám tekutou révu, tak vím,

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Z té nejstarší nahrávky, alespoň části vrchlického veselohry Noc na Karlštejně, jsem dnes do našeho divadla vybral jen pár následujících minut. Přece jen ono to tenkrát bylo takzvané divadlo před mikrofonem za přítomnosti publika a taky technická kvalita záznamu odpovídá 50. letům minulého století. Ovšem, zase je to vzácná příležitost slyšet v roli císaře Karla Nestora českých herců pana Rudolfa Dejla staršího a jako císařovnu Alžbětu paní Marii Rosulkovou.
2: Dobrou noc, milý Jarnošte, toužím po odpočinku.
3: Odpust královská milosti, vévoda Štěpán.
2: Chce slyšení. Mohu se domyslit, ale nemám chuti. Nerad bych, abych po vzpomínce na moji Elišku se mísil ještě mezi ní a Boha nějaký stín světských záležitostí.
3: Však vévoda předstírá důležité politické poslání.
2: Jehož jádrem bude jako vždycky prospěch jeho domu. No ale budiš, nemohu ti nic odepřít a pak možná, že bych svou umíněností opravdu něco vážného promeškal. Ať tedy vejde, ale ať rychle přednese, co si přeje. A ještě něco, milý Arnošte, chci ti ukázat drahocenný pás, který...
3: Však vévoda...
2: No dobrá, ať tedy vejde. Jen co ještě odbudu tyto poslední státnické záležitosti, ale potom si být celá tvůj. Má Eliško... A tak, hochu, připomínáš mi návštěvu pana vévody. No dobrá, ať vejde. A ty počkej v předsíň. Prosím, k věci, sedněme.
4: Kladu v rozmluvu tuto poslední naději svou i domu své. Já a synové moji prosíme tvoji milost, bys upustil od spolku s bratrnými. Tito vždy se nezachovali tak vůči tvé milosti, bys najednou podávali jim ruku k smlouvě přátelské.
2: Nezachovali? Máš ovšem pravdu. Ale kdybych měl počítat a věrně pamětliv být toho, kdo kdy se ke mně nezachoval, abych musel počítat celou římskou říši, a to jsou, jak snadno pochopíš, věci mrzuté, ty raději odbývám za hranicemi této země, ale tady chci mít klid a mír.
4: Jemuž obětuješ klid a mír Německa.
2: O klid a mír Německa, pane vévodovi, sami se postaráte, aby dlouho netrval. A že mi starost o Čechy vyčítáš, tomu jsem už dávno uvyk z úst tvých krajanů, ale to mě nezarazí na dráze jednou nastoupené. Vážil bych si tvého přátelství, ale hrozeb tvých se lekat. Nemám věru žádné příčiny.
4: Smlouvou s domem mým bys k provedení zámyslu svých nabil pevnější půdy v Německu.
2: Děkuji, pane vévodo, za starostlivost tvou, ale tady je každé slovo naprosto ztracené. A nyní dovol, abych tě ještě dlouho směl považovat za milého hosta, nejenom na Karlštejně, ale i v Čechách, o které, že tak horlivě pečují mi s krajany svými ostře vytýkáš.
5: Když ti odpovídám, že císař ví o mé návštěvě, že zvolil mi, sam arcibiskup Arnold za mne mluví.
6: To všechno ti, pane, nespomůže. Mám přísný rozkaz nepouštět nikoho. Jediný vévoda Štěpán měl slyšení a ten právě odešel druhý schod.
5: Právě s ním jsem na schodech se smluvil. Viděli tedy okolků, císař nečeká.
6: Nebudu vám to pomoc. To je násilí, jak jsem, pane,
5: vnikáš. Tak ty nerad lovit pod mě.
6: Co chceš? Já nesmím pustit nikoho. A císař je na modlitbu.
5: To mi právě vhod. Nejdu kvůli císaři, ale kvůli tobě.
6: No ty jsi šílený. Proč kvůli mě?
5: Nač přede mnou tajnosti. Vím všecko. Všecko, sladký panoši. Dej mi políbení a uvěřím, že nejsi dívko.
6: Pomni na hněv císařů, nebudu volat.
5: Políbení nebo budu volat?
6: Ne, já to neučiníš.
5: To učiním.
6: Zpátky se
5: je dobrá. Tak lépe se smluvíme.
6: Zde jsi se těžce zklamal král jeruzalemský. A teď jdu prosím.
4: Stoj!
6: Pomoc!
2: Náš zácný bratr a host, ale to z nočních návštěv ani nevyjdu. Zbraně, spor, co to znamená?
6: Jeho milost násilím přes můj odpor vnikl do této komnaty.
2: A ty jsi horlivě zastával svůj úřad. Čím ti mohu posloužit, pane bratře?
4: Císařský pane.
7: Vina je moje milosti. Zapomněl jsem po večeři ti oznámit, že přeje si král Petr prohlédnout domácí kapli tvou při osvětlení. Páže nevědělo o příchodu jeho milosti. Já na to vzpomněl právě před chvílí. Chvátal jsem předejít nedorozumění a vidím s lítostí, že přišel jsem pozdě.
2: Vždycky včas, aby všecko bylo vysvětleno.
4: Teď mne skoro mrzí dětinské přání mé. Promiň, že tak pozdě jsem vyrušoval. Ctihodn Arnošt věru vinen.
2: Naopak, dobře udělal, že tě na noční vzezření kaple upozornil. Lesk českých drahokamů při září světel stojí za podívanou. Dobrou noc, pánové.
7: Bůh s tebou, milosti.
0: Divadlo pro vaše uši.
1: A ještě nás dnes čeká poslední z rozhlasových adaptací z 80. let. Pana Peška si v ní zahrál Alois Švehlík, jeho milou Alenu, Dagmar Havlová, tehdy samozřejmě ještě jako Dagmar Veškrnová, a karlštejnským purkrabím Považte byl pro někoho možná trochu překvapivě pan Svatopluk Beneš.
8: Dále od hradu dále.
9: Je noc, chci mít chvíli pokoje.
10: Až ti to vyložím, až mne vyslechneš, pane Purkrab.
9: Celý den nevyjdu z honu a schonu a sotva večer utřu z čela pot, ještě přijdeš ty a chceš zase Bůh sám ví, co nemožného.
10: Vždyť si neslyšel, co ti chci povědět.
9: Protože vím napřed, že vy mladí jste jen samá hloupost a samý trest. Tak mluv, těch návštěv dnes ani trochu odechu. Co mlčíš?
10: Pane Purkrabí, věz tedy, my jsme jednali.
9: Kdo? Samá neurčitost a samé vytáčky. My jednali. Kdo to je my a co jsme jednali? Co to je?
10: Ale vždyť jsem posud neřekl.
9: A snad já ti v tom dokonce překážu, ne? Tobě to je věrupodobno myslit si co z takového. Proč se vlastně rozčiluju a zbytečně zlobím? Tak mluv konečně.
10: My jsme tedy jednali.
9: U všech čertů už odejdu. Mám toho právě pokr.
10: My jsme tedy jednali.
9: To slyším po třetí a stále nevím kde.
10: Alena a já. Nebo lépe Alena sama.
9: Nebo ještě lépe ty sám a nejlépe ani ona, ani ty. Ale něco ti povím, pane Šenku.
10: Ano.
9: Upřímné slovo.
10: Ano.
9: Zase, jak slyším, začínáš tu starou písničku. Ale já jsem ti několikrát výslovně pravil, že mi do toho vůbec nic není. Můj bratr, otec Aleny, má svůj rozum. A když chce, aby jeho zeť nosil rytířské ostruhy,
10: ano,
9: nemůže mu to nikdo míti za zlé. A nejméně já. Žij a jednej tak, abys erb získal a dostaneš Alenu. Něco za něco. Jste mladí, času máte dost.
10: Ale já...
9: To je moje poslední slovo v této záležitosti. A teď mě dej pokoj, dobrou noc.
10: Hey, pane Purkrabí, ještě slovo. Zatím si neslyšel, proč jsem chtěl s tebou mluvit. Jiná věc, věc velké váhy mne za tebou vedla.
9: Ach, bože, to je k zbláznění, co tedy chceš, ale rychle.
10: Stalo se něco.
9: Mluv, čertu, co se stalo?
10: Na hradě žena.
9: Ne.
10: Ano.
9: To nám chybělo. A kde je? Proč ji tu trpíte? Proč ji nevyvedete? Dám ji vyštvat z hradu. Kdo je to?
10: Alena.
9: Rány boží, kdo tohle spískal?
10: Ona sama.
9: No to je nadělení. To je nadělení. Co řekne císař, až se to doví? Co teď jen počineme? Proč se mi to neřeklo hned? Na co jsem purkrabí, co? To je to vaše jednání, kterým jsi se před chvílí vychloubal?
10: Prosím, abys jen nemyslil, pane Purkrabí, že já ji jsem vyzval. Vše je od začátku dílo Aleny.
9: No jo.
10: Nebyl bych ani ničeho řekl, ale zdá se mi, že král kyperský Alenu podezřívavě obchází, že jistě něco tuší.
9: No to je neštěstí, to je neštěstí. Alena byla vždycky střeštěná. Kde je?
10: V hlavní strážnici hraje spážaty v kostky. Alena je tu, aby odešla odtud jako moje žena.
9: Alena je tu, aby tebe jim neuvrhla svým bláznovstvím v císařovu nemilost.
10: Alena je tu, aby vyhrála sázku svého otce, kterou uzavřel s panem Ctiborem z Fuxemberka.
9: Starý blázen, je vidět, že Alena svého otce nezapře. Ale co dělat? Co dělat? Jak najít cestu z toho bludiště?
10: Mlčet, pane Purkrabí, ať se celá věc rozpřede sama, jako sama se zapředla.
9: A na čím mě tím vlastně znepokojuješ? Co je mi do toho? Já o tom nevím. Ty letos chtěl mít pro případ, kdyby to zle dopadlo zástěru. Kam byste se oba schovali, co? Známe to, známe, ale ne, ne. Tenkrát jste se se špatnou potázali.
11: Pane Purkrabí, vyhov naší prosbě. Vždyť na tom záleží naše blaho. Poroučím se tobě a tvé přízni. Dobrou noc, pane Purkrabí.
9: Dobrou noc. Vlastně skoro už dobré jitro.
12: Pane Purkrabí, pane Purkrabí.
9: Co zas? Já nebudu mít nikdy pokoj.
13: Co poroučíš, pane vévodo?
12: Že tak pozdě tebe zdržuji, chceš říci. Hledám tě ve věci velmi důležité a týká se v první řadě tebe, jakožto Purkrabího.
9: Mně? Jakožto Purkrabího?
12: Mhm.
9: Určitě už ví všecko.
13: Hořím zvědavostí.
12: Nemýlim-li se, je zákaz, že žádná osoba ženského pohlaví nesmí být přes noc na Karlštejně.
9: Už to ví. Není vyhnutí.
13: Ano, tak jest. Velmi přísný zákaz, velmi přísný.
12: Za jehož zachování ručí císaři v první řadě pan Purkrabí.
13: Ano, ručí. Ale je snad zákaz jeho milosti porušen?
12: Je mi líto, že já, cizinec a host, to musím panu Purkrabímu oznámit. Zákaz je porušen a způsobem takovým, že to připouští jedinou domněnku.
13: Tvá řeč mě naplňuje hrůzou, pane vévodo.
12: Ano, jedinou domněnku, že o přítomnosti této dívky ví buď pan Purkrabí?
13: Ne, ne, ten neví o ničem.
12: Tedy ví o tom císař sám.
13: Císař sám možná, ale já ne, já nevím.
9: A co my v tom zmůžeme, pane vévodo?
12: Jeho milost, král Kyperský, setkal se u dveří ložnice královi s panošem a tento panoš byl...
13: Pan Pešek hlavně, šenk císařův.
12: A tento panoš byl dívka.
9: Oh.
12: V šatu tvé barvy, pane Purkrabí.
13: Děkuji ti, pane vévodo. Oh. Jdu se podívat do předsíně císařovi.
8: Dále od hradu,
13: o bože,
8: dále.
13: Jak to skončí? Jak to všechno jenom skončí?
12: Dobré pořízení, pane Purkrabí.
14: Není to dvorné nechat nečekat tak dlouho o samotě. Lípa voní, lavička láká k posezení a Pešek nikde. Že by zapomněl? Spíše se zlobí, co jsem to vyvedla. Přece ví, že ho tu čekám.
15: Ale no!
14: Konečně! No! Pojď přece blíž! Pojď si sednout ke mně na lavičku.
15: Nejde to, Aleno. Slíbil jsem, že ani nevyjdu před dům.
14: Proč?
15: Slíbil jsem to arcibiskupovi Arnoštovi. Nesmím tady zůstat. Musím se vrátit.
14: Aspoň chvíli, Pešku. Proč jsi to slíbil arcibiskupovi?
15: Protože se zaručil, že dostanu rytířské ostruhy. Aleno, ale mlčet. Vidíš, že se také starám.
14: Jdi. Ty mne jen tak škádlíš.
15: Musím jít, ale víš, jeden polibek by neškodil.
14: Rač si tedy přijít sem k lavičce.
15: Když nesmím.
14: Tak tam zůstaň bez polibku.
16: Kdo chce lásku prožít, musí do ní vložit mužné srdce hrdiny.
17: Mně však láska velí vložit rozum celý.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Finále milostné zápletky Vrchlického Noci na Karlštejně za nás v dnešním divadle pro vaše uši obstará císař Karel IV. Luďka Munzara společně s Janou Drbohlavovou a taky Zdeněk Buchvaldek, co by arcibiskup Arnošt z Pardubic. Já jen doufám, že se vám tahle rozhlasová archivní procházka po nádvoří Karlštejna líbila a že se neslyšíme naposledy. Tak dobré dny. A teď už potichu, abychom nerušili naše dva zamilované, pana Peška a jeho Alenku.
2: Můj Pešku.
3: Má Aleno.
2: Pešku.
3: Za chvíli takovou bych dal 10 životů.
2: Já věděla, že přijdeš, miláčku.
3: Co je ti? Celá se chvěješ.
2: Jsem šťastná. Dívej, co je na nebi hvězd.
3: Vidím všecky v tvých očích.
2: Myslím, že někdo přichází.
3: Je jich víc a tuším, že jdou s pochodněmi.
2: Jsme prozrazeni, prchněme. Zdá se mi, že jsou nám na stopě. Král Petr mě při stole nespustil z očí.
3: To purkrabství, tam jsme si jistí, rychle. Zavřeno, co teď?
2: Do strážnice.
3: Bezpeční tam ovšem nebudeme, ale co nám zbývá, rychle.
4: Hrdličky již ulétly, to je škoda.
5: To je tvá vina, měli jsme na ně udeřit hned.
4: Však nebudou daleko, my z jedné strany a purkrabí z druhé strany, vezmeme je pěkně do kleště.
5: Ubohý purkrabí je celý rozčílený, mašel i vzbudit císaře, teď to začne.
4: Možná, že se uchýlili do strážnice. Pane bratře, ten panoš má opravdu vkus.

0: tajný odjezd se nám nepodaří, milý Arnošte. Pan Purkrabí sám všecko svým láteřením překazil.
1: Pamatuj, co jsme povinni své důstojnosti.
2: Purkrabí jedná, jak mu jeho úřad velí. Teď musíme...
1: S barvou ven, jiného nám nezbude. Každá lest je nás nedůstojná, Arnošte. No co na tom? Císařovna přijela za mnou, zalíbilo se jí tak.
2: Lépe je říci, že si vyjela časně z rána nahon do lesa a tratila svůj průvod a zabloudila. Co přirozenějšího, než že tady hledala útulek.
1: Zabloudila. A co její přestrojení?
2: O to je již postaráno, milosti. Ale... Když jsem slyšel, jak Purkrabí bouří v předsíni, odvedl jsem císařovnu točitými schody do podhradí, kde se může pohodlně v dolejší jizbě převléknout.
1: No, a dále?
2: Zatímco bude Purkrabí láteřit a hledat domělou ženu, budeš ty stát na svém, že tomu nevěříš, že chceš sám vidět vinici. Patrně se zběhne celý hrad.
1: Ne.
2: A v tom zmatku vstoupí její milost do nádvoří, jako by právě přijela. Půjdeme jí vstříc, její neočekávaný příchod všecky zmate a odvrátí jejich pozornost od hledání dívky, aspoň na chvíli.
1: Ano.
2: A když bude Purkrabí na svém pátrání trvat, můžeš buď zůstat zde s císařovnou, nebo volně odjeti na Karlík. Jak se ti zlíbí?
1: Král Petr si prohlížel císařovnu v předsíní mé ložnice. Dost dobře si ji prohlížel. Víš, že se chtěl odvážit jí políbit? Pozná ji?
2: Nepozná ani on, ani vévoda Štěpán. V předsíni bylo přece pološero. Spolehejme na náhodu a důvěřujme ve štěstí.
1: Ty všecko vysvětlíš a omluvíš.
3: Jděte a hledejte!
2: Slyším hlas Purkrabího.
3: Tam dole!
2: Vede zástup sluhů s pochodněmi. Hledají dívku. Teď opatrně.
3: Stokop tomu, kdo najde tu nešťastnici! Ach, císařský pane, vrhám se na kolena. Milost! Milost, nehodný sluha tvůj skládá v tvé ruce úřad, který tak špatně zastával.
1: Co to slyším? Co se stalo, pane Purkrabí?
3: Milost, milost.
1: Staň, pane z Wartenberka.
3: Co stojí, Karlštejn? Co tuto šedivou hlavu nesu na plecích? Nestalo se, co dnes. Jeho milost, král Petra a vévoda Štěpán viděli na vlastní oči. No nelze mi tedy vůbec zapírat. Ale já jsem nevinen, milosti. Já ani tu nešťastnici neviděl.
1: Nešťastnici? Nechápu ani slova, pane Purkrabí.
3: Můj bratr Mikuláš má dceru Alenu. Děvče je po uši zamilováno do tvého šenka, pana Peška hlavně.
1: Proto přece nemusíš přede mnou klečet, pane Purkrabí. Když se mají rádi, ať se vezmou, já Peškovi bránit nebudu.
3: Ale bratr nechce svolit, dokud pan Pešek nezíská rytířské ostruhy.
1: No snadná pomoc, dáme mu je.
3: To já také říkal. Měli počkat a nedělat hlouposti. No, ale již se stalo. Svrhni všechen svůj hněv na mě, ale ty děti netrestej.
1: Já tu dívku ani neznám, já ji nikdy neviděl. Ale nechápu, kam směřuješ, pane Purkrabí.
3: Viděl jsi, milosti, viděl. Stála na stráži ve tvých komnatách.
1: Co? Na stráži? V mé ložnici?
2: Výborně, je na falešné stopě.
1: Nevšímal jsem si stráže. Znáš však rozkazy naše, pane Purkrabí? Když to pravíš, je to asi pravda. Jak tam přišla ta dívka?
3: Její otec vešel v pošetilou sázku s panem Ctiborem z Fuchsenberka, že dokáže, že proti tvému zákazu dívka zůstane přes noc na Karlštejně.
1: Pane Purkrabí!
3: Má vina, že se Alena dostala v přestrojení na hrad, ale v dnešním schonu a víru mohlo se to lehce stát i jinému. Já nevěděl o ničem, zapřísahám se svatým Václavem.
1: Nyní chápu ovšem nemoc pana Peška. Alena byla tedy dnes na stráži v mých komnatách. To je věru. To je věru trestuhodné, pane Purkrabí. V jakém šatu tam byla?
3: V šatu mých barev milosti.
2: Stejné měla císařovna. Výborně jsme zachráněni.
1: Toť dvojí přestupek, pane z Wartenberka. Zjevná neuctivost a nešetrnost k předpisům naším se strany pana Mikuláše a zpupná nedbalost ve službě, pane Purkrabí.
3: Milosti,
1: vidím, že budu muset přísně trestat.
0: I Pešek jest vinen.
4: Trestej mne i jeho, ale jen ne Alenu. Milostivý císař, jen ne Alenu. Dětský nerozum a pak jedno, co všecko omlouvá.
0: Nevěděl bych co.
4: Láska císařská milosti.
0: Ty ovšem kvůli musíme jít dnes mnoho odpouštět. Co říkáš, Arnošte?
2: Milosti.
0: Uvidíme, co se dá dělat. Pane Purkrabí.
4: Císařská milosti, zapřísahám se.
0: Co je to? Co se zde děje?
5: Držíš se to, děvče, jak pravý šermí.
6: A nepoddáš se?
7: Tu urážku ti splatím, pane vévodo.
8: Já tě neopustím, pane bratře.
0: Stůjte. Chcete se být v mé přítomnosti? Stůjte.
8: Císař.
6: Běda.
7: Však se nepodáme.
0: Jak se opovažujete? Což ani velebnost císaře vaši zběsilou vášeň neudrží na uzdě? Aj, pane vévodo, divně ctíš pohostinství a zachováváš čest rytířskou. Se zbrojnošem se potýkáš a s dívkou.
6: Císař ví všecko.
7: Milost, milost císaři.
5: Byl jsem nucen k boji. Tento panoš mě urazil. Tento panoš, který je přestrojená dívka.
7: Já musel bránit svou nevěstu.
5: Vrdlo lžeš!
0: Ticho! Mluvte bez vášně, ať mohu klidně soudit.
7: Bezstrážníci se pustili oba pánové do hry v kostky, přičemž za výhru dával pan vévoda čest mé nevěsty. Tasil jsem, toť vše.
5: Nešlo mi o tvou nevěstu, pane Šenku. Chtěli jsme jen zvědět, kdo je ten spanilý panoš. A pak jsem ti chtěl povědít, jak pěkně šetří zákonů císařských.
7: Tedy věz, mou nevěstou jest Alena. Dcera pana Mikuláše z Wartemberka.
4: Nešťastné dítě.
7: A co se rozkazů císařských týče?
0: Nech, já se poděkuji sám panu vévodovi Bavorskému, že tak bedlivě zastával v úřadě našeho milého purkrabího. Teď dosti sporu. Odvážlivou hru si nastrojil, Pešku. Nepostrádal jsem tvou službu, bez tvé pomoci nám víno také chutnalo. Jdi! Jdi! Nepotřebuji tě již.
7: Milost.
6: Odpuštění milosti. Klekám před tebou, protože jedině já jsem vším vina. Na mě ať padne všechen tvůj hněv.
0: Neklekej. Nerad bych se sklánil k zemi tam, kde rád se podívám z očí do očí.
4: Císař odpouští.
6: Milosti, díky. Díky.
0: A poněvadž se ukázalo, že nám bez pana rytíře Peška...
4: Rytíře, slyšíš?
0: Rytíře Peška víno také chutnati může. Propouštíme ho ze služeb svých v plné milosti své a dáváme mu v uznání zásluh, jež získal si po léta o naši osobu, dům, který jsme získali od žida Ebruše na starém městě pražském. Ostatky a jiné zboží postarají se pan Mikuláš i pan Ješek z Wartemberka.
6: O díky, o díky.
4: Sláva císaři. Ale nahnala jsi mi strachu, Aleno.
9: Tak co říkáte, pane vévodo? Jsem znalec žen?
5: Škoda, nepovedlo se.
9: Teď věříš, že mi zlomila meč a hodila pod nohy, když jsem ji chtěl v komnatě císařově políbit?
5: Teď nám nezbývá, než si navzájem gratulovat, pane bratře. Gratuluju.
2: Co to znamená?
4: Fanfára oznamující nějakou vznešenou návštěvu.
10: Sláva císařovně! Sláva císařovně! Sláva císařovně!
11: S omluvou, že přicházím tak nečekaně.
12: Hledám přístřeší a pohostinství u svého vládce a pána.
4: Císařovna.
0: Jaká to návštěva? Paní má? A v tuto dobu? Buď vítána.
12: Vyjela jsem časně z rána do lesu kolem Karlíka Nahon.
4: A vzdálila se na neznámých cestách příliš daleko.
0: A zbloudila snad.
12: Jela jsem tryskem za jelenem. A tak se stalo, že jsem pojednou ztratila směr cesty a zbloudila. Až místo Karlíka... Bleskly mi vstříc věže Karlštejna. Co zbývalo? I hledám útulek u svého vládce.
2: Jaké štěstí, že stojí Karlštejn. A věru stálo by za to zbořit jej hned, jak jej opustíš. Splnil již svůj úkol.
13: Je mi líto, milý Arnošte, že nemohu sdílet ti snad poprvé tvoje náhledy. Nejsem tak dvorný. A i nad zákonodárcem je zákon a ten praví, že nesmí žena ani královna se ubytovat na Karlštejně. Doprovodím sám její milost na Karlík. Zákon je svatý.
12: Ty bys chtěl?
13: Ano. Je to krásný a blažící pocit uvádět zbloudilé na pravou cestu. Budu tě dobře bavit. Povím ti, co se zatím zde stalo mezi milenci, které doporučují tvé zvláštní přízni.
5: Pane Purkrabí, představ je královně.
3: Má neteř Alena a pan Pešek hlavně.
6: Rytíř,
12: strýčku. Dívka v obleku panoše? A v těchto barvách?
13: Cestou ti všecko vysvětlím.
5: Pane Purkrabí, dej osedlat koně.
3: Hned se stane, milosti.
5: Naši hosté, vévoda Štěpán a král Kyperský, vezmou, doufám, za vděk pohostinstvím naším ještě na několik dnů. My se opět vrátíme zítra, abychom společně užili jarních dnů v berounských lesích.
14: A moje záležitost, císaři, nemám naději.
15: Ať nepotká neštěstí tebe nenadále.
5: Právě si slyšel mou poslední odpověď, pane vévodo. A nyní na cestu!
6: Nepodáte mi rámě?
12: Pane rytíři Pešku, mohu se o vás opřít?
16: Můžeš. Však nezapomenu, co živ na tuto noc, na

0: Noční linka.
1: Dobrý večer, milí posluchači. Je středa, já vás moc zdravím u Noční linky. Z technických důvodů jsme se dnes přihlásili ze Zlína o něco později, za což se omlouváme, ale už je vše v pořádku, tak vám můžu popřát klidnou noc, příjemný poslech a třeba i chvíli, kdy můžete odložit starosti všedního dne a jenom si s námi povídat. Vybrali jsme dnes téma, které se týká každého z nás. Strach, fobie. Každý máme něco, co nám není příjemné, z čeho máme respekt, před čím bychom nejraději utekli a někdy dokonce něco, co nás dokáže úplně ochromit. Možná se bojíte pavouků, výšek, létání, uzavřených prostor, ale možná je váš strach úplně jiný. Bojíte se samoty, lidí, telefonování, nemocí, emocí a nebo třeba o své blízké, třeba toho, co přijde zítra. Tak mě dnes zajímá, čeho se bojíte? A podařilo se vám někdy svůj strach překonat? Dala byste návod ostatním, kteří mají podobné pocity? Udělejte si pohodlí, dejte si čaj, něco dobrého a pojďte si o tom dnes společně povídat. Možná zjistíme, že některé naše strachy máme společné a že i ten největší strašák je někdy o něco menší, když o něm můžeme mluvit. Je s vámi Jarka Barboříková a přeju krásnou noc.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Máme 11 minut po 23. hodině, je středa a společný čas před námi. Otevíráme téma strachu od pavouku a létání až po obavy, které možná nosíme v sobě a nikomu o nich neříkáme. Pan Jaroslav přichází, volá z Pelhřimova do Zlína. Krásný noční
1: taky
0: čas.
1: Dobrý večer, paní Jaruško, zdravím všichni posluchače naší linky a zvláště panu Danu Zlaté. A teď k tomu tématu. Já s tím právě do toho řečení. Strach a peníze jsem nikdy neměl. Jak se říká, že jo, takový torčení. Ale spíš jako by si to chtělo by to rozdělit strach a obava. To jsou dvě rozdílné věci.
0: Dobře.
1: Bych to by z mýho hlediska si myslím já. Že na strach se dívám jako na fobii a obava je spíš jako, bych se spíš zmínil o té obavě. Že já se obávám jakoby finančních nejistot, v té těžké době, co nekupu nastává, jestli bude někdy líp nebo hůř, já si myslím spíše hůř. Co se týče toho zdražování, to je furt nevymykatelně, to jde dopředu a čím dál horší je to všechno.
0: Aha, tak to byla obava a strach, tak ten přichází, když máme pocit, že se něco děje, nebo právě hrozí, tak...
1: Prosím?
0: A strach, co máte k němu?
1: Ke strachu? Bych chvilku mluvil o té obavě. Ještě se bojím obavy, není strach jako obava o vodu. Je to vypadá, jestli se to všechno změní s tou vodou, jestli do budoucna nebude vlastně boj o tu vodu, aby se vůbec přežili a nebojovali tady nakonec o vodu.
0: No.
1: Jakoby, to přijde jakový, ještě to právě není zbytečná obava, těžko říct.
0: Je to k zamyšlení, ano. Určitě dobře. Co dál?
1: No, nebo je hladomor, jako i o to jídlo, jakoby pod časem, že když nebude voda, tak bude to všechno se vším souviset.
0: No, začínáme hezky noční linku. Přijdeme o vodu, bude hladomor. No, pamatujete si, kdy jste si tuto obavu poprvé uvědomil, co vás k tomu vede nebo vedlo?
1: Jako tady vodě, mě to teď vyloženě teď z tohoto počasí, co jak se začíná oteplovat, takoby teď z tohle klesla ta voda taky na tej orlíku, všechno, že mám takovou obavu. Není úplně strach, zatím asi, strach bude vznikat výhledově spíš, to bude přecházet ve strach.
0: Ano, já jsem tušila, že vy takto odpovíte. A přenesla se tato obava nějak i do vašeho běžného života, že třeba více šetříte vodou?
1: Jako šetřím vodou, určitě, no. Jo. I to splachování takový jakoby nezbytný, jakoby omezený třeba, že se přepíná to voda, menší spláchnutí, větší spláchnutí a šetření vodou, no. Mamka to zvídělávala, jsem byl jako děti, že ještě vždycky plnila, když se vykoupalo z vany, nosila kýble na záchod.
0: No, ve vaně se vykoupali 4 děti po sobě, tak to dřív bývalo.
1: Dnes se dostala ještě voda, jako by na záchod by se spláchlo.
0: Jaroslave, dobře, chcete se dál věnovat obavám, anebo můžeme přejít k tomu strachu?
1: No, to já se jímalo, že z toho strachu, nevím, z toho strachu, jakoby strach, já nevím, z toho strachu, že bych chtěl něčeho úplně jako strach.
0: Bojíte se třeba, jakoby, máte nějakou fobii z něčeho?
1: A fobii asi úplně ne. Tak jo, ani nemám strach ze smrti.
0: To je taky dobře. A byl jste vždycky takový, nebo vás život naučil nebát se?
1: Jako, hajte, jako malý kluk jsem se hrozně bál tmy. Já jsem musel mít furt rozsvící, no. I když jsem šel spát, bylo to šílený, jako já měl jsem si to sourozence, ale museli jsme usínat při rozsvícené světle. Teď jsem si na to úplně jako zvyk, jako už mi to problém nedělá chodit ve tmě, jakoby i tohle, jakoby nemám o sebe jako úplně strach. Jinak bude hovořit žena a muž, jo, jak,

0: umoříte, jak mi to řekl tenkrát maminka, když jsem jí položil tu otázku v jednom a půl roce života, když jsem se narodil, jsem jí prohlásil tuhle větu, proč musíme umořít.
1: Dobře. No. Jaroslave, co říci závěrem?
0: Ať jen pro lidi doma z ničeho strach, ať ten strach se snaží překonat a jakoby a omezit ho buď na minimum. Záleží, čeho se to týče, budu poslouchat to určitě dál, ostatní, co budou povídat.
1: Děkujeme, bylo příjemné si povídat i s vámi. Přeji, ať vás ten klid a nadhled neopouští, ať si
0: já beru všechnost optimismem, určitě beru všechnost optimismem.
1: Loučíme se, Jaroslave.
0: Dobrou
2: noc. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: To byl Jakub Smolík, který dospíval písničku Blázen žárlí 21 minut po 23. hodině a ve vysílání Českého rozhlasu pokračujeme dál v Noční lince. Dnešní otázka je jednoduchá, ale odpověď může být složitější a hodně osobní. Čeho se bojíte a co s vámi váš strach dokáže udělat? Ptáme se paní Jiřinky.
1: Ne, já jsem Milena.
0: Milenky, omlouvám se. Odkud voláte, Milenko?
1: Já, Irena.
0: Irenka, dobře, odkud voláte?
1: Volám ze Zlivy, z Důchoďáku.
0: Co máte k tématu? Povídejte.
1: Mám strašnou pavouci. Tam nemůžu ani vyslovit. A dneska jsem objevila žubela tma a jsou na balkoně. Koště mám krátký, tam nedošáhnu, tak nevím, co budu teďka dělat.
0: No, tak je potřeba se zavolat pomoct, jestli vám to vadí,
1: tak aby někdo budu muset, protože tam si netroufnu.
0: No a pamatujete si, kdy jste se začala bát pavouku? Je to od jak živa?
1: No, já to mám od mládí, mě bylo asi tak 10 let. Když mi bratr za tričko hodil křižáka. A od té doby netláším žádnýho. Jak můžu, tak není, když ho zabiju, jak řeknu.
0: No. Víte, co jsem četla, paní Irenko, že když jsem se teda přepravovala na toto vysílání, že skutečná fobie z pavouku se pozná tak, že se na toho pavouka nemůžete podívat ani třeba v televizi.
1: No, ne, tak v televizi. To zkusnu.
0: To zvládnete.
1: To jo, tam mě nevyleze. To jsem si jistá.
0: A dokázala byste si představit, že byste se toho strachu někdy zbavila?
1: Ne, zkouším to už kvůli pravnučce, protože ta nechtěla chodit do pergoly a vidí doma a pak křičí, tak někde jsme byli, pak jí to jako bojí se, ale je sticha. Ale ne, já se začnu třást.
0: Počkejte, Jirenko, jak jste to myslela, že se bojí pavouku a někde s ní byli?
1: U nějakého lékaře.
0: Aha, nějakého jako psychologa nebo terapeuta.
1: No, tak, tak. A už se jako nebojí. A já třeba, a babi, ty se ještě furt bojíš. Já říkám, no nebojím, Viktorko. Už se jí nemůžu, já před ní dělám, že se jí nebojím.
0: Aha, no tak zjistěte ten návod, jak to udělali. Ptala jste se na to, no, mě to taky zajímalo.
1: Ano, mě to taky zajímalo, ale já přesto to nemůžu. No. Ona to dala a ví, že ten pavouk je v tom rohu a je jí to jedno. Já bych se mu tam měla, tak...
0: Dobře.
1: No, nedám.
0: Jirenko,
1: já zítra...
0: Co teda jí poradili? Jak jí zbavili toho strachu?
1: No to ne, já nevím, já se musím zeptat v snachy.
0: No, to se zeptejte.
1: No, nejsou na dovolené.
0: No, třeba bude nějaká příležitost, abyste nám o tom popovídala.
1: No, já už se taky na to chystám. Já vidím pavouka a jdu hned po něm.
0: A když pomineme právě tuto fobii, čeho se ještě v životě bojíte?
1: Tak už ničeho. Jenom těch pavouků. Ale když jsem bydlela v baráku a mám kousek tady z Důchoďáku dojít na zahradu a my máme doma centrální vysavač, dlouhou tyčku a pak já je vždycky vysála. A tady mám, my koupili takové jenom pojízdnej, to nejde, tím to nejde.
0: Teda.
1: No, tak tady jsem úplně takhle a to mám ještě tu plen.
0: Aha, rozumím.
1: No,
0: tak Jirenko... zítra
1: uvidím, tady poprosím někoho, kdo se nebojí, jestli by mi ho slobal a jsou tam dva u sebe.
0: No tak uvidíte, třeba ta paní zítra už nebudou.
1: Jo, já jsem byla na letošní zimu Vánoce, jsem si přinesla z e-mailí a takovýto větvičky a tady si to dělám na balkoně a takovej barevný křižák. Růžovej. No, žluto, víc žlutý, černý tam bylo. No, já jsem spanikařila.
0: Hnědo žlutý bývá nejčastěji.
1: A, no, a teď ještě nějaký ducha přítomnosti jsem zvala a on se spouštěl dolů. A jak dopad, já tam mám koberec, tak jsem mu přišlápla. Tolik, co by stříklo, tak no, já zvala
0: úplně. Dobře. Jirenko, jsme u konce povídání. Já vám moc děkuju, že jste s námi vysílala a teď si dáme písničku od Jelena. Naslyšenou.
1: Já budu poslouchat, protože já nebudu moc kvůli těm pavoukům spát.
0: Tak buďte s námi a přijdete na jiné myšlenky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: dát.
1: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu. Máme před sebou téma, které je možná trošku mrazivé. Strach a fobie. Co vás dokáže vyděsit? Z čeho máte respekt? A co jste možná celý život marně zkoušeli překonat? Ptáme se paní Boženky, která volá do Zlína z Hradce Králové.
2: Dobrý večer, já vás zdravím a zdravím všechny posluchače. A já mám strach z myší. To mě prostě myš nemusím. A pak jako dítě jsem viděla, když havarovalo letadlo nad lesem letělo a my jako děti jsme vyběhli a viděli jsme, jak lítají ty vršky stromu, pak dosedlo nějak na paseku. My jsme tam běželi, ale mezi tím už tam byli dospělí a nepustili nás tam, aby jsme se podívali. A od té doby jsem měla vždycky strach, když jsme byli v lese a letělo letadlo nad lesem. Tak to mě vždycky takovej strach popad, že jsem si myslela, kdyby náhodou to havarovalo, nebo nějak jsem prostě měla strach. A největší strach jsem snad měla, když jsme byli v učilišti a před Vánocema, než jsme se rozjeli domů, tak jsme dostali nápad, že bychom si mohli udělat stromek prostě v tom učilišti. A tak se toho chytli děvčata a dvě jako se vypravili a říkali, pojď s námi, ty umíš vyzdat na prsty, tak prostě, aby s nás jako ohlídala, kdyby náhodou se stalo a někdo šel, tak zahvízdáš. No, mrzlo jen cvičelo, měsíc svítil a my jsme šli po takové polní cestě. Já jsem měla takovej strach, že nás někdo jako uvidí nebo že na nás někdo přijde. No a tak jsem mě nechali na konci jako cesty a pod strání byl ten les s těma smrčkama a se u okolí jsem měl, je už takový jako hornatý a já jsem viděla ty chalupy, jak svítěj a děvčata, jak řezali tou pilkou, to se tak rozdíhalo po celém okolí, jako když bylo ticho a já jsem už byla šťastná, když ten stromek vynesli do ty stráně a šli jsme domů a nebo do toho, na to učiliště a já jsem si odechla, až když už jsme byli prostě v učilišti. No tak to bylo takovej strach. Pak jsem měla strach jako i z letání v letadle.
1: No a to vám s dovolením do toho vstoupím. Boženko, když jste teda mluvila o tom vašem zážitku, což teda muselo být pro vás, jako pro dítě, opravdu hodně silné. Těžko asi zapomenete na ten obraz a zvuk, když nad vámi letělo letadlo, které se potom zřítilo. Já jsem čekala, že řeknete, že se bojíte létat a vy jste řekla, že když jste v lese a letí letadlo, že se bojíte, že spadne.
2: No, to takovej pocit jsem vám měla, že se ve mně všechno sevřelo a připomněla jsem si, jak jsme viděli to letadlo, jak klesá, že jo, nad tím lesem a tak to ve mně zůstalo snad celý život. A to jsem chtěla říct, měla jsem taky strach z lítání, ale až když jsme přiletěli v 86. do Sovětského svazu, tak jsme letěli z Bratislavy a My jsme, máme tam rodinu, že jo, tak jsme tam nechali auto a když už jsme měli jet na to letiště, tak mě takovej strach nějak sedřel, ale švagr do mě vrazil becherovku, skleničku a mě ten strach jako přešel. A pak jako v klidu už mě to nevadilo, ani když jsme letěli zpátky. Tak to jsou takové ty moje zážitky.
1: Takže se dokážete během letu uvolnit a užívat si to? Ne, můžete se dívat z okénka?
2: Sedla jsem si i k oknu a dívala jsem se, jak jsme byli nad těma mrakama, tak jak, no, přišel mě ten strach prostě. No, takže takhle, no.
1: Dobře, budeme přidávat ještě nějakou obavu, fobii.
2: No, mám strach jako teďkon z výšek a i jako když jsem se učila v tom učilišti, já jsem byla v elektrikářským a lezli jsme po sloupech, dělali jsme veřejné osvětlení a bylo to v zimě taky a byl to nový sloup a my jsme nově naimpregnovaný a my jsme nemohli zaseknout ty stupačky. No ale nahoru jsme vlezli tam tu lampu, to jsme přišroubovali a když jsme lezli jako dolů, tak jsem nemohla jako zaseknout ty stupačky, abych jako slezla, ale asi metr a půl nad zemí jsem prostě sjela. No, takže taky jsem jako měla strach, když jsme na tom sloupě byli, jestli vůbec slezu dolů, no ale...
1: No já bych řekla, že to je spíš jenom profese pro muže, ale vy jste o tom už kdysi mluvila v Noční lince, že to tehdy bylo naprosto běžné. Jestli si dobře pamatuju, tak jste říkala, že vás bylo opravdu moc žáků ve třídě. Pamatuju si to dobře?
2: No, pamatujete, bylo nás na tom učilišti děvčat 80 a 70 kluků. Měli jsme dvouletý učební obor, no ale zkoušeli jsme jako, učili nás ty instalace, že jo, zapojování zásuvek a to jsme dělali jako normálně instalací v domech a na praxi jsme jezdili do Janských lázní. No, takže jsem si tak nějak to zapamatovala z toho dětství, něco ve mně zůstalo, ale ty myši opravdu, z těch mám strach.
1: Boženko, děkujeme za vaši návštěvu, přejeme krásný noční čas, pojďte s námi poslouchat kapelu Olympic.
2: Děkuji vám a všem přeju dobrou noc.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: To byl David Dale, který dospíval píseň Počítám, 3 minuty po 3:15. A já u nás vítám paní Věrku, která volá odkud?
1: Z Ostrova u Prachatic.
0: Dnes nás čeká i s vámi povídání o strachu. Máte nějakou fobii nebo něco, čemu se vyhýbáte? Máte z toho strach? Nebo nemáte nic takového a naučila jste se to už ovládat a zvládat? Jak to je?
1: Tak já jsem, mám strach z chlapů, protože co jsem měl za chlapy, ty sami ožrali mlátiče, to jsem nevěděla, jestli mě zmlátí, jestli přijde z hospody a zmlátí mě. Ale teď jsem si našla miláčka, když jsem měla dovolenou a myslím si, že mi to vynahradí tady ten pán Jiřík, no.
0: Mm-hmm.
1: Protože vlastně kluk se narodil předušený a musela se utéct od něho, protože bych, nevím, jestli bych přežila nebo nepřežila, ale uhla jsem a odnesli to dveře, který mám do teďka schovaný a je v nich díra, takže aspoň vím, z čeho dělají dveře a jako měl sílu ten dotyčný.
0: Tak to musí být velmi nepříjemný pocit, když má člověk strach, že mu může někdo ublížit, hlavně když je to tady obava, která vychází z nějaké konkrétní zkušenosti. Vy jste tedy nemusela nějak ten strach překonávat, vy jste prostě udělala změnu ve svém životě a to velmi dobrou. Teď... Říkáte, že teď máte nějakého pana Jiřího a všechno funguje, jak má.
1: No. Myslím si, že mi příbuzný dal dohromady zavčasu.
0: Mm-hmm.
1: Protože tohle, co jsem zažila během dovolený, takže vlastně jezdíme do Německa na faru a tam vlastně mají krávy, podojí mlíko. A z toho mlíka si udělají máslo, sejry a pak z toho udělají celý oběd, jo, bez masí jídla se tam. A na večer je taková jako diskotéka a no moc hezky je to.
0: Věruško, když teda pomeneme tady tento váš strach, máte ještě nějakou fobii, je něco, z čeho máte respekt?
1: Já si myslím, že mě pro nás jedou čísla, že 13, 14, že 14 mám na čipu 39-14 práci, kluk je 14. prosince, občas potkám auta 14-14, jo, nebo takhle, to znamení, nebo 10-14, jo, moje datumy narození, a tady kle přítel má 10-41, takže ta 41 v obráceně zase 14, takže to je nějaký znamení, a rodný číslo má na konci 814.
0: Aha, takže není to tak, že máte fobii nebo strach z čísel, ale máte takový zvláštní pocit, že pro vás určitá čísla znamenají něco víc.
1: Pavouky, já si myslím, že mi pavouci přináší štěstí než smůlu.
0: No, tak to je protože fajn, nevím, co na to říká paní, která volala před vámi. Asi bych chtěla mít váš optimismus. A proč ne?
1: No, protože asi ten Jirka mě změnil život, no, prostě. Co jsem zažila v těch 14 dní, asi napíšu knížku. Stálo by to za to prý.
0: Dobře. Věruško, zdravíme do Prachatic. Je něco, co chceme říci závěrem, vzkázat posluchačům?
1: Já bych chtěla vzkázat práci v Otavě v Prachaticích, že některý lidi jsou na mě moc hodní a některý zlí. A prostě jsem jim to řekla v práci dneska. Takže vzala jsem si volno, čtvrtek, pátek, sobota, neděle. Takže půjdu do práce jak pondělí. A jak mi říkají, že středa je tam třeba, tak jsem si vybral sexuální volno.
0: Dobře, tak doufám, že vzkazy se dostanou k těm, co mají. Opatrujte se a zase někde v noční lince.

0: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu. Za tři minuty je tady půlnoc. I teď si budeme povídat o strachu, tentokrát s paní Zdenou, možná o tom, který se objeví pokaždé, když uvidíte pavouka, nastoupíte do letadla, výtahu nebo se ocitnete v nějaké jiné situaci. O čem budete vyprávět, paní Zdeno, vítejte.
1: No, děkuji za přivítání, já mám neskutečnou fobii z hadů.
0: Můžu poprosit, Zdení, abyste se stlumila anebo úplně vypla rádio?
1: Rádio, ano, ano.
0: Ano, to pak pro nás bude příjemnější.
1: Tak. No, musím vám říct, že když jsem byla ještě děcko a můj milovaný skoro o 7 let starší bratr nosil z lesa užovky, nebo nevím, od někač s kamarádem nosili užovky a on mi to strkal za krk. Víte, a od té doby já mám paniku, něco nepředstavitelného, to ani neumím vyslovit. Toto cítím prostě hadyne. Hadyne, a stačila i žížala, ale to mě odnaučili vnoučata. To bych si žížal, teda to mě odnaučili moje vnoučata, když přišli ze zahrady od dědečka. Babíko, jíhala. Přinesli mi žížalu tlustou jako prst.
0: No, tak, povězte, že máte strach z hadů, protože víte, že mohou být nebezpeční, nebo...
1: No, víte co, já jsem opravdu byla ještě malé děvče. A to, tak, to mě tak zasáhlo, když mi to strkal bratrček můj milovaný za krk. Nemůže se toho zbavit celý život. A stačí jenom zmínka, stačí jenom obrázek, zakrývám si oči. Ale jednou jsem měla zážitek, navštívili jsme zoologickou zahradu. Rodina, máme tři syny, byly to děti tenkrát, synové. Tenkrát byl jako voják tady někde, kde my žijeme. No a když přišlo na ten pavilon plazu, tak já jsem zůstala venku. No a najednou nejmladší synek pro mě přiběhl. Maminko, maminko, to musíš vidět. Táta bojuje s hroznišem. Tam totiž jeden ten z těch zřízenců opravoval část toho příbytku tady těchto příšer. No a mezi tím je krmili, jak tam hodili pro ně to jako asi to už mě očekávaný žrádlo, tak si do sebe zakousli, no, dva se prostě jeden druhýho polikal. No, takže nastal chaos, volali někoho z publika a chlapci si tak koukali na tatínka, tak jako tatínkovi nezdrojící, než hrdině nastavit svá bedra. Tak s nějakým tím ošetřovatelem tahali je od sebe a potom pomohl až proud vody. No a tak potom byli chlapci na tatínka nesmírně pyšní, že teda toho hrozný šest, že ho přemohl. No.
0: To teda je zážitek. To je
1: no, to je zážitek. Mně stačilo, když mi to s očima navrhlavy vyprávěli. Já jsem se s toho málem osypala.
0: Takže vy jste se tam nešla podívat?
1: Ne, já jsem ne, nešla. Mně stačilo, jak mě to barvitě líčili. Mm-hmm. No a bylo to teda v plzeňské zoologické zahradě, která je nádherná.
0: Nádherná, no, ale nádhernější by byla, kdyby tam nebyly hadi pro vás osobně.
1: Tak já se vyhnu tomu areálu, kde jsou ti plazy. Jinak je to tam úžasný. No. Takže to je asi tak všechno, co bych vám řekla, k té mé velké fobii. Ta už mě neopustí. No.
0: Naštěstí si myslím, že jsou tam horší, které vás potkávají třeba každý den nějaké situace, takže myslím si, že těch hadů se asi nemusíme v naší přírodě tak obávat, už určitě ne na zahradě a v domácnostech, když pomineme nějaké malinké ještěrky. Děkuji.
1: To mi nevadí.
0: Děkuji za povídání.
1: Krásně. A na shledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Máme 5 minut po půlnoci a začíná 2. hodina noční linky. Přeji vám krásnou půlnoc, klidný večer. Jsem ráda, že zůstáváte s námi s Českým rozhlasem. Pokračujeme v tématu strach a fobie. Povídáme si o tom, čeho se bojíme, co nám nahání respekt, co nás dokáže zaskočit a také o tom, jak se s našimi strachy během života učíme žít. Tak pojďme pokračovat. Možná máte právě vy svůj příběh, o který se s námi chcete podělit. Jarka Barboříková vítá paní Emu z Jesenická. Krásnou noc.
2: Z Javorníku.
1: Z Javorníku, tak. Přesně. Povídejte.
2: Tak, dobrý večer všem posluchačům, vás srdečně zdravím. A dneska téma je úplně skvělé, tak jako bylo včera předtím. Miluji váš rozhlas, vždycky jak přijdu večer z práce, protože jsem ho spotká, tak poslouchám vaše rádio, u něho usínám. A když je potřeba, tak zavolám a mám štěstí, že se vždycky dovolám. Takže fobie. Řeknu vám takhle, vezmu do ruky žábu, hada, myš, potka na cokoliv. Ale uvidím sebe menšího pavoučka, tak to vidím velké zvíře, jako je vlkodlak, a jsem v tranzu. Vidím pavučinu a šílím úplně. A mám kolegyni v práci, to je ta sama, jako hospodské musíme chodit do sklepa přeražet sudy, což je pro nás veliké utrpení a jenom já jdu a sleduji. Z kterého kouta nebo rohu na mě vyskočí nějaký pavouk. Všichni práci se tomu smějou. Prostě já vidím pavouka malinkého. Ten moment je to pro mě obří pavouk a já, mě je zle, špatně, já musím, prostě se nepohnu z místa.
1: No, vidíte to, paní Emma, moje dcera, když vidí pavouka, tak má asi takový podobný pocit jako vy a já to vlastně vždycky zlehčuju, ale když poslouchám teď vás, posluchače, tak bych to možná nemusela zlehčovat, skutečně to může být fobie, která je jako reálná a asi bych po ní neměla chtít, aby ty pavouky šla sama dát ven. Vy se dokážete toho pavouka, neříkám dotknout rukou, ale nabrat ho třeba nějak na smetáček oddělat? Ne.
2: Já jdu pro někoho z práce, třeba pro kuchaře, nebo co tam umývají nádoby a strašně prosím, ať tu potvoru vezmou a odnesou ji ven, nezabít, odnesou ven, abych ji třeba na restauraci nebo na zahradce neměla. Prostě říkám, vezmu do ruky cokoliv, žábu, hada, cokoliv, nevadí mi to. Ale my jsme byli na dovolené na Valachách, s kama pocházím, a jeli jsme do Lešné do zoo, tam je uprostřed zoo krásný zámek prostě. Tak jsme si ho prošli a dole, že jsou hadi, říkám, super, podívám se na hady. A to se prochází, že se nemůžete vrátit, musíte projít prostě kolem těch terárek a ty tam byli pavouci. Pro mě to byli dinosauři. Já jsem stvrdla za mnou fronta, všichni do mě klepali, já jsem nemohla udělat krok. Prostě. Takže když jdeme takom do Lešné, tak vyhýbám se zámku. Dole těch pavouků. Hadi mi nevadí, jako to úplně. Hadi miluji, já jdu na hříbky a najdu slepiše, tak vezmu do ruky, přenesu ho do trávy, aby na něj někdo nešlapal. Jo? Ale uvidím jakoukoliv pavouka, nebo když jdu na hříbky a pavučina mezi stromama, já hledám hříbky teď na obličeji. To je čandaš, jak já tancuju prostě v lese. To je, nevím proč, v životě mi ty zvířatka neublížila, ale já s nich mám prostě strašně odpor. Nevím, proč to je ve mně.
1: No, vidíte to tak. Možná, že jste prožila i něco jako malinká a třeba si to ani už neuvědomujete, ale většinou, ano, většinou to má nějaký počátek. Každá fobie vznikla na základě nějakého impulzu. No, tak vy máte asi takovou nevýhodu, že teda musíte chodit do těch sklepů, kde ti pavouci bývají, takže vy máte oproti jiným lidem nevýhodu, že vy se jim vlastně nemůžete vyhnout. No. Naštěstí tam máte někoho, kdo vás vždycky může zachránit.
2: A doma když se objeví pavou někde, tak zvou na manžela. Okamžitě pojď tu potvoru zlikvidovat. A on má to srandu.
1: Tak je doma.
2: Ale manžel už se naučil, takže... Pardon. Manžel se už naučil, takže prochází koupelnu, záchod, byt, a jak vidí, jde pavouka, tak ho vezme, vyhodí ho ven, když přijde čas práce, tak aby prostě doma nebyl. Abych to neviděla. A řeknu vám, moji synové byli na výletě a chtěli mi udělat strašnou radost. To kdysi byl takový hit, takový černý pavouk na gumičce a mělo to balonek. Oni to zmáčili, ano. To mělo asi metr a to skákalo. No, tak to mi dovezli z výletu.
1: To jsem úplně zapomněla tady na tu hračku. No.
2: To byla úžasná hračka kdysi.
1: Ano, ano.
2: Ale mě to stalo malým infarkt.
1: Paní Emo, děkuji, že jste nám zavolala. Přeji, ať je vaše příští cesta do sklepa o něco klidnější, ať na vás žádný pavouk nevyběhne. Mějte krásnou noc a děkuji, že jste s námi.
2: A zdravím všechny posluchače, a hlavně vás moderátory, protože jste úplně úžasní, jako přijít večer z práce, nepustit si vaše rádio a neposlouchat a neusilnout to, tak to by byla asi moje smrt, fakt.
1: My se moc snažíme, tak děkujeme.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Máme 14 minut po půlnoci. Hezký večer přeje v noční lince Jarka Barboříková. Jsem ráda, že jste si našli cestu k našemu vysílání. Povídáme se o pocitu, který známe všichni, ale každý ho prožívá jinak. O strachu, o tom, co v nás dokáže vyvolat strach, fobie. Téma i pro krásnou noc. Pro paní, ozvěte se, dobrý večer.
1: Ano, dobrý večer, paní Jaruško, ještě jednou. Tak chtěla bych taky přispět k tomuto tématu.
0: Paní Mirka, povídejte.
1: Ano, a jak jste mluvila ze začátku, tak já si myslím, že obava a strach je zase ještě něco jiného, než je fobie. Fobie bych řekla, že to je už až tak trošku nemoc. A jak mluvil ten první pán o tom strachu, tak prostě takovou obavu a strach máme všichni. Jak to teď vypadá, že jo, tak všude samá válka a mění se počasí a lítají nad námi samé družice. Takže to mě tak napadlo, to by byla taková obava o naše děti a vnoučata. Ale teď k té fobii. Tak teď ta paní říkala přede mnou, ta paní Ema, jak

0: na bramborách tú mandelinku bramborovou. A potom sa to teda nejak rozmohlo a teď už sa o tom nemluví, asi to už není. No a tenkrát byla taková vec, že nám řekli, že kdo tú mandelinku najde ako první, tak dostane odměnu 500. A opravdu moje kamarádka Olinka tu mandelinku našla a dostala tuto odměnu. Ale o tom, to je jenom tak pro zajímavost. Ale mně se stala právě taková příhoda, že jsme tam byli s naším panem učitelem a on chtěl udělat nějakou legraci, tak vzal ještěrku, že jo, na poli ještěrky žížely a tak, myši nebyl o to, nebyla o to nouze. A on jako mě chtěl postrašit a jako by mě jí chtěl nějak zakrk, jo, nebo co, drželi v ruce. A děcka se chechtali a já jsem z toho měla až skoro záchvat panicky, jak jsem se lekla. A od té doby, já si myslím, že to bylo ve mně, tak jsem se tady tohoto všeho snad ani nebála, ale štítila. No a na vesnici toho bylo dost a oni si potom ze mě dělali srandu, že naši měli pole, tak jsme měli na dvoře dyně, žluté krásné dyně a já jsem na tom sedávala, třeba se opalovala nebo co, já už nevím. A potom jsme ty dyně jako chtěli zpracovávat a pod těma dyněma bylo ale 10 žab. Jim tam bylo dobře v tom teple. Tak a já zase jsem se toho tak jak si štítila hrozně. No tak to jsou takové ty zážitky, ale drží mě to teda od dětství. Já tady toto opravdu nemusím. A představte si, že já jsem učila a chodili jsme organizovaně, jak to bylo v těch 60. letech, tak jsme jezdili na brigády, na pole, na papriky, rajčata sbírat a tam toho bylo právě plno, tak jsem měla co dělat, aby to děcka nepoznali, že se opravdu toho snad ani nebojím, ale štítím. Tak to byl takový jeden příběh můj. A teďka ještě k té fobii. Je hodně, hodně. Znám lidi z mého okolí, kteří mají fobii právě na malé prostory a nejeli by výtahem ani za nic. A tak toto jako mě nevadilo, ale já jsem měla takový zážitek hrozný, že jsem byla dole pro elektrikáře, který nám měl něco v bytě spravovat. No tak jsme nastoupili do toho výtahu, který byl, že jo, metra půl krát metra půl, no ale výtah se zarazil a teď já s tím cizím mužským v tom výtahu a on zavolal pomoc, že jo, tam je na to tlačítko, no ale než přišli, než přijeli, tak to jsem si teda užila. Já jsem se nebála, ale byl to cizí chlap a tak jsme tam nakonec si sedli do rožku oba dva a čekali až pocená, no tak to bylo teda vysvobození, opravdu. A potom, když už jsem, bylo to ve mně jako dost dlouho, no ale tak nějak si myslím, že se to jako nějak rozumem tady všechno dá trošku nějak potlačovat, protože ty broučci a ty žížaly a to všechno, ty ještěrky, jsou to taky tvorečkové, kteří chtějí žít, že jo, tak to zase se snažím moc to nějak. No ale nemusím je, ani hady. Já bych nešla do zoologické, tam do toho, jak jsou ta, jak se tomu říká, terária, tak to teda ne. No a ještě chvilinku můžu?
1: Ano.
0: No a protože tam jako v tom mém okolí, kde jsem bydlela, tak jsme byli kolikrát třeba na tom minaretě v lednici. Tam jsme jako děcka lezli a teďka tady je vysoký 60 metrů a má to takové tři okruhy prostě s tím zábradlím, tak já statečně jsem to teda vylezla s dětskama, ale nahoře nalepená na té zdi kolem dokola kruček po kručku prostě nemusím výšky. A dělá mě to do dneška zle. Takže, paní Jaruško, tak všetko jsem vám to řekla.

0: ale i přesto přes všechno já říkám přes ty trable a že máme obavy a nebo máme nějaký ten strach něčeho, tak život je pořád hezký a nějak se snažit prostě to všechno překonávat, že jo, že mám pravdu.
1: Přesně tak. Děkuju za krásné povídání. No, vy jste si to hezky uvedla, teď si to i sama ukončujete, vy jste báječná, vy byste to tady mohla moderovat. Čas jsme ale malinko přetáhli, takže paní Mirko, nebudu se doptávat, jenom popřeju nádherný večer v naší společnosti.
0: A děkuju, nashledanou, naviděnou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Miroslav Žbirka dospíval v noční lince Českého rozhlasu. Za 4 minuty je tady 12:30. Dnes si společně posvítíme na vaše strachy, ty malé, které nás jenom znejistí, i ty velké, které nás dokážou třeba paralyzovat a pořádně nám se vázat ruce. Je s námi paní...
1: Prosím?
0: Paní Jitka, vítejte, už jsme ve vysílání a máte prostor.
1: Ano. Dobrý večer, já zdravím všechny, hlavně vás, a chci vám říct jenom, jak já jsem se dostala k fobii z pavouku. Když mi bylo 6 let, měla jsem o 10 let staršího bratra, druhýho teda potom o 10 let mladšího, ale ten starší odjel na střední školu do Hořic a jezdil vždycky prostě v neděli odjel a potom za týden zas přijel. Jenomže jednou odjel a druhý den najednou večer někdo zvoní, mě teda bylo 6 let, zvoní, já jsem šla odevřít a bratr stál s oběma rukama zavázanýma. Já jsem se zděsila, to více malá holka, když koukám, a dozvěděli jsme se, že má otravu po kousnutí pavoukem. Já jsem do té doby vůbec nic takového jsem jako nevnímala, no tak pavouk, že by mě se jako na vzhled nikdy nelíbili jako pavouci. Sice jsou třeba někomu lidé pěstou, lidi líbějí se jim, mě prostě jsou, jako nemusím je. Ale od té doby prostě já jsem skutečně z nich získala takovej strach, že to byla až fobie, že jsem skutečně říkala potom, už když jsem byla stát, to mě teda drželo až do dospělosti a když jsem se vdala, tak manžel ten mě prostě z toho chtěl nějak vyléčit, ten se pavouku nebal. Tak říkal, počkej, díti, to měli jsme už syna, říká, on to zdědí po tobě, tak říká, já tě to nějak odnaučím. Tak vymyslel, že mě jednou na lopatce širokej přines ukázat mrtvýho, teda pavouka. Asi to byly sklípkaní, teda tady ty, jak jsou, nebo pokoutníci, kecám sklípkaní, pokoutníci, to je jako domácí pavouk, my máme vedle dílnu betonářskou, tak tam tomu jsme říkali dílenky. Tak mě toho pavouka přines ukázat a to jsem viděla, těch 8 noh složených na tom břiše a tam jsem zblízka viděla, že má ty nohy takový jako vodou nalití a chlupaty, čili to se mě přestal líbit úplně ještě víc. A jednou se stalo, my jsme měli koupelnu, kde bylo teda větrání nahoru jako na půdu, takový odsuvný, jo, jako ventilace. A já jsem teda jako poslední, my jsme bydleli 3 rodiny jako v baráku dohromady a chodili jsme na televizi společnou, všichni byli na televizi. A to už jsme teda měli syna většího a já jsem se chodila koupat vždycky jako poslední. Položila jsem se do vany, najednou plesk tím větrákem, prostě tenhle pavouk, a on umí plavat. Najednou byl v té vodě, já teda, mě bylo úplně jedno, kdyby u nás byla cizí návštěva, nevím jaká, tak jsem vylítla z té vany úplně nahatá a řvala jsem na manžela, aby přišel. No ten ho vzal docela, vyhodil ho, ale já jsem jako dlouho ty pavouky, se mě to bylo odporný, tak jsem je likvidovala, ale potom už k stáru jsem teda si říkala, no jo, je to příroda, asi jsou na něco užitečný, tak teďka se snažím, když je v nějakým příhodným místě, že teda ho můžu přiklopit na něj velký, teda takový kelímek průhlednej, abych viděla, až se dostane až jako do toho vrchu, do toho dna, pak teda nějakou dekturou nebo něčím to opatrně podložím, čekám, aby nepřilez až k té dektuře, abych mu neudělala něco na nohách a s hrůzou, aby mě nevylez a nevylez na mě, tak ho vynáším ven, ale neprostě za celý život, je to teda změněný, že už aspoň, ale než ho někde vynesu, tak to opravdu se toho, já nevím, jestli to je štítění, spíš ta hrůza z toho, že ten bratr z toho měl tu otravu, nebo od té doby prostě nemusím. A teďka nemusím ani tyhle velký, o těch se dokonce říká, že skutečně dupou. Syn měl nahoře teda svůj pokoj a měl orobincovou rohož za ležením a ten tvrdil, a věřím mu, že slyšel, když ten pavouk velký potom leze, že to škrábe. A toho, když jste ho viděla někde na zemi a chtěla byste prostě nějak zasáhnout a on se vám dostal na nohu, tak on přeskoč. No prostě je to hrůza, no. Možná to je krása pro nějaký lidi, ale pro mě ne.
0: Teda, to jsou zážitky, hlavně teda to kousnutí.
1: Ale skutečně je šetřím, no nešetřím, co teda se přiznám, tak vysávám to, jak říká ta paní, nastavím si dlouhý teda trubky k vysavači a vysávám teďka ty palouky, já vím, že toho je, aspoň teda vím od lidí, že toho je hodně, nevím, jak se jmenujou, jsou to takový malí, oni mají takový kulatý jako průhledný tělo a když jsou na pavučině, tak mají těch 8 noh svěšených dolů jak střapec, ale ty jsou tak produktivní, že teda vemete pavučinu, vysajete ji a jdete tam za 5 minut a ona je znovu. Tak ty teda chudáky vysávám, no a pak je vysáváme, vyklepáváme venku, no. Ale já doufám, že je tam vždycky nějaké chvilku nechám a že teda se chudáci udusejí. Protože, nevíte, nestěžoval si někdo, nebo nemáte zkušenost s těma, ale ty mají produktivitu teda nevídanou. Protože říkám, to, ty mají v minutě snad zapředený všechno, co jim zničíte.
0: Jitko, děkuju za návštěvu opět, jsme malinko přetáhli čas, takže
1: jo,
0: je na čase se rozloučit, ale děkuju, já jsem si to ráda doposlechla až do konce.
1: Tak jo, tak se nezoufte, že jsme přetáhli.
0: Ne, to je úplně v pořádku.
1: Lucie, můžu díla. Ještě vteřinku, jestli bych mohla poprosit, jestli by se nemohlo navrhnout téma, jestli ostatní, jako co posloucháme, jak vnímají nejenom vaše moderování dobrý, ale jestli ustojíte všichni ty, kteří teda volají úplně nevědí, o čem to je, nebo vědí, o čem to je, a buď umyslně jdou úplně k jinému tématu. A je to stejný, co volání a dovolají se po každý. Já vám řeknu, že teda to mám tendenci vypínat a nejsem sama. Jestli by šla nějaká takovýhle poznání, jak to vnímáme.
0: No určitě se na tím můžeme zamyslet, dám to do pléna a dobře, necháme se překvapit.
1: Tak vám děkuju moc krát, přeju vám všechno nejlepší, ať se vám daří, jak osobně, tak pracovně a hlavně zdravíčko.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Pohodový večer přejeme v noční lince Českého rozhlasu.

0: Děkuji.
1: Lucie Bílá zpívala v noční lince Českého rozhlasu. Přeji krásnou noc, zdravím vás všechny, kteří nás posloucháte už od 23. hodiny. Kdo si nás zapíná právě teď, můžu připomenout téma, a to zní obavy, fobie, strachy. Ty nám dokážou někdy hodně zkomplikovat život, vidíte? Je tady další návštěva. Komu můžeme popřát krásný večer, krásnou noc?
2: Haló.
1: Prosíme stlumit rádio a můžete povídat. Slyšíme se? Tak, já jsem prosila jenom stlumit, nikoli vypnout. Byla tam z Prahy paní Daniela, tak mě to mrzí, nepodařilo se spojit ve vysílání. Tak živě, zdravíme koho a kam?
3: Dobrý večer, tady je Soňa z Krnova.
1: Soni, pěkný večer, povídejte.
3: Já taky přeju všem posluchačům, no a myslím si, že dneska už toho bylo dost o těch pavoucích, ale já opravdu od dětska ty pavouky, prostě sestra starší, ta mě furt strašila pavoukama. Když jsem za ní nechtěla třeba umýt nádobí, tak mě furt, že mě zavře do sklepa a tam, že jsou pavouci. A si pamatuju, že jako my jsme měli sklep, to byla v zemi, že jo, vybetonované, a tam se dávali na zimu brambory, otevřelo se víko, nabrali se brambory. Pokud byl ten sklep plný těch brambor, tak jsem honem pozbírala a bylo. Ale jak už tam bylo málo brambor a já měla slíst po těch schůdkách do toho sklepa, tak to byla pro mě hrůza a do dneška je někde do sklepa jít, protože vím, že jsou tam ti pavouci, a třeba jsme jeli na zájezd do vinných sklípků na Moravu. No a co já, nízké stropy, trubky jakési, no já jsem tam seděla celý večer, já jsem se nemohla kolem sebe rozhlídnout, protože kdybych viděla pavouka, tak už tam víckrát nevlezu. A takové jsou pro mě ty sklepy a takové pro mě do dneška děs a hrůza. Nesmím se rozhlížet. Já když už vlezu, já se nedívám doprava, doleva, nahoru, protože jinak bych nešla nikde do sklepa. A jednou to už jsem byla jako dospělá, a když jsem večer se dívala na televizu, u toho jsem si četla a teď po zemi vidím něco. No, pavouk jak hrom, pro mě to bylo velké pavoučisko. Já jsem vzala tu knížku, přiťapla, vzala jsem na stole konferenční, z toho stolku jsem hodila na něho tu knížku a já jsem nebyla dva dny schopna tu knížku zvednout, jakože tam je ten pavouk. Aha. Takže to jsou pro mě fakt takové zážitky s pavoukama. No, jako dneska, když už vidím někde, tak z dálky nějakým smetákem, že se snažím, nebo nějakou hadru na něho hodit, ale pak nemám odvahu zvednout a podívat se, jestli tam ještě je. Nedej bože, kdyby se vzpamatovala, vlezl mi na nohu. Nevím, co tady ti pavouci, že to tak člověk má.
1: Mm-hmm. Ano, zafixované. Taky mě to napadlo, čekala jsem, že se budeme bavit o fobii třeba z uzavřených prostor nebo více o fobii z létání. No. A je to jeden pavouk za druhým, vidíte to?
3: Je to, no já jsem to právě poslouchala, já říkám, tak nejsou sama, to jsou ráda. A já ještě kdysi, jak bývali akce Z, jo, tak u nás jsme stavěli školku v rámci akce Z. Takže kdo měl čas, že jo, tak v sobotu jsem narukovala, že teda něco budu dělat. No a co bylo, oni řekli, víte co, tady jsme byli 3 nebo 4, půjdete do sklepa a je třeba v tom sklepě vybílit jako to, co tam bylo, ty stěny. No nešla jsem tam, já jsem radši stala na lešení, obuchávala omítku, protože do toho sklepa mě tam nikdo nedostal. Ještě takový nízký sklep a prostě pavouci tam, takže jsem tak radši budu omítku otlukat, než ve sklepě kde si být. Jako tady ty prostory, kde je nízko, kde vím, že by mohly být, jsou pro mě opravdu, že se nesmím rozhlížet. Kdybych se rozhlídla a viděla nějaký to, tak už bych víckrát nešla. Takže já proběhnu, třeba vezmu tam nějaké ty brambory a hned zpátky. Nemůžu se rozhlížet. A v tom sklípku to bylo pro mě utrpení, jako já jsem se vůbec nebavila. Já jsem měla strach se ohlídnout, že tam, jak vedou ty trubky, jestli to byl nějaký teplovod nebo já nevím co, takže tam bude pavouk a to by byl pro mě, jako už pro mě konec, že bych tam už prostě nevydržela vůbec. Takže no, tak jsem
1: víte,
3: chtěla.
1: Víte, o čem se dnes všem posluchačům Noční linky bude zdát? O pavoucích.
3: No, jako, ano, ano, jako kdysi ještě můj manžel, ten si taky z toho dělal srandu a chytl nějakého pavouka a jenom náznak, že ho na mě hodí. Jako. Já jsem řekla, ty jestli chceš být vdovec, tak stačí zebrat nějakého pavouka a jak budu spát, tak ho pověsím nade mnou nebo co. A můžeš být vdovec. Jako. Tak jsem toto. No a potom, jak jsem, já jsem dělala jeden čas ve školce a moje kolegyně, ta se strašně bála myší. A když jsem třeba, stalo se, když jsem přišla do práce, do kuchyně a v tom dřezu pavouk, pro mě jsou všichni velcí, že jo, takže to a ona třeba šla, vzala ho do ubrousku a už jenom ten pocit, že ho má v té ruce a jde okolo mě, tak už jenom to bylo, já jsem vždycky musela jít pomalu na kilometr daleko, aby ona ho vynesla. A já zase, někdy se objevila v pastičce myška, tak já zase jsem neměla problém zase tu myš jít vyhodit nebo to a tak jsme byli aspoň vzájemně, že každá se něčeho bála, tak nám to vyhovovalo celkem.
1: Chápu. No, takže Soni, děkuju no, moc.
3: Já vám
1: opět
3: děkuju.
1: Se musím rozloučit kvůli času.
3: Ano, ano. Jo, a zdravím všechny a ráda sledují vás pořád, akorát se pořádně nevyspím od té doby, co vás sleduji, nebo poslouchám.
1: Poslouchat.
3: Já jsem teprve tak dva měsíce tady.
1: Už vám dovolím zavřít oči.
3: Jo, dobře, děkuju a dobrou noc všem, přeju dobrou noc a hezké sny, ne o pavoucích a o fobích.
1: Dobrou. Noční linka Českého rozhlasu pokračuje, bude zpívat Ilona Čáková, ale ještě předtím připomeneme telefon. Ještě je šance se zapojit do dnešní noční linky. Sice ji budeme pomalu uzavírat, ale ještě se na nějaký příspěvek dostane.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje. Je s námi paní Zdenka, která volá ze Znojemska. Téma zůstává fobie, strachy, obavy.
1: Aha. Fobie, tak to je u mě had.
0: Aha, ten už dneska taky po několikáté. Rozpovídejte se.
1: No, proto...
0: Ale prosím, stlumte to rádio nejdříve.
1: To bude...
0: Děkujeme.
1: To?
0: Ano.
1: Tak. Protože už trvá asi 50 roků. A mám zahradu na u lesa, teda skoro v lese. Takže čítám každý rok, že už jsem nachystaná, kdy ten had se na mě vyvalí. Je asi dvoumetrovej a každý rok tam jako přebývá. Nakladá tam vajíčka a pak tam má mladý. A já tam na to vždycky většinou zapomenu, no až pak jdu rozmnožovat kompost, tak se to na mě všechno vyvalí. A teď z toho jsem hrozně jako nešťastná, no, že se to, protože si třeba sednu a dám si kávu a sedím tak a najednou se podívám a mě 10 cm od nohy ten velký had, je to teda uzovka, ale když tak přemýšlím nad něčím a teď přesně kolem nohy, tak to teda zvu. Jo, to se bojím, a protože vím, že tam v těch místech jsou někde aj zmije, takže strach jako člověk má. A teď, když se takhle najednou jako zapomenu, a pak si tak jenom posledím a vyleze to na mě, tak ještě teď se třeba z toho bojím. Jo, že to je takový náhlý. Já vím, že ten had je tam, není tam sám, ale že nečekáte, kdy to na vás vyleze. Vím, že to tak někdy z jara, když se začne rozebírat kompost, tak už jsou tam ty váčky, ty už jsou prázdné. A ta háďata jsou rozlesný tam zrovna, kde já si třeba sednu na tu kávu. A to mám teda děsný strach. Tak už teď moc, teď je letos je takhle sucho, tak tam ani nechodím. Protože to bych měla ještě větší strach. A jestli je to fobie, nebo co to je, nevím.
0: No, tak jak už nám dnes jedna posluchačka řekla, tak rozdělujeme obavu, fobie, rozdělujeme strachy. No, je to mnoho škatulek a já vám musím říct, že jsem si myslela, že... Halo? Slyšíme se? Halo? Zdeni, jste napříjmu? Tak vypadá to, že nás telefonní linka zklamala a že tentokrát odešla posluchačka bez rozloučení. Tak to mě mrzí, ale už s tím nic neuděláme, takže i když se to tady snažím ještě zpátky obnovit, tento telefonát, tak už to nepůjde. Takže milí posluchači, loučíme se za dnešní noční linkou. Děkuju, že jste s námi byli, trávili čas, že jste si s námi povídali. Děkuju za vaše telefonáty. Doufám, že jsme se nějakých obav trošku vzdali a trošku se z nich uzdravili, když jsme společně sdíleli. Nějaké rady tady padly, tak doufám, že padnou na úrodnou půdu. Tak vám přeju, ať se vám dobře usíná, ať vás dnes už nic nevyléká. Opatrujte se a naslyšenou příště u noční linky Českého rozhlasu. Loučí se Jarka Barboříková.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni a dobrý večer na další schůzce ve stopách za tajemstvím rozhlasového archivu. Dnes tedy v doprovodu dvou výrazných osobností jedné herecké dynastie, které odlišovalo jen to příslovečné starší a mladší za jejich jménem. Rudolf Dale.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Už jsem vám tu v našem divadle před časem nabízel výběr z rozhlasových adaptací Basova Cirkusu Humberto. A vidíte, netušil jsem, že v archivu máme ještě jednu verzi v podobě rozhlasové hry ze 60. let. Antonem Karasem v ní byl Jaroslav Průcha. A zmíněný Rudolf Dale mladší hrál světem i cirkusem protřelého Kerholce, který Antonovi nakonec pomůže najít cestu do Maringotky a pod cirkusové šapito.
2: Also Herr Karas, zum Wohlsein.
3: Děkuju, Heine.
2: Na Anton, keine Arbeit. Nenašel jsi nic?
3: Ale po práci jako by se zem slehla. Půl Hamburku jsem zlítal a nikdeš nic. 10 let jsme sem jezdili za prací a najednou není do čeho píchnout.
2: No, nic, napíš se, Anton. Nějak bylo, nějak bude, ne?
3: To je život. Kreiz, Himmel, Kruci, Fagot, Element, já bych do toho...
2: Dej to pánbu, Anton.
3: A co já si teď počnu s tím mým klukem? Aby jsme šli domů a žebrem.
2: Vemcel je zatím u nás, ne? Tak jaké pak starosti? Jen nestrácet hlavu, Anton. Hampuch je jako moře. Každému dá živobytí, ne? Jen vydržet. Mluvil jsi už tamhle s Karličkem?
3: Toho neznám.
2: Aha, s tím musíš promluvit, vždyť si Čech, ne? Počkej, Anton. Karše!
4: Co je? Co?
2: Máš tu Krajana.
4: A? Ty jsi Čech?
3: No jo, od Budějc.
2: Haršen, měl bys pro něho něco udělat. Je to Čech jako ty, ne?
4: A je, ty se rochně, viď? A teď jsi v rejži, co?
3: To teda jsem.
4: A makat bys chtěl? Každou práci, ať jaká chce?
3: Tak, hlavně aby bylo.
4: On, jak se podívej. Já jsem nějaký Kerholec. Karlík Kerholec z Libuně. To stačí, kdybys mi chtěl psát někam do Evropy, rozumíš?
3: Já jsem Karas Antonín. Zedník z Horní Sněžné a to je můj kluk.
4: Jo. Zkrátka Tonda Karasů. Rochně.
3: Jo.
4: A kluka máš s sebou. S tím bude patálie, člověče. No ale co se dá dělat? Nějak to zařídíme. Jsem k Hajnovi do hospody chodila celá Milnerova parta. Pořád, že za nima přicválá Tonda Karasojc s chlapcem. Ale nedočkali se. Když zmerčili, že tady chcí pes, odtáhli ke Štětínu. Jo, no tak koukej. Dopij to požehnání a půjdeme zmrknout, jestli dostaneš tu makandu. Až podepíšeš smlouvu, tak to tady u Hajna oslavíme. Platí?
3: A jaký pa to bude dílo, stavba?
4: Stavba, bouračka, pořád dokola, kamaráde. A všecko nahonem honem. To je to hlavní, umět sebou mrsknout. A to ty přece dovedeš, dělat z akordiáka.
3: Člověče, dělat v akordu, to je moje radost. To ti kladu cihlu za cihlou, že přidavačí nestačí přisluhovat.
4: Riktik. A takhle něco ze dřeva, přitesat, přiříznout, přibít, taky umíš?
3: Vždyť jsem z lesu.
4: A štětcem se ohnat, něco nacít.
3: Doma jsem si taky lagírníka nezjednával.
4: A ještě něco. Milner říkal, že prý náramně troubíš.
3: Teda flíkhornů. To já rád.
4: Primisima, no to se ví, vždyť si Čech. Tak ti řeknu, Antone, že to možná bude moc dobrý, jestli ty sám to neuděláš špatný. Ale Karlíček Kerholců má nos. Hej, Moseke, pojď si pro peníze.
2: Good, Karlšen, zaplatíte to až potom.
3: To jdem, ne?
2: Přijdete to přece zapít.
4: To přijdem, to přijdem.
2: A toho kluka mi tu zatím nech.
4: Tak jsme na místě, Toníku.
3: Jo, co se to tu děje?
4: A to nic, zkoušejí skok smrti.
3: No můj bože, co je zas tohle, co je to?
4: Sultán si objednává něco pořádného k obědu, to si zvykneš. Pojď. A teď si drž palec a překroč tenhle práh
5: pravou nohou. Jdeme k direktorovi.
6: Herein. Herein.
7: Dobrý den, herr direktor.
6: Dobrý den, Kerholec. Co pak chceš?
7: Říkal jste, pane řediteli, že už brzo vyjedeme.
6: Já, v několika dnech, Kerholec. Máš všecko v pořádku?
7: Dva tenťáky bych potřeboval. Mám zatím jednoho. Tady ho vedu.
6: Je z oboru?
7: Ne, ale je to krajan.
6: Čech? No, podmínky jsou obvyklé, zná je?
7: Přímá.
6: Záloha 7 marek. Jak se jmenujete?
8: Karas Antonín, pane direktore.
6: Anton, no dobrá, vyřízeno.
7: Ale je tu ještě jedna věc, pane řediteli. Anton je vdovec a má sebou kluka.
6: Sapresti, to je zlý. Máme už houf dětí a přijde ještě ikarské číslo, to jich bude mít aspoň půl tuctu.
7: Ikarové budou mít svůj vlastní vůz a Karasovo kluk, to je čiperný chlapec, i v práci nám pomůže. A spát bude s námi v 8, pane řediteli.
6: No, když myslíš, tak tady je poukaz na 7 marek, Anton. A ostatní ti poví Kerholec. Adieu.
7: Naschledanou, pane řediteli.
8: Děkuju, moc děkuju. Jezu Kriste Karlíku, kam si mě to zaved?
7: Člověče, je to dobrý, teď nemluv a poběž. Vyberu ti garderobu.
8: Kam?
7: Tady do těch dveří. Servus, Harvey.
9: Servus.
7: Potřebuju pro nového parťáka mundur. Máš něco šikovného po ruce?
9: No, snad by mu pasl tuhleto po Rudolfovi. Ten byl taky tak jako bydlo.
7: A to se ví, to je ono, hoď to na no, seba, Anton. Ať vidím, jaký uděláš dojem na mezinárodní situaci.
8: Kruci, vždyť je to samej kroflík.
7: A dobrý, Toníku, jako ulití, no. Kamaráde, teď vypadáš nejméně jako turecký generál. Až tě starej uvidí, hned tě bude šíbrovat na křídlo. Tak jdeme dál.
8: Jášku, Karlíku.
7: A jde se do pokladny. Dostaneš 7 marek. No to je přece to nejdůležitější, člověče. A teď dávej pozor, co ti řeknu. Naše pokladní, to je baba princ Metálová. Ona je se starým nějak příbuzná, víš, ale jinak je to dobrá ženská, vídeňačka. Direktorka je zase z Belgie. Podívej, abys věděl, proč ti to povídám. Když uvidíš direktorku, tak stačí říct dobrý den nebo dobrý večer, madam, rozumíš? Nic víc. Tu potkáš třeba v odřeným mužským kabátě, v mužským klobouku, ale na tu babu v kase musíš jinak, ta si potrpí na milost, paní. Když jí šikovně pozdravíš, tak ti řekne Chris Scott Anton a dostaneš zálohu, kdy budeš chtít. Tak podívej, tuhle jsou dveře do pokladny.
8: Jášku, Karlíku, člověče, pust mě taky ke slovu. Co pa já můžu jít k cirkusu? No to jsou těžký věci, člověče, vždyť já cirkus jak tě živ neviděl. Vždyť já nic z toho neumím.
7: Ale umíš, Tondo, umíš, jen se neboj. A co neumíš, brzy okoukáš. Podívej, tady vůbec všecko záleží na tom, aby měl člověk práci rád.
8: Měj rozum, co pak já jsem nějakej cirkusa?
7: Nejsi, Tondo, ale budeš. Za chvíli to do tebe vjede a do smrti nebudeš chtít dělat nic jinýho. A teď si jdi pro peníze. A odpoledne už přijď s tím svým klukem, abyste se to trochu rozhlídli.

0: mistr, si nechte tady na galerii a hurá do manéže a do stájí. Koně vyčistit, zvířata uklidit, nakrmit, jako vždycky. Tak do toho.
1: Toho novýho mi tady ještě nechaj, Kerhole, jenom na momentíček, hned přijde za vámi.
2: No tak, pane Karas, jak pak se jim troubilo?
3: Dobře, pane kapelníku. Držel jsem se vašeho rozkazu a hrál jen příznávky.
2: A pěkně, Karas. Já je dobře slyšel, troubit umějí. To vědí, já hned poznám český troubení. A s tím, že neznají noty, s tím si starost nedělají. Co mi hrajem, budou všecko do týdne umět. Na poprvé se mě jejich troubení moc líbilo. Mají kázeň a cit. Tak, ono je třeba vědět, že muzika není cirkus ani v cirkusu. Tak můžou jít, Anton.
4: Já nanosím vodu Binkovi a ty dej koníku.
0: Tak honem, Tondo, honem. Kabá dolů a do koníren ke krmení.
5: Santos ještě nedostal seno do žebříku.
6: Však už honesu, kamaráde.
7: Co to meleš ty, Kubo? Vždyť je to direktorka.
3: Čert, aby to poznal. Vypadá jako chlap. Dobrý večer, madam.
8: Dobrý večer. Vy jste ten nový, že?
3: Ano, prosím. Karas Antonín, stavěč a muzikant.
8: Čech?
3: Aha.
8: No, to je dobře. Budete mi pečovat o Santose. Jak jste říkal, že se jmenujete? Anton?
3: Ano, Anton.
8: Good. Myslím, že tu nemáme žádného Antona. To si tě nebudu plést. Velmi dobře. A teď už běž, Antone, dej koničkům seno. My můžeme počkat, ale koničkové čekat nesmějí.
0: Chlapci, dávejte pozor. Mám tady rozvrh služby. Dnes v noci budou mít službu Janoušek, Gaston a Hans. Ostatní mají večer volno. Zítra se nakládá a pozejtří po obědě nastupujeme do maringotek. Karas Anton bude spát v osmičce.
9: Dobrý den. Neviděl jste tady tátu?
8: A je, ztratil se po představení, viď? Tak pojď, ukážu ti cestu ven.
9: Ale kde pak? Já jsem rád, že jsem tady.
8: No to je hezké, že se ti tu líbí, ale tady zůstat nemůžeš.
9: Já tady musím zůstat. My tady budeme dělat cirkus. Já asi budu cvičit koníčky.
8: Ale podívejme. Tak ty máš rád koníčky? A nebojíš se, že tě pokopají nebo pokoušou?
9: To já na ně křiknu, prásknu bičem, panečku, a oni si stoupnou pěkně do řady.
8: Ale tak ty budeš cvičitelem.
9: Ano, a budu jezdit na koni pořád dokola a skákat budu a... A tak vůbec.
8: To budeme jako kolegové.
9: Vy jste taky o cirkusu?
8: Ano.
9: No tak až budete něco potřebovat, tak přijďte do osmičky, já vám pomůžu. Já budu spát v osmičce, teď to Paltafíra hlásil.
8: A tak ty seš... No to je dobré. To je dobré. Anton, pojď sem. Máš tady syna.
3: Vašku,

0: spát.
1: Jejde, vždyť se sem ani všichni nevejdeme.
2: No to víš, hotel u Arci ve vody Štěpána to není.
1: Tady v těch šuplatech nad sebou budeme spát.
2: Táta dole, já uprostřed a ty až u stropu. Tam přece vylezeš, ne?
1: Jako nic, podívejte se. Jo, hrnojs, to jsem se bacil do hlavy.
3: No vidíš ty.
2: To nic, Vašku, to nic. Zvykneš si, na přespání to stačí. A od rána do večera budeme stejně venku. Hlavně chlapci, že to s námi pořád jede. Ať se vrtneme, kam se vrtneme, všude budeme mít svůj kutloch sebou.
3: Jakáž pomoc, dali jsme se na vojnu, musíme bojovat.
1: Já myslel, že budeme mít takový pěkný domeček, jako má pán Donter.
2: Jako kdo?
1: No Donter, ten pán, co krotil lvy a tygry.
2: Jo tak, jako kapitán Gambie, Donter. No to se rozumí, Vašku, že budeš mít jednou zrovna takový domeček, ale napřed se tím Donterem musíš vyučit a na koni musíš jezdit.
1: To už umím, teď zrovinka jsem jezdil na té malé strakaté Mary.
3: Co ty, že jsi jezdil?
1: No.
2: Člověče, ještě ses tu neohřál a uznáš polovičku cirkusu. Jak ses dostal ke koním?
1: Skočil jsem Hanzovi pro tabak a on mě za to svezl na Mary. A ještě mě slíbil, že mě naučí jezdit.
2: Tak to máš dobrý, Vašku. Hans je odborník na slovo vzatý. Toho se drž.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Skáču dobře, skáču rád. Pamatujete si na Rudolfa Dejla mladšího ve filmové komedii Anděl na horách? Nebo ten jeho typický hlas, který doprovázel příběhy animovaných medvědů Potkali se u kolína? A k tomu desítky rolí na divadle i v televizi. V rozhlase to byly spíš menší postavy, jako by se režiséři báli té Dejlovy hlasové štavnatosti. Ona se mu stala za mikrofonem tak trochu prokletím. Ale víte co? Vybral jsem dnes pro vás jednu z dochovaných schůzek Rady moudrých, kde byl Rudolf Dejl mladší Jaroslavem Haškem.

0: Bývala to vzácná setkání několika osobností domácí i světové kultury podle scénáře Dity Skálové v cestě proti času a pokaždé na zajímavé téma.
1: Toto zvláštní malé shromáždění si získalo v naší veřejnosti jistou oblibu a tak jsme vás, pánové, opět jednou svolali, zase v trochu obměněné sestavě, abychom si pohovořili na téma velmi, velmi lidské a velmi příjemné. O smíchu.
2: Příjemné.
3: Báječný námět.
1: To mám rád.
3: A není nás tu málo na tak obsáhlé téma?
1: No, pozvali jsme vás 7, pánové, ale i kdyby vás tu sedělo 77, nevyčerpali bychom všechna slavná jména velikánů lidských dějin, kteří smíchu rozuměli.
3: To je pravda.
1: Takže vás mohu navzájem a také našim posluchačům představit, že ano? Tak podle abecedy prosím Karel Čapek.
4: Dobrý den, pánové.
1: Epiktetos.
5: Boj zdrav, Najdíku.
1: Anatol France.
6: Ano, ano, děkuji.
1: Jaroslav Hašek.
3: Zde.
1: George Bernard Shaw.
7: Ten tu ovšem nesmí chybět.
1: Pan Standal.
8: Velmi potěšen.
1: A nakonec Mark Twain.
9: Jsem upřímně rád, že jsem byl opět pozván do tak vybrané společnosti, pánové. Ne, já to myslím opravdu vážně. Ale chtěl bych se zeptat, nebude nám při besedě o smíchu trochu smutno bez jediné ženy?
1: To je skutečně problém, pane Twaine. Svolavatelka, bych tak řekl, rady moudrých je sice žena, ale...
4: Ale žena je vděčným divákem a posluchačem při každé legraci. Jenže Bůh uchovej, aby byla jejím strůjcem a pachatelem.
1: Takže vy jste přesvědčen, že humor je výhradně mužskou výsadou, pane Čapku, ano?
4: Každé pravidlo má jistě výjimky, ale mužská natura, to mi nevymluvíte, je šprýmovnější, dovádivější a bujnější než ženská.
9: Asi to bude pravda.
4: Bodeč. Kdekoliv se sejde pár mužských, vzniká legrace. Muži k tomu mají zvláštní náklonost. Poškádlit někoho, sehrát něco, nastrojit nějaké alotrium, to je jedna z nejnáruživějších mužských vášní.
3: A anekdoty, pánové, jsou taky mužský artikl, nemám pravdu.
4: Všem.
1: Vy to musíte vědět, pane Hašku. Ostatně, znám jen málo žen, které mají rády vašeho Švejka. Za to většina mužů si ho čte znova a znova jako evangelium.
5: Já, mladí mužové, neznám ani evangelium, ani Švejka. Zdá se mi, že ve věci tak vážné, jako je schopnost být vesel, se řídíte holým zdáním. Já bych si netroufal lidi dělit na veselé muže a neveselé ženy.
4: No ale mistře, to jsem se snad špatně vyjádřil.
5: Ale ne, vyjádřil ses přesně, hochu, jenže si nemířil pod povrch věcí. Rád bych tvou pozornost zaměřil na podstatu. Hleď. Představ si život jako takovou všenárodní slavnost. Přivádějí tam na prodej dobytčata a voly a většina je těch lidí, kteří je chtějí koupit nebo prodat. Jen několik málo je těch, kteří přicházejí opravdu se podívat na slavnost, jak se to koná a proč a kdo jsou ti, co slavnost pořádají a za jakým účelem. A tak je tomu i v životě. V životě plném strázní i radostí. Jedni, jako ta dobytčata, o nic více nezajímají než o potravu. A jen málo je těch, kteří se slavnosti účastní, protože jsou milovníci podívané. Pozorně sledují tu slavnost a baví se jí prve, než jí opustí.
8: A opustit jí musí jednou každý, v tom jsme si všichni rovni.
9: Ne každý má to štěstí být ještě jednou po smrti pozván do rady moudrých, aby se tu dodatečně a dostatečně vypovídali.
3: A pokud je na té slavnosti, má to za jedny peníze, jestli se mračí nebo se směje.
7: Ano, a život nepřestává být směšný, když lidé umírají, a nepřestává být vážný, když se smějí.
1: To jste, pane Šoje, řekl velikou věc.
7: Myslíte snad, pane, že když jsem celý život tropil ze sebe šaška, že jsem neměl jiné myšlenky než žerty?
1: No to jistě ne, ale neměl byste tak snižovat svou úlohu humoristy.
7: Proč pak ne?
1: Protože člověk, který rozesmává bytosti, které mají tolik příčin k pláči, takový člověk jim dává sílu žít a lidé ho milují jako dobroděje.
3: To myslíte vážně?
9: To chce nás jenom trochu potěšit, to je to.
1: Ne, ne, ne, pánové, já to myslím smrtelně vážně. Víte, rozesmát všechny ty, kteří zemřou, no, Mělo by se říkat svatý Molière, mělo by se říkat svatý Chaplin.
3: A tak se stalo, že moudří shromáždění kvůli smíchu zaplakali dojetím.
4: Co pak, pane Hašku, vám se to nějak nezdá?
3: Já jenom vzpomínám, že u nás v Budějovicích u regimentu byl jeden voják, takový dobrý hovado. A ten našel jednou na ulici 600 korun. A odevzdal je na policii a v novinách se o něm psalo jako o poctivým nálezci a měl z toho ostudu. Nikdo s ním nechtěl mluvit. Každý mu říkal, co si to vyved za hloupost, že tě to musí do smrti mrzet, jestli máš ještě trochu cti v těle. Holka s ním přestala mluvit. A když přijel domů na dovolenou, tak ho o muzice kvůli tomu kamarádi vyhodili z hospody. Jednou zas u nás v ulici našel jeden krejčí zlatý prsten s briliantem. Lidi ho varovali, aby ho nevracel na policii, ale on si nedal říct. Přijali ho neobyčejně vlídně, že prý už je tam hlášena ztráta. Potom se ale podívali na ten kámen a říkají mu, člověče, vždyť je to sklo a ne briliant. Kolik pak vám za ten briliant dali? Takové poctivé nálezce my známe. Nakonec se to vysvětlilo, že ještě jeden člověk ztratil zlatý prsten s falešným briliantem. Ale ten krejčí seděl přece jen 3 dny, poněvadž se z rozčílení dopustil urážky stráže. Dostal zákonitou 10% odměnu, korunu 20, poněvadž ten šmejt měl cenu 12 korun. Ale on tu zákonitou odměnu hodil tomu pánovi do obliče. Ten ho žaloval pro urážku na cti a krejčí dostal ještě 10 korun pokuty. Tak se mi zdá, pánové, že se mi příliš nepodařilo vás rozesmát.
4: Ale milý Jaroslave Hašku, neměřte svůj vtip podle našeho hyhňání. To byste došel k nesprávným závěrům.
1: A proč myslíte, pane Šepku?
4: No, protože pořádný mužský tropí své psiny s vážnou tváří a nevypukne v pištění nebo hyhňání, jako se smějí ženské. Víte, mužský prodělává svou legraci tak jako indián muka, nehýbaje brvou. To patří k etiketě lidového humoru, řekl bych, k jeho mužské důstojnosti.
7: Jenom nás muže tak nevynášejte, pane kolego, my víme své. Aha. Vědí-li všichni muži, co vím já, tím lépe. Já je dělím totiž na 2 druhy. Jedni něco dokáží a myslí si o sobě, že jsou pány bohy, a druzí nedokáží nic, ale myslí si to taky. Jsme strašně domýšlivé, to si přiznejme, pánové.
4: To si přiznáváme, to ano.
8: Nestrácejme naději, přátelé.
2: Divadlo pro vaše uši.
3: To k nám před lety přeložili od 75. nějakého majora Bliera. Ten vždycky jednou za měsíci nás dal zavolat a rozjímal s námi, co je to vojenská vrchnost. Každý oficír vojáci, vykládal nám na dvoře v kasárnách, je sám od sebe nejdokonalejší bytost, která má 100x tolik rozumu, jako vy všichni dohromady. Nad oficíra si vůbec vojáci nic dokonalejšího neumíte představit, i kdybyste na to mysleli po celý svůj život. Každý oficír je bytost nutná, kdežto vy jste vojáci jen bytosti pouze nahodili. Vy můžete existovat, ale nemusíte. Oficír musí existovat. A vy vlastně máte svou existenci jen od pánů oficírů. Vy od nich pocházíte. Vy se bez oficírů neobejdete. Vy se bez svý vojenský vrchnosti ani...
1: Neupadnete, pane Hašku, v neumělecké vyjadřování, vidíte, že ne.
4: Neuvěřitelně trefné.
3: Neumím být neustále, neutrálně, neurčitý. Promiňte.
8: Výborně, pane Hašku. Nic z toho nedělejte, příteli. Lidé škádlí jen toho, koho mají rádi.
6: Ano, ano. A čím víc si někoho vážíme a ctíme ho, tím lépe a rychleji pochopíme sebenevinnější vtipkování o jeho osobě.
1: Tak co? Dáme se do toho radomoudrých a vyložíme zákon smíchu, jako kdybychom ho byli dostali nahoře Sinaj?
7: Ale dejte pokoj.
9: Nebylo by to trochu předčasné, pane?
4: Vždyť jsme si ještě nepohovořili o tolika různých aspektech lidského smíchu.
1: Dobrá, podvoluji se přesile, ale v tom případě prosím, abyste se rozhovořili zase pro změnu o smíchu jiném.
6: O jakém?
1: No, možností je mnoho, pánové. O smíchu šťastném, o smíchu zlomyslném. O smíchu odzbrojujícím nebo léčivém, o posměchu, o komice, o optimismu, o útočném smíchu nebo o nelidském.
8: Zadržte ho.
9: Řekl jste o smíchu nelidském. Vždyť smích je vlastní pouze člověku, ne?
1: No, nejsem si tím tak jist, pane Twaine. Víte, i zvíře bývá v jistých situacích blažené a směje se svým způsobem. Ranní píseň kohouta asi není triumfální píseň náčelníka, který si myslí, že to on probudil znova slunce. Spíš to bude výbuch smíchu, který pozdravuje návrat světla a konec nočních úzkostí. Zpěv Slavíka v době milování není možná nic než šťastný smích mladých manželů. Všimněte si, že zvířata v době říje vydávají zvláštní zvuky a ty možná nahrazují smích. Nepříliš častý a nepříliš rozmanitý smích, zkrátka přiměřený jejich inteligenci.
4: Ale především psi se přece smějí.
8: Samozřejmě. Pamatují se na psa z mého otcovského domu, jmenoval se Kér. A toho jsem viděl smát se a dokonce zlým smíchem.
9: Neříkejte.
1: Vyprávějte, pane Fransi.
8: Jednou ráno jsme šli s Kůvou nakupovat. Kupec měl obrovského bernardína, který by našeho Kéra spolkl jedním soustem. A tenhle mohutný krasavec ležel před dveřmi svého pána a mezi prackami nedbale držel kost z kýty. Náš Kér ho pozoroval, ale nepřiblížil se. Najednou Bernardín uviděl svého známého koně, rozvážejícího jako obyčejně holandské sýry, pustil kost, vstal a šel pozdravit přítele koně. Náš Kér i hned po tměšinách chňapl kost do zubů a dává je pozor, aby nebyl viděn, běžel jí skovat do krámu ovocnáře, kde to dobře znal. Potom se jakoby nic vrátil, pozoroval Bernardína, jak hledá svou kost a dal se do smíchu. Smál se bez jediného zvuku, ale napjaté pisky a jistý záhyb na jeho tváři vyjadřovali smích a jízlivost.
4: No ovšem, důležitý jste byl právě vy jako divák. Když se pes honí za svým ocasem, dívá se po očku, co tomu kdo řekne.
1: Ano, pan Čapek je veliký znalec psů i humoru.
4: No, spíš těch psů, pane. Ale pes je vážně z rodu humoristů. Je dobromyslný a vulgární jako anekdotář, který by se bez publika musel ukousat nudou. Pes prostě ze samé družnosti dává k lepšímu sám sebe. Kočka to je něco jiného, kočka je trochu estét. Pes je jako obyčejný člověk, nebo jako tvořivý člověk, nežije jen sobě. Tak jako by herec nemohl hrát jen pro zrcadlo. Ve všem, s čím si my lidé opravdu a celou duší hrajeme, je taky ten upřený pohled, domáhající se zájmu a účasti vás druhých, celé té veliké a drahé lidské smečky. A my se můžeme potrhat samou horlivostí. Pes ponechán sám sobě většinou dřímá, drbe se nebo zpracovává v sobě jakousi prastarou psí dumu. Hraje si a je veselý jen v kontaktu s člověkem. O samotě je stejně vážný jako lev, had nebo přednosta úřadu. Jeho humor propuká jen ve společenství s člověkem, což poznat náleží jak k přírodopisu psa, tak k přírodopisu humoru.
3: Mé zkušenosti v tomto směru jsou poněkud jiné.
1: Víme, pane Hašku, mýval jste obchod se psy, víte.
3: Ale to nechci povídat. Já znával nějakýho Božetěcha z Košíř a ten se živil tak, že vždycky ukrad psa, pak hledal v inzerátech, kdo se zaběh a hned tam šel. Jednou ukrad pěknýho černýho špice a poněvadž se majitel v inzerátech nehlásil, zkusil to a dal si inzerát do novin sám. Proinzeroval celou pětku, až konečně se jeden pán přihlásil, že je to jeho pes, že se mu ztratil a že myslel, že by to bylo marné ho hledat, že už nevěří na poctivost lidí. Teď ale, že vidí, jak přece jen se ještě najdou poctivci, což ho náramně těší. Je prý zásadně proti tomu odměňovat poctivost, ale na památku, že mu daruje svou knížku o pěstování květin doma i v zahrádce.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Zatím jsme dnes měli tu čest jen s Rudolfem Dalem, toho jména mladším, ale já jsem sliboval setkání i s jeho tatínkem, takto nestorem českého herectva, Rudolfem Dalem starším. Ten se dožil, považte, 96 let. Byl autorem několika divadelních her, knižních pamětí a taky napsal knížku o Karlu Haschlerovi. Často a rád na něj vzpomínal. Vyprávěním o tom, jak se oba pánové, Rudolf Dale a Karel Haschler, kdysi potkali v Národním divadle, se dnes taky rozloučíme. A samozřejmě, jinak by to nešlo, za doprovodu několika Haschlerek, Haschlerových písniček. Tak všechno dobré a ve zdraví to vám i dnes přejí autor pořadu Robert Tamchina a za technickým pultem v režii Tomáš Rypan.
2: Přidělili mi v šatně prvního poschodí místo vedle Karla Haschlera. Čekal jsem dlouho, než jsem mohl zasednout po jeho boku. Nebylo pro mne úloh. Stýkal jsem se s Haschlerem jen mimo divadlo, ale za to vydatně. Nejvíc v kavárně Slávy, kde jsme s Polertem a Wiesnerem tvořili pověstné karambolové kvarteto. Haschler mne zavedl mezi své přátele, seznamoval nespoměry v divadle, načrtával profily mých budoucích kolegů. Společně jsme snášeli muka z neuznání, rozmary režisérské netrpělivosti i finanční nesnáze. Čím více jsem Haschlera poznával, tím mi byl milejší. Byl to hoch bez falše a za kamaráda odhodlán jít do ohně. Přesvědčil jsem se o tom, kdy jsem mu později nejednou skřížil herecký chodníček. Přihlížel k mým úspěchům radostně a bez závisti. Trávili jsme spolu celé dny až do noci. Karlík hýřil neunavně vtipem, jen jednomu kalilo spokojenost. Zdálený domov. Tak špatně se to chodilo z pozdních schůzek na Zlíchov. Na čas odpomohl této nesnází podnájem v Libušině ulici na Smíchově. Ale činže působila starosti a nezbylo, než opět zjíti zavděk otcovskou střechu. Když se Haschler zase jednou zdržel, nabídl se mu nocleh ve svém bytě ve Vojtěžské ulici proti Kotrbově tiskárně, kde jsem obýval dva útulné pokojíky. Karlíkovi se u mě zalíbilo. Nastěhoval se ke mně na dobro. A hned zavládl jiný pořádek. Haschlerovský. Knihy by se o něm dali psát. Snad stačí ukázka, jak si počínal můj rozmařilý host, chtěli šetřit. Aby odolal svodu nesmírného kouření, nenosil cigarety u sebe a dlužil se je na věčnou oplátku. Měli peníze, koupil celou stovku cigaret, vzali do hrsti, stoupil si doprostřed pokoje, rozhodil ji po všech koutech a kouřil, pokud co doma našel. V nouzi sbíral cigarety uvízlé v záhybech záclon, na skříních, za obrazy a ve vázách. Jednou mě Karlík zastihl při psaní veršu a od té chvíle jsem měl s Haschlerem hotové peklo. Chtěl, abych mu i hned na místě vyložil zákony verše. Vyložil jsem mu, že je nutné jít na to metodicky a školit se. Upozornil jsem ho také, kolik si taková práce vyžádá času. Ale Haschler nepovolil. Začal se učit na klavír u baletního korepetitora a s verši obtěžoval kde koho.
3: Ale tady jsme už předběhli ne dobu, ale vyprávění zaznamenané v knížce. Karel Haschler byl velice pobouřen cizáckými písničkami, které ovládly Prahu. Vysmíval se nevtipnému a ubohému veršování, hrůzným překladům vídeňských šlágrů a od mládí podvědomně cítil, že Praha si zaslouží své vlastní pražské písničky. Jeho přesvědčení a vůli podporovaly dvě velké lásky jeho života. Praha a Zdenička Frimlová, pozdější manželka. A první Hašlerova písnička byla inspirována setkáním se Zdeničkou na zámeckých schodech.

V létě, krátce po svatbě Karla Hašlera se Zdenou Frimlovou, se konala na pražském výstavišti v Královské oboře jubilejní výstava. Karlíkovi se na výstavě zalíbilo a chodil tam každý večer. A tam se také potkal s Eduardem Basem, tehdy ještě členem Šéblovo šantánu na Pořičí, a neznámým zpěvákem, který zpíval písničky. Hašler to nevydržel. Domluvil se s pianistou, vyšvihl se na podium a spustil jednu ze svých písniček.

0: Já se na všechny nerozhněvám.
1: Jen dospíval, hospoda zabouřila. Pochodový rytmus a vtipný text strhl posluchače opakovat. Hašler zpíval a ostatní přizvukovali. Od koho je ten šlágr? Zeptal se Longen. Hašler se neprozradil. Ušíval se, že neví. A sám prý se nepamatuje, kde to už zaslechl. A cestou do Prahy zpívala rozdováděná chasa popěvek znovu. A Karlík ulehal s úsměvem. Písničkářský křest měl za sebou.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme, jak chovat žížaly a vyrábět hnojivo. Navštívíme sokolníky a zaměříme se na raroha loveckého a zkontrolujeme komíny před topnou sezónou.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.